0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Baby Magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakytník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakytníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakytníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuju nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakytník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakytníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuje jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakytníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové šištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakytníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlýnku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby jim to nerozmrzlo před tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku
3: a pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakytníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakytníkovou takovou tu pomazánku, džem. Co ještě je možné z rakytníku dělat?
3: Nejrůznější druhy syrupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakytník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakytník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No máte toho dost na celý den.
1: Rakytníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. Tři čtvrtě roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámek na zahradnících, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rádi hodně vzduchu. Také, kdo teda tohleto nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mám ořešák a nese mi po něm břečťan a obrovský celý kmen a

0: povětlých leze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten ořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
1: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat. Nebo břečťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břečťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břečťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustřihli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břešťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
1: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hudby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělý kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá. Takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou, a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše.
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku, jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu, a vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být, tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, pojď se rozloučit. No, pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně. Jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobby redaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo starý oken vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme tepelný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky?
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zališťujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom chtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého okna to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo v eurooknu, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zasklivací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme nadělně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení pevnitřku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníku přijdeme na oblídku, tam mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, to i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobrujeme, upravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech. Vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl kvůli třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak se dělá většinou, budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a doveze za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobby redaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: lékařský kalendář.
1: Podle pranostik a ty nelžou je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert a ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert a to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu. A pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem, nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá, už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: Ty dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vous jako pastér a dal mi kytku aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí. To stalo se v 2:30.

0: všechno, že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén got. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 208 913 dětí a jedním z nich byla holčička Pavlína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala, a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

Hit Včera neděle byla napsali Jiří Šlitr a Jiří Suchý a nahodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů, až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to, a tak se vydala úplně jinou cestou.

Pavlína Filipovská studovala soukromně herectví a později i zpěv u pana profesora Roberta Reznera. V roce 1958 scháněli v televizi záskok za Štěpánku Haničincovou, která šla na mateřskou, vzali právě jí a když se Štěpánka vrátila, dělali pořady pro děti společně. V televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu. Účinkovala tenkrát ve většině inscenací tehdejšího tvůrčího období autorské dvojice Šlitr Suchý a zpívala tam i hit Kapitáne, kam s tou lodí?

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý Slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny a Gott je Zlatým Slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění, až do 30. místa. Už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 4. nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky. A Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel Gott. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše: Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to sedmé místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. Šestkrát byla v první dvacítce.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík. A tohle je jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Žárlím.

Na dvě krabice, které mám před sebou, lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Domov pro seniory v Kroměříži bude mít nové výtahy. V útisku Solanci si dnes připomínají 100 let od odhalení pomníku Charlotte Garrigue Masarykové. Evropské cestovní kanceláře hlásí téměř nulový zájem o cestování na Blízký východ. Dnes bude oblačno s teplotami do 26 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. V domově pro seniory u Kašny na Rígrově náměstí v Kroměříži se připravuje výměna výtahů v budovách A plus B a D. Stávající zařízení, která jsou po více než 20 letech v provozu na hranici své životnosti, nahradí nové bezbariérové výtahy s moderními technologiemi. Pokračuje mluvčí města Jan Vondrášek.
2: Celkové náklady na výměnu výtahů, technologií, elektroinstalace i šachetních dveří jsou necelé 4 miliony korun. Stavební práce začnou v červnu a hotovo by mělo být v lednu příštího roku.
0: V útisku Solanci na Vsetínsku si dnes připomínají 100 let od odhalení pomníku Charlotte Garrigue Masarykové. Na akci vystoupí od 13 hodin folklorní soubory. Pískovcový balvan s bystou první dámy byl odhalen v roce 1926 z iniciativy místního učitele Cyrila Macha. Je jediným samostatným volně stojícím pomníkem na světě, který byl manželce prezidenta osvoboditele věnován.
3: Pískovcový balván s bronzovým reliéfem od sochaře Emila Hlavici stojí za kopcem od roku 1926. Vznikl z iniciativy místního učitele Cyrila Macha. Za druhé světové války ho místní vlastenci ukryli a zakopali a zachránili ho tak před jistým zničením. Oslavy svého výročí začínají dnes ve 13 hodin. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Prodeje zájezdů na Blízký východ klesly kvůli krizi v regionu až o 95%. Vyplývá to z průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Podle něj naopak až o 20% roste zájem o země jižní Evropy, jako Itálie, Španělsko nebo Portugalsko. Lidé řeší při nákupu zájezdu hlavně bezpečnost a mění i způsob cestování, popisuje Frank Ostdam, bývalý prezident Evropské asociace cestovních kanceláří.
4: Lidé míň létají, jedou autem nebo vlakem. Trend je taky cestovat na kratší dobu. Lidé si rezervují zájezdy velmi pozdě, třeba jen týden před jejich začátkem, což je taky signál, že cítí nejistotu. A svou roli hrají samozřejmě i ceny.
0: Letiště v Hradci Králové hostí aviatickou pouť letos poprvé v historii. Návštěvníci během víkendu uvidí desítky strojů, historické dvouplošníky i nejmodernější vojenská letadla a bojové vrtulníky. Areál letiště bude v sobotu a v neděli otevřený od 9 hodin. Letový program začíná vždy v poledne. Pořadatelé očekávají desítky tisíc návštěvníků.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu velká oblačnost, místy slabý déšť nebo přehánky, odpoledne přehánky četnější, místy i bouřky. Večer budou oblačnost i srážky opět ubývat. Aktuální teploty jsou mezi 5 až 16 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 23 až 26 stupňů. Na Vsetínsku místy kolem 21 stupňů. Povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli se jezdí Zlínským krajem bez hlášených nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a teď už je na řadě Tomáš Perutka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Za námi jsou první dnešní zprávy, které pro vás dnes po ránu a také během dopoledních hodin bude připravovat Bára. Tu mimochodem můžete dnes vidět naživo, a to v případě, že se přijdete podívat na živé vysílání Českého rozhlasu Zlín do obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně. Tak jako v předchozích dnech i dnes budeme z obchodního centra vysílat živě. Kromě Báry tam uvidíte naživo třeba Zdeňka Junáka se speciálními víkendovými srdcovkami. rukami. No a naším hostem bude také herec Filip František Červenka, kterého si můžete pamatovat například z role Tondy ze seriálu Most. No tak se za námi přijďte podívat. No a my budeme rádi, když budete nadále poslouchat naše vysílání. V průběhu dnešního rána máme pro vás kromě aktuálních informací samozřejmě i vaši oblíbenou hudbu. Té, co snídá, teď zaspívá Jiří Korn.
6: Český rozhlas Zlín.

0: Marie Rotrová dospívala v 5 hodin 12 minut. Teď si připomeneme osobnosti, které se narodily či zemřely 30. května. Patří mezi ně také Johanka z Arku, která zemřela přesně před 595 lety. Pana Orleánská, francouzská národní hrdinka, venkovská dívka, byla upálena. Její zásluhou došlo ve stoleté válce k obratu ve prospěch Francie. No a 30. května roku 1942 se ve Zlíně narodil Antonín Bajaja, spisovatel, autor baladických a psychologických pros, novinář, spolupracovník řady deníků a časopisů, děje svých knih umisťoval do rodného Zlína a také na Valašsko. V roce 2009 byl oceněn státní cenou za literaturu za román Na krásné modré dřevnici. Za román Zvlčení předtím získal cenu Magnesia Litera.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.
2: Na dva zámky zamykám.

0: Po písni Michala Tučného něco málo ze zeměpisu, jestli pak byste věděli, které moře je od našich státních hranic nejblíže. No, nemusíte si s tím lámat hlavu, pokud nechcete, protože odpověď nabídneme už za okamžik v našem vysílání. Konkrétně to bude v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, kterou i na dnešní ráno připravil herec Martin Písařík.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty v našem Zlínském kraji se pohybují v rozmezí 6 až 15 stupňů. Nejnižší hodnota 6 stupňů, tak ta je hlášena z Velkých Karlovic, což nepřekvapuje, protože ve Velkých Karlovicích po ránu bývá obvykle nejchladněji z celého našeho regionu. Nejvyšší teplota 15 stupňů, tak ta byla před chvilkou naměřena na dvou meteostanicích a těmi jsou konkrétně Kateřinice Ojičná a také Maruška Hostýnské Vrchy. Odpolední maximální teploty, tak ty budou zhruba o 10 stupňů vyšší než ty aktuálně nejvyšší, protože se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni. Jinak dnes, pokud se chystáte ven, tak si raději přiberte deštníky, protože v našem regionu se očekává velká oblačnost se slabým deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne budou potom přeháňky četnější a místy se můžou vyskytovat i bouřky. Večer potom bude oblačnosti i srážek ubývat.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Kdo by neznal Spejbla a Hurvínka? A právě Hurvínek letos na Zlín Film Festivalu slaví sté výročí. 1. června dopoledne přivítám loutkovodiče a mluviče Hurvínka Martina Trechu. Český rozhlas Zlín bude mimořádně vysílat přímo ze zlínského obchodního centra Zlaté jablko. Buďte u toho s námi. Poslouchejte nebo přijďte rovnou za námi. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
3: Od knih k jiným radostem a hlavně nepromarnit žádný den. Tím se řídí knihovnice a spoluautorka Slavné noci s Andrzenem Hana Hanáčková z Nedakonic. V pořadu Naplno s Věrou Hotařovou s nadšením vyprávěla o svém působení v Uherskohradišťské knihovně i ostatních zálibách, které jí dělají šťastnou. Rozhovor najdete na našich stránkách a v podcastových aplikacích.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlíneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: U zpráv vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Lidé ve Zlíně se dnes můžou podívat na speciální projekci filmu Dívka na koštěti. Zúčastní se jí i představitelka filmové Saxany Petra Černocká a také herec Jan Kraus. Promítání je součástí Zlínského filmového festivalu pro děti a mládež, který si tak připomíná 100 let od narození scénáristy Dívky na koštěti Miloše Macourka. Kroměřížská radnice koupila jednotce dobrovolných hasičů z místní části Zlámanka dodávku na přepravu osob. Jde o starší vůz z roku 2007, za který město zaplatilo téměř 380 tisíc korun. Auto je zařízeno jako vozidlo integrovaného záchranného systému a je upraveno pro potřeby hasičů. Poslanec za motoristy Karel Beran se ve sněmovně vzdal mandátu. Od června bude vedoucím stálé mise v Ženevě při OSN. Beran byl v minulosti velvyslancem například v Itálii nebo ve Španělsku. V dolní komoře parlamentu by ho mohl nahradit jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Izraelské útoky v Libanonu v uplynulých 7 dnech zabily 15 dětí a přes 60 jich zranili, informovala o tom organizace UNICEF. Dětský fond OSN zdůraznil, že podle mezinárodního humanitárního práva musí být děti během ozbrojených konfliktů chráněné za všech okolností. Boje mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hizballáh pokračují navzdory příměří. Dnes bude v regionu velká oblačnost, místy slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne přehánky četnější, místy bouřky, večer budou oblačnost i srážky opět ubývat. Aktuální teploty jsou mezi 5 až 16 stupni. Nejvyšší teploty budou 21 až 26 stupňů. Povane slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V tuto chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín se už na vás těší Tomáš Perutka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Jednou z hlavních akcí v našem regionu o tomto víkendu bude rozhodně vlčnovská jízda králů. Kromě samotného krále jsou hlavními postavami také takzvaní legrůti. A jak ti se na jízdu připravují, tak o tom uslyšíte podrobně za chvíli v našem vysílání. Teď nám zaspívá Hana Zagorová.

0: Už v neděli se ve Vlčinově na Uherskobrodsku pojede jízda králů. Její hlavní postavou je samotný král, který podle legendy představuje uherského krále Matyáše Korvína na útěku před Jiřím z Poděbrad. Neméně důležitá je ale jeho družina tvořená takzvanými legrůty, tedy mládenci, kteří v letošním roce dovrší 18 let. Letos jich ve Vlčinově pojede jízdu králů 11.
1: Naším hlavním úkolem je chránit krále a jít prostě i takzvaně přes mrtvoly, jak se říká.
2: Vysvětluje jeden z legrutů Martin Darek Franta.
1: Kdyby při průvodu nebo kdykoliv se někdo krále snažil ukrást, tak my legruti okamžitě seskakujeme z koní a běžíme ke královi, aby jsme ho chránili za každou cenu. A král má své pobočníky, kteří mají v ruce šavle, takže je takové nepsané pravidlo, že při největším ohrožení můžou použít klidně i ty šavle.
2: Že bude legrut, bylo u něj dopředu dané.
1: U nás v rodině je to tradice, měli jsme dohromady snad 5 králů. Já jsem byl v roce 2018, brácha byl, takže si to tam jako v tom folkloru pěstujeme.
2: Souhlasně přikývuje i další z legrutů Honza Heinrich, který je také členem folklorního souboru Vlčinovjan. Nejtěžším úkolem pro něj bylo naučit se jezdit na koni.
3: Já jsem na koni vůbec neuměl jezdit. Chce to nějaký čas, než si zvykne na toho koně, než se přestane bát, protože to je nejdůležitější, nebát se na tom koni, protože ten kuň to vycítí, když se člověk bojí a pak si ten kuň s tím jezdcem dělá, co chce, ale naučil jsem se to.
2: Největší strach mají prý kluci z únavy. Jet 5 hodin v kuse v kroji na koni prý nebude žádná legrace.
3: Protože jenom po chvilce, jak teď zkouším na těch koních, tak vím, jaký jsou unavený z toho, takže doufám, že to zvládnu. No.
1: Tady bývá na jízdu králů dost horko, takže ještě to slunce, jak bude vysávat tělo, tak to bude takové náročné, no, udržet tu energii po celý den, ale odjedeme to až do konce a hlavně s hrdostí.
2: Nervozita nějaká z těch davů lidí, přece jenom tady opravdu bývá vždycky hodně lidí.
3: Nervozita, ta bude vždycky, ale po chvilce to opadne a začne si to spíš člověk užívat, jak se z toho stresovat.
2: Jak to vlastně vnímají v rodině? Je tam taková ta pýcha, že to pojedete, že už jste vlastně tím pádem dospělí ve Vlčinově?
1: Určitě celá rodina je pyšná, jsou hrdí na to, že udržujeme ty tradice, líbí se jim celkově jízda králů, takže velmi podporují.
2: A co se týče třeba spolužáků a tak, ví, že to pojedete. Máte nějaké reakce z okolí od kamarádů, kteří třeba nejsou z Vlčinova?
3: Tak ví já o tom, že budu jezdit a spíš jsou takový, že si z toho dělají srandu. Furt říkají, a pojedeš na koníčkovi a takové. Ale ono to chce jako dojet se podívat a zjistit si, co to obnáší. A jsem je zval, ať určitě dojedu se podívat. A dojedu na štamprlu, na řízek, na vdoleček.
2: Přestože jsou legrůti zhruba o 8 let starší než jejich král Marek Dacík, vztahy mají podle Honzy i Martina perfektní.
3: S králem jsme kámoši.
1: On je sice mladší, ale je super, on se nebojí za náma dojít, normálně s náma jakože navazovat konverzaci, zapojovat se i do naší konverzace. Máme našeho krála rádi a jsme prostě rádi, že máme krále, jakého máme.
2: Jak jim to společně půjde při samotné jízdě králů, to ve Vlčinově můžete vidět v neděli. Michal Sladký, Český rozhlas. Keď

0: svetlo.
1: Silný větor, o kterém zpíval Adam Ďurica, dnes v našem regionu vát nebude. I o tom bude v zápětí řeč ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. No a za chvíli se můžete těšit na další hudbu v podání legendárních Smoky.
2: Počasí.
1: Tak nejprve k tomu zmiňovanému větru. Dnes ve Zlínském kraji povane pouze slabý vítr. Pokud se chystáte ven, bude rozumné si sebou vzít deštník, protože dnes se očekává velká oblačnost s místním slabým deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne budou přeháňky navíc ještě četnější, místy se můžou vyskytnout i bouřky. K večeru bude potom oblačnosti i srážek ubývat. Maximální odpolední teploty dnes v našem regionu vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Kromě vaší oblíbené hudby a aktuálních informací nabízíme vždy po ránu také trošku zábavy. O to se teď konkrétně postará kolega, moderátor Aleš Cibulka, který má připraven jeden košilatý fórek o anglickém lordovi. Tady je.
1: To si takhle lord pozve lady na své panství a jedou tam autem. To je vaše auto, lorde? Ano, lady. Vy ale máte velké auto. My Angličané máme všechno velké, pyšně povídá lord. To panství a jezero je celé vaše? Ano, my Angličané máme všechno velké. A tenhle velký zámek je také váš? Odpověď je pořád stejná. Druhý den ráno u snídaně lady povídá, lorde, vy ale nejste Angličan, že?
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Rožnovský skanzen připomene zapomenutá řemesla, třeba práci metláře či provazníka. Cyklostezku po trase nedokončené Baťovy železnice dnes otevírají ve Vizovicích. Fotbalista Vlastimil Daníček po sezóně ukončí kariéru, kterou spojil se Slováckem. Dnes bude oblačno s teplotami až 26 stupňů. U dalších ranních zpráv vás vítá Barbora Hejtmánková. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes návštěvníkům představuje zapomenutá řemesla. V programu Slabikář řemesel si lidé mohou vyzkoušet práci metláře, provazníka nebo tesání do kamene, dodává mluvčí muzea Pavlína Polášková.
4: Děti se zapojí do rukodělných činností, jako je výroba provazu, ražba do kůže či vyřezávání lupenkovou pilkou. Setkají se s mistrem dráteníkem, který jim představí umění práce s drátem. Letos se navíc zaměříme na papučářské řemeslo a háčkování.
3: Vizovice na Zlínsku dnes otevírají novou cyklostezku. Více než 2-kilometrový úsek vede po trase nedokončené Baťovy železnice, tedy od sídliště Štěpská u nádraží po konec města směrem na Lutoninu. Podle studie vizovického mikroregionu by na tento úsek měly navázat cyklostezky propojující 7 obcí v okolí, vysvětluje nezávislá starostka Vizovic Sylvie Dolanská.
5: Studie byla aktualizována pro celé území mikroregionu, ale po vzájemné dohodě všech obcí jsme se dohodli, že zpracování a realizace si bude zajišťovat každá obec samostatně. Stavební práce probíhaly v roce 2024 od března do října a poté následoval více než roční zkušební provoz.
3: Od začátku roku zatím zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů. Proti loňskému roku je to dvojnásobek, ukazují policejní statistiky do 28. května. Jednou z častých příčin tragických nehod je moc velká rychlost nebo přejetí do protisměru. S tím by mohlo pomoci nové elipsovité značení. BESIP ho testuje v zatáčkách na Červenohorském sedle a plánuje rozšíření na další silnice.
1: Sport.
3: Fotbalista Slovácka Vlastimil Daníček oznámil, že po konci sezony ukončí ve 34 letech kariéru. Jeho posledním zápasem tak bude nedělní domácí odveta baráže o účast v příští prvoligové sezóně, ve které bude Slovácko proti Artisu Brno hájit náskok 4-1. Daníček spojil s klubem z Uherského Hradiště celou svou profesionální kariéru.
6: Fotbalista Vlastimil Daníček působí ve Slovácku téměř nepřetržitě už od mládežnických let. Pouze v sezóně 2014-2015 hostoval v tehdy druholigové Karviné. S týmem z Uherského Hradiště tak zažil největší úspěchy klubové historie, včetně zisku českého poháru v roce 2022. V první lize odehrál defenzivní univerzál 352 zápasů a vstřelil 39 gólů. David Nekvinda, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: Dnes bude v regionu velká oblačnost, místy slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne přehánky četnější, místy i bouřky. Večer budou oblačnost i srážky opět ubývat. Aktuální teploty jsou mezi 7 až 15 stupni. Nejvyšší teploty budou 21 až 26 stupňů. Povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Hlášenou máme srážku se zvěří u Kostelan na Kroměřížsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodové ráno vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Víkendové počasí by mělo být úplně jiné, než to, na jaké jsme si zvykli v předchozích všedních dnech, tak o tom budeme podrobně mluvit v následující vysílací půlhodině s odborníkem z Českého hydrometeorologického ústavu. Teď zaspívá Jiří Štědroň.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Dobré ráno, probouzíte se do 30. května a doufám, že u vás panuje klid a pohoda. To třeba u Lipan si 30. května roku 1434 o nějaké pohodě mohli nechat zdát, protože tam tehdy proběhla legendární bitva, o které jsme se učili ve škole. No a to je jedna z událostí, kterou si teď připomínáme v našem vysílání. Máme pro vás i další. 30. května 1950 byla přesně v 18 hodin v rozhlase vyhlášena měnová reforma. Ještě den předem zazněla přitom věta, že naše měna je pevná a měnová reforma se rozhodně konat nebude. Hotové peníze do 300 korun se měnily kurzem 5:1, zbytek 50:1. Spousta lidí tak přišla o celoživotní úspory. A 30. května roku 1954 vytvořil atlet Emil Zátopek ve Francii svět rekord v běhu na 5000 metrů, o dva dny později zaběhl potom také světový rekord na 10 kilometrů. Teď nám zaspívá Marta Kubišová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: pokřtít rejnoky a zasadit dva mladé stromy. I to stihla čtveřice takzvaných Young Stars na Zlínském filmovém festivalu. Ten už tradičně podporuje mladé talentované herce. Tentokrát jsou to Filip František Červenka, Tadeáš Moravec, Tomáš Weber a Emma Businská. Dnes se s nimi můžou lidé potkat od 15. hodiny v Zlín Fest zóně v Sadu Svobody.
1: Emma už si plivla do dlaní, aby vzala svůj pracovní nástroj, který nikdy neměla v ruce.
2: Prostě zbyde tady po vás nějaká stopa a to je vlastně to, co já v tom životě i hledám, aby tady po mně něco zůstalo, abych mohla umřít s pocitem, že jsem byla co k čemu.
3: I takhle uvažuje jediná dáma ze 4 letošních zlínských takzvaných Young Stars, Emma Businská, která pevně uchopila lopatu a k mladému stromu přihodila hlínu i štěpku. 23letou herečku nedávno proslavila role princezny Stely v pohádce Princezna Stokrát jinak, která jí, jak říká, změnila život.
4: To má jediná možnost, jak zažít aspoň nějaké dobrodružství.
2: Takhle, já doufám, že mi ho nezměnila natolik, abych si ještě někdy zahrála princeznu, protože doufám, že princezna Stela není jediná princezna, kterou bych si zahrála.
4: Jestli okamžitě neutečete, tak mě šíleně naštvete.
3: Letos ji čeká premiéra filmu Bojovník, ve kterém si zahrála zatím nejnáročnější roli. Stvárnila maminku, zdravotní sestru, která v jednom okamžiku přišla o matku i otce.
4: Poslouchal z toho doktora? Četl jsi vůbec tu zprávu?
2: Pozici mámy neznám, já jsem teta dvou krásných synovců, ale mateřský prostě pocit ještě v sobě sama nemám, protože ty děti sama nemám, ale je pravda, že skrz ty synovce to pro mě bylo asi v něčem jednodušší, protože jako herečka okoukávám od lidí a často si navozuju i ty jejich pocity.
5: Dokonána bouřlivý potles za naše Young Stars.
6: Ta idea byla taková, že ty Young Stars až postoupí do toho vyššího levelu a budou těmi top stars, tak že tady budou mít svoji stopu a že si tady třeba vzpomenou, že tady byli ve Zlíně.
3: Připomíná myšlenku projektu Young Stars a sázení stromu prezident festivalu Čestmír Vančura. Letos poprvé stromy mladí herci zasadili ve zlínské zoologické zahradě, neboť prostor v univerzitním parku v centru města už je zaplněný. Dnes na zlínský festival zavítají například Petra Černocká a Jan Kraus. Promítnou film Dívka na koštěti. Od narození jeho scénáristy Miloše Macourka letos uplyne 100 let. Ze Zlína Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: Jsou malí, barevní a přinášejí radost a smích dětem i těm dříve narozeným. Loutkové divadlo Pimprlata z Valašského Meziříčí baví své publikum už víc jak 3 dekády. Jak moc je náročné zaujmout dětského diváka? Za oponu nahlédneme v dalším díle cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí po 14. hodině a na webu Českého rozhlasu Zlín.
8: Magazín Natuře v kultuře vám vždy poslední neděli v měsíci přináší ohlédnutí za kulturním děním v našem regionu, přivádí až k vám zajímavé osobnosti kulturního světa a upozorňuje vás na to, co se u nás na kulturním poli chystá. V neděli 31. května se například můžete setkat s herci Lukášem a Markem Příkazkými. Vlčnovskou jízdu králů nám z pohledu ústřední postavy představí bratři František a Marek Dacíkovi. A nejen o zlínském hudebním klubu Zelenáčova šopa promluví

0: Slovenská skupina Alan dohrála, dospívala 10,5 minuty před půl sedmou, což je čas na podrobnou předpověď počasí. Má i pro nás paní Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu, které přeji dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: U nás ve Zlíně, odkud vysíláme, doplníme zatažené ráno. Asi to tak vypadá zřejmě v celém našem regionu. Potvrdíte mi to?
1: Ano, je to tak, převažuje nám teďka velká oblačnost, výjimkou je jenom jihozápadní část kraje, kde je trošinku nám, máme slunečního svitu. Co se týká teplot, tak ty máme v docela širokém intervalu.

0: nejčastěji od 15 do 9 stupňů. 15 stupňů je spíše v těch vyšších polohách na kopcích a vítr ten nám vane slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu a také se nám na východní části kraje vyskytují teďka aktuálně přehánky.
1: No a teď nám prosím prozraďte, jaký bude z pohledu počasí dnešní sobotní den ve Zlínském kraji.
0: Tak musíme počítat převážně s tou velkou oblačností. Na některých místech se může vyskytnout slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne už by ta oblačnost mohla být taková více proměnlivější. Také ty přehánky i četnější, mohou se tam vyskytnout i bouřky, ale večer by nám potom od severu mělo začít postupně ubývat srážek i oblačnosti. Ty nejvyšší teploty od 23 do 26 stupňů, ale na Vsetínsku tam čekáme chladněji místy jenom kolem 21 stupňů. K tomu nám bude vát vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu. Odpoledne potom bude postupně mírný severozápadní až západní do 25 km za hodinu a v přehánkách a bouřkách nám přechodně může zesílit a můžou se tam vyskytnout i nárazy s rychlostí kolem 50 km za hodinu.
1: Řekl bych, že jak posluchači, tak pořadatelé různých akcí v našem regionu, kteří chystali něco venku, tak z dnešní předpovědi příliš velkou radost asi nemají. Bude to z tohoto pohledu lepší třeba zítra v neděli, že třeba bude ten druhý víkendový den úplně bez deště?
0: Tak v noc tu budeme mít s malou oblačností, skoro jasno až polojasno. Ty nejnižší teploty od 11 do 8 stupňů. I přes ten den spíš bude převažovat takové polojasno až oblačno. Tam až na večer a v noci od západu čekáme přibývání oblačnosti a je tam teda velmi malá pravděpodobnost na výskyt přehánky, případně bouřky. Vypadá to, že pokud něco, tak by se to mělo týkat té jihozápadní části kraje. Ty nejvyšší teploty od 23 do 26 stupňů a k tomu nám bude vát vítr slabý, během potom i přechodně mírný západní až severozápadní do 20 km za hodinu.
1: Jaké nás o víkendu čeká ve Zlínském kraji počasí, tak to nám prozradila Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
0: Děkuji, hezky den naslyšenou.
1: A v našem vysílání teď zapije Cliff Richard.
2: Český rozhlas Zlín.

Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. V Holešově na Kroměřížsku se po celý víkend konají dny města. Program nabízí koncerty, mši svatou nebo i dětský den. Zastupitelé také oceňují vybranou osobnost města. Starosta Milan Fritz z hnutí ANO Českému rozhlasu řekl, že letos ocenění získal dlouholetý vedoucí holešovského obvodního oddělení policie České republiky Jan Novák. Letní sezonu včera zahájilo koupaliště v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku. Otevřeno mají denně od 8 hodin ráno do 8 hodin večer. Návštěvníci mají k dispozici 50-metrový bazén, dvě skluzavky i brouzdaliště pro děti. Další koupaliště se dnes otevírá ve Valašském Meziříčí. Komunisté si dnes na sjezdu zvolí nové vedení. Europoslankyně Kateřina Konečná už funkci předsedkyně obhajovat nebude. O post šéfa KSČM se uchází 5 kandidátů, včetně dosavadního mluvčího strany Romana Rouna nebo místopředsedy Milana Krajči. Delegáti budou řešit taky další směřování strany po neúspěchu hnutí Stačilo v loňských sněmovních volbách. Rakouské úřady vyzývají motoristy, ať se dnes raději vyhnou Tyrolsku. Brennenský průsmyk přes Alpy do Itálie bude po většinu dne v obou směrech uzavřený. Důvodem jsou protesty obyvatel na rakouské straně hranice. Dnes bude v regionu velká oblačnost, místy slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne přehánky četnější, místy i bouřky. Večer budou oblačnost i srážky opět ubývat. Aktuální teploty jsou mezi 7 až 15 stupni. Nejvyšší teploty budou 21 až 26 stupňů. Povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Místní komunikace v ulici U Rejdiště v Kroměříži je uzavřena z důvodu Dne dětí. Objízdná trasa je vyznačena. Českého rozhlasu Zlín u vysílání Českého rozhlasu Zlín končíme a teď už opět Tomáš Perutka a dobré ráno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Pokud rádi jezdíte na kole, tak vás určitě zaujme informace, že letos můžete využít cyklobus, který bude jezdit z Hané až na Bombálku. V provozu bude o víkendech vždy od 6. června až do 27. září. Dnes to moc na výšky na kole nebude, tak můžete trávit dnešní den ve společnosti našeho vysílání, ve kterém teď píseň Bylo by dobré zaspívá Janek Ledecký. Dobré sobotní ráno.

0: I dnes po ránu nabídneme v našem vysílání sama aktuální témata, například ve Vizovicích na Zlínsku dnes oficiálně otevřou novou cyklostezku. Lidé se tak můžou projet místy, kudy podle plánu Tomáše Bati měla vést železnice. Dojedou ale jen na okraj města. Detaily přidá náš reportér David Jabůrek v 7 hodin a 10 minut. Má za sebou výbornou sezonu a doufá v její pokračování na mistrovství světa. Gólman fotbalové reprezentace Matěj Kovář v březnu významně pomohl k postupu na šampionát z baráže a potom oslavil v Nizozemsku titul z PSV Eindhoven. Dobře naladěného rodáka z Uherského Hradiště Matěje Kováře uslyšíte také v našem vysílání, a to v tradičním čase sportovního příspěvku, tedy v 7 hodin a 50 minut. Teď uslyšíte Tinu Turner.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín přejeme. Už máme 6 hodin 43 minut k tomu.
1: Počasí.
0: Deštivé, tak se dá stručně charakterizovat dnešní počasí. V našem regionu se totiž očekává velká oblačnost se slabým deštěm a přehánkami. Odpoledne se očekávají přehánky četnější, místy dokonce i bouřky. Srážek bude ubývat k večeru. Maximální teploty by se měly pohybovat mezi 21 až 26 stupni Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: da mi poví, co jsi.
1: Vaby Daněk, rodák ze Zlína, dospíval píseň Stromy. My pro vás máme i dnes po ránu tip na zajímavý výlet. Tentokrát zamíříme do města v našem Zlínském kraji, ve kterém mimo jiné žil v minulosti chlapík, který dorostl až do výšky zhruba 241 cm. Říkám zhruba 241 cm, protože žádný hodnověrný doklad o jeho výšce se vůbec nedochoval. No ale vy všichni určitě moc dobře víte, že hovořím o Josefu Drásalovi a je jasné, že v tom dnešním typu mimo jiné zamíříme do Holešova. Tu pozvánku připravil náš spolupracovník Zdeněk Urbanovský, se kterým mluvil kolega moderátor Pavel Vacek.
2: Zdeněk Urbanovský má dnes ve vysílání Českého rozhlasu Zlín něco nejen pro turisty, ale i pro milovníky výstav, pro ty, co si rádi hrají a oplývají zručností a kreativitou. Hned se dozvíme, jak to všechno hodlá spojit. Ahoj, Zdeňku.
3: Pavle, zdravím tě a děkuji za krásný úvod a zdravím taky všechny naše kreativní posluchače. Ten dnešní výlet jsem naplánoval do Holešova a má to dva důvody. Jednak v prostorách zdejšího zámku je vidět výstava legendární stavebnice Merkur. Výstavu tvoří statisíce spojovacích součástek, s níž jsou sestaveny stovky modelů. No, zíral jsem, když jsem tu výstavu viděl, 2 tuny Merkuru na jednom místě, si představte. A k tomu herna, na které si můžete práci s touto legendární stavebnicí vyzkoušet. A až do konce letošního července se můžete oddávat tvůrčímu nadšení. A až vás přestane stavebnice bavit, vydejte se na pěší vycházku okolím Holešova. A nabízím proto příjemnou trasu, která je vedena poli a loukami nad městem.
2: Já bych možná šel napřed na vycházku a ve zbylém čase bych se věnoval výstavě a stavění.
3: No já zase nechám organizaci času na posluchačích. Snad napovím, že vycházka má délku 8 kilometrů a budete na ní potřebovat něco přes 2 hodiny. No a minimálně stejně dlouhý čas strávíte s Merkurem.
2: Jinými slovy, aktivně a zajímavě strávený takový půl den.
3: Přesně tak. No a pojďme do terénu. Dneska půjdeme bez turistického značení, ale doufám, že se nikdo nestratí. Výchozím a cílovým místem výletu, jak už z toho zadání vyplývá, je zámek v Holešově. Na vycházku se vydejte zámeckou zahradou východním směrem, projděte kolem vodních prvků, které jsou v zámeckém parku a za nimi vyjděte na cyklostezku, která směřuje do Bystřice pod Hostýnem. A po zhruba půl hodině chůze budete v Dobrotisích, což je obec následující za Holešovem, podcházet historický akvadukt. On vypadá jako úzká lávka přes cestu, ale je to součást mlýnského náhonu. Za tímto akvaduktem cyklostezku opustíte. Přejděte říčku Rusavu a zleva obejděte stavení, kde kdysi stával mlýn, a to leží přímo proti mostu. A polní cestou podél plaňkového mostu za tímto stavením vystoupáte do otevřené krajiny a dojdete na začátek Dobrotické aleje, tvořené převážně ovocnými stromy. Ale také zde rostou i kaštanovníky. Stezka projde celou alejí, pak se stočí k severu, k křižovatce, na které stojí takzvaná Jarošova lavička. A to už máte větší polovinu trasy za sebou. Odpočinkové místo Jarošova lavička z výhledy nejen na Hostýn a Holešov či Holý vrch si užijte a potom směřujte po polní cestě západním směrem podle ukazatele Holešov-Holajka. Ten závěrečný úsek potom vede mírně klesajícím terénem na severní okraj Holešova a v ulici Holajka budete míjet malé muzeum kovářství. To je nápověda na případný další výlet. A toto muzeum už leží na dohled od zámku. A věříme teda, že se vám celý výlet bude líbit a že nikdo nezabloudí.
2: Tím si můžeme být na základě informací Zdeňka Urbanovského jistí, že se nestratíme, stejně jako tím, že budeme-li se řídit jeho instrukcemi, tak se nejenom příjemně projdeme, ale mnozí z nás urazí také cestu do svého dětství k legendární stavebnici Merkur. Tak ať se vám pěkně šlape i staví. Měj se hezky, Zdeňku.
3: Naschledanou.
4: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Ve Vlčnově dnes převezme vládu nový král jízdy králů, bude stý od roku 1909. Třetí den zlínského filmového festivalu nabídne setkání s herci z filmu Dívka na koštěti. Brambory přebytek, pěstitele v Česku letos zmenšují svá pole. Dnes bude v regionu oblačno s teplotami až 26 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vám příjemné ráno přeje Barbora Hitmánková. Ve Vlčnově na Slovácku dnes začíná program jízdy králů. Připravená je celá řada folklorních vystoupení nebo řemeslný jarmark. V amfiteátru se uskuteční soutěž tanečníků verbuňku, na kterém se představí nejlepší verbíři z celého Uhersko-Brodska. Hlavním bodem dnešního programu je večerní pořad s předáváním vlády králů, říká hlavní organizátorka Petra Kučerová Brandisová.
5: Letos máme takovou jako výjimečnou událost, protože pokud víme, ještě se to nikdy nestalo, vlastně předává vládu bratr bratrovi. No a shodou okolností ten Marek Dacík, který právě je letošní král, je stý v pořadí od toho roku 1909, kdy vlastně my ty krále jakoby nějak evidujeme a děláme ten seznam.
3: Setkání se čtyřmi mladými nadějnými herci nabídne třetí den Zlín Film Festivalu. Jedna z nich, herečka Emma Businská, uvede film Princezna stokrát jinak, ve kterém si zahrála hlavní roli princezny Stely.
6: To má jediná možnost, tak se zažít po nějaké dobrodružství.
7: Doufám, že princezna Stella není jediná princezna, kterou bych si zahrála.
8: Doufá Emma Businská, která se letos objeví v roli mladé maminky ve filmu Bojovník. Na festival přijedou i Petra Černocká a Jan Kraus. Společně připomenou z té výročí narození Miloše Macourka a film Dívka na koštěti. Ve světové premiéře lidé na festivalu uvidí československo-chorvatský snímek Tajemství křišťálové planety. Projekce se zúčastní i nevidomé děti, kterým Český rozhlas zprostředkuje živý audiokomentář. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Pěstitelé konzumních a sadbových brambor v Česku letos zmenšují svá pole v porovnání s loňským rokem asi o 10%. Uvádí to Bramborářský svaz, který podle kterého se tak dá počítat i s poklesem produkce. Podle ředitele svazu Josefa Králíčka jde o záměr. Pěstitelé totiž reagují na přebytek brambor na trhu a nízkou poptávku.
9: My jsme tady teď měli v minulých letech trošičku nárůst ploch, který vyrovnal tu předchozí ztrátu, nicméně předpokládáme teda v letošním roce, že se to opět srovná do těch původních kolejí a že o ty hektary, za který jsme byli rádi a byli navíc, tak o ně vlastně letos zase přijdeme. Sport.
3: V Budapešti se dnes hraje finále Ligy mistrů. V zápase se utkají fotbalisté Arsenalu a pařížského PSG. Na možné výtržnosti ale nebudou dohlížet policisté jen v maďarské metropoli. Před nepokoji varuje i policie v Paříži. Do ulic nasadí 8 000 policistů. Utkání začíná v 18 hodin českého času.
4: Počasí.
3: Dnes bude v regionu velká oblačnost, místy slabý déšť nebo i přehánky. Odpoledne přehánky četnější, místy i bouřky a večer budou oblačnost i srážky opět ubývat. Aktuální teploty jsou mezi 7 až 15 stupni. Nejvyšší teploty budou 21 až 26 stupňů. Povane slabý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: tuto chvíli nemáme hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má opět slovo Tomáš Perutka.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: V našem regionu se dnes oficiálně otevře nová cyklostezka, kde konkrétně, tak o tom uslyšíte za chvíli v našem vysílání.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Novou cyklostezku dnes po roce zkušebního provozu oficiálně otevřou ve Vizovicích na Zlínsku. Vede po trase nedokončené Baťovy železnice. Za necelé 2 hodiny na ní v rámci otevíracího programu vyjedou i historická kola. Podrobnosti teď přidá reportér David Jabůrek. Davide, dobré ráno.
1: Krásné ráno. Stezka pro cyklisty i chodce začíná u vizovického sídliště Štěpská nedaleko vlakového nádraží a vede směrem na Lutoninu. Končí po 2,2 kilometrech na hranici katastru města, dál tak musí cyklisté pokračovat po nespevněné cestě. Nová stezka vyšla na 18 milionů korun, většinu z toho pokryly dotace z Evropské unie a část zaplatil také Zlínský kraj.
0: Jaký je historický kontext této trasy?
1: V tom je právě nová cyklostezka nejzajímavější. Ona totiž vede přesně po trase nedokončené železnice, kterou Tomáš Baťa chtěl ve 30. letech minulého století propojit Vizovice s Valašskou Polankou. Započaté práce už pod dohledem Jana Antonína Bati, ale zastavila druhá světová válka. V krajině tak zůstaly náspy, tunely nebo mosty.
0: Jak se můžou na zmiňovanou novou stezku dostat konkrétně cyklisté, kteří jedou od Zlína?
1: No, nemají to snadné. Zlín s Vizovicemi totiž přímá cyklostezka nespojuje, můžou ale využít cyklotrasu 471, projet Vizovicemi po hlavní silnici kolem náměstí a napojit se přes ulici Zahradní. Do budoucna by se to ale mohlo změnit. Vizovice totiž plánují novou cyklostezku prodloužit od Štěpské k areálu Likérky, aby se cyklisté vyhnuli průjezdu rušnou silnicí přes město. Obce v mikroregionu Vizovicko navíc mají studii na jejich vzájemné propojení cyklostezkami, jak říká nezávislá starostka Vizovic Sylvie Dolanská.
2: Studie byla aktualizována pro celé území mikroregionu, ale po vzájemné dohodě všech obcí jsme se dohodli, že zpracování a realizace si bude zajišťovat každá obec samostatně. Stavební práce probíhaly v roce 2024 od března do října a poté následoval více než roční zkušební provoz.
0: K oficiálnímu otevření na dnešek město připravilo i doprovodný program, tak co pak lidé ve Vizovicích uvidí?
1: No, tak celý program je přichystaný na dopoledne, krátce po 9. hodině, tedy už za necelé 2 hodiny, se na Masarykově náměstí sejdou účastníci jízdy historických kol. Ti o 10:30 vědou na novou cyklostezku v rámci takzvané spanilé jízdy, no a přidat se k ním na vlastním kole může úplně kdokoliv. Zábavu najdou u cyklostezky také malé děti a zájemci se budou moct dozvědět také detaily právě z historie Baťovy dráhy.
0: To dodává reportér David Jabůrek, který do našeho raného vysílání přinesl informace o oficiálním otevření cyklostezky ve Vizovicích. Davide, děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
1: Hezký den.
0: No a my pokračujeme další hudbou, kterou jsme pro vás vybrali do dnešního sobotního raného vysílání. Zpívat bude konkrétně Michal Šindelář. Český

0: Teploty stoupají směrem nahoru, ty aktuální se pohybují v našem Zlínském kraji mezi 9 až 15 stupni. Nejnižší teplota 9 stupňů byla naměřena před malou chvílí konkrétně ve Vsetíně a také ve Velkých Karlovicích. Nejvyšší teplota panuje na meteostanici Maruška Hostýnské vrchy a je to zmiňovaných 15 stupňů Celsia. Dnešní maximální odpolední teploty ty by měly v našem regionu stoupat až na 26 stupňů. Pokud se chystáte ven, nezapomeňte si sebou vzít deštníky, čeká se velká oblačnost, místy slabý dešť nebo přehánky, odpoledne i četnější místy se v odpoledních hodinách můžou vyskytovat i bouřky, srážky a oblačnost budou ubývat směrem k večeru.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: V sobotu si na pohovce Jošky Kubáníka budeme od 17. s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o tom, jak zvládat žárlivost a jestli může být žárlivost někdy i zdravá. A v neděli od 11. se zaměříme na to, jak vznikají závislosti a co s nimi dělat. Na vás i na mého hosta se těší Joška Kubáník.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky blázniví, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vás především informujeme o tom, co se děje v našem zlínském kraji, teď ale zamíříme do regionu sousedního. Pro veřejnost se poprvé otevřel areál bývalého černouhelného dolu Frenštát v Beskydských Trojanovicích. Po demolici většiny budov a převodu pozemků na obec tam vzniká nový prostor pro školy, potřebné služby, ale také pro inovační centra a firmy. Na ploše přes 35 hektarů. Projekt nazvaný CRK má před sebou první etapu a zahánění potřebných dotací.
2: Za náma jsou vidět obě jámy dolu Frenštát, ta spodní jáma F4, její zásyp je prakticky dokončen.
3: Září rok 2023 a tehdejší závodní dolu Ivan Šimek ze státního podniku Diamo. Těžká technika právě zasypávala jámy dolu Frenštát v Trojanovicích, kde se černé uhlí z velkého ložiska nikdy nezačalo těžit. Na stejném místě je dnes velká betonová zátka s pamětní cedulí a píše se tam, že hloubka jámy byla přes 1 kilometr. Konečně to tady bude žít, ale jinak než debatou o uhlí, shodují se dvě obyvatelky Trojanovic.
4: Pro nás dobře.
5: Hezké je to tam.
3: Jo?
5: Konečně. No.
3: Teď se tam dá na procházky, jak jsem se rozvěděl.
5: No, už to začíná.
4: No nám to vyhovuje, ale pro nás je to výhoda, protože jinak bychom tady měli asi opravdu velkou změnu, horší.
3: Důl dnes připomínají vlastně už jenom dvě těžní věže, až na výjimky. Všechny ostatní budovy zmizely a kdo tu někdy byl, už to tady nepozná. Přes 20 nových staveb přibude v rámci projektu CRK. Už mají stavební povolení, potvrdil nezávislý trojanovický starosta Jiří Novotný.
6: A dále máme nachystané stavební povolení pro univerzitní centrum, pro školu, prostor pro služby, první prostor pro inovace, například v jedné z těch těžních věží, sportoviště a tak.
3: Obec mnoho let bojovala za likvidaci dolu. Jeho minulost ale mazat nebude, spíš naopak.
6: Například věže, které pro mnohé symbolizovaly tu minulost, kterou nechtěli, tu těžbu uhlí, že se nám podařilo odkomunikovat to, že je necháme a že je přetvoříme právě pro tu budoucnost. A že tady máme i třeba ten těžní stroj, protože to taky částečně k té naší minulosti patří.
3: Dvě těžní věže budou proto i dál symbolem této části Beskyd. Uhlí ale vystřídá úplně jiný svět. Počítá se v něm i s pivovarem. Z Beskyd Martin Knitl, Český rozhlas.

0: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 66. Od 28. května do 3. června. Více na zlinfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Zlínský kraj.
1: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma, česká značka s nápady.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: U zpráv vás vítá Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Hutisko Solanci na Vsetínsku si dnes s vystoupením folklorních souborů připomínají 100 let od odhalení pomníku Charlotte Garrigue Masarykové. Pískovcový balvan s bystou první dámy byl dokončen v roce 1926 z iniciativy místního učitele Cyrila Macha. Je jediným samostatným volně stojícím pomníkem na světě, který byl manželce prezidenta Masaryka věnován. V domově pro seniory u Kašny na Rígrově náměstí v Kroměříži se připravuje výměna výtahů v budovách A plus B a D. Stávající zařízení, která jsou po více než 20 letech v provozu na hranici své životnosti, nahradí nové bezbariérové výtahy s moderní technologií. Zajistí tak bezpečný provoz odpovídající současným technickým požadavkům i potřebám klientů. Zájem Evropanů o cesty na Blízký východ výrazně oslabil. Důvodem je krize v regionu. Prodeje zájezdů jsou nižší až o 95%. Vyplývá to z průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. V Česku ale podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur propad není tak výrazný, hlavně proto, že tuzemské cestovky během zimy prodaly větší množství takzvaných first minute zájezdů. Polsko získalo první zálohu z unijní obranné půjčky SAFE 6,5 miliardy korun, tedy v přepočtu asi 160 miliard korun, má jít na rozvoj obranného průmyslu a obranných kapacit. Varšava celkem požádala skoro o 1 bilion korun. Z programu je získá po částech. Dnes bude v regionu velká oblačnost, místy slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne přehánky četnější, místy i bouřky a večer budou oblačnost i srážky opět ubývat. Aktuální teploty jsou mezi 9 a 15 stupni. Nejvyšší teploty budou 21 až 26 stupňů. Povane slabý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V tuto chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už opět pokračuje Tomáš Perutka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pokud dnes chcete být stylový, tak na oběd uvařte něco s bramborem, protože právě dnes máme Mezinárodní den brambor. Mimochodem, brambory jsou údajně doporučovány i těm, kteří chtějí zhubnout. Ovšem, ne konzumovat, ale okopávat. Teď Flamengo a píseň Zavraždil jsem lásku. Dobré sobotní ráno přejeme.

kde v našem regionu se dnes dobře pobavit. Tak i to se dozvíte z našeho ranního vysílání, a to právě teď, protože máme pro vás přehlídku zajímavých akcí, které můžete navštívit. Také dnes se můžete například vypravit na Zlínský filmový festival. Výročí Miloše Macourka připomene od 15. hodiny v multikinu Golden Apple Cinema projekce filmu Dívka na koštěti a beseda s Petrou Černockou a Janem Krausem. Irský soutěžní snímek Trat přijede uvést delegace tvůrců, včetně herce Aidana Gillena, známého ze seriálu Hra o trůny nebo filmu Bohemian Rhapsody. Na náměstí Míru můžete i dnes mezi 10. a 19. hodinou navštívit kavárnu Potmě a v letním kině bude od 21.30 k vidění dojemný snímek E.T. Mimozemšťan. Připomínám, že po celou dobu festivalu můžete navštívit i naše živé studio v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně. Dnes se tam na vás bude těšit Zdeněk Junák se svými speciálními víkendovými srdcovkami, a to od 10 do 12 hodin. Moderátorem odpoledního vysílání mezi 14. a 16. hodinou bude Pepa Koller, který v 14:30 přivítá herce Filipa Františka Červenku. Toho můžete znát třeba jako Tondu ze seriálu Most. Ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radoštěm se dnes koná Slabikář řemesel. Pořad věnovaný dětem a všem, kdo rádi tvoří, testují svou zručnost nebo si jen tak hrají. Umožní vám vyzkoušet si některé rukodělné činnosti vycházející z tradičních řemesel. Při práci s nejrůznějšími materiály a nástroji návštěvníci poznají, kolik úsilí musí řemeslník vynaložit i při zdánlivě jednoduchých činnostech. Akce začíná v 9 hodin. Největší sraz amerických aut na Valašsku se letos koná opět v kempu Bystřička na Vsetínsku. Těšit se můžete na spoustu výjimečných vozidel a zábavy. Návštěvníci si prohlédnou desítky klasických amerických vozů, muscle cars, pick-upů i upravených speciálů, které běžně na českých silnicích nejsou k vidění. Hlavní program v kempu Bystřička se koná dnes od 9 do 18 hodin. A 10. ročník Těšnovického gulášfestu se dnes uskuteční v Těšnovicích u Kroměříže. Připravená bude soutěž gulášů, kácení máje a po celou dobu akce bude hrát hospodský Big Beat. Akce se koná mezi 14. a 21. hodinou.

0: Start do nového dne nám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín právě zpříjemňovala Iveta Bartošová.
1: Počasí.
0: Dneska to bude na deštník, protože se v našem regionu očekává velká oblačnost se slabým deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne navíc přeháňky budou četnější, místy se můžou vyskytnout i bouřky, no a večer bude potom oblačnosti i srážek obývat. Maximální teploty 21 až 26 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: na čase být.
1: Možná, že jste také dopili dobrý kafe, o kterém zpívala Lucie Bílá. Po její písni budeme mluvit o jedné z nejsledovanějších sportovních událostí tohoto roku. Čeští fotbalisté začali závěrečnou přípravu na mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Mexiku a Kanadě. V neděli odehrají v Praze utkání s Kosovem, pak trenéři oznámí konečnou nominaci a tým se vydá do zámoří. Šampionát začne 11. června. Pokud se nic nepředvídaného nestane, bude u toho i Matěj Kovář, gólman z Uherského Hradiště, který výrazně pomohl k postupu z březnové baráže. Češi v ní vyřadili po penaltách Irsko a Dánsko.
2: Ta sezóna měla všechno, samozřejmě ten týden, kdy jsme se právě kvalifikovali na mistrovství světa, následně víkend potom jsme vyhráli, nebo oslavili jsme ten titul v PSV, tak byl až snový, bych řekl.
3: Matěj Kovář!
2: Myslím si, že v těch nejbláznivějších snech bych si to nepředstavoval, že to tak nějak dopadne.
4: Matěj Kovář tak má před mistrovstvím světa dobrou náladu. Do sbírky přidal třetí titul. Před nizozemským PSV Eindhoven ho bral i s německým Leverkusenem a se Spartou. A teď ho čeká další velká zkouška v reprezentaci.
2: Bavili jsme se o tom a bylo mi nastíněno, že turnaj začnu jako číslo jedna.
4: Než dorazil 26-letý golman na sraz národního týmu v Praze, věnoval se i jiným věcem než fotbalu.
2: Sezóna skončila před týdnem, takže jsem byl rád, že vůbec trošku můžu oddechnout po tom roku nebo 8-9 měsících, kdy člověk je v plném zápřehu. Takže trošku jsem chtěl vypnout a strávit nějaký čas s rodinou a nepřemýšlet jenom na fotbale.
4: Teď už ale zase myslí Matěj Kovář jenom na fotbal. Začala totiž příprava na světový šampionát, na kterém Češi nebyli 20 let.
2: Myslím, že skupina je taky hratelná, takže jsem se na tom připravit co nejlíp, aby jsme se dostali dál ze skupiny.
4: Reprezentace nastoupí proti Jižní Koreji, Jihoafrické republice a Mexiku, jedné z pořadatelských zemí. A právě v ní odehrají v základní fázi dva zápasy ve vyšší nadmořské výšce. Guadalajara je necelých 1600 metrů nad mořem. Mexico City, nebo chcete-li Ciudad de Mexico, ve výšce přes 2000 metrů.
2: Nevím kdo, ale někdo mi to říkal právě, že i v té nadmořské výšce ten balón trošku se chová jinak, takže myslím si, že to bude taky problém samozřejmě pro golmana, asi bude fyzicky méně náročné, protože já tam jenom stojím. Ale myslím si, že pro kluky to určitě bude všeobecně těžké.
4: Je i golman Matěj Kovář zvědavý na podmínky v Mexiku. Mirko Vasič, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět papoušků, humanoid a další zábavné zázraky přírody v premiérové show. ČT2. Ivan Trojan v temném příběhu z Československa 50. let jako vyšetřovatel, který odhaluje pravdu o vykonstruovaném případu. Premiéra filmu Ve stínu. A ČT Art uvede v rámci Večera krátkých filmů premiérové filmy Vinland, Cestovatel, Moje domovina, Zvlčení a Hypnoza. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Cyklostezku po trase nedokončené Baťovy železnice dnes oficiálně otevírají ve Vizovicích. Rožnovský skanzen připomene zapomenutá řemesla, třeba práci metláře či provazníka. Lebka svaté Zdislavy bude dnes naposledy vystavená pro veřejnost. Dnes bude v regionu oblačno s teplotami až 26 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Vizovice na Zlínsku dnes otevírají novou cyklostezku. Více než 2-kilometrový úsek vede po trase nedokončené Baťovy železnice, tedy od sídliště Štěpská u nádraží po konec města směrem na Lutoninu. Podle studie vizovického mikroregionu by na tento úsek měly navázat cyklostezky propojující 7 obcí v okolí, vysvětluje nezávislá starostka Vizovic Sylvie Dolanská.
6: Studie byla aktualizována pro celé území mikroregionu. Ale po vzájemné dohodě všech obcí jsme se dohodli, že zpracování a realizace si bude zajišťovat každá obec samostatně. Stavební práce probíhaly v roce 2024 od března do října a poté následoval více než roční zkušební provoz.
4: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes návštěvníkům představuje zapomenutá řemesla. V programu Slabikář řemesel si lidé mohou vyzkoušet práci metláře, provazníka nebo tesání do kamene, dodává mluvčí muzea Pavlína Polášková.
7: Děti se zapojí do rukodělných činností, jako je výroba provazu, ražba do kůže či vyřezávání lupenkovou pilkou. Setkají se s mistrem dráteníkem, který jim představí umění práce s drátem. Letos se navíc zaměříme na papučářské řemeslo a háčkování.
4: Veřejnost dnes může naposledy vidět zachráněnou lebku svaté Zdislavy z Lemberka během slavnostní poutě. Vystavená bude v bazilice v Jablonném v Podještědí za dohledu policie. Lebku nedávno ukradl muž, který ji pak zalil do betonu. Policie ho dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali. Podle pražského arcibiskupa a administrátora litoměřické diecéze Stanislava Přibyla lebku světice po dnešní pouti uloží do trezoru a časem do Zdislavy na hrobu.
5: Sport.
4: Tenista Jakub Menšík si na Roland Garros zahraje poprvé v kariéře 8. finále. Alexe de Minaur z Austrálie porazil 3-1 na sety. V tom prvním přitom dostal Kanára, následně odešel z kurtu a z bílé sety bez větších problémů získal. Menšík po utkání řekl, že začátek utkání nezachytil kvůli 5-setové bitvě, kterou absolvoval o 2 dny dříve, a popsal, jak mu pomohl odchod z kurtu po první sadě.
8: Na tom záchodě, když jsem šel, tak jsem si nic neříkal, udělal jsem si akorát svoje nějaké mentální techniky a šel jsem na ten kurt a jak jsem vlastně nastupoval, tak jsem úplně cítil, že už nejsem jako jenom sám sobě, ale že jsem vlastně jako všude přítomen. To mi pomohlo vlastně dostat se do rytmu, do tempa a postupem času aj najít na něho tu medicínu.
4: Ve třetím kole vypadly Karolína Muchová i Marie Bousková.
5: Počasí.
4: Dnes bude v regionu velká oblačnost, místy slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne přehánky budou četnější, místy i bouřky. Večer budou oblačnost i srážky opět ubývat. Aktuální teploty jsou mezi 7 až 15 stupni. Nejvyšší teploty nás čekají 21 až 26 stupňů a vítr povane slabý.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Aktuálně nemáme ve Zlínském kraji hlášené žádné dopravní nehody. Končí zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Barbora Hejtmánková.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Dnes je den sousedů, nebo chcete-li svátek sousedů, tak ho s vašimi sousedy můžete oslavit, i když upřímně řečeno někdy ty sousedské vztahy nejsou úplně optimální. Vzpomínám si, že jsem někde na nástěnce v paneláku viděl vyvěšený vzkaz: po 4 dvanáctkách bych se chtěla aspoň jednou vyspat. Jak ta rekonstrukce bude ještě dlouho trvat? Děkuji za odpověď. No a pod to nějaký vtipálek připsal: já spím po 4 dvanáctkách jak mimino a když náhodou ne, tak si dám 5. Vy nespíte, vy jste vzhůru a do nového dne se vás teď pokusí nastartovat také Pavel Bobek.

0: Dobré ráno, máme 8 hodin 7,5 minuty, vy vstáváte s Českým rozhlasem Zlín a na jeho vlnách se teď budeme věnovat události celorepublikového významu, která se koná právě v krajském městě ve Zlíně, ze kterého vysíláme. Pokřtít rejnoky a zasadit dva mladé stromy. I to stihla čtveřice takzvaných Young Stars na Zlínském filmovém festivalu. Ten už tradičně podporuje mladé talentované herce. Tentokrát jsou to Filip František Červenka, Tadeáš Moravec, Tomáš Weber a Emma Businská. Dnes se s nimi můžou lidé potkat od 15. hodiny v Zlínfest zóně v Sadu Svobody.
1: Emma už si plivla do dlaní, aby vzala svůj pracovní nástroj, který nikdy neměla v ruce.
2: Prostě zbyde tady po vás nějaká stopa a to je vlastně to, co já v tom životě i hledám, aby tady po mně něco zůstalo, abych mohla umřít s pocitem, že jsem byla co k čemu.
3: I takhle uvažuje jediná dáma ze 4 letošních zlínských takzvaných Young Stars, Emma Businská, která pevně uchopila lopatu a k mladému stromu přihodila hlínu i štěpku. 23-letou herečku nedávno proslavila role princezny Stely v pohádce Princezna Stokrát jinak, která jí, jak říká, změnila život.
4: To má jediná možnost, tak zažít aspoň nějaké dobrodružství.
2: Takhle, já doufám, že mi ho nezměnila natolik, abych si ještě někdy zahrála princeznu, protože doufám, že princezna Stella není jediná princezna, kterou bych si zahrála.
4: Jestli okamžitě neutečete, tak mě šíleně naštvete.
3: Letos ji čeká premiéra filmu Bojovník, ve kterém si zahrála zatím nejnáročnější roli. Stvárnila maminku, zdravotní sestru, která v jednom okamžiku přišla o matku i otce.
4: Poslouchala z toho doktora? Četl jsi vůbec tu zprávu?
2: Pozici mámy neznám, já jsem teta dvou krásných synovců, ale mateřský prostě pocit ještě v sobě sama nemám, protože ty děti sama nemám. Ale je pravda, že skrz ty synovce to pro mě bylo asi v něčem jednodušší, protože jako herečka okoukávám od lidí a často si navozuju i ty jejich pocity.
5: Dokonána bouřlivý potles na našem Young Stars.
6: Ta idea byla taková, že ty Young Stars až postoupí do toho vyššího levelu a budou těmi top stars, tak že tady budou mít svoji stopu a že si tady třeba vzpomenou, že tady byli ve Zlíně.
3: Připomíná myšlenku projektu Young Stars a sázení stromu prezident festivalu Čestmír Vančura. Letos poprvé stromy mladí herci zasadili ve zlínské zoologické zahradě, neboť prostor v univerzitním parku v centru města už je zaplněný. Dnes na zlínský festival zavítají například Petra Černocká a Jan Kraus. Promítnou film Dívka na koštěti. Od narození jeho scénáristy Miloše Macourka letos uplyne 100 let. Ze Zlína Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín.

0: Jedna z nejdůležitějších informací na začátku víkendu je určitě podrobná předpověď počasí, kterou vám nabídneme na vlnách Českého rozhlasu Zlín právě v tuto chvíli. Jaké tedy bude to dnešní počasí, tak to nám teď prozradí paní Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Tak musíme počítat převážně s tou velkou oblačností. Na některých místech se může vyskytnout slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne už by ta oblačnost mohla být taková více proměnlivější. Také ty přehánky i četnější, mohou se tam vyskytnout i bouřky, ale večer by nám potom od severu mělo začít postupně ubývat srážek i oblačnosti. Ty nejvyšší teploty od 23 do 26 stupňů, ale na Vsetínsku tam čekáme chladněji místy jenom kolem 21 stupňů. K tomu nám bude vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu. Od

0: Tak v noc tu budeme mít s malou oblačností, skoro jasno až polojasno. Ty nejnižší teploty od 11 do 8 stupňů. I přes ten den spíš bude převažovat takové polojasno až oblačno. Tam až na večer a v noci od západu čekáme přibývání oblačnosti a je tam teda velmi malá pravděpodobnost na výskyt přehánky, případně bouřky. Vypadá to, že pokud něco, tak by se to mělo týkat té jihozápadní části kraje. Ty nejvyšší teploty od 23 do 26 stupňů a k tomu nám bude vát vítr slabý, během potom i přechodně mírný západní až severozápadní do 20 km za hodinu.
1: Jaké bude ve Zlínském kraji počasí, tak to prozradila v našem vysílání Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají.
3: Ale Jenehuse,
4: řekl na to Zikmund.
3: Kdo pak žije bez hříchu?
2: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
5: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
2: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
6: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Vy, kteří posloucháte vysílání Českého rozhlasu Zlín pravidelně, tak dobře víte, že vám v našem vysílání přinášíme také pravidelné tipy na výlet, na nějaký výšlap. Turistika je totiž velmi oblíbenou aktivitou a to dlouhodobě. Víte například o tom, že klub českých turistů ve Zlíně byl založen už před 100 lety, konkrétně v červnu roku 1926? No a my o něm budeme teď mluvit podrobněji.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
0: Víte, že místní kluby českých turistů nepořádají pouze výšlapy, ale provádí i značení nových turistických tras a pravidelnou údržbu těch stávajících. S kyblíkem barev a štěců i rozhlasovým mikrofonem se na reportáž o klubu českých turistů ve Zlíně vydala redaktorka Markéta Macháčková.
2: Dneska si ukážeme trošku, jak se značí turistická pěší trasa. Máme modrou, která vede z Kocandy do Frištáku. Je to úsek dlouhý 5,5 kilometru.
3: Říká mi předseda zlínského odboru klubu českých turistů a zároveň značkař Peter Schovajsa. Spolu se na jižních svazích ve Zlíně vydáváme na jednu z jeho obchůzek při údržbě turistického značení. Členem klubu je více než 40 let.
2: Značení nejsou jenom značky na stromech a na sloupech, ale taky rozcestníky, kde jsou tabulky. Jinak rozcestníku říkáme tým, je to zkrátka turistické informační místo. Takže první věc, co se podívá značkář, jestli tam nechybí nějaké tabulky, má k tomu předpis, značkařský příkaz. Jsme na Kocandě Bus, tabulka místního názvu jako první. Napíšeme si datum výroby, to je 2012 a musíme jí dát známku od jedničky do čtverky, kdy trojka znamená, že už se musí objednat nová, že je špatně čitelná. Text je čitelný, tabulka se nám neloupe, takže dáváme čistou jedničku.
3: Jen v okrese Zlín je takto značeno 577 kilometrů tras a ve Zlíně působí na 40 značkařů. Data o turistickém značení se pečlivě evidují na celorepublikové úrovni a Peter Schovajsa je zároveň krajským správcem těchto dat.
2: Východiště všech tras v každém městě je na autobusovém nádraží. Takže kdokoliv se dostaví na autobusové nebo vlakové nádraží, tak by měl najít rozcestník, měl by najít mapu a může se vydat na všechny směry z města.
3: Značkařem se může stát každý od 16 let. Turistické značení klubu českých turistů podporuje Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím dotací jednotlivým krajům, ale bez dobrovolnictví by se činnost klubu neobešla. Ten zlínský čítá 120 členů, přitom v roce 1926, když byl klub založen, bylo členů 27.
2: Klub českých turistů ve Zlíně de facto byl založený před 100 lety v červnu. Ta iniciativa vznikla od firmy Baťa z továrny a první valná hromada byla na náměstí na Záložně v hospodě, což se stala potom schůzovací místnost toho klubu.
3: Pokračuje předseda zlínského klubu českých turistů Peter Schovajsa.
2: I když se u nás říká, že jsme klub důchodců, tak nejsme. My sdružujeme i mládež, mladé sportovce a ty máme v turistických oddílech mládeže, zkráceně TOM, proto se jim říká Tomíci.
3: Peter Schovajsa takový oddíl také vede. A co je podle něj na činnosti zlínského klubu cenné?
2: Myslím, že to je hlavně velká parta kamarádů a velkou devizou jsou naši cvičitelé turistiky, kteří ty vycházky zájezdy až neunavně a několikrát týdně pořádají.
3: Klub kromě práce značkařů pořádá pravidelné procházky a tuzemské i zahraniční zájezdy. Výzvou pro druhé století existence je podle Petra Schovajsy pro klub posun k digitalizaci, která by některé z činností zjednodušila a také získání mladých členů, kteří by v tradici klubu českých turistů pokračovali. Ze Zlína Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: Ke klubu českých turistů se můžete připojit i vy, třeba při zářijové akci Den se značkařem, kdy si štětce a barvy můžete sami vyzkoušet a tradiční barevnou značku v bílém poli sami namalovat přímo v terénu.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
4: Tisíc vůní stopy tvýho světa, zastoužím po nich roky pádí, ty někde stále jsi. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývaly, jenom vlasy vůně naději a lemých cigaret.

0: kolik nocí jsem už nebyl s tebou.
1: Mori ticha,
0: zbyl jen z cigarety dým.
1: Možno hladíš do tmy
0: a v duchu mi máváš naším znamením.
1: Mi s Bohom dáváš
0: mrtví nemilují.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Jsou tu zprávy a Barbora Hitmánková. Hezké ráno. Lidé ve Zlíně se dnes můžou podívat na speciální projekci filmu Dívka na koštěti. Zúčastní se jí v 15 hodin v kině v centru Zlaté jablko i představitelka filmové Saxány Petra Černocká a herec Jan Kraus. Promítání je součástí Zlínského filmového festivalu pro děti a mládež, který si připomíná 100 let od narození scénáristy filmu Miloše Macourka. Letní sezonu včera zahájilo koupaliště v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku. Otevřeno mají denně od 8 hodin ráno do 8 hodin večer. Návštěvníci mají k dispozici 50-metrový bazén, dvě skluzavky i brouzdaliště pro děti. Další koupaliště se dnes otevírá ve Valašském Meziříčí. Na silnicích v Česku zemřelo od začátku roku 23 motorkářů. To je ve srovnání se stejným obdobím minulého roku víc než dvojnásobek. Mezi nejčastějšími příčinami nehod je nepřizpůsobení rychlosti, nedání přednosti v jízdě nebo vjetí do protisměru. Brennenský průsmyk přes Alpy do Itálie bude dnes uzavřený kvůli protestům. Obyvatelé rakouské strany hranice budou demonstrovat proti hluku a znečištění ovzduší v okolí průsmyku. Situace je podle nich dále neúnosná. Průsmykem totiž projede ročně skoro 11 milionů aut. Úřady radí motoristům se Tyrolsku dnes raději vyhnout. Omezení dopravy potrvá asi do 19 hodin večer. Dnes bude v regionu velká oblačnost, místy slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne budou přehánky četnější, místy i bouřky. Večer budou oblačnost i srážky opět ubývat. Aktuální teploty jsou mezi 9 až 15 stupni. Nejvyšší teploty budou 21 až 26 stupňů. Povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje kolega Tomáš Perutka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: My za chvilku v našem vysílání budeme mluvit o žárlivosti, na to si určitě počkejte, ještě předtím nám bude zpívat Radek Tomášek. Dobré ráno.

0: Marcela Holanová dospívala o dnešním tématu pořadu na pohovce Jožky Kubáníka. Pokud stále netušíte, jaké téma to bude, pojďte si teď poslechnout přímo Jožku, který nám vše vysvětlí.
1: O dnešním tématu mi vyprávíte často a je to možná proto, že se s ním setkáváme od pradávna. Je to totiž žárlivost. Proč žárlíme? Může být žárlivost i zdravá a kdy je dobré spozornit, protože už překročila únosnou mez. I o tom si dnes budu povídat s terapeutem Adamem Schmidtem, ale pustím vám kousek rozhovoru s modelkou Eliškou Havlíkovou, kde jsme na soupeření a možná i žárlivost v jejím oboru narazili.
2: Jak je to vlastně s přátelstvím mezi modelkami? O tom kolují různé legendy, že si modelky škodí. Máte s tím vlastní zkušenost?
3: Jo, určitě. Já si myslím, že jako ty vztahy mezi modelkama jako holkama jsou docela komplikované, protože ta rivalita je tam obrovská, ale vím, že jako u kluků modelů to funguje úplně jinak. Můj přítel je model a teď víme, že je třeba v Miláně a napíše prostě do skupiny, kterou mají jako skupina modelů, kteří se znají, je tam třeba 20 lidí, že jsem v Miláně, nejste tady někdo, pojďme ven. A normálně prostě, kdo je v Miláně, tak se ozve, že jo, tak jdeme a prostě něco podniknem. Všichni jsou kamarádi, prostě všichni se baví, nejsou tam žádné jako velké dramata a tak. No a u těch holek to funguje trošku jinak. Mám samozřejmě pár kamarády, kterým můžu napsat, jako pojďme na kafe nebo tak, ale že bych měla nějakou skupinu holek, co jsem potkala prostě v průběhu let a napsala bych, jako jsem zrovna v Miláně, pojďme něco udělat, tak to ne.
1: To byla modelka Eliška Havlíková a její zkušenosti se soupeřením a se žárlivostí. Téma rozebereme s mým hostem, terapeutem Adamem Schmidtem.
0: Pořad na pohovci Jožky Kubáníka na téma žárlivost uslyšíte v našem vysílání dnes hned po zprávách v 17 hodin. Teď uslyšíte skupinu Raxet.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.
1: Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

0: z našeho regionu se postaral ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Vlasta Redl.
1: Počasí.
0: Nevím, jak to teď vypadá u vás, co se týká počasí. Tady ve Zlíně, alespoň v okolí budovy, ze které vysíláme, teď je neprší, ale nad námi je pořádně zataženo, dá se říci i černo. Naznačuje to, že by asi mělo něco spadnout, co se týká srážek. No a ladí to i s předpovědí meteorologů na dnešní den, protože v našem regionu máme dnes počítat s velkou oblačností, slabším deštěm nebo přeháňkami, ale pozor, v odpolední hodinách dorazí i přehánky četnější a místy se můžou vyskytnout i bouřky. K večeru potom bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty dnes budou ve Zlínském kraji stoupat na 21 až 26 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: jdeme dál také s naším vysíláním, se kterým dnes můžete zažít něco výjimečného. Ve Zlíně totiž dnes pokračuje Zlín Film Festival a při něm můžete navštívit i naše živé studio v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně. Dnes se tam na vás bude těšit Zdeněk Junák se svými speciálními víkendovými srdcovkami, a to v čase od 10 do 12 hodin, a moderátorem odpoledního vysílání mezi 14. a 16. hodinou bude kolega Pepa Koller, který v 14:30 přivítá herce Filipa Františka Červenku. Toho můžete znát třeba jako Tondu ze seriálu Most. No a já vám přeji krásný zbytek sobotního dne.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Vlčnově na Uherskobrodsku dnes převezme vládu nový král jízdy králů. Základní škola Ohrada ve Vsetíně bude mít novou střechu se solárními panely. Tenista Menšík je poprvé v osmifinále Roland Garros. Muchová s Bouskovou končí. Dnes bude v regionu oblačno s teplotami až 26 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Ve Vlčnově dnes začíná program jízdy králů. Připravena je celá řada folklorních vystoupení nebo řemeslný jarmark. V amfiteátru se uskuteční soutěž tanečníků verbuňku, na které se představí nejlepší verbíři z celého Uherskobrodska. Hlavním bodem dnešního programu je večerní pořad s předáváním vlády králů, říká hlavní organizátorka Petra Kučerová-Brandisová.
2: Letos máme takovou jako výjimečnou událost, protože pokud víme, ještě se to nikdy nestalo, vlastně předává vládu bratr bratrovi. No a shodou okolností ten Marek Dacík, který právě je letošní král, je stý v pořadí od toho roku 1909, kdy vlastně my ty krále jakoby nějak evidujeme a děláme ten seznam.
0: 416 fotovoltaických panelů pokryje střechu vsetínské základní školy Ohrada. Střecha bude stát 32 milionů korun. Podle mluvčí Vsetína Jany Raškové bude hotovo do konce října. Solární panely by měly škole na nákladech za energii ušetřit až 1 milion korun ročně. Další fotovoltaickou elektrárnu připravuje Vsetín na střeše Domu kultury. Přibližně 25 tisíc Čechů se léčí podle dat pacientského registru REMUS s roztroušenou sklerózou. Chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému se obvykle objevuje po 30 a častěji napadá ženy. Projevit se může například brněním nebo zakopáváním, připomínají neurologové u příležitosti Světového dne této nemoci.
3: Naučila jsem se tu kamarádku RSku poslouchat, řekne odpočin si, tak si odpočinu. Dá se s tím žít.
4: Hodnotí život s roztroušenou sklerózou Jana Špičková. S nemocí se léčí 25 let a užívá biologickou léčbu. K vysoce účinným lékům se dnes dostávají nově diagnostikovaní pacienti stále rychleji. Potvrzuje ředitel pacientského registru REMUS Jiří Drahota.
5: Od prvních příznaků, kdy pacient pocítí například nějaké brnění, do zahájení biologické léčby nebo chorobu modifikující terapie, se cesta zkrátila o měsíc. Dneska už jsme měli nějakých 6 měsících.
4: V Česku je 15 specializovaných center pro léčbu roztroušené sklerózy. Andrea Skalická, Český rozhlas. Sport.
0: Tenista Jakub Menšík si na Roland Garros zahraje poprvé v kariéře osmifinále. Alexe de Minaura z Austrálie porazil 3-1 na sety. V tom prvním přitom dostal Kanára. Následně odešel z kurtu a zbylé sety bez větších problémů získal. Menšík po utkání řekl, že začátek utkání nezachytil kvůli pětisetové bitvě, kterou absolvoval o 2 dny dříve, a popsal, jak mu pomohl odchod z kurtu po první sadě.
6: Na tom záchodě, když jsem šel, tak jsem si nic neříkal. Udělal jsem si akorát svoje nějaké mentální techniky a šel jsem na ten kurt a jak jsem vlastně nastupoval, tak jsem úplně cítil, že už nejsem jako jenom sám v sobě, ale že jsem vlastně jako všude přítomen. To mi pomohlo vlastně dostat se do rytmu, do tempa a postupem času aj najít na něho tu medicínu. Počasí.
0: Dnes je v regionu oblačno, místy se slabým deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne čekáme i bouřky, večer budou oblačnost i srážky opět ubývat. Nejvyšší teploty budou mezi 21 až 26 stupni a vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli se zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Mezi nebem a zemí.
7: Jak souvisí včelaření a duchovní život? A co se můžeme naučit pozorováním včelího úlu?
4: Oslavte 200. výročí posvěcení kostela na nebevzetí Panny Marie jedinečnou výstavou Orlicko-Ústeckého muzea a farnosti, která vás provede fascinujícím životem a vědeckým dílem zdejšího rodáka, uznávaného kněze a badatele Josefa Cibulky. Duchovní místa ožila na jaře i na Královéhradě. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od starokatolického kněze Petra Jana Vinše. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Karel Gott a Darina Rolincová zpívali společně v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Včelaření má u nás velkou tradici. V evropském kontextu jsme jednou z nejvíce zavčelených zemí. A není to jen okrajový koníček několika málo lidí, ale masová záliba, původně propojená s životem na venkově, která však v poslední době proniká stále více i do měst. A nejde jen o produkci medu. Skrze pozorování včel se můžeme naučit spoustu užitečných věcí pro život, pokračuje Terezie Bečková.
1: Odpradávna včely nebyly vnímány pouze jako užitečný hmyz, ale jako bytosti obestřené posvátným tajemstvím. V mýtech starého Egypta byly považované za slzy boha Ré, v jiných kulturách zase za posly bohů či duchů zemřelých. Tato fascinace přetrvává dodnes a pro mnohé, kteří se včelaření věnují, se stává cestou k hlubšímu pochopení řádu světa i vlastní spirituality. Propojení duchovního života s chovem včel má hluboké kořeny, zejména v klášterní tradici. A známé benediktinské heslo Modli se a pracuj zdůrazňuje harmonii mezi intelektuálním úsilím a potřebou fyzické práce rukama. To potvrzuje i farářka církve Československé husitské Sandra Silná, sama aktivní včelařka.
2: Vím, že někteří duchovní autoři, teď mám na mysli konkrétně jednoho, který i napsal knihu o včelaření, Emil Varé, tak on zmiňuje, že opravdu tohle propojení, jak té fyzické práce, tak té duševní práce a toho intelektuálního úsilí, tak ale má nějakým způsobem udržet člověka psychicky ve zdraví. Oni to prostě brali už tehdy tak, že tohle je takový klíč, řekněme, k nějakému spokojenému, šťastnému životu, což jsou věci, které my dneska řešíme. Well-being a další cesty, jak najít nějaký balanc, jak být šťastný, spokojení. No a už tehdy se ukazuje, že vlastně v prostředí klášterů ty znalosti byly.
1: Duchovní rozměr včelaření můžeme najít třeba také v pozorování včelstva jako dokonale harmonického společenství. Svatý Ambrož, patron včelařů, kázal o úlu jako o symbolu církve, kde tisíc jedinců spolupracují pro blaho celku.
2: Ono funguje skutečně jako naprosto sehraný organismus, kde každý má nějaký svůj úkol a svoji roli a to prostě plní a nic jakoby v tom včelstvu se prostě neděje, že by někdo dělal něco pro sebe. A stejně tak o církvi se mluví, že jo, jako o těle, kde každý má prostě jiné dary, ale všichni tvoří jeden celek.
1: V dnešní uspěchané a na výkon orientované době nabízí včelaření prostor pro stišení a pokorné pozorování. Moderní včelař, inspirovaný přístupem již zmiňovaného Emila Barré, se učí do života včel zasahovat jen minimálně a respektovat jejich přirozený rytmus.
2: Je to fascinující, jak ty včely vlastně všechny přesně vidí, co mají dělat a včelař je i veden s takovou pokorou k tomu, aby pozoroval, co se děje a uvědomoval si i ty širší souvislosti. Když se někde příliš chemizuje, když se někde příliš hnojí, takže to má jako dopad na ty včely.
1: Zajímavým aspektem je také etický rozměr včelaření, který se v poslední době posouvá od čistě ekonomického vytěžování k takzvanému opilaření. Cílem není primárně zisk z prodeje medu, ale pomoc ekosystému a podpora biodiverzity. Tento přístup koresponduje i s výzvami k odpovědné péči o stvoření, které ve svých encyklikách zdůrazňoval i papež František.
2: Vy tam vlastně ty včely chcete mít, protože chcete přírodě pomoct. Že? Chcete pomoct, aby prostě byly opilované květy, aby byly opilované stromy, abyste měl potom nějakou úrodu ovoce. A zároveň člověk se v takové chvíli prostě může učit a uvědomovat si, jako jak ta včela je uspůsobená na to všechno dokonalé v tom úlu zvládnout. Jo?
1: Včely mají navíc schopnost zrcadlit vnitřní stav člověka. Práce u včel se tak stává formou duchovního cvičení, které kultivuje mírnost a bytí v přítomném okamžiku.
2: Když jdete ke včelám a máte prostě v sobě nějakou emoci vzteku, naštvání, oni to ty včely poznají. Oni jsou prostě víc neklidné. Oni vás můžou prostě i píchnout, protože člověk jako zkrátka si sebou nese i nějaký takový odér a něco z něho vyzařuje. A ty včely to prostě poznají. Stejně tak já jsem se teda i naučila, když jdu ke včelám, prostě nesmíte nějak výrazně vonět. Včely fakty neocení, prostě Chanel číslo 5 nebo jakýkoliv jiný parfém.
1: Určitě se dá říct, že včelaření v sobě nese potenciál pro hlubokou duchovní obrodu. Nenabízí jen produkty jako med či propolis, ale především vhled do nesobecké služby a propojenosti všeho živého. Pro ty, kteří jsou ochotni stát se tichými pozorovateli, představují včely most mezi materiálním a duchovním světem.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Papež Lev XIV. Ve své první encyklice Magnifica Humanitas, skvělé lidství, která se věnuje umělé inteligenci, varoval před dezinformacemi, které umělá inteligence manipulací s obsahem vytváří. Moc mají podle něj sociální sítě ovládané hrstkou soukromníků. Upozornil také na roli digitálních platform v obchodování s lidmi, které podle něj musí být uznáno jako forma otroctví. Papež se také poprvé omluvil za roli, kterou Vatikán sehrál při legitimizaci otroctví a za to, že její postaletí neodsoudil. Dezinformace podle hlavy katolické církve našly v umělé inteligenci mocný zesilovač díky schopnosti manipulovat s obsahem obrázky a videi, což lidi vystavuje zaujatým či zavádějícím pohledům. Internet by měl být podle něj vnímán jako prostředí, v němž může dozrát vnitřní svoboda a kritické myšlení a nikoli jako nástroj nadměrného rozptylování nebo dominance. Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent, který se narodil v Irsku. Po jmenování papežem Levem XIV. Jeho jméno v pondělí v poledne oznámilo tiskové středisko Vatikánu. 67-letý Nugent dosud působil jako vyslanec svatého stolce v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Na univerzitě v italském Maynutu studoval kedlská studia, poté v Římě pokračoval ve studiu teologie. Na kněze byl vysvěcen v roce 1983. Do diplomatických služeb Vatikánu vstoupil v roce 1992 a působil mimo jiné na apoštolských nunciaturách v Turecku, Jeruzalémě, na Madagaskaru, Mauriciu a Seychelách. Od roku 2015 byl nunciem na Haiti. Podporoval tam obnovu kostelů po ničivém zemětřesení z roku 2010 i snahy o ukončení politické krize v karibské zemi. I tato zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Orlicko-Ústecké městské muzeum společně s farností oslavili 250. výročí posvěcení kostela na nebevzetí Panny Marie výstavou o rodákovi, knězi, pedagogovi a badateli Josefovi Cibulkovi, který se tady narodil 1. července 1886. Sám Cibulka spojil svoji cestu římskokatolického kněze s typem vědce a humanitního vzdělance. Po únoru 1948 se odsunul do Litoměřic, ale přes všechny pedagogické úspěchy byla jeho hlavní činností vědecká práce. Věnoval se církevní archeologii a středověkému sakrálnímu umění a dalším oborům. Po výstavě provedl doktor a teolog Michal Sklenář kolegyni Vítu Balcarovou.
1: Josef Cibulka se v Ústí nad Orlicí narodil, takže výstava chce připomenout jeho osobu jako významného rodáka. Byl to římskokatolický kněz, historik umění, opakovaně děkan Teologické fakulty Univerzity Karlovy a stál také v době takzvaného protektorátu v čele Národní galerie.
2: On nebyl jenom člověkem víry, on byl také akademikem, pedagogem.
1: Ano, byl to člověk mimořádně nadaný, čehož se jeho okolí všimlo už v mládí. Velmi brzy pokračoval nejprve na německé a pak na české gymnázium, pak i hned studoval na papežské univerzitě v Římě, kde byl také formován ke kněžství.
2: Můžeme se tady ve vitrinách podívat na některá jeho díla?
1: Máme tady několik exponátů. Josef Cibulka se do svého rodného města a do regionu často vracel, také se věnoval jeho dějinám. Je spoluautorem soupisu památek Lanškrounského okresu. Ke konci života se soustředil na dějiny Velké Moravy a nové objevy, ke kterým došlo v 50. letech 20. století.
2: Pane Sklenáři, zaměřme se tedy na jeho pedagogickou činnost.
1: Josef Cibulka začal pedagogicky působit hned po svých studiích, když se vrátil z Říma do Československa, nejprve v Hradci Králové a potom v Praze. Měl směřovat do Bratislavy, kde se měla otevřít nová teologická fakulta, měl stát v jejím čele, k tomu nedošlo a proto působil jednak na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, jednak na Teologické fakultě.
2: A co po roce 1948?
1: Doba byla i osobně pro Josefa Cibulku velmi náročná, nejen proto, že stárl, ale také proto, že byl jeho seminář na Filozofické fakultě zrušen, on musel z fakulty odejít a působil potom na Teologické fakultě, která byla nuceně vyhnána do Litoměřic.
2: My jsme ve výstavní síni, ovšem tady není zdaleka všechno, co ještě tady schází.
1: Ještě schází obléci dvě figuríny. První bude představovat strýce Josefa Cibulky, Jana Nepomuka Cibulku, který jej křtil. Druhá figurína bude představovat přímo Josefa Cibulku v době, jak slouží mešní liturgii. A vytvoříme zde jakousi iluzi sakrálního prostoru, kněžiště, ministranta, oltáře a klanící se anděli u kříže.
2: Mám poslední otázku. Když se na Josefa Cibulku podíváme dnes, jaký člověk to byl v rámci nejen své doby? Co nám zanechal?
1: Byl to člověk široce rozprostraněný. On se nesoustředil na jedno téma, jedno období, ale dokázal, i když jeho doménou bylo středověké výtvarné umění, tak dokázal se zabývat velmi intenzivně i dalšími oblastmi, třeba paramentikou, posvátnými oděvy. Byl to člověk, který přesáhl hranice svého města, svého regionu a určitě i své země. Můžeme o něm jistě hovořit jako o vzdělanci evropského formátu.

0: také Helenu Vondráčkovou jsme vám hráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Zajímavá duchovní místa najdeme ve dvoře Králové nad Labem a jeho okolí. Na Královédvorsku je vyhledáván i Braunův Betlém a křížová cesta 21. století. Kde se dá na jaře duchovně nadechnout a rozjímat? To zajímalo redaktora Karla Sladkého. Zastavil se proto za Janou Mikiskovou v Královédvorském informačním centru.
1: A je tady spousta krásných duchovních míst, duchovních zastání. Připomeňte některá.
2: Máme tady kostel svatého Jana Křtitele, který se určitě lidé spojí s nálezem rukopisu Královédvorského. A v letních měsících se dá vidět i na věž kostela. V nedalekém okolí je tady křížová cesta 21. století, která navazuje na tradici sochařství v období baroka Matyáše Bernarda Brauna.
1: Myslím si, že Matyáše Bernarda Brauna tady hodně připomíná právě tento region, že je tady v nejrůznějších podobách.
2: Určitě. Tak lidé budou znát nejvíce Hospital Cux, kde jsou jeho sochy ctností a neřestí, a nedaleko pak se nachází přímo v lese přírodní památka Braunův Betlém.
1: Tam se dá procházet. To je taková procházka.
2: Je to tak, to je volně přístupné, nachází se to v lese, je tam velké parkoviště, takže lidi si můžou zaparkovat auto, projít se, je to tak, řeknu, kilometr tam, kilometr zpátky, a opravdu vede to lesem, je tam příjemná cesta, je to hezká procházka.
1: A můžeme říct, že je to i takové možná duchovní zastavení, duchovní nadechnutí v té dnešní době.
2: Dalo by se říct, že ano.
1: Tak. Je to udržované?
2: Je to udržované, to spravuje památkový ústav a každý rok tam vždycky se snaží očistit ty sochy, aby neničily ta koroze a mech a takovýhle věci, takže vždycky jako starají se o to. Tak.
1: A jsou to sochy výjevy svatých. Vy jste zmínili tu křížovou cestu, kde ji přesně najdeme?
2: Křížová cesta je kousíček od Stanovic a dalo by se říct mezi Stanovicena a právě tím Braunovým Betlémem. Dá se to projít vlastně, když si projdete Braunův Betlém, tak je tam naučná stezka, která vás zavede i k ty křížové cestě, 14 zastavení, a je to takové novodobé zpracování ty křížové cesty.
1: A tam se dá celoročně?
2: Je to také celoročně přístupné, je to v přírodě, na takové louce vlastně, takže můžete opravdu během celého roku projít se podél těch soch. Jsou tam informace i informační cedule, co ta socha znamená a co lidé můžou to očekávat.
1: Ten Braunův Betlém v Žirči, to je velmi hezké místo. Jak se tam lidé přesně dostanou?
2: Buď to se tam zajedou vlastním autem, je tam velké parkoviště, takže tam můžou i zaparkovat. Nedaleko je vlaková zastávka, takže dalo by se říct, že i vlakem se tam dostanou. A pokud by chtěli využít autobus, tak zajet do Žirče a pak musí dojít pěšky a je to teda tak 2 kilometry pak vzdálené od toho Žirče.
1: Co z toho, o čem jste mluvila, z těch duchovních míst máte vy osobně nejraději tady na Královédvorsku?
2: Ten Braunův Betlém, to je hezký místo, ta křížová cesta také hezké místo.

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď ohlédneme za jednou událostí. Na konci května se v posvátných Lurdech uskutečnila jedna nebývalá pouť, řekli bychom vojenská. V čem je významná, to ví spolupracovnice Českého rozhlasu ve Francii Marie Sýkorová. Dobrý den.
1: Dobrý den, je to tak, od 22. května proběhla v Lurdech takzvaná PMI, Pèlerinage Militaire International, tedy mezinárodní vojenská pouť. Pouť se koná vždy v měsíci květnu a trvá 3 dny. Letos to tedy padlo na dobu od 22. května. Pouť svolává a vyhlašuje biskup francouzských ozbrojených sil a má se jednat o setkání takzvaných strážců míru, jak o vojenských složkách prý mluvil papež Jan Pavel II. Pouť je připravena nejen pro příslušnice a příslušníky ozbrojených sil, ale i jejich rodiny, prostě pro všechny, kdo si hledají cestu ke Kristu a k Marii. Během pouti mohou poutnice a poutníci podstoupit třeba křest, beřmování, mají možnost přijmout svátost, smíření, nebo může dojít také k pomazání nemocných.
0: Války a konflikty jsou každodenní realitou. Jeden konflikt, válka na Ukrajině, se odehrává v naší bezprostřední blízkosti. Jak si máme vysvětlit označení strážci míru? Naprotiřečí si to?
1: Jan Pavel II. Mluvil o strážcích míru, přitom se jedná o ty, kdo se přímo mnohdy účastní právě válečných konfliktů a jak známo, válečné konflikty se řeší poměrně důrazně za použití zbraní, tedy prostředků zabití. Tito lidé jsou vystaveni tomu jistému dilematu, ale na druhou stranu nasazují své životy a to ve jménu demokracie a obrany lidských práv. Tak, jak je to vysvětlováno i francouzským ministerstvem obrany. Je to samozřejmě otázka jisté humanity a hlavně osobní etiky. Jak se dozvíme na stránkách PMI, mezinárodní vojenská pouť se snaží přinést boží milosrdenství vojenskému světu a hlavně podpořit ty, koho se válečné konflikty přímo dotýkají nebo dotkly. A to osobně, zejména fyzicky. Tedy především se jedná o ty, kdo byli zraněni, kdo přežili. Setkání v Lurdech má být samozřejmě i psychickou podporou nejen pro samotné příslušnice a příslušníky vojenských složek, ale i jejich rodiny. Mezinárodní vojenská pouť se letos konala už po 660.
0: A Marie, jaká byla letos účast v Lurdech při tomto třídenním setkání?
1: Podle těch mediálních informací se do Lourdes sjelo až 17 tisíc poutníků a poutnic vojenských sil, a to i se svými příbuznými a rodinami. Letos se jednalo o zástupkyně a zástupce 41 zemí z celého světa. Samozřejmě za účasti i České republiky. Tu reprezentovala při slavnostním nástupu v bazilice svatého Pia X. čtveřice složená ze 2 žen a ze 2 mužů, což bylo unikátní, většinou byly totiž tyto země reprezentovány a měly určité delegace pouze složené z mužů, jako těch, kdo jsou hlavní představitelé vojenských složek. U České republiky to tedy bylo silně paritní, 2 muži, 2 ženy. Velkého ohlasu se při nástupu dostalo samozřejmě delegaci z Ukrajiny, byly to ale země skutečně z celého světa, ze Středoafrické republiky, ze Spojených států amerických, Británie a jako poslední nastoupila samozřejmě garda z Vatikánu. Slavnostní mše se konala v neděli a to při oslavě let Nic, tedy seslání Ducha Svatého, což je jeden z mála duchovních svátků, který Francie dodržuje, dokonce i pondělním dnem pracovního volna, a to i přes svou proklamovanou laicitu.
0: O této pouti jsme se dozvěděli více od Marie Sýkorové, za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. My jsme dnes z archivu vybrali zamyšlení od starokatolického kněze Petra Jana Vinše. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Týden po letnicích přichází svátek Nejsvětější Trojice a ve čtvrtek po něm pak svátek Božího těla, tedy Eucharistie. A běžný kazatel nebo farář, mě ostatně nevýjímaje, z toho může být tak akorát na prášky. Trojice a Eucharistie, to jsou jedna z největších tajemství křesťanské víry. A říct si o nich něco smysluplného, ještě ke všemu v omezeném prostoru, který má člověk při bohoslužbě k dispozici, to je často předem prohraný boj. Vždycky si při takové příležitosti vzpomenu na známou legendární historku o svatém Augustinovi, který na mořském pobřeží potkal dítě, které se malou mušličkou snažilo přelít celý oceán do vykopané jámy. Když mu svatý biskup s náležitě pedagogickým tónem vysvětlil, že to se mu nepovede ani za milion let, tak mu dítě, samozřejmě ve skutečnosti boží zjevení, uštěpačně odpovědělo, že bude dřív s tím přeléváním hotové, než on, svatý Augustin, skutečně pochopí tajemství boží trojice. Přivedlo mě to vlastně k překvapivě osvobozujícímu poznání. Boží tajemství, které vnímáme skrze víru, se snažíme různě obkroužit našimi teologickými teoriemi, snažíme se ho nějak zachytit v lidsky pochopitelných pojmech a konceptech. V historii jsme k tomu používali nejrůznější myšlenkové a filozofické nástroje, dílem zděděné z řecké kultury, dílem postupně vycházející z křesťanského myšlenkového rámce, ale nic z toho není ta víra samotná. Jakoby boží tajemství byla obrovská krychle ze zcela hladkého materiálu, kterou žádný člověk nedokáže uchopit, aniž by mu uklouzly prsty. A naše učené teologické a filozofické teorie jsou jen různá madla, úchyty a držáčky, někdy pohodlnější, někdy méně pohodlné, které nám mají pomoci to neuchopitelné závaží nějakým způsobem alespoň kousek poponést. Jsem dalek tomu myslet si, že protože naše lidské uvažování o Bohu nemůže nikdy vystihnout a postihnout jeho samotnou podstatu, takže vlastně vůbec nemá žádný smysl. Kdybychom neměli ty naše chabé lidské pokusy o připevnění onoho pomyslného madla k božímu tajemství, tak bychom s ním vůbec nehnuli. Jenom se musíme uchránit toho nebezpečí, abychom to naše madlo, třeba už pěkně tradičně ohmatané, okrášlené a nám velmi milé, zaměňovali s tím, co máme ve skutečnosti nést. Buďme tedy tváří v tvář Trojici a Eucharistii rádi, že o nich můžeme mluvit. Ale pamatujme si také, že je o nich občas dobré i mlčet.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Holešov slaví dny města oceněním významných osobností. V Hutisku Solanci na Vsetínsku si dnes připomínají 100 let od odhalení pomníku Charlotte Garrigue Masarykové. Brambor je přebytek, pěstitele v Česku letos zmenšují svá pole. Dnes je v regionu oblačnost, teplotami až 26 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. V Holešově se po celý víkend konají dny města. Program nabízí koncerty, mši svatou nebo dětský den. Zastupitelé také oceňují vybranou osobnost města. Staroslav Milan Fritz z Hnutí ANO Českému rozhlasu řekl, že letos ocenění získal dlouholetý vedoucí holešovského obvodního oddělení Policie České republiky Jan Novák. Zvláštností letošního ročníku je pak udělení čestného občanství in memoriam Otmaru Rýdlovi, dodá starosta.
2: Což je osobnost, která žila ve městě Holešov dlouhá léta, je zde i pohřben a byl to první parašutista, který byl vysazen z Anglie do protektorátu. Bohužel navigační chybou dopadl v Landeku v Rakousku, nicméně se mu podařilo válku přežít a pak působil a žil v Holešově.
0: V Hutisku Solanci na Vsetínsku si dnes připomínají 100 let odhalení pomníku Charlotte Garrigue Masarykové. Na akci vystoupí od 13 hodin folklorní soubory. Pískovcový balvan s bystou první dámy byl odhalen v roce 1926 z iniciativy místního učitele Cyrila Macha. Je jediným samostatným volně stojícím pomníkem na světě, který byl manželce prezidenta osvoboditele věnován.
3: Pískovcový balvan s bronzovým reliéfem od sochaře Emila Hlavici stojí za kopcem od roku 1926, vznikl z iniciativy místního učitele Cyrila Macha. Za druhé světové války ho místní vlastenci ukryli a zakopali a zachránili ho tak před jistým zničením. Oslavy svého výročí začínají dnes ve 13 hodin. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Den dětí dnes můžou zájemci předčasně oslavit v pražském návštěvnickém centru České národní banky. Od 10 do 18 hodin je tam pro děti připravený program spojený s fungováním banky. Budou si moct například zvednout zlatou cihlu. Program přibližuje mluvčí České národní banky Petra Vlčková.
4: V laboratoři peněz budou moci prozkoumat české bankovky a jejich ochranné prvky. Chybět nebudou ani dětské aktivity, soutěže a prohlídky expozic, včetně oblíbené výstavy Svět bankovek Oldřicha Kulhánka.
0: Tedy grafika, který navrhl současné bankovky. Další expozice připomene například význam prvorepublikového ministra financí Alojze Rašína.
1: Počasí.
0: Dnes je v regionu oblačno, místy se slabým deštěm nebo přehánkami. Odpoledne čekáme i bouřky. Večer budou oblačnost i srážky opět ubývat a nejvyšší teploty budou 21 až 26 stupňů. Vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D55 u Hulína mezi 16. a 24. kilometrem ve směru na Zlín probíhají práce na silnici a projíždí se jen jedním pruhem. Končí zprávy Českého rozhlasu Zlín a následuje pořad Hobby magazín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte vážení přátelé, vítejte vážení zahrádkáři i vy vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakytník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakytníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakytníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuji nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakytník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakytníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuje jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakytníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové žištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakytníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlýnku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby jim to nerozmrzlo při tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku
3: a pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakytníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakytníkovou takovou tu pomazánku, džem. Co ještě je možné z rakytníku dělat?
3: Nejrůznější druhy syrupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakytník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakytník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No máte toho dost na celý den.
1: Rakytníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. 3/4 roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámek na zahradnicích, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rádi hodně vzduchu. Také, kdo teda tohle to nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mám vořešák a nese mi po něm břečťan. A obrost celý kmen a už povětlých leze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten vořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
0: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat, nebo břečťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břečťan

0: vystřihneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břešťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustřihli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břešťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
1: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělí kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá. Takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou, a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše.
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku. Jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu. A vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být. Tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, pojď se rozloučit. No, pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně. Jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobby redaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo starý okna vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme tepelný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky?
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zalištujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom pochtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého oken to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo ve okně, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zaskrývací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme nadělně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení pevničku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníkovi přijdeme na oblídku, tak mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, to je i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená, ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobrujeme, upravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech. Vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl, volí třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to lidská otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak, co dělá většinou, budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a doveze za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobby redaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: rybářský kalendář.
1: Podle pranostik a ty nelžou je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert a ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert a to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu. A pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá, už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Magazín Natuře v kultuře vám vždy poslední neděli v měsíci přináší ohlédnutí za kulturním děním v našem regionu, přivádí až k vám zajímavé osobnosti kulturního světa a upozorňuje vás na to, co se u nás na kulturním poli chystá. V neděli 31. května se například můžete setkat s herci Lukášem a Markem Příkazkými. Vlčnovskou jízdu králů nám z pohledu ústřední postavy představí bratři František a Marek Dacíkovi. A nejen o zlínském hudebním klubu Zelenáčova šopa promluví jeho zakladatel Martin Juřík. V neděli 31. května se na vás na vlnách Českého rozhlasu Zlín od 17 hodin těší váš průvodce Natuře v kultuře Pavel Vacek.
1: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Škoda Auto.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Třetí den zlínského filmového festivalu nabídne setkání s herci z filmu Dívka na koštěti. Základní škola Ohrada ve Vsetíně bude mít novou střechu se solárními panely. Je světový den roztroušené sklerózy. Dnes je v regionu oblačno s teplotami až 26 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Setkání se čtyřmi mladými nadějnými herci, takzvanými Young Stars, nabídne třetí den Zlín Film Festivalu. Jedna z nich, herečka Emma Businská, uvede film Princezna stokrát jinak, ve kterém si zahrála hlavní roli princezny Stely.
4: Je to má jediná možnost, jak zažít aspoň nějaké dobrodružství.
5: Doufám, že princezna Stella není jediná princezna, kterou bych si zahrála.
6: Doufá Emma Businská, která se letos objeví v roli mladé maminky ve filmu Bojovník. Na festival přijedou i Petra Černocká a Jan Kraus. Společně připomenou z té výročí narození Miloše Macourka a film Dívka na koštěti. Ve světové premiéře lidé na festivalu uvidí československo-chorvatský snímek Tajemství křišťálové planety. Projekce se zúčastní i nevidomé děti, kterým Český rozhlas zprostředkuje živý audiokomentář. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: 416 fotovoltaických panelů pokryje střechu Vsetínské základní školy Ohrada. Střecha z panely bude stát 32 milionů korun. Podle mluvčí Vsetína Jany Raškové bude hotovo do konce října. Panely by měly škole na nákladech za energii ušetřit až 1 milion korun ročně. Další fotovoltaickou elektrárnu připravuje Vsetín na střeše Domu kultury. Potravinový ombudsman řešil za první tři měsíce od vzniku funkce přes 300 podnětů. Skoro polovina z nich se týkala cen potravin a slevových akcí. Řekl to vrchní ředitel sekce potravinářství na Ministerstvu zemědělství Jindřich Fialka, který funkci ombudsmana zastává. Češi podle něj taky často řeší kvalitu potravin.
7: Podněty třeba na snělou zeleninu, snělé ovoce, nesprávné označení, to obratem vyřešila státní zemědělská a potravinářská inspekce. Další věci v tom střednědobém horizontu řešíme právě na mé pracovní skupině pro transparentnost potravinového řetězce, která se právě sejde již toto pondělí 1.6.
2: Přibližně 25 tisíc Čechů se léčí podle dat pacientského registru REMUS s roztroušenou sklerózou. Chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému se obvykle objevuje po 30 a častěji napadá ženy. Projevit se může například brněním nebo zakopáváním. Připomínají neurologové u příležitosti Světového dne této nemoci.
3: Počasí.
2: Během dneška bude ve Zlínském kraji oblačno, místy s deštěm nebo s přehánkami. Odpoledne čekáme i bouřky, večer budou oblačnost i srážky opět ubývat. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 21 až 26 stupňů a vítr povane slabý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na dálnici D55 u Hulína na Kroměřížsku mezi 16. a 24. kilometrem ve směru na Zlín se projíždí pouze jedním jízdním pruhem. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín už je připraven Zdeněk Junák a jeho festivalový speciál pořadu Víkendové srdcovky.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ať má dnešek obrátky, zahrajme si na svátky. Kdo je tady Ferdinand, nechť slaví či nechá fand. Jsem si jist, byť nejsem vědma, že zvítězí možnost jedna. V přenosu takzvaném přímém přiťuknem si třeba vínem. Tu část, co ho nemá ráda, uspokojí limonáda. Rukou mávnem nad obsahem, tetelice budem blahem. Vždyť za chvilku kratičkou, obšťastním vás písničkou. Tentokrát však jedině z festivalu ve Zlíně. Je právě tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky Zdeňka Junáka.
8: Srdcovky Zdeňka Junáka.

0: Ježíši, moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Dnes nevítám jen vás, posluchače u rozhlasových přijímačů, ale taky vás všechny, diváky, kteří jste přišli za námi do obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně, protože naše srdcovky opět vyrazily na výlet, a to proto do Zlína, protože právě v tomto čase ve Zlíně probíhá Zlínský filmový festival. Mimochodem, dnešní svátek Ferdinanda se pojí ke klaunu Ferdinandovi, což byl dětský filmový hrdina mnoha našich posluchačů. Filmy s ním měly premiéru v letech 1959 až 1963. A protože já nemám orientační smysl, tak abych z Brna našel ten krásný Zlín, vzal jsem si sebou koho jiného než člověka vzdělaného, editora Českého rozhlasu Brno, Miloše Šenkýře. Miloš, ahoj.
1: Pohádkový den.
0: Děkujeme ti. Miloš, měl jsi rád pohádky, nebo máš rád pohádky?
1: No mám, protože celý tento festival je mimo jiné o pohádkách, a tak pohádkový budeme dneska i my.
0: Výborně, takže jsi připraven?
1: Já ano.
0: My jsme sice tady, jak říkám, vyrazili do světa, nejsme doma.
1: Je ale to tady jsme trošku... tady jako doma, jsme tady jako doma jako ve Zlíně. Doma.
0: Takže co jsi připravil, jak to bude dneska probíhat?
1: Zůstaneme u těch pohádek, dětských filmů, seriálů, a bude to tak, že budou soutěžit opět posluchači u telefonu, ale i ti, kteří budou tady a jsou tady, já koukám, kolik jich tady je kolem nás, a oni další a další přicházejí sem do Zlatého jablka, takže já se těším, že budou opět tak trošku bojovat ti ve Zlíně, znalci pohádek a dětských filmů, proti zbytku světa.
0: Nebojte se přihlásit se, moji milí, protože, jak už Miloš naznačil, bude to pohádkové hádání, takže budeme se brodit krásnými pohádkovými příběhy. Takže my se na vás budeme těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52
1: 00.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: písnička dozněla, Valdemar Matuška dospíval a protože budeme soutěžit, tak co? Máme prvního soutěžícího na telefonu a to je pan Zdeněk. Zdeňku, slyšíme se, dobrý den.
1: Ano, dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: No tak já jsem Zdeněk, vy jste Zdeněk. Dneska bych řekl, ten éter zazdenčíme, vidíte?
1: Jo, jo, jo.
0: Máte rád soutěže?
1: Ano.
0: Jste připraven?
1: No to nevím, to uvidíme.
0: Tak já teď se zeptám Miloše, koho má z publika, koho získal?
2: Já jsem sestoupil tady z našeho pódia dolů a mám tady tu výhodu mít nebudu, protože tady mám dívku, dámu, která říkala, že se v pohádkách vyzná. Odkud k nám přijela?
3: Z Otrokovic.
2: A na jméno se zeptám?
3: Beata Blahová.
0: Slečna Beata, dobře.
2: Tak, takže ta bude bojovat a teď uvidíme, kdo zná lépe pohádky, večerníčky a podobně, protože úkolem našich soutěžících bude na střídačku určit, ze kterého večerníčku je ta daná postava, kterou Zdeněk přečte. A ono to není tak úplně jednoduché, protože některé večerníčky se jmenují úplně jinak, než bychom si ve skutečnosti řekli, takže bude to chtít si vzpomenout, ale bude to třeba i pro ty starší, tak uvidíme, co bude. Tak, Zdenku?
0: Já jenom upřesňuji, že musí zaznít přesný název té pohádky. Jako třeba máme film Dařbuján a Pandrhola, takže ne, že řeknete, to je ten Dařbuján, no a nevím. Takže to nemůžeme uznat jako správnou odpověď. Budu vám klást otázky na přeskáčku. Začneme nejdřív posluchačem na telefonu. To je pan Zdeněk. Zdeňku, jste připraven?
1: No, tak uvidíme, no. Zkusíme.
0: Jste. Takže otázka zní. Křemílek.
1: A Vochomůrko.
0: Prosím?
1: A Vochomůrka.
0: Ne, ne, ne, nehledáme partnera. Hledáme, z které tato postava, z které pohádky je.
1: Křemílek.
0: Takže Křemílek a Vochomůrka říkáte.
1: Křemílek a Vochomůrka je, byl večerníček.
0: Dobře. Takže Křemílek a Vochomůrka. Co říká?
1: Pohádka. Mechová kapradí asi. Typuju.
0: Tak Křemílek je postava pohádky, které, abychom tomu dali, bych řekl ten...
1: Mechová kapradí.
0: Z pohádky z Mechová kapradí, dobře. A teď Beata. Trautenberg.
3: Tak se nespomínám. Runcajs.
0: Takže to je nesprávná odpověď. Jdeme dál. Zdeňku. Duch Ruprecht.
1: Duch Ruprecht. Pohádka.
0: Zdeňku, máte odpověď?
1: Jo.
0: Ne, počkejte, my nebudeme dlouho čekat, protože vy už tam jezdíte po svém bratrovi Googlovi.
1: Duch Ruprecht, pohádka.
0: Duch Ruprecht, do které pohádky patří?
1: Kopretiny?
0: Nesprávná odpověď.
1: Nesprávná.
0: Správná odpověď je pohádka o zvířátkách pana Krpce. Tak, Beato, strašidlo Barbucha. Strašidlo Barbucha. Tady můžeme chvilku počkat, moji milí, protože já vidím, že Beata nemá žádný počítač před sebou. Ta je tady jen v tričenku a mobil v ruce teda, no, dobře. Tak co, Beato? Víme? Nevíme? Nevíme. Je to z pohádky Strašidlo Barbucha, je z pohádky Kubula a Kuba Kubikula. Tak, jedeme dál. Zdeňku. Řezník Krkovička.
1: Řezník Krkovička to bylo... Jája a Pája?
0: Správně. Jája a Pája. Beato. Vodník Kebule.
3: Rákosníček? Rákosníček?
0: Ne. Pohádka o vodníku Česílkovi. Zdeňku. Pes Jonatán.
1: Pes Jonatán to byly Děcka, pes Jonatán.
0: Jo, děcka, vy tam máte pomocníky. Děcka, tak...
1: Mach a Šebestová.
0: Mach a Šebestová. Dobře, máte bod. Beátko, Havran a Braxas.
3: Ten...

0: Bohátko v Mašinkách.
1: Prosím?
0: Pan Blahoš a Černokněžník Zababa.
1: Ne. Z které pohádky je postava kouzelník Zababa?
0: Pohádky o Mašinkách.
1: Pohádky YouTube. Ano, pohádky o Mašinkách, dobře. Máte bod. A poslední pro Beátku. Pučme lout.
2: Kanafásek.
1: Kanafásek? Tak to bylo těsně vedle. To je pohádka Příběhy včelích medvídků. Takže, Milošku, ty jsi byl u toho, jak, pane profesore, jak to vyhodnotíš?
3: Tak je to jasné. Beáta vyhrála sledování dalších večerníčků, protože bude moct dál objevovat, ale my přesto nějakou drobnost za to dáme, že měla tu odvahu jít do souboje, ale vítězem tady tohoto souboje, tady této části, je pan Zdeněk.
1: Zdeňku, tak slyšel jste, jste vítězem, blahopřejeme.
0: Ano, děkuju.
1: Doufám, že děti odměníte, když vám tak vehementně pomáhali.
0: Vnuky.
1: No a tak vydržte na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme. Mějte se moc hezky a my si pustíme písničku.
0: Ano, nasanou.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Písnička dozněla, moji milí posluchači, i vy, moji milí, kteří jste za námi přišli sem do obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně, protože srdcovky dnes opět vyrazily na cesty a do Zlína jsme přijeli protože právě v tomto čase probíhá ve Zlíně festival filmové tvorby pro děti a mládež. No a Miloš Šenkýř, editor Českého rozhlasu, který každou sobotu pro vás připravuje tu hodinku hádání, tak volil nádherné téma, že dnešní úkoly a hádanky jsou skryty do různých pohádek a filmů pro děti a podobně. Miloši, je to tak?
1: Je to tak. Zdenku, který seriál dětský máš rád?
0: Tenhle, no, v Zeleném údolí, jak se to jmenovalo, člověče?
1: No, teď bys soutěži neuspěl, no. Když neumíš celý název. Přátelé Zeleného údolí.
0: Přátelé Zeleného údolí, teď jsem to říkal skoro, no.
1: No skoro, ale já bych ti to neuznal.
0: Neuznal bys mě to, no, takže zaplať pánu, ne soutěží.
1: A který miluje, protože ty jsi sem dneska vzal svoji vnučku, já to prozradím.
0: Ano, ano.
1: Který má ráda ona.
0: Seriál? Tak to jsi mě zaskočil. To tě nemám jít tady někde za sebou. Který seriál máš, Sabi, nejradši?
2: Off Campus.
0: Co to?
1: Tak Zdenko, to bychom asi prohráli oba dva.
2: Off Campus a česky je to Na vejšce.
0: Jo, tak Off Campus a Na vejšce. No to je, vidíš, já to říkám, čučí do těch mobilů a počítačů a pak to tak dopadne. Nevzpomene si vůbec na nějaký krásný seriál. Třeba ono je právě Pohádky z mechu a kapradí, třeba, že?
1: No tak my právě se seriály budeme za chviličku soutěžit.
0: Ano, takže my už máme za sebou prvního vítěze, první soutěžní úkol už byl a jak Miloš to vždycky nazývá, rozhlas proti světu, zbytku světa, že?
1: Přesně tak.
0: Takže pan Zdeněk krásně všechno uhodl, takže máme prvního šťastného výherce. Takže opravdu není to těžké, takže nám volejte na telefonní číslo 726
1: 46
0: 52
1: 0 0.
3: Srdcovky Zdeňka Junáka.

0: písnička dozněla a my máme před sebou druhé soutěžní kolo. A opět to bude souboj, samozřejmě berte mě s rezervou v úvozovkách, mezi zbytkem světa a tady jedním z diváků, z posluchačů v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně. Na telefonu máme paní Silvu. Paní Silvo, dobrý den.
1: Zdravím vás ve Zlíně, krásné počasí přeji a dobrou zábavu.
0: Děkujeme, můžu se zeptat, odkud nám voláte?
1: Tak já jsem říkala Brno, ale jako bydlím kousíček od Slavkova.
0: Kousíček od Slavkova, tak. Takže my máme, tedy já mám, Milošku, na telefonu paní Silvu, ty máš koho?
2: Já mám taky dámu, která přijela z Luhačovic. Dobrý den, jak se jmenujete?
3: Jana Kolorovičová.
0: Paní Jana.
2: No.
0: Výborně,
2: a
0: dobře.
2: A odsud, domácí a, skoro. Tak.
0: Paní Jano, soutěžíte ráda?
3: No, to je premiéra teď.
0: Jako v soutěži premiéra. A co takhle pohádky máte ráda?
3: No, ta pohádky mám ráda.
0: No, tak to je úžasné. Tak se zeptám vaší soupeřky. Paní Silvo, co vy a pohádky?
1: Miluju pohádky.
0: Milujete pohádky?
1: Ano.
0: Máte nějakou zamilovanou?
1: Mhm, Anděl Páně.
0: Anděl Páně, jedna, dvě?
1: Oba.
0: Oba, tak jo.
3: Já taky mám ráda.
0: Nemáte žádnou konkrétní, že byste...
3: Se Zlatou hvězdou na čele, princezna.
0: Princezna se Zlatou hvězdou, tak jo. Děvčata, já už vás nebudu natahovat, nebudu vás napínat, takže soutěž bude vypadat takto. Já vám přečtu 2, 4, 6 názvů televizních pohádkových seriálů. A vaší povinností bude určit ty seriály od nejstaršího po nejmladšího.
1: Jo.
0: Jo? Paní Silvo, je vám to jasné?
1: No, je, ale to teda pohořím.
0: Paní Jano, co vy?
3: Trošku strach.
0: Trošku strach, nebojte se. Takže začnu. Arabela. Bylo nás pět. Krkonošské pohádky. Křeček v noční košili. Létající Čestmír, pan Tau. Zopakuji vám jednotlivé názvy seriálů. Arabela, bylo nás pět, krkonošské pohádky, křeček v noční košili, létající Čestmír, pan Tau. Tak, to byly názvy jednotlivých seriálů a teď na vás bude určit, který je nejstarší, pak je mladší, mladší, mladší a nejmladší. Miloši?
2: Zdenko, ve kterém z těch seriálů jsi hrál?
0: Já v žádném. Já jsem hrál v seriálu o soudci Aoki. Čínský soudce Aoki. Aoki ho hrál Míra Donutil.
2: A potom v jednom takovém, to nikdo nezná, četnické humoresky, že?
0: No tak to je ale obrovský pohádkový seriál.
2: No to je veliká pohádka,
0: to je obrovský,
2: no.
0: To jako jo. Teď se to reprízuje, no, teď jako jo.
2: Tak já teď koukám tady na paní Janu, ta už vypadá, že má rozhodnuto.
0: A co říká paní Silva?
1: Takže může říkat?
0: Ano, samozřejmě, takže
1: já bych nejstarší bych dala pana Tau.
0: Ano.
1: Po něm bych dala krkonošské pohádky.
0: Potom?
1: Potom tam bylo, ježiš, ale já už jsem zapomněla ty názvy, mám, protože tam byla Arabela.
0: Ano.
1: Ne, jo, takže dala bych Arabelu.
0: Pak tam bylo nás pět, létající Čestmír, křeček v noční košili.
1: Takže asi bych dala toho létajícího Čestmíra. Pak bych dala, to byl nás pět a posledního toho...
0: Křečka.
1: Toho křečka.
0: Dobře. Dobře. Tak a co říká Miloš?
2: A teď přijde na paní Janu.
0: Ano, tedy co říká paní Jana přes pana
2: Miloše.
0: A pozor,
2: ona si to tady značila už předtím, takže teď uvidíme, co bude, jak to určí ona, protože vůbec nemusí být správně to, co zaznělo.
0: Jasně, já jsem mlčel.
2: Tady se možná měla nápovědu, tady stojí vedle paní a ta tak znalecky pokřikovala, co to je, tak paní Janu, jaký dáte pořadí vy?
3: Tak já bych dala asi první, bylo nás pět. potom pana Tau, létajícího Čestmíra a Rabelu. Jo, mezi tím teda ještě, pardon, tak znovu bylo nás pět, pan Tau, krkonožské pohádky, létající Čestmír, Arabelu a pak Křeček v noční košili.
2: Tak, Zdenku.
0: No, já tedy, paní Silva to měla seřazený výborně, akorát se spletla v Bylo nás pět a Křečko v noční košili.
2: Tak to možná odtajníme, co bylo nejstarší,
0: ano, takže,
2: co bylo nejmladší.
0: Děvčata, správné řešení je pan Tau, premiéru měl v březnu roku 1971, krkonožské pohádky v dubnu roku 1974, pak byla Arabela, ta měla premiéru na Vánoce roku 1980, pak to byl létající Čestmír, Vánoce roku 1984, pak to byl Křeček v noční košili, opět Vánoce 1988 ovšem, no a poslední nejmladší seriál je Bylo nás pět. A ten měl premiéru v lednu roku 1995.
2: Tak. Paní Jano, který si pustíte dneska?
3: Já mám ráda krkonožské pohádky a Arabelu.
2: Tak Arabelu celou asi dneska už nestihnete, včetně toho pokračování. Každopádně paní Silva byla lepší.
0: Paní Silvo, tak tam ta ráda dá, vy jste vítězka. Blahopřejeme.
1: Děkuji vám moc krát.
0: A který z těch seriálů vy máte nejradši, pokud tak zabrousíte?
1: No, zaručeně krkonožské pohádky a potom to bylo nás pět.
0: Krkonožské pohádky, ano, ano. Takže můžeme si pustit písničku.
2: Pustíme si písničku.
0: Tenhle Miloš rozdělí ceny, protože i pro paní Janu máme cenu a vy, paní Silvo, nám vydržte na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme. Jo?
1: Moc krát děkuji.
0: Mějte se hezky.
4: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Písnička dozněla, máme dalšího výherce, ním je šťastná výherkyně paní Silva. Ještě jednou blahopřejeme. A teď mám pro vás s Milošem další úkol. Co to bude, Miloši?
1: Bude to skrývačka. Budeme v jednom textu hledat pohádkové postavy. Budou tam zašifrované, vložené ve slovech, schované uvnitř textu, takže bude trošku potřeba to vnímat bedlivě, poslouchat ten text a vyhraje ten, který jich najde více. Bude to taková ta klasická skrývačka, takže se není čeho bát.
0: Není se čeho bát, příběh je celkem hezký, já vám ho pomalu přečtu, aby vám to bylo všechno jasné. Takže už se můžete chystat a můžete nám volat na telefonní číslo 726
1: 46
0: 52 00.

0: Tak, písnička pomalu doznívá a my máme před sebou, jak už jsem říkal, třetí úkol. Na telefonu máme paní Hanku, která bude soutěžit, a tady máme
1: pana Drahoše.
0: Výborně, zdravíme. Takže já vám teď přečtu krátký příběh a vaším úkolem bude najít ty pohádkové postavy. Hercův obrázek nelichotivý laxní grafici na schvál změnili. Když šel večer tichým zlínem na poradu, chytil ho proto záchvat paniky. Uši mám jak kupírované, kde je můj drahej kalhotovej oblek? Jsem jako trhan, dělník, co neumí pracovat, křičel. Ještě se označil za plesnivý hadr a k tomu dodal, že je z inkasovaných peněz nezaplatí. Pak ho ale něco uklidnilo. Ze dvora rachotila hudba. Došlo mu to. Je přece na festivalu dětí a pohádek. Já vám ten příběh ještě jednou zopakuji. Hercův obrázek nelichotivý laxní grafici na schvál změnili. Když šel večer tichým zlínem na poradu, chytil ho proto záchvat paniky. Uši mám jak kupírované, kde je můj drahej kalhotovej oblek? Jsem jako trhan, dělník, co neumí pracovat, křičel. Ještě se označil za plesnivý hadr a k tomu dodal, že je z inkasovaných peněz nezaplatí. Pak ho ale něco uklidnilo. Ze dvora rachotila hudba. Došlo mu to. Je přece na festivalu dětí a pohádek. Tak, moji milí, to byl váš soutěžní příběh a vaším povinností nebo vaším úkolem je vybrat pohádkové postavy, které jsou tam, bych řekl, napsány, nebo jsou tam
1: jsou tam schované.
0: Tak. Ten, kdo z vás ji uhodne nejvíce, ten se stává vítězem. Pustíme si muziku, abyste měli jak přemýšlet.
2: Český rozhlas Zlín.

Najslađe zrnka z hrozna, najslađe zrnka z hrozna, muž mi si lahko domislit, najslađe zrnka z hrozna.

0: písnička doznívá a já se ptám našich soutěžících. Paní Hanko, máte nějaké ty postavy z pohádek, které jste našla v tom textu?
1: Moc se nedařilo. Mám, řekla bych, dvě postavy, si myslím, že tam patří, a dvě jsou takový s otazníkem.
0: Takže dejme čtyři, nevím. Jo? A já jsem tam pana Drahoše, kolik mu jich vyšlo.
2: Takže já jsem objevil Vílu, Ducha, Čerta, Hejkala, Anděla, Draka, Jezinku, Raracha a to je vše.
0: Teda, pane Drahoši.
3: Napočítal jsem osm.
0: To je teda, co říkáte, paní Hanko?
1: To je machrovina.
0: Teď si představte, že kolem něj stojí spousta lidí, každý do něj drcá, strká, radí mu, že prostě Hejkal se píše měkej polo, že jo. No a přitom tam vůbec není. Takže, paní Hanko, my vám děkujeme, ale vydržte nám na telefonu, nějakou cenu určitě dostanete, jo?
1: Děkuji a přeji pěkný den.
0: My vám taky přejeme pěkný den. No a my se budeme tady...
3: Promiň. Bychom měli ještě říct, které ty postavy tam byly.
0: Jo, tak vidíte. Takže...
3: Protože ani pan Drahoš je nenašel všechny.
0: Ano, takže jich tam bylo 10, já vám to řeknu. Obr, Víla, Čert, Duch, Upír, Hejkal, Anděl, Drak, Jezinka, Rarach. To byly všechny postavy, které tam byly, bych řekl, za schovány. Takže... My se budeme pomalu loučit, pane Drahoši, vy nám neutečete, vy tady jste, takže...
3: Děkuji.
0: Miloši, byl spokojen?
3: No tak byl jsem spokojen. Tedy všichni si zaslouží se vrátit k těm pohádkám, seriálům a podobně. Dneska nebylo počasí moc příjemné, tak kdo nebude se pohybovat venku, kdo nebude tady ve Zlíně na festivalu, kdo nebude poslouchat rozhlas?
0: Ano.
3: Tak to už je vlastně nikdo. Všichni dělají tady toto, takže vlastně ti zbylí asi dva nebo tři, kteří budou mít čas, tak doporučuji pustit si nějakou hezkou pohádku. Mimochodem, Zdenku, víš, která princezna je nejkrásnější?
0: Se zlatou hvězdou na čele.
3: Kde pak? Ta rozhlasová přece.
0: Rozhlasová, podívejme na ní. Ještě jsem mu nepotkal v rozhlase, no nevadí. Já si dám pozor, možná koukám úplně někam jinam. Takže, moji milí, jak jsem říkal, v tomto čase probíhá ve Zlíně filmový festival dětských filmů a pohádek, takže ještě v neděli, dneska máme sobotu, je krásné počasí, tak pokud vám to čas dovolí, tak přijeďte do Zlína, přijďte se podívat, je tady spousta atrakcí, spousta zábavy, no a my tady to pomalu budeme, my budeme končit, viď, Miloši?
3: No končit, tady je spousta života, takže my se vrhneme do víru toho dění festivalového.
0: Do víru festivalového dění. Takže ještě máme 47 vteřin. Položím ti otázku. Je připravená, protože přátelé, abyste tomu rozuměli, vy, co jste tady, tak Miloš Šenkýř, editor Českého rozhlasu, to je ten, který každý týden pro vás připravuje tu hádanku kdo, kdy, kde. Tak to je on. Pokud chcete mu...
3: Počkej, oni po mně teď budou něco házet.
0: Ne, určitě budou chválit. Tady už vidí, jak paní tleská.
3: Byl tady pán, který přišel a říkal, ty otázky jsou moc těžké. A no pak tak... říká, ale uhodl jsem je.
0: No tak vidíš to. A kdyby byly zase tak těžké, tak přece to nikdo neuhodne. Jo? Takže mějte se moc a moc hezky. My vám děkujeme, co jste tady v obchodním centru Zlaté jablko, že jste přišli a s vámi u rozhlasových přijímačů se loučíme. Užijte si víkend a v pondělí po 9. hodině se opět na vás budu těšit. Naschledanou.
3: Hezký den.
4: Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Rožnovský skanzen dnes připomene zapomenutá řemesla. Cyklostezku po trase nedokončené Baťovy železnice dnes oficiálně otevírají ve Vizovicích. O zájezdy na Blízký východ skoro není zájem. Během dneška bude velká proměnlivá oblačnost s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. Při poslechu poledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes návštěvníkům představuje zapomenutá řemesla v programu Slabikář řemesel, dodává mluvčí muzea Pavlína Polášková.
2: Děti se zapojí do rukodělných činností, jako je výroba provazu, ražba do kůže či vyřezávání lupenkovou pilkou. Setkají se s mistrem dráteníkem, který jim představí umění práce s drátem. Letos se navíc zaměříme na papučářské řemeslo a háčkování.
0: Vizovice na Zlínsku dnes otevírají novou cyklostezku. Více než 2-kilometrový úsek vede po trase nedokončené Baťovy železnice směrem na Lutoninu. Podle studie vizovického mikroregionu by na tento úsek měly navázat cyklostezky propojující 7 obcí v okolí, vysvětluje nezávislá starostka Vizovic Silvie Dolanská.
3: Studie byla aktualizována pro celé území mikroregionu, ale po vzájemné dohodě všech obcí jsme se dohodli, že zpracování a realizace si bude zajišťovat každá obec samostatně. Stavební práce probíhaly v roce 2024 od března do října a poté následoval více než roční zkušební provoz.
0: Zájem Evropanů o cesty na Blízký východ výrazně oslabil. Důvodem je krize v regionu. Prodeje zájezdů jsou nižší až o 95%. Vyplývá z průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. V Česku ale podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur propad není tak výrazný. Hlavně proto, že tuzemské cestovky během zimy prodali větší množství tzv. First minute zájezdů. V Česku letos pěstitelé brambor zmenšují svá pole. Oproti minulému roku je to až o 10%. Oznámil to Bramborářský svaz s tím, že důvodem je loňská vysoká úroda, snížení poptávky ve světě a ceny pod výrobními náklady. Podle předsedy svazu Josefa Králíčka přebytek brambor na evropském trhu způsobily převážně odrůdy určené na výrobu hranolek, které se vyváží mimo Evropskou unii.
4: Některé státy, někteří odběratelé, třeba v jihozápadní Číně nebo v Indii nebo v Jižní Americe, prostě přestali to zboží brát, protože budují vlastní kapacity. No a ta poptávka po hranolkách z Evropy se snížila a tím pádem to zboží zůstalo na skladech.
1: Počasí.
0: Během dneška bude ve Zlínském kraji velká, ale proměnlivá oblačnost s četnějšími přeháňkami a místy se také mohou vyskytnout bouřky. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 21 až 26 stupňů a vítr povane mírný severozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Kvůli práci na silnici je průjezdný pouze jeden jízdní pruh na dálnici D1 v úseku u Hulína na Kroměřížsku. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už je na řadě Květa Navrátilová a blahopřání s písničkou. Přeji vám pohodový poslech našeho víkendového vysílání.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Krásné sobotní poledne, vážení a milí posluchači, kteří ladíte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Stříbrňanka pro nás zahrála polku Vladimíra Ondrůška Z Moravy lásku mám a přivítala nás do první hodiny našeho vysílání. Tak oba kalendáře se dnes shodují, oba občanské kalendáře se shodují, že dnes najdeme jméno v kalendářích Ferdinand a v církevním kalendáři je svatá Zdislava. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, ať je ten dnešní den pro vás radostný. A budeme se těšit na vaše milé gratulace a k tomu nesmí chybět pěkné písničky. Takže už první písnička, kterou tady máme, Tak blízko, lásky jsou, Bohumír Kameník, Václav Babula a Tufaranka.

0: Tak přátelé, a já mám teď takovou velmi milou, jak bych řekla, skoro ne povinnost, ale milou příležitost přivítat Julii Kalodovou, která právě putuje do Vranovic u Brna, neboť jistě víte a slyšeli jste v Moravě krásné zemi a v jiném vysílání, že vlastně rozhlasová pouť se chystá v neděli o 15. hodině. Je to pro posluchače Českého rozhlasu. Takže vítám Julii Kalodovou a prosím.
1: A já vám mávám krásné popoledne, Květuško, i krásné popoledne všem posluchačům, kteří poslouchají. Já jsem se ocitla chviličku tady, kousek už mám Adamov před sebou, takže my si vždycky v tento čas hrajeme písničku těm obcím nebo lidem, kteří žijí v obcích a městech, přes které putuje ta naše pěší pouť. Ta už trvá třetí den, nám vlastní tady svoje tenisky, to šlapu a zítra doufám, že se spotkáme s těmi, kteří mají zájem ve Vranově u Brna v 15 hodin vše na tom přenádherném poutním místě. Takže dneska jsem vyšla jsem ze Křtin, putovala jsem přes Babice, teď mě čeká průchod Adamovem a už směřuji do Vranova.
0: No to je úžasné. A v Adamově tam je taková úžasná studánka s moc dobrou vodou.
1: A možná, Květo, jsem šla kolem ní teď. Nenapila
0: jste se.
1: A tak možná se vrátím. Když to říkáte, tak stojíme
0: to. Je taková nějaká prý kouzelná voda, ano, zázračná.
1: Tak vidíte, zázraky dnes potřebujeme, ale zázraky se dějí už jenom to, že máme dnes tak krásný den. Ano. Já si to musím, doufám, že ta atmosféra toho mého povídání posluchačům ukazuje, jak krásnou zemi máme a kde žijeme. Morava je opravdu nádherná.
0: Je nádherná a také velký obdiv vám, jak to vždycky zvládáte. Já na vás myslím tolik kilometrů. Tak kolik kilometrů už máte za sebou?
1: Já už mám celkově to 87 a myslím, že mě čeká posledních 6. A představte si, já mám na koleně, protože mám artrózu, tak mi můj lékař doporučil to koleno trošku zpevnit a mám ortézu a ta má takové kovové výstuže a oni začali vrzat. Takže já si tady vržu po lese směrem do Adamova.
0: Tak to je teda, no hlavně teda, ať jak jste zdravá, ať vás tak nějak žádné bolesti potom ne máte, to bych byla moc ráda. No tak děkujeme za takovouhle krásnou, za takové krásné informace. No a teď vás cesty vedou kam?
1: Teď jdu právě do Adamova, cestou se ještě ošplouchnu tou vaší kouzelnou vodou a potom už Vranov u Brna.
0: No tak to je úžasné. Tak ať se vám vše vydaří a opravdu ať vše dobře dopadne a děkujeme a písničku rádi pošleme. Takže kteráže to bude? Ladislav Hrdlička, Stanislav Pěnčík, Dej si polku hrát, tak možná i polkovým krokem.
1: Možná budu poslouchat, ano, vykročíte, mějte se krásně, naslyšenou.
0: Naschledanou.

0: Tak dohrála nám polka Ladislava Hrdličky, Stanislava Pěnčíka. Dej si polku hrát, dohrála Lácaranka. A já chci přivítat paní Šáchovou z Veselí nad Moravou. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji moc krát. Já posílám do Popovic rodině Švecové hodně zdraví a pěkný den přeje švagrová z Veselí.
0: Výborně. A je to všechno?
1: Ano, děkuju moc krát.
0: Tak paní Šáchová, pěknou sobotu vám přeji. Naschledanou.
1: A já vám taky. Naschledanou.
0: Naschledanou. A teď přivítáme paní Šilcovou Věru ze Sušic. Vítejte.
2: Dobrý den, paní redaktorko. Zdravím vás a taky zdravím zvukového mistra a všichni posluchače. Prosím o zahrátí písničky. Dnes oslaví své krásné 70. narozeniny bratr švagr strýc pan Zdeněk Vičánek z Jalubí. Přejeme mu hodně zdravíčka, štěstí, aby dobře jezdí rád na kole, se projíždí jeho vycházky ze psem a taky, aby měl radost z vnuku a tomu přeje sestra Věrka s manželem, neteř Monika s rodinou a synovec Roman s rodinou. Všichni jsou Šilcovi a Vodnicovi ze Sušic. Děkuju moc krát a přeju pěkný den. Naschledanou.
0: Naschledanou, ať se vám daří. Tak a pojďme na psaná přání. Dobrý den, 29. května oslavila své krásné 85. narozeniny naše maminka paní Marie Dvořáková z Budkovic u Ivančic. Celá

0: přát hodně zdraví, štěstí a aby byl každý další den naplněn klidem, láskou a úsměvem. Za celou rodinu vinčuje dcera Vlaďka a syn Jiří. Pravnoučátka Adélka, Barunka, Tereska a Vašík posílají velikánskou pusu a vzkazují: máme tě moc rádi, babičko. Tak předali jsme a pojďme na písničku. Lidová, Zasadil jsem čerešenku, Joška Černý a cymbálová muzika Grácia.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám ve vysílání pana Honzu z Libiny. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová, já zdravím všechny do Rádia Brna, moc vás rádi posloucháme a chtěl bych nechat zahrát do Mladoňova panu Karlovi Fickovi k 79. narozeninám, který slaví právě dnes, Mladoňov u Šumperka, a přejeme ti, strejdo, hodně štěstí, zdraví, životní pohody, lásky, božího požehnání a ještě jednou zdraví, všichni tě máme moc rádi a to ti přeje. Já to řeknu i za jeho manželku. Manželka Marie, dcera Blanička s vnučkama, s pravnučkama a ještě synovec s manželkou Jitkou, já jako Honza a s klukama. No a ještě jeho sestra Ludmila se přidává. Strejdo, máme tě moc všichni rádi, užij si to tady hezkou oslavu a buď tady s námi ještě hodně, hodně dlouho let. Krásný den.
0: Ano.
1: Všem přeju.
0: Ano, ano, i vám přejeme krásný den, ať se daří a nashledanou.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
0: A teď se podíváme do Hrádku u Slavičína. Vítám paní Burešovou, dobrý den.
2: Dobrý den, paní Navrátilová. Srdečně vás zdravím a všechny posluchače tohoto pěkného pořadu. Chtěla bych vás poprosit.

0: poprosit o pěknou písničku dnešním kulatým narozeninám pro syna Josefa. Přeji mu všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, boží požehnání, ať se mu daří v podnikání. Chtěla bych mu moc poděkovat za všechno, co pro mě dělá, a k přání se připojil bratr Hradek s rodinou a sestra Ivana s rodinou. Vám, paní Navrátilová, děkuji za prostor a někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou, ať se vám daří.
0: Děkuji, nashledanou.
1: A já připojím tady e-mailovou poštu. Z Luhačovic zdravím pořád, blahopřání s písničkou a posílám přání pro mého manžela Antonína Kociána. Milý Toníku, k tvým 65. narozeninám ti z celého srdce poděkovat za vše, co pro nás děláš a vůbec, jaký jsi. Jsi člověk s velkým srdcem, obětavý, hodný a vždy připravený pomoci, ať už jde o naši rodinu nebo kohokoliv kolem nás. Vždyť jsi se o nás staral a udělal bys pro nás první, poslední a toho si nesmírně vážím. Jsi úžasný táta pro naše dva syny Michala a Tomáše a dceru Jitku. A ještě si úžasnější dědeček pro našich 6 vnoučat. Karinku, Markétku, Tomíka, Nelinku, Julinku a Elišku, které tě nadevše milují a posílají ti velikánskou pusu. Není větší radosti, než vidět, jak tě mají rády a jaký jsi pro ně vzor. Přeji ti do dalších let hlavně pevné zdraví, spoustu sil, klidu a radosti ze života. Ať tě neopouští humor a laskavost. Děkuji ti za vše, co pro nás děláš a jsem šťastná, že tě mám po svém boku. S láskou, tvá žena Alena a děti s rodinami. Tak přátelé, předali jsme přání a jdeme na další písničku. František Maňa starší, Stanislav Pěnčík, byť už končí ten máj, ale pojďme si dát májovou polku, kterou pro nás bude hrát Moravěnka.

0: Vítám ve vysílání paní Poláškovou z Mařatic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Prosím vás, já bych chtěla vaším prostřednictvím nechat zahrát pěknou písničku pro naši maminku Ludmilu Jurčíkovou ze Zámance, která včera oslavila krásně 86 roků. Chceme jí popřát hlavně zdraví, štěstí, osobní spokojenost. Ať se jí daří, ať jí nic nebolí a ať si to ještě tady dlouho s náma užije. Za to všechno jí děkujem, posíláme krásnou písničku, děkuje 5 dětí, 8 vnuků, 11 pravnuků a celá velká rodina ze Zlámance.
0: Výborně.
1: Takže moc děkujem.
0: Ano, ano. Tak nashledanou.
1: Tak nashledanou.
0: Ať se daří. A teď už paní Jana z Novosedel, vítejte.
2: Dobrý den, paní Navrátilová, já bych vás tam chtěla ve studiu všechny pozdravit a také všechny posluchače vašeho krásného pořadu. A já bych chtěla dneska písničku pro naši svatku, paní Jarušku, teda Jarmilku Černošovou z Novosedel, která se dožívá zítra krásných půlkulatých 75. narozenin. A přejeme jí hodně zdraví, štěstí, lásky od celé rodiny, kterou má. A přeje jí to Jana a Jenda Janůvkovi a celá její rodina, tři její děti s rodinami a také její krásní pravnoučci všichni. Tak bych chtěla pro ní nějakou pěknou písničku.
0: My ji rádi pošleme a přejeme vše dobré. Nashledanou.
2: Děkuji vám, nashledanou.
0: Nashledanou. Tak a teď ještě přiložím tady psané přání, připojím. Je to pro paní Boženu Winklerovou v tomto znění. Milá maminko, dnes slavíš krásné 85. narozeniny a proto ti chceme z celého srdce poděkovat za vše, co jsi pro nás během svého života udělala. Do dalších let ti přejeme hlavně pevné zdraví, klid, pohodu a mnoho krásných chvil s rodinou. Ať je každý den naplněný láskou, radostí a štěstím. Máme tě moc rádi. Všechno nejlepší přejí dcera Ivana s manželem, syn Radoslav s manželkou, vnoučata Deniska, Eliška, Radoslav a Tomáš a pravnoučata Nelinka a Patrik. Tak pojďme na další přání. 27. května oslavila své 87. narozeniny Marie Kopřivová z Brťova Jenče. Milá maminko, babičko a prababičko, k tvým krásným 87. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, klid, radost a spoustu dalších šťastných dní. A ti zahrádka dál roste pod rukama, tak krásně jako dosud a přináší ti stejnou radost, jakou ty přinášíš celé naší rodině. Děkujeme ti za lásku, péči, moudrost i laskavé srdce, které nám celý život dáváš. Jsme šťastní, že tě máme. S láskou a vděčností manžel Josef, dcery Iva a Věrka s rodinami, vnučky Nika a Venda s rodinami. A ještě do třetice připojím jedno krátké přání tady. Prosíme o písničku pro pana Antonína Poláška z Huštěnovic, který 30. května, což je dnes, slaví 80 roků. Přejeme hlavně zdraví a dlouhá šťastná léta a tomu přeje manželka Tereska a synové Antonín a Richard s rodinami. A už písnička. Lásko, kde se skrýváš? Blahoslav Smišovský, Václav Babula a Vacenoviáci.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Vítám ve vysílání pana Frantu z Bystřice nad Perštínem.
4: Dobrý den, paní.
3: Navrátilová, ano, těší mě.
4: Paní Navrátilová, těchto dnech se dožívají manželé Kováčový, Eva a Josef ze Slavičína, mají narozeniny. Proto jim prostřednictvím chci popřát hodně zdraví, štěstí, lásky, Bože požehnání. A řeknu ještě jedno, Pepo, uber trochu, ať zase nemáš srdečné problémy. A ještě mám tady jednu slečnu, Kamilu Fendrichovou z Nového města na Moravě. Taky bych jí chtěl popřát ke svátku hodně zdraví, štěstí, lásky. A asi konečně najde nějakého ženicha.
3: Dobře, dobře. Vám. Pane Franto, ať se vám daří. Naschledanou.
4: Děkuji, naschledanou.
3: A teď už si poslechneme paní Gajdošíkovou ze Všeminy. Dobrý den.
5: Dobrý den, paní Navrátilová. Já vás srdečně tam všechny zdravím. A chtěla bych poslat nějakou hořkou písničku naší kamarádce z Dislavy Oškerové z Neubuze, která má dneska je svátek, a také píseň, aby potěšila jejího manžela a aby měli hodně zdraví, Bože požehnání, radost dětí a vnoučat. Děkuju vám.
3: Ano, ano. Tak i vám přeji krásnou sobotu, ať se daří, a naschledanou.
5: Mám také naschledanou.
3: A připojím tady e-mailovou poštu. Dobrý den, moc prosíme o písničku pro našeho dědečka, pana Josefa Bureše z Hrádku u Slavičína, který dnes slaví svých krásných 60 roků. V knize života je psáno, že dnes je to 60 let, co si přišel otevřenou bránou na tento náš krásný svět. Ať mnoho let je ti ještě přáno, k tomu ti chceme povědět, že podle věku nepozná se stáří, když oči věčným mládím září, a když se srdce umí smát, pak tě 60 let není znát. Ze srdce ti, dědečku, náš přejeme hlavně hodně zdraví a štěstí, ať si stále plný elánu a sil, jako teď, a moc ti děkujeme za vše, co si pro nás udělal a stále děláš. Máme tě moc rádi a to ti přejí Maty a Elenka. Takže to bylo jedno přání a připojím ještě jedno. Prosíme odvysílat želaně pro pana Ferdinanda Dujsíka z Kopčian k jeho meninám. Vše nejlepší, hlavně zdraví, spokojenost a pěkné chvíle prožité s rodinou přeje Zdenka, Lenka a Emka. Tak také jsme předali a už písnička. Zajtra se já vydávat mám, lidová polka a mistříňanka.

0: Tak vážení a milí, pojďme se věnovat vašim psaným přáním. Máme tady gratulaci přede mnou. Dobrý den vám všem v rozhlase i všem posluchačům. Včera oslavil své 57. narozeniny pan Pavel Janů z Jaroměřic nad Rokytnou. Tak vás prosím o písničku a Pavle, vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody do dalších let. Přicházejí popřát sourozenci Marie, Miroslava, Ivana a František se svými rodinami. Za odvysílání přání a písničky děkuje švagr Karel. Jsme stálými posluchači tohoto krásného pořadu a my vám velmi, velmi děkujeme a moc si toho vážíme. Ale já budu pokračovat v dalším přání. Dobrý den, prosím, pošlete písničku k narozeninám panu Jiřímu Vávrovi ze Štěpánova nad Svratkou. Milý Jirko, vše nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, lásku, pohodu a do dalších let vše dobré. Ti z celého srdce přeje Eva a Mirek. A děkujeme za vyřízení a přejeme krásné dny. A my vám také. A teď je to další přání, pojďme si ho přečíst. Prosíme o písničku pro Antonína Poláška z Huštěnovic, který 30.5., což je vlastně dnes, slaví 80 roků. Přejeme hlavně zdraví, dlouhá léta a tak to přeje manželka Tereska a synové Antonín a Richard s rodinami. No a já tady mám ještě klub přátel, pojďme popřát dnešnímu svátku panu Ferdinandu Světlíkovi z Pohořelic. Tak pane Ferdinande, vše nejlepší, ať si ten svátek užijete, ať na vás vaši blízcí nezapomenou a ať se vám daří hodně zdraví a na zdraví a živio. Tak předali jsme a hrajeme písničku, přátelé, máme ji tady nachystánu lidovou Ej Janku Janíčku a zaspívá nám Jarmila Šuláková a cymbálová muzika Technik Ostrava.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Jarmila Šuláková nám dospívala a pojďme přivítat dalšího volajícího nebo volající. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
1: Dobrý den, tady je Laďka Lajkebová, toho času v Hulíně, jinak ze Šidbořic. A já bych dnes chtěla nechat zahrát mým dětem, Markovi, Mirkovi, s rodinou, s vnučkama, s manželkou, protože mě poslali na nucenou dovolenou k tetě do Hulína a opravují mě dvě místnosti v mém baráku a dost velké opravy jsou tam. Tak bych jim chtěla nechat zahrát, aby to zvládli a že je mám ráda za to, co pro mě dělají a že už se těším, až přijedu do nového bydleníčka. Takže kluci, holky, všechno nej, ať se vám daří. Dejte si pivinko aj za mě a ať vám to jde pěkně od ruky. Děkuji vám. A vám
0: no
1: taky,
0: já vám držím palce, aby to bylo krásné, pak se vám tam bude bydlet, to bude nádhera.
1: No, už se na to těším, no už. Takže jste moc hodní, všichni jste moc hodní, a děkuju vám.
0: Tak já jim posílám písničku pro potěšení a mějte se moc hezky, ať vše dobře dopadá. Naschledanou.
1: Děkuju vám moc krát, naschledanou.
0: Naschledanou. A já tady ještě připojím e-mailovou poštu. Zdraví ve vás ve studiu všechny posluchače tohoto krásného pořadu. Prosíme o písničku pro naši sousedku, paní Jiřinu Jurčákovou ze Želechovic, k jejím dnešním krásným 83. narozeninám. Nám. Ze srdce přejeme vše nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, pohodu, lásku svých blízkých a boží požehnání sousedíkovi a zetkovi. Písničku pro potěšení posíláme naší tetičce Drahušce Štěpánové ze Zlína, Vajďákům do Neubuze, Trnavy a Všeminy a celé rodině Polčákové do Pozděchova. Tak děkujeme, takže to bylo jedno přání. Já tady ještě připojím další, které tu máme. Prosíme o písničku pro dědečka Antonína Mikulce ze Lhotky, který v tomto týdnu oslavil své 87. narozeniny. Dědy, přejeme ti pevné zdraví, spokojenost, radost z tvé malé zahrádky a klidné chvíle při kafíčku s babičkou. To ti přejí Viktorka, Šimo, Magda a Mirek Byčanovi. Tak také jsme předali a hrajeme písničku. Frajárenka Rozmilá, Miroslav Mordych napsal tuto polku a bude hrát Miločanka.

0: Polka nám dohrála. Pojďme přivítat paní Mirku z Velké Británie. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Já bych si prosila, abyste zahráli pěknou písničku mé tetě Aničce Hrbkové do Němčan, která oslaví v pondělí narozeniny. Já už volám předčasně, protože nebudu mít čas potom. Tak prosím, zahrajte jí hezkou písničku za celou naši rodinu a přejeme jí hlavně zdraví, štěstí, lásku, spokojenost a hlavně radost dětí a z vnoučat i už pravnoučat.
0: Výborně. Ano?
1: Ať se má krásně a je šťastná a zdravá. My ju máme všetci moc rádi.
0: Tak to je skvělé. Výborně. Tak paní Mirko, my vám přejeme krásný čas. Jaké máte počasí?
1: Very hot. Velmi horko.
0: Velmi horko. A u vás? Tak u nás tady také bylo, ale teď už se to asi
1: 35.
0: Láme.
1: Ono je to rozdílný, protože já žiju na jihu,
0: ano?
1: A v Anglii na severu je třeba 30, ale my máme už tady dole víc.
0: No. Páni, tak ať to všechno zvládnete a hodně zdraví. Naschledanou.
1: Děkuji, paní Navrátilová, děkuji celému rozhlasu, vašemu vašemu mistrovi, které
0: dabuje. Mistr technik, jo? Ano. Dobře, děkujeme.
1: Yes. Ano, děkuji, naschledanou.
0: Krásný den, naschledanou.
1: Krásný víkend přeji všem i doma v Němčanech.
0: Ano, ano, také nápodobně.
1: Naschledanou, ahoj.
0: Tak a já připojím ještě psané přání. Krásný den, prosím, zahrajte ke krásným kulatým narozeninám panu Zdeňkovi Bílkovi z Buchlovic. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a dobré nálady. Oslava bude sice později a už se těšíme. V neděli odjíždí do Jizerských hor, tak opatrně štamprdličku ráno si dáme a potom všechno zdoláme. Přejí synové Zdeněk a Béďa s rodinou, vnuk k Tomáš s přítelkyní a Sára, Stella, ještě švagrové Marie a Eva s celou rodinou. A písnička, která bude následovat, Modrá kukadla Josef Poncar, Vašek Zeman a Josef Zíma a Moravanka.

0: Dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes podvečer po 18. hodině. Radostný poslech plný pohody vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Krásné odpoledne.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět papoušků, humanoid a další zábavné zázraky přírody v premiérové show. ČT2. Ivan Trojan v temném příběhu z Československa 50. let jako vyšetřovatel, který odhaluje pravdu o vykonstruovaném případu. Premiéra filmu Ve stínu. A ČT Art uvede v rámci Večera krátkých filmů premiérové filmy Vinland, Cestovatel, Moje domovina, Zvlčení a Hypnoza. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Petra Černocká a Jan Kraus uvedou dnes na Zlínském filmovém festivalu speciální projekci filmu Dívka na koštěti. Kroměříž pořídila dobrovolným hasičům ze Zlámanky automobil. Kateřina Konečná končí jako předsedkyně KSČM. Během dneška bude velká oblačnost s přeháňkami a s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Lidé ve Zlíně se dnes můžou podívat na speciální projekci filmu Dívka na koštěti. Zúčastní se jí v 15 hodin v kině v centru Zlaté jablko i představitelka filmové Saxány Petra Černocká a taky herec Jan Kraus. Promítání je součástí Zlínského filmového festivalu pro děti a mládež, který si tak připomíná 100 let od narození scénáristy Dívky na koštěti Miloše Macourka. Kroměřížská radnice koupila jednotce dobrovolných hasičů z místní části Zlámanka dodávku na přepravu osob. Jde o starší vůz z roku 2007, za který město zaplatilo téměř 380 tisíc korun. Auto je zařízeno jako vozidlo integrovaného záchranného systému. Má na střeše výstražné majáky a je upraveno pro potřeby hasičů. Komunisté si dnes budou volit nové vedení. Europoslankyně Kateřina Konečná na víkendovém sjezdu strany funkci obhajovat nebude. O pozici předsedy se uchází 5 kandidátů. Oznámil to jeden z nich, Roman Roun. Dalším zájemcem je například místopředseda strany Milan Krajča.
4: Delegáti sjezdu budou kromě volby nového vedení rozhodovat o dalším programovém směřování strany. Kateřina Konečná dala svou funkci k dispozici po loňských sněmovních volbách, ve kterých hnutí Stačilo pod jejím vedením neuspělo. V čele komunistů stála od října 2021, kdy vystřídala Vojtěcha Filipa. Teď se chce Konečná věnovat hlavně práci europoslankyni a své rodině. KSČM vznikla v březnu 1990. Navazuje na činnost komunistické strany Československa, která v roce 1948 na víc než 40 let nastolila v Československu totalitní režim. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Ukradená lebka svaté Zdislavy je zpátky v bazilice v Jablonem v Podještědí. Je vystavena na hlavním oltáři a dohlížejí na ní policisté. Církev ji při svatozdislavské pouti dnes vystavuje naposledy. Po dnešku by měla být lebka uložena v hrobce, říká pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
5: Jako není to hrob jako někde na hřbitově, je to prostě tumba, která je nad zemí, čili je to kdykoliv vyjmutelné. Říkám, je to návratný proces na rozdíl od toho, že bychom riskovali novou krádež nebo poškození.
3: Počasí.
2: Dnes bude v našem regionu velká, ale proměnlivá oblačnost s četnějšími přeháňkami a místy se také mohou vyskytnout bouřky. Večer čekejte od severu postupné ubývání srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 21 až 26 stupňů a vítr povane mírný severozápadní až západní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na Radhoštské ulici v Rožnově pod Radhoštěm máme hlášenou nehodu dvou osobních aut. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začínají sobotní výlety s Pavlem Kudrnou. Klidný poslech vám přeje Lukáš Jakubíček.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
6: Přeji vám hezkou sobotu. Je tady poslední květnový víkend a nutno uznat, že letošní květen nám ve svém závěru přinesl už vyloženě letní počasí, ideální pro velké výlety. A pokud byste náhodou nevěděli, kam se vydat, rádi vám poradíme. Začínají výlety. Dnes vás vezmeme na vyhlídku jménem Hraběcí stolek. Najdeme ji na Vysočině, kousek od obce Vír. Je neuvěřitelně malebná a nabízí krásný pohled do údolí na řeku Svratku. Potom si v Praze vyzkoušíme, jak fungují přívozy přes Vltavu a zažijeme přitom skutečnou romantiku. Čeká nás také výlet na Valašsko, na Svantovítovu skálu u Malé Bystřice ve Zlínském kraji. Výhledy z ní jsou prý opravdu dechberoucí. A nakonec navštívíme zámek Týnec v Plzeňském kraji. Ten kdysi začal stavět hrabě Kolovrat a protože jeho potomci o něj neměli zájem, zůstal nedostavěný až do 19. století. Dnes má nového majitele, vášnivého sběratele umění a tak jsou v něm k vidění umělecké sbírky, včetně děl, grafika a spisovatele Josefa Váchala. Berete naši nabídku, pokud ano, jsme rádi. A ještě jednou, buďte vítáni.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na hranici Vysočiny a Jihomoravského kraje, jen pár kilometrů od krásného hradu Pernštejna, je na vysokém srázu nad řekou Svratkou vyhlídka zvaná Hraběcí stolek. Jak přišla ke svému neobvyklému jménu? To se s ředitelem destinační agentury Koruna Vysočiny Davidem Štěpánkem vydala zjistit naše kolegyně Irena Šarůnová.
1: Po polní cestě mezi Bolešínem a Věstínkem na Žďársku jdu s Davidem Štěpánkem a míříme na Hraběcí stolek. Už ta cesta se mi líbí. Zpívají nám ptáci, nádherné čisté louky.
2: Cesta nám zabere asi 10 minut, řekl bych, že je to tak 300 až 500 metrů.
1: My jsme si vybrali takovou jednodušší stezku. Ono se dá jít na tu vyhlídku i ze spoda. Odkud?
2: Přímo z víru a vystoupat hřeben, ale je to nějakých 150 výškových metrů.
1: Tamhle do kopečka tlačí maminka kočárek. Dobrý den, já jdu na Hraběcí stolek, vy právě odtud jdete i s kočárkem. Je to tam hezké?
3: Nádherný, to je nejhezčí místo tady v okolí.
1: A hodně tady chodí turistů?
3: Moc jich nepotkáváme, ale my chodíme v takovou dobu, kdy to jako není takový ten turistický čas, že jo?
1: To se vám vůbec nedivím. Tak děkujeme, nashledanou. Co je zajímavé, my jdeme z kopce dolů.
2: To je moje nejoblíbenější vyhlídka v tomhle směru. Hraběcí stolek si vybrali i hollywoodští filmaři. Natáčeli tam pár záběrů do trháku Nosferatu. Část filmu se natáčela nedaleko na Pernštejně, takže využili tuhle vyhlídku.
1: Vstoupili jsme do listnatého lesa a něco nám tam prosvítá.
2: Nový altánek, který byl vybudován na místě původní rozhledny.
1: Cedule, vstup na vlastní nebezpečí, ale festovní altánek. Je tam stůl, lavice, no a nádhera. Už jsem na vyhlídce, dívám se dolů k řece.
2: Díváme se na vodní dílo Vír 2. Tady tohle je vyrovnávací hráz. Přímo před náma, na tom brdku, pod těma stromama se ukrývá zřícenina hradu Pišolac.
1: Říkáte brdek, ten pojem mi není známý.
2: Brdek vlastně znamená kopec. To je úplně jednoduchý. Proto brdy.
1: No a teď už se dostáváme k tomu, proč se této vyhlídce říká Hraběcí stolek. Je tady dokonce informační tabule, na ní je stará černobílá fotografie, rozhledna, dvě patra.
2: Tuhle rozhlednu nechal vystavět poslední pán kunštátského panství, hrabě František Josef Kudenhove Honrichs. Pan hrabě měl tohle místo rád, sám jsem velmi rád jezdil na lov a při svých toulkách tady si nechával připravovat oběd nebo nějakou svačinu. Právě proto se tomuhle místu říká Hraběcí stolek.
1: Já jsem čekala nějakou pověst o děvečce, která skočila ze skály, tak tady nic takového není.
2: Ne, a není to až tak dlouhá historie. Ta rozhledna byla vystavena v roce 1903 a stála tady zhruba do roku 1930. A v roce 2020 se bratři Bartoňovi z nedalekého Bolešína rozhodli postavit na tom stejném místě tenhle velký dřevěný altán.
1: Na vyhlídkové straně toho altánu je připevněná lavička. Můžeme si užít tu svačinku i zvenku a přímo pohledem na ty nádherné kopce.
2: Já bych teda volil tu lavičku přímo na hraně útesu. Tam je to nejlepší. Tady se všichni fotí. Tohle je vlastně velmi oblíbené instagramové místo.
1: No je to krásný pohled. A nikde nikdo.
0: Konstatuje překvapeně naše kolegyně Irena Šarůnová, kterou na vyhlídku jménem Hraběcí stolek u Bolešína zavedl ředitel destinační agentury Koruna Vysočiny David Štěpánek. K procházce na vyhlídku můžete přidat i výlet do nedaleké obce Vír. Údolí je obklopené skálami a pokud jste milovníci adrenalinu, můžete zkusit i místní feraty. Oblíbené jsou také procházky k hrázi Vírské přehrady anebo na vyhlídky Klubačice a Rosyho skála.

Máme světovou kuriozitu, nejsevernější loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Tak začínalo zadání minulé soutěžní otázky. A jak zněla? Kam se za ní můžeme vydat? Kam si můžeme udělat hezký výlet? Za A do Rumburku nebo za B do Varnsdorfu? Tak to jsou dvě města ve Šluknovském výběžku. Krásná města, ale musím dát přednost Rumburku, protože tady právě ona nejsevernější loreta stojí. Udělejte si tam výlet, je nádherná. No a když tam budete, tak si udělejte výlet i do úžasného okolí. Je tam spousta cyklostezek. Na Dymník se třeba můžete podívat, nebo na Hrádek ve Varnsdorfu. To je vlastně na pomezí Česka a Německa. Prostě je tady hodně možností. Takže kdo napsal Ačko, tak teď asi zpozorní, protože ve slosování mohl mít štěstí. Kdo vyhrává ale cestovní alulahev? Jsou to pan Pavel Šulc, Praha, paní Marie Sebelová nebo Šebelová, Blansko, paní Danuše Čermáková, Hradec nad Moravicí, paní Jiřina Sovová, Brno Medlánky a paní Alena Krejzová, České Kopisty. Všem balíme a posíláme dárek, cestovní alulahev, jak už jsem říkal. No a možná, že vyhrají i hlavní cenu. A tou hlavní cenou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Budete-li soutěžit, tak vám držíme palce.

0: Přívozy mají v Praze na Vltavě dlouhou historii, která sahá až do středověku. Sloužily k překonávání vodního toku a byly důležité pro dopravu a obchod. Postupně je nahrazovaly mosty a jejich význam se tím pádem zmenšoval. Přívozům samozřejmě nenahrával ani rozvoj automobilové dopravy. Mnoho z nich skončilo po roce 1948 kvůli zániku živností. Přívozem se ale v Praze můžete svést i dnes, jak zjistila naše kolegyně Jolana Nováková, která se k Vltavě vydala s historikem Martinem Pitrem.
1: Tady to zní jako u moře, ale my jsme v Praze, jsme u Vltavy, jsme na Císařské louce, naproti Vyšehradu, máme odsud nádherný výhled a už jsme byli taky v Modřanech a byli jsme v Podolí. Ostatně, když mluvím o těch Modřanech, tak tam my máme jednu zmínku o přívozu už někdy snad z 15. století.
2: Z doby vlády českého krále Jiřího z Poděbrad. Listina pochází z ledna 1459 a tento přívoz byl součástí obchodní cesty z jižních Čech do Prahy. Původně byl určen jen k přepravě osob a se začátkem provozu modřanského cukrovaru v roce 1861 byl vedle osobního přívozu zřízen druhý přívoz pro povozy s řepou.
1: Já se v těch Modřanech ještě chvilku zdržím, protože tam se udála taky jedna tragédie, protože v roce 1910 v listopadu na jednom z přívozů, kterým pluli dělníci ráno do práce, tak se stalo to, že místo 12, kteří by se tam vešli na tu loď, tak se jich tam nacpalo 30 a ten přívoz se samozřejmě potopil a 3 lidi se utopili. Tak něco veselějšího asi radši.
2: Ano, přívozy v současnosti lidé rádi využívají nejen z praktických důvodů, třeba cestou do práce, ale také jako výletní zážitek. Pokochat se pohledem na Prahu z vodní hladiny za pěkného počasí, jako je třeba dneska, je to velká paráda.
1: K těm přívozům se dostanete městskou hromadnou dopravou, většinou tramvají, i když tam u zoologické zahrady, tam je to spíš autobusem a pěškobusem taky. Je příjemné, že k přívozu dojdete třeba přes zahradní restauraci, okolo lázní, okolo posezení na lodi, vidíte krásnou pražskou architekturu. No prostě, jak říkal Martin, je to paráda. 6 přívozů je součástí pražské integrované dopravy, to znamená, teď jeden slyšíme zrovna, to znamená, že na nich plujete na lítačku nebo na jízdenku na městskou hromadnou dopravu. Přívozy mají svoje jízdní řády, pravidelné, 4 jsou jenom sezónní a na některých z nich dokonce můžete plout i mimo jízdní řád. Když potřebujete, tak zazvoníte nebo zamáváte, prostě nějak požádáte a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek.
2: Jeden pražský přívoz byl nedávno zrušen. Lávka pro pěší a cyklisty mezi Holešovicemi a Karlínem, mimochodem nejlepší stavba roku 2023, nahradila přívoz s milým pojmenováním Eholka. Ale bezbariérová loď na elektromotor vozí cestující po jiné trase.
1: No a mimo tarif pražské integrované dopravy funguje ještě přívoz Vyšehrad mezi Smíchovskou náplavkou a Podskalím.
2: Tak vzhůru na palubu, Jolano.
1: Vzhůru na palubu, ale až za 20 minut, protože tamhle ten přívoz ten nám právě uplul.
0: Na romantickou plavbu pražskými přívozy přes Vltavu nás naše kolegyně Jolana Nováková pozvala spolu s historikem Martinem Pitrem. A pokud byste o přívozech chtěli vědět víc, můžete se už teď podívat na web našeho pořadu výlety.rozhlas.cz, kde kromě dalších informací najdete i spoustu krásných fotografií. Jak už jsem mnohokrát říkal, tak naši reportéři se naučili i úžasně fotografovat. Tak za to děkujeme.

0: Valašsko je častým cílem turistů. Pro svoji divokou přírodu, skvělou kuchyni i spoustu památek. K jedné z nich se vydáme v další reportáži. Jde o přírodní památku jménem Svantovítova skála. Nachází se poblíž obce Malá Bystřice. Tento 60 metrů dlouhý skalní výchoz, který je součástí Vsetínských vrchů, pochází ze Třetí hor. A jak už to tak u podobných míst bývá, je i tohle opředeno pověstmi. Ke Svantovítově skále se společně s nezávislou starostkou Malé Bystřice Lucí Kotrlovou vydala naše zlínská redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: My už s paní starostkou máme v nohou 4 kilometry po naučné stezce Klenov. A kolik nás ještě čeká ke skále?
2: Už se hodně rychle blížíme, máme půl kilometru před sebou a uvidíme vrcholky skály, přijdeme z vrchní strany.
1: A my jsme úzkou lesní pěšinou došli až na vrchol Svantovítovy skály. A je tady, musím říct, nádherně, protože se nám otevírají výhledy na okolní lesy a údolí. Kam až dohlédneme?
2: Celý levý horizont uvidíme vlastně hřeben s asi nejvyšším vrcholem, který teď vidíme, Radhošť. Hlavní údolí je celá obec Malá Bystřice, kterou lemuje kopec Santov. A na druhou stranu vede údolí, které je zakončené až na přehradě Bystřička.
1: Pojďme posluchačům tady to krásné místo popsat.
2: Celý ten skalní útvar je složený jak kdyby ze třech různě vysokých skalních stěn. Hlavní stěna se jmenuje Ploutev, ta je nejvyšší a pak jsou tu vedle ještě další dvě stěny. Jedna je Svatka a ta druhá, ta menší, Svatoušek. Na té nejvyšší stěně je nachystáno několik cvičných lezeckých tras pro horolezce, které jsou tu hodně využívány převážně o víkendech.
1: Kdybych se tady naklonila přes ten velký balvan do údolí, jaký je to dolů se šup?
2: Nejvyšší vrchol bychom naměřili asi 12 metrů.
1: Většina takových kouzelných míst je opředená mýty a pověrami. Máte i tady v Malé Bystřici nějakou takovou?
2: Pověr pár je a vzhledem k tomu, že to je místo zasvěcené staroslovenskému pohanskému bohu, tak ty pověsty se hodně vážou na ten pohanský život, který tu kdysi byl. A vzhledem k tomu, že to bylo místo odhalené ve výšce nad údolím, tak se tradovalo, že tu probíhaly obětní rituály. Ale posléze, jak se nálada u nás tady v okolí měnila a přicházelo křesťanství, tak se spíš přecházelo na tradice a historii o tom, že nám tady ten kámen upustil čert a z pohanského místa se dělá místo, které naznačuje zlo a že tady ten kámen nechal čert a chtěl přehradit údolí, že chtěl rozpůlit kopec a jiné podobné.
1: Tak a abychom skálu viděli v celé její majestátnosti, tak teď budeme muset obejít celý ten kopec a sejít dolů do údolí.
2: Až do údolí nepůjdeme, zatím půjdeme jenom na úpatí skály, té spodní, té nejmenší.
1: Tak cesta na druhou stranu skalního útvaru se stala pro nás obě malinko adrenalinovým zážitkem, ale jsme tady, my jsme holky šikovné. A musím říct, v údolí leží nádrž Bystřička, za zády máme skalní útvar. Máte tady opravdu krásně.
2: Krásně, nádherně, nejhezčí a myslím si, že by bylo důležité se podělit s celou republikou. Všichni přijeďte, jste u nás vítání, na Valašsku je vždycky krásně.
0: Zve do Vsetínských vrchů starostka Malé Bystřice Lucie Kotrlová. Tak toho pozvání využijte a určitě na Valašsko alespoň na pár dnů vyrazte. Tento kraj nabízí síť cyklostezek, turistických tras i míst k odpočinku a zažít se tam toho dá skutečně mnoho. Výlety. Tak jsem už prozradil, jaká je hlavní cena to při vyhlášení soutěže z minulého víkendu, ano, tedy výletnický batoh s řadou příjemných, krásných věcí v něm, ale musíte znát novou soutěžní otázku, abyste se zařadili do slosování o tu hlavní cenu. Mimochodem, v průběhu měsíce stačí jedna správná odpověď a pak pochopitelně trocha štěstí. Svezení pražskými přívozy přes řeku Vltavu s naší kolegyní Jolanou Novákovou nás inspirovalo k nové soutěžní otázce. Věděli byste, který pražský přívoz je úplně nejstarší? Napovím, že jeho historie sahá až do roku 1222. Dnes je tento historický přívoz obnovený a je možné ho opět využívat. Jde o ptáme se za A. Přívoz Vyšehrad nebo za B. Přívoz Sedlec Zámky. Tak nám pošlete textovou zprávu, to je docela jednoduché odpovídání na soutěž, je spoplatněna částkou 4 koruny, službu zajišťuje ATS Praha. A její znění? Výlety, mezera A nebo B, opět mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa. To všechno pošlete na telefon, no všechno, tedy tuto textovku na telefon 90 011 04 do zítřejší půlnoci. Neřekl jsem, o co hrajeme, tak to napravím. Hrajeme o 5 kusů cross body tašek. Pokud někdo snad netuší, co to je, tak je to taška, která se dává na rameno křížem přes tělo. Nespadne vám, máte volné ruce a je to vlastně takové hodně pohodlné. Takže cross body taška, no a hlavní cena výletnický batoh. Prostě dáváme vám teď dárky, nebo můžete vyhrávat dárky, které se vám hodí na těch vašich ještě chvíli jarních cestách, ale už brzy letních. Tedy podle počasí tady je léto už vlastně naplno.

0: Tinci u Klatov v Plzeňském kraji stojí barokní zámek od italského architekta Aliprandiho. Býval sídlem rodiny Kolovratů, pak ho vlastnilo několik dalších majitelů. Vystřídali se v něm dvě armády, sirotčinec, starobinec a jeden čas se dokonce uvažovalo o tom, že v něm bude hotel s kasínem. Tak naštěstí ale všechno dopadlo jinak a naše plzeňská kolegyně Jitka Doubravová se sešla s jeho současným majitelem a zároveň sběratelem umění Janem Plánkem Lazarovicem.
1: Já jsem ho koupil v roce 99.
2: Popisuje majitel zámku Jan Pelánek Lazarovic.
1: Neměl okna, dveře, podlahy a stropy. Z každé místnosti v druhém patře bylo vidět do nebe.
2: Vstoupili jsme do zámku. Jaké prostory může vidět veřejnost?
1: Expozice jsou zatím v části prvního patra a celém druhém patře. Zámek se nechal postavit Maximilián Kolovrat v době, kdy byl velmi bohatý a vlivný. Ale nikdy to nedostavil, zemřel dřív, než zámek byl dostavěn a jeho dědicové už o to neměli takový zájem, takže zámek opustili a byl nedostavěn až do 19. století.
2: Co bylo tím impulzem to koupit?
1: Tady jsou velké sály a ty jsem já potřeboval na prezentaci sbírek. Všechny stropy jsou pojednané od současných umělců, tenhle je od japonského umělce, japonského sochaře, Zrcadlo do nebe.
2: Vstoupili jsme do oranžového salonu.
1: To je původně pokoj paní Hraběnky. Restaurovaný je od malíře a restaurátora Žiláka. A nahoře je velký nástěnný obraz taky od Žiláka, který znázorňuje svatého Lukáše, který osvobozuje duše českých malířů. Vypouští je právě z tamé té klece. A Leonardo a Michelangelo mu pomáhají.
2: Vstoupili jsme do dalšího sálu, který je vymalovaný zeleně a uprostřed stojí klavír a na stropě jsou na modrém podkladu letadla.
1: To je malba od Aleny Andrlové, malířky z Klatov. Musíme se podívat od začátku, to je klasický téma přeměna živočichů v techniku, dneska aktuální téma.
2: Právě tady začíná expozice malíře, grafika, ilustrátora, sochaře, řezbáře a také spisovatele a básníka Josefa Váchala.
1: Tak jsou lepty, největší kolekce leptů, která se dochovala, kompletně sbírka ex libris, největší kolekce kreseb dochovaných.
2: Vstoupili jsme do velkého sálu, kde je i zajímavá akustika.
1: Největší práce od Váchala, Uvolněné myšlenky, 5 metrů dlouhý obraz.
2: Josef Váchal tady pobýval?
1: On tady pobýval ve 30. letech na návštěvě u Jaroslava Polívky, byl mecenáš a sběratel knih a je známo pouze 5 tady těch kreseb a skoro okolnosti jsou všechny tady.
2: Nad hlavou máme obrovskou přes 100 metrů dlouhou nástropní malbu Tomáše Císařovského.
1: Jmenuje se to Nebe nad Týncem, využil takového krásného efektu místo dynamických mraků, tady vidíme dynamická letadla. A jsou tady vyobrazeny osobnosti, které měly co společného s Týncem, například tamhle majitel z 30. let a tady je Josef Váchal, píše si právě zápisky. Na druhé straně to je podsta Sašovi Kolovratovi, který ve svém automobilu Saša Wagen veze Marlen Dietrichovou, kterou objevil a fotografuje a natáčí ho Jindřich Kolovrat, jeho mladší bratr, kterému se ovšem všude říká starý pán. Se dožil 98 let, ale tady je namalovaný jako mladý klučík.
2: Poslední Váchalovský sál je věnován volné grafice a cyklům. Na stropě je opět dílo současného umělce Jiřího Surůvky.
1: Tato práce byla připravena pro Bienále v Benátkách, ale slovenská strana to odmítla, takže nakonec skončila tady.
2: Zámek Týnec je ideálním typem na výlet, který propojuje historii, současné umění i příběh záchrany památky.
1: Co jsem slyšel, je to jediné místo, kde se projevuje takováto symbioza moderního současného umění s památkou.
0: Říká majitel zámku v Týnci u Klatov a zároveň vášnivý sběratel umění Jan Pelánek Lazarovic, který zámeckými prostory provedl naši plzeňskou kolegyni Jitku Doubravovou. Otevřené jsou vždy od čtvrtka do neděle od 10. do 17. hodiny. Můžete si vybrat prohlídku o historii zámku a slavných osobnostech nebo o životě a díle Josefa Váchala. A případně můžete, máte-li chuť, oba okruhy spojit dohromady.

A je tu závěr dnešních sobotních výletů. Věděli byste, který pražský přívoz je úplně nejstarší? Tak to je nová soutěžní otázka. Malá nápověda, jeho historie sahá až do roku 1222. Teď je historický přívoz obnovený, můžete se na něm projet, můžete ho tedy opět využívat. A my se ptáme, zda jde o přívoz Vyšehrad, to je Ačko, nebo za B o přívoz Sedlec Zámky. Tato odpověď se skrývá pod písmenem B. Jak už víte, Ačko, Bčko potřebujete do odpovědi, do té textové zprávy. A tu už nebudu opakovat. Všechno podrobné, tedy podrobnosti, najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tedy říkám podrobnosti, znění otázky, máte tam také reportáže, které jsme vysílali, máte tam fotografie ke každé reportáži. No poslechnete si, Jolana Nováková vám nabídla informaci o pražských přívozech. Třeba se právě tam skrývá správná odpověď na tu dnešní otázku. Tak přemýšlím, co bych vám ještě řekl, co bych vám prozradil. Nic, tak pokud se za chvíli vydáte na výlet, tak si to užijte. Nezapomeňte se včas vrátit, tedy pokud hodláte být někde přes noc, protože zítra další nedělní výlety startují ve stejném čase, tedy ve 13 hodin a 4 minuty. U mikrofonu určitě bude Pavel Kudrna. Hezký den.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Vlčnově na Uherskobrodsku dnes převezme vládu nový král jízdy králů. Koupaliště v Bystřici pod Hostýnem na Zlínsku otevřelo jako jedno z prvních v kraji. Vláda pro změnu financování České televize a rozhlasu nevyužije návrh zákona od ministra kultury Klempíře. Během dneška bude velká proměnlivá oblačnost s přeháňkami a s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. S živými zprávami Českého rozhlasu Zlín z obchodního centra Zlaté jablko je tu Lukáš Jakubíček. Ve Vlčnově na Slovácku dnes začíná program Jízdy králů. Připravená je celá řada folklorních vystoupení nebo řemeslný jarmark. V amfiteátru se uskuteční soutěž tanečníků Verbuňku, na které se představí nejlepší verbíři z celého Uherskobrodska. Hlavním bodem dnešního programu je večerní pořad s předáním vlády králů, říká hlavní organizátorka Petra Kučerová-Brandisová.
2: Letos máme takovou jako výjimečnou událost, protože pokud víme, ještě se to nikdy nestalo, vlastně předává vládu bratr bratrovi. No a shodou okolností ten Marek Dacík, který právě je letošní král, je stý v pořadí od toho roku 1909, kdy vlastně my ty krále jakoby nějak evidujeme a děláme ten seznam.
0: Samotná jízda králů, která je zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO, se pojede v neděli. Letní sezónu včera zahájilo koupaliště v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku. Otevřeno mají denně od 8 ráno do 8 hodin večer. Návštěvníci mají k dispozici 50-metrový bazén, dvě skluzavky i brouzdaliště pro děti. Další koupaliště se dnes otevírá ve Valašském Meziříčí. Vláda už se nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích, který připravil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy sobě. Ke změně financování Českého rozhlasu a České televize využije změnu současného zákona. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jako důvod uvedl přibližně 400 připomínek, které se k návrhu zákona sešly.
3: Říkám, že potom všechny ty protesty a demonstrace jsou o ničem, protože vlastně se nemění nic. Jenom ty peníze se od lidí, aby je neplatili a od firem, půjdou z rozpočtu.
0: Český rozhlas i Česká televize dlouhodobě změnu financování kritizují. Ve středu v otevřeném dopise Babišovi napsali, že změna povede k destabilizaci médií a neexistuje pro ní žádný racionální důvod.
1: Sport.
0: Na mistrovství světa v hokeji budou hrát o finále Norsko a Švýcarsko. Domácí Švýcaři mohou postoupit do finále po třetí za sebou. Teď je čeká Norsko, které dlouhodobě tolik neznají. Pokračuje útočník Nicolas Bechler.
4: Máme hodně zápasů na evropské hokejové tour a tak známe Finy, Čechy a Švédy. Ale s Nory jsme se taky museli párkrát potkat na šampionátech. Trenéři budou mít jistě dost materiálu i z minulosti, kromě toho, že se podíváme, jak hráli teď ve druhé skupině ve Friburgu. Budeme připraveni.
0: Zápas Švýcarsko-Norsko začne v 15 hodin a 20 minut. Druhé semifinále mezi Kanadou a Finskem má začátek ve 20 hodin.
1: Počasí.
0: Během dneška bude ve Zlínském kraji velká, ale proměnlivá oblačnost s četnějšími přeháňkami a místy se také mohou vyskytnout bouřky. Večer čekejte od severu postupné ubývání srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 21 až 26 stupňů a vítr povane mírný severozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Se zvýšenou opatrností projíždíte na dálnici D1 u Hulína na Kroměřížsku. Máme tam hlášen odstavený motocykl. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už Pepa Koller a dobré odpoledne.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné sobotní odpoledne přeji. Dnes je 30. května, mimochodem také Mezinárodní den brambor. Takže jestli jste si k obědu dali třeba řízek s bramborovým salátem, tak jste vlastně měli takovou malou oslavu. Tak ale to byla jen zajímavost na okraji, ale to, co je důležité, je skutečnost, že dnes vysíláme přímo v centru dění 66. Zlín Film Festivalu. Jak můžete poznat z ruchu za mnou, vysíláme živě z obchodního centra Zlaté jablko. Takže dnes na nás nemusíte jen poslouchat. Klidně se za námi zastavte a můžete nás vidět při práci. A věřte, že to stojí za to, protože hned vedle nás probíhají autogramiády festivalových hvězd. Diváci se dnes potkají například se Saxanou, Petrou Černockou i čtyřmi mladými nadějnými herci, které festival podporuje. Ti už včera ve zlínské zoo zasadili dva stromy. My jsme byli u toho, takže reportáž uslyšíte už za chvíli. Pokud se vám ale nepodaří dostat se sem k nám a setkat se s mladými herci, tak nezoufejte. Jednu z takzvaných Young Stars si pozvu sem k mikrofonu a pořádně ji vyspovídám. Náš rozhovor uslyšíte kolem 14:30. Od mikrofonu vás zdraví Pepa Koller.
1: Český rozhlas Zlín.

0: rozstít rejnoky a zasadit dva mladé stromy. I to stihla čtveřice takzvaných Young Stars na zlínském filmovém festivalu. Ten už tradičně podporuje mladé, talentované herce. Tentokrát jsou to Filip František Červenka, Tadeáš Moravec, Tomáš Weber a Emma Businská. Dnes se s nimi mohou lidé potkat od 15 hodin v Zlín Fest zóně v Sadu svobody.
1: Prostě zbyde tady po vás nějaká stopa a to je vlastně to, co já v tom životě i hledám, aby tady po mně něco zůstalo, abych mohla umřít s pocitem, že jsem byla co k čemu.
2: I takhle uvažuje jediná dáma ze 4 letošních zlínských takzvaných Young Stars, Emma Businská, která pevně uchopila lopatu a k mladému stromu přihodila hlínu i štěpku. 23-letou herečku nedávno proslavila role princezny Stely v pohádce Princezna stokrát jinak, která jí, jak říká, změnila život.
3: To má jediná možnost, jak zažít aspoň nějaké dobrodružství.
1: Takhle, já doufám, že mi ho nezměnila natolik, abych si ještě někdy zahrála princeznu, protože doufám, že princezna Stela není jediná princezna, kterou bych si zahrála.
3: Jestli okamžitě neutečete, tak mě šíleně naštvete.
2: Letos ji čeká premiéra filmu Bojovník, ve kterém si zahrála zatím nejnáročnější roli. Stvárnila maminku, zdravotní sestru, která v jednom okamžiku přišla o matku i otce.
3: Poslouchal z toho doktora? Četl jsi vůbec tu zprávu?
1: Pozici mámy neznám, já jsem teta dvou krásných synovců, ale mateřský prostě pocit ještě v sobě sama nemám, protože ty děti sama nemám, ale je pravda, že skrz ty synovce to pro mě bylo asi v něčem jednodušší, protože jako herečka okoukávám od lidí a často si navozuju i ty jejich pocity.
4: Dokonána bouřlivý potlesk na naše Young Stars.
5: Ta idea byla taková, že ty Young Stars až postoupí do toho vyššího levelu a budou těmi top stars, tak že tady budou mít svoji stopu a že si tady třeba vzpomenou, že tady byli ve Zlíně.
2: Připomíná myšlenku projektu Young Stars a sázení stromů prezident festivalu Čestmír Vančura. Letos poprvé stromy mladí herci zasadili ve zlínské zoologické zahradě, neboť prostor v univerzitním parku v centru města už je zaplněný. Dnes na zlínský festival zavítají například Petra Černocká a Jan Kraus. Promítnou film Dívka na koštěti. Od narození jeho scénáristy Miloše Macourka letos uplyne 100 let. Ze Zlína Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Zlín nežije jen filmovým festivalem, ale třeba i kulatým výročím narození Tomáše Bati, našeho významného rodáka. Jaký byl v životě Tomáše Bati rok 1926? Před 100 lety slavil legendární zlínský podnikatel své padesátiny. Co vše onoho roku díky němu vzniklo? Do krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně si o tom vyrazili povídat redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková a náš spolupracovník Zdeněk Urbanovský.
1: Jsme v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. No a Zdeňku, tady najdeme přece stopy Tomáše Bati skoro na každém kroku.
2: Jsme mezi pavilony, které jsou vystavěny typickou cihlovou architekturou. Není divu, protože areál nemocnice původní stavěl architekt František Lidie Gahura, který je vlastně autorem konceptu těch cihlových staveb.
1: Ale tady je i rovnou bysta Tomáše Bati a pod ní citát z proslovu při založení Baťovy nemocnice. Tady to čtu v roce 1926.
2: Tomu vlastnímu založení nemocnice předcházel, řekněme, dárek, který sám sobě, ale také obyvatelům Zlína a zaměstnancům firmy Baťa dal Tomáš Baťa ke svým padesátinám. To je strašně zajímavé, že vlastně on se rozhodl jako čerstvý padesátník, oslavil padesátiny 3. dubna 1926 a na prvomájové slavnosti sdělil světu, že dává 1 000 000 korun na založení nemocnice. To je prostě naprosto úžasné, jak se padesátník Baťa prezentoval jako podnikatel, ale také jako člověk, který myslí na zdraví svých spoluobčanů.
1: Na to nás tady v krajské nemocnici Tomáše Bati upomíná právě bysta zlínského podnikatele Tomáše Bati, které z dalších míst ve Zlíně je spojeno s jeho padesátinami.
2: Tomáš Baťa, řekněme, spoustu svých zásadních rozhodnutí sděloval v proslovech, které byly prezentovány při slavnosti 1. máje, takže od roku 1924 se ty slavnosti konaly v zahradě Baťovy vily.
1: Při příležitosti jeho padesátin.
2: V padesátiny to pro spoustu lidí je to taková trošku temná můra, protože mládí je za námi, řekněme, a do důchodu ještě daleko, takže padesátiny ne každý prostě bere jako věc, kdy se dívá do budoucna, ale u Tomáše Bati to bylo jinak. Padesátiny prostě využil jako období, kdy se tlačí do rozvoje a nejenom založení nemocnice v té době rezonovalo, ale také si uvědomme, že v době, když byl Tomáš Baťa 50, byl ohlášen plán budoucího rozvoje Zlína jako zahradního města. To je zcela zásadní rozhodnutí, které ovlivnilo vzhled města Zlína až, můžu říct, do dnešní doby.
1: Ještě jedna taková věc se podařila Tomáši Baťovi k padesátinám.
2: Když byl 28. května roku 1926, to znamená před 100 lety, založen ve Zlíně klub českých turistů, nebo odbor klubu českých turistů, aby byl přesný, tak byl Tomáš Baťa přímo u toho. A nejenom, že byl zakládajícím členem, ale také koupil lesy na Tlusté hoře. Na vrcholu Tlusté hory byla vybudována rozhledna, později za letecký maják a u toho bylo turistické zázemí, aby tam mohli Baťovci se svými dětmi a rodinami chodit na vycházky.
1: Rok 1926, rok Baťových padesátin, tedy přinesl i založení klubu českých turistů. Z areálu krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Markéta Macháčková,
2: Zdeněk Urbanovský,
1: Český rozhlas
3: Zlín, písničky, které nestárnou.

0: hvězdy jsou na obloze vidět většinou při jasné obloze, ale v těchto dnech na Zlínsku můžete spatřit hvězdu či hvězdičku, i když je obloha zatažená nebo se bouří. Tak jaké, že to počasí ale nakonec bude, na to se zaměříme v nejbližších minutách. Je právě 14 hodin 22 minut a je tak správný čas spojit se s naší meteoroložkou Barborou Kočerovou do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Tak vítejte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Pěkné odpoledne.
0: Nejprve nám prosím popište, jaké počasí je právě teď v našem kraji.
1: Tak už je to počasí spíše slunečné, zatímco v dopoledních hodinách to bylo počasí spíše zatažené, často s nějakými přeháňkami nebo možná i trošku déle trvajícím deštíkem, a teploty kvůli tomu nevyrostly zatím do takových výšin, pohybují se většinou mezi 21 a zhruba 18 stupni Celsia.
0: Jak se pak bude měnit situace do večera?
1: A tu větší oblačnost, proměnlivou větší oblačnost očekáváme i v průběhu odpoledne a večer bude od severu postupně oblačnost ubývat a teploty by se ještě mohly dostat mezi 22 i k 25 stupňům Celsia. Na Vsetínsku tam zůstanou níž, tam zůstanou kolem 21 stupňů Celsia a srážky už v odpoledních hodinách moc nečekáme, ovšem ještě se nějaké výjimečné přehánky objevit mohou.
0: Naše posluchače bude zajímat, co nám nabídne noc.
1: Noc zůstane s malou oblačností, tak jak už to začne se dělat večer a v noci. A to malá oblačnost zůstane potom i z počátku zítřejšího dne. Mezitím klesnou ranní teploty mezi 11 až 8 stupňů Celsia a také přestane foukat alespoň v noci tolik vítr. Ten mírný by v noci měl být pouze slabý. A jak už jsem načala zítřek, tak ten začne se slunečným počasím večer nebo později odpoledne a večer. A v noci potom od západu bude přibývat oblačnost a s velmi malou pravděpodobností už se objeví i nějaké přehánky nebo bouřky, a to převážně v jihozápadní části kraje, protože ty přehánky a to srážkové pole bude postupovat po spíše jižním okraji naší republiky, právě také přes Jihomoravský kraj a předtím i přes Vysočinu.
0: A doplňme i biopředpověď na zítřejší den.
1: Ta bude zítra na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž, a to i proto, že ani ty teploty

0: Zítra nebudou výrazně vysoké a ovlivněny by budou mezi 23 a 26 stupni Celsia.
1: A to se zdá, že se v Kvestgalovým návštěvníkům bude docela přívětivé. Zlín a vůbec Zlínsko je teď cílem mnoha návštěvníků, tak pojďme jim přiblížit i výhled na ty zbývající festivalové dny, tedy začátek příštího týdne.
0: Začátek příštího týdne začne poměrně odlišně, a to konkrétně deštivě. V pondělí čekáme zataženo, případně jen na krátkou dobu a částečně se oblačnost bude moct protrhávat. Od západu, tak jak začne v neděli večer postupovat déšť, tak by během pondělí měl přejít směrem k východu. Buď to bude tedy déšť nebo přehánky, mohou se objevit také bouřky a srážky by pak měly ustávat až spíše v druhé části dne a večer by se za nimi mohla také opět znovu protrhávat oblačnost a teploty zůstanou v pondělí mezi 17 a 21 stupni Celsia.
1: Pojďme se teď trochu rozptýlit pohledem do historie. Jaké byly ty největší teplotní rozdíly v našem kraji k dnešnímu dni, tedy ke 30. květnu?
0: Maximum pochází z roku 1931 ze Zdounek na Kroměřížsku, kde teploměr ukázal rovných 34 stupňů Celsia. Naopak minimum pochází z roku 1934 ze Vsetína, kde naměřili minus 1 stupeň a 5 desetin.
1: Všechny informace i zajímavosti o počasí si pro vás připravila Barbora Kučerová. Mnohokrát děkuji a budu se těšit zase naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Milí posluchači, teď už víte, jaké nás čeká počasí, ale také z našeho vysílání víte, že Zlín právě žije filmem a Český rozhlas Zlín je samozřejmě u toho. 660. ročník Zlín Film Festivalu přivítal i mladé herecké talenty a jedním z nich je letošní young star, herec Filip František Červenka. Možná si ho vybavíte jako Tondu ze seriálu Most nebo z dalších televizních i filmových rolí a já jej už za pár minut přivítám u mikrofonu a společně se podíváme na jeho profesní cestu, práci i život mezi natáčením, hudbou a sportem. Tak si na to počkejte.
2: Kdo by neznal Spejbla a Hurvínka? A právě Hurvínek letos na Zlín Film Festivalu slaví sté výročí.
1: Prosím.
2: 1. června dopoledne přivítám loutkovodiče a mluviče Hurvínka Martina Trechu. Český rozhlas Zlín bude mimořádně vysílat přímo ze zlínského obchodního centra Zlaté jablko. Buďte u toho s námi. Poslouchejte nebo přijďte rovnou za námi. Na setkání se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
4: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
5: Ale Jenehuse,
6: řekl na to Zikmund.
5: Kdo pak žije bez hříchu?
4: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
7: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
4: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.

karton na burek a taký porcelán. Som modrýma cibulkama, tapety parmazán.

od slunce je celkem v pořádku.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín a naším hostem je herec Filip František Červenka, který dorazil na festival jako letošní Young Star. Filipe, vítej.
1: Ahoj.
0: Já prozradím, že ty jdeš vlastně rovnou z autogramiády, tak jaké to bylo? Kolik jsi rozdal už podpisů?
1: No, já vlastně sám ani nevím, kolik to přesně bylo, ale je to příjemný jako každý rok, lidi jsou milí a je to radost vědět, že někdo o to má zájem.
0: No a překvapí tě ještě reakce fanoušků, nebo už si na to třeba člověk zvykne?
1: Já si asi nezvyknu nikdy, mně to vždycky přijde hrozně milý a není to tak, že bych byl úplně zvyklý, že to takhle bude vždycky a už si říkal, že to je pohodička, že to je jasný, že to je přece no jasný 100%, že takhle ty lidi budou reagovat, je to furt hezký.
0: Říkáš, že je to furt hezký, tak já se tě zeptám na něco jiného. Vybavíš si nějakou reakci fanouška, nebo třeba diváka, řekněme, která tě odzbrojila, nebo třeba tě dostala do úzkých, nebo zkrátka byla výjimečná, že se na ní nedá zapomenout?
1: To asi upřímně ne, to tě zklamu, nic takového zajímavého nemám. Oni většinou lidi se ptají na jednoduché věci, jak se vám tady líbí a jak se máte dneska, to je všechno, takže v pořádku.
0: Napadla mě teď otázka, jak se ti tady líbí, ale nevyslovím ji. Tak se tě zeptám, jestli tě lidé poznávají, přesně vědí, odkud tě znají, nebo třeba ještě tápou. Že tě mají tam někde vzadu v podvědomí, ale...
1: Jsou lidi, co když už mě poznají, tak přesně vědí odkaď. Ale pak jsou lidi, co na mě většinou, když si oholím fousy, ostříhám se nakrátko, tak většinou koukají v metru nebo v autobuse a ty podle mě nevědí odkaď. Jednou se mě třeba řidič Uberu zeptal, jestli nechodím do Ústí, do gymu, protože on tam žije a myslel si, že mě zná odtamtud, ale asi mě znal z televize, protože v Ústí jsem v životě nebyl, podle mě. Ale jako kdo už ví, tak ví odkaď, ale je spousta lidí, co na mě kouká a netušej vůbec. Mm-hmm. Tak mezi to je.
0: A je to příjemné, nebo ještě čeká, že ta sláva přijde ještě větší a potom už tě budou opravdu poznávat a všichni se s tebou budou chtít fotit a dávat
1: to,
0: do řeči?
1: To si nemyslím, že se tady v Česku úplně děje, upřímně.
0: Dobrá. Ve Zlíně ty nejsi poprvé, ale letos jsi jako Young Star, tak vnímáš to trochu jinak?
1: Asi vlastně ne, protože jediný největší rozdíl je, že jsme měli tu aktivitu zasazování stromků a křtění zvířátek, jinak vlastně, co se týče rozhovorů, podepisování a všech těchto věcí, tak to je za mě něčím stejný každý rok, protože tady se vždycky sjedou úplně všichni mladí, děláme vlastně ty stejné aktivity v těch podpisech a takhle. A tady jako Young Star jediný jsou tady ty dvě aktivity navíc, plus mi přijde, že mám větší servis, že jo, cokoliv si řeknu, tak auto přijede, odveze a je to jako víc postaraný.
0: Když jsi navštívil zlínskou zoo, která má skvělé renomé, tak jak na tebe zapůsobila?
1: Hrozně krásně působila. Já jsem ji neviděl celou, já jsem viděl jenom část, ale celá vlastně působila jako nějaký park v přírodě oproti naší pražský, kde už jsou ty výběhy všude na sebe naplácený, tady to působilo otevřenějc a víc jako nějaký safari mi to přišlo, bylo to hrozně hezký.
0: A se kterým zvířátkem jsi se tady setkal?
1: No my jsme křtili rejnoky. Křtili tři rejnoky, myslím, nebo pět jich možná dokonce bylo. A s těma jsme tam strávili kus dopoledne.
0: Pohladil jsi je?
1: Ano, jsme je nakrmili.
0: Je to velmi příjemné, víš? Srovnali jsme naše zoologické zahrady a teď pojďme srovnat Zlín s jinými festivaly. Čím je podle tebe specifický?
1: No podle mě Zlín je nejhezčí tou atmosférou a těma lidma, který tady jsou k tomu festivalu otevřený. Mně přijde, že tady jsou všichni strašně rádi, že ten festival probíhá, jsou toho součástí a ty lidi o to mají velký zájem. Tady jsou všichni strašně milí, strašně otevřený, strašně vstřícní v obchodech, se všichni usmívají a je to takový, nevím, jako kdyby tím žilo celé město, je to hrozně příjemný tady.
0: A může to být třeba tím, že je primárně určen pro dětského diváka a pro mládež?
1: Je to možný podle mě, je to možný, že to je tím.
0: Takže třeba ta rodinná atmosféra
1: a mladé publikum. Ano, atmosféra, rodiče s dětma a... No a celý je to tady vlastně hrozně příjemný, třeba oproti, no teď nechci, nedovolím si schazovat vary, ale tam mi přijde, že když člověk přijede bez programu, tak tam často nemá moc co dělat. Podívá se na nějaký filmy, to je jasný, to na každém festivalu, ale tady je ten program připravený pro úplně každého mladého herce, co sem přijede, i když tady nic nemá vlastně. Tady se postarají úplně o všechny, furt ho někam tahají, autogramiády, rozhovory. A furt tady co dělat a je to strašně příjemný.
0: No a ty sem jezdíš opakovaně, tak je to pro tebe spíš pracovní zastávka anebo taková malá dovolená?
1: Je to takový začátek léta pro mě, takový začátek dovolený něčím, že to je jako, že to je jako začátek léta pro mě, takový trailer na to, co přijde v létě.
0: No a tím, že tady se objevuješ pravidelně, tak máš už letos něco, na co se ve Zlíně vysloveně těšíš?
1: Na co se těším? No já jsem přijel už ve středu a já jsem se nejvíc těšil na to, že tady potkám spoustu kamarádů, že si dáme pivko, že posedíme na sluníčku a že se uvidíme konečně. A odjíždím už zítra. Ale všechno, co jsem chtěl, tak to jsem stihl. Včetně těch rejnoků, včetně zoo. A potkal jsem tu spoustu lidí, kteří jsem ani nevěděl, že přijedou. A z toho mám většinou tu největší radost. Z toho kolektivu a z těch ostatních herců, co to potkávám.
0: Milí posluchači, herec Filip František Červenka je dnes s námi v našem improvizovaném rozhlasovém studiu. Bavili jsme se o Zlíně a zlínském filmovém festivalu, ale už za chvíli se v rozhovoru posuneme od festivalové atmosféry k jeho herecké cestě a rolím, které ho dostali do povědomí diváků, se kterými se tady mimochodem i během našeho rozhovoru zdraví a mává na ně, tak budeme pokračovat po písničce.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Zlín a pokračuje náš rozhovor s hercem Filipem Františkem Červenkou, který stíhá i během našeho rozhovoru fotit se se svými fanoušky a faninkami a podepisovat se jim, což je moc milé. Ale teď půjdeme v našem rozhovoru víc do hloubky. Jak vznikají role a co všechno obnáší natáčení? Filipe, ty jsi k herectví nepřišel úplně od dětství, tak kdy byl ten moment, že tě to začalo táhnout?
1: Já myslím, že to bylo někdy v části prváku na škole teprve, až na konzervatoři.
0: Teprve?
1: Až třeba po půl roce, kdy jsem se to herectví učil, kdy jsem si říkal, že by to mohlo být vlastně fajn povolání, že to má nějaké svoje kouzlo, až po nějakých castingách, ale vlastně jsem k tomu nikdy dřív netáhnul, což je pravda. Až na té škole a s těma zkušenostmi jsem začal objevovat, že to je vlastně nádherná profese a že to má strašně moc krásných momentů.
0: No to mě ale překvapuje, že jsi se teda dal na tu školu.
1: No, já jsem se jinam nedostal. To bylo jako...
0: To byla znouzecnost?
1: To byla znouzecnost trochu. Já jsem se nedostal na kytaru, na ješkárnu a na herectví jsem se dostal nějakým způsobem. A nějak se to samo takhle vyvrbilo a dobehlo to.
0: Tak ale to může být jako skvělá inspirace pro naše mladé posluchače.
1: To stoprocentně, jako ty boží cesty jsou fakt nevyspytatelní. Podle mě člověk absolutně nemůže tušit, kam ho to dovede. Mně vůbec nenapadlo, že za 10 let, co se dostanu na školu, budu sedět tady ve Zlíně na filmovém festivalu.
0: Je skvělé přijímat každou výzvu, kterou život nabídne. Ty jsi debutoval pod režisérem Renčem, ale do povědomí diváků jsi se dostal díky seriálu Most. Tak jak zásadní pro tebe byl právě tenhle seriál?
1: Já myslím, že úplně nejvíc ze všeho. Já si myslím, že bez toho Mostu bych tady v životě neseděl, protože díky tomu seriálu se pak podle mě vlastně odvinula i Osada. Myslím si, že Radek Bajgar mě právě viděl v Mostu a kvůli tomu mě pozval na casting na Osadu. A od Osady šly další práce, takže ono to všechno opravdu začínalo v tom Mostu. A kdybych to roli nedostal, tak Bůh ví, kde bych byl, jestli bych se na to herectví třeba nevykašlal, kdybych neměl žádnou práci, jestli bych nešel jinam. Opravdu podle mě ta největší zásluha toho, že tady teď sedím, je u Honzy Průšinovský, u Martina Hoffmana, jako Petra Kolečka, všech, co dělali ten Most, jako já jsem do dneška za to vděčný.
0: Ty jsi teď vyjmenoval velmi slavná filmová jména, tak co jsi odnesl ze spolupráce s nimi?
1: No, tam jsem se podle mě naučil úplně všechno, co se týče, jak funguje natáčení, protože já jsem neměl předtím žádnou představu, když jsem se to učil na té škole. Ona ta konzervatoř, teď už to je asi jiný, ale v té době, když jsem nastupoval, tak tam nebyl úplně předmět, který by učil mladý herce, jak probíhá třeba natáčení, nebo jak to funguje na place, nebo castingy a takhle.
0: Takže chceš říct, že tě spíše formovala ta praxe, než ta škola?
1: Nechci úplně zahazovat školu, to rozhodně ne.
0: To určitě neuděláme.
1: Vzpomínám ale... hezky, ale ta praxe opravdu dává hodně. Ta škola, ta vlastně vyučovala v tu dobu, kdy jsem tam byl já, hlavně divadelní herectví, základy herectví a nějaký herecký práce. Ale ta praxe tam vlastně funguje až v páťáku, šestáku, jako divadelní. A v té době už většina lidí má tu praxi jako z práce a ne ze školy, takže opravdu ta praxe na natáčení dá strašně moc mladým lidem.
0: Posuňme se dál, už zazněl seriál Most, seriál Osada, ale naše posluchače možná bude zajímat, jak jsi se dostal ke své roli ve Studni.
1: Ve Studni to v tom... můžu asi vděčit hlavně svým agentkám zase, protože se u mě hezky postarali a dostali mě na casting k Maje Hamplový, která castuje podle mě jedny z nejhezčích projektů, co tady máme, a castovala i Studnu. A já jsem ten casting dostal snad 2 dny předtím, než jsem tam měl jít. A upřímně jsem neměl takový čas se na to připravit, takže to byla taková rychlo akce. Aha. Já jsem si do hlavy narval asi vlastně nějaký dvoustránkový obraz, docela dlouhej, byl ku podivu dlouhej na to, že to byl jenom casting první kolo. A pak byla čekačka asi 2 měsíce, nic se nedělo, člověk nevěděl, co se stane. A pak najednou oznámili, že teda, že jako jo, a že tam bude se mnou David Švehlík, Johanka Matoušová a bylo to rychlý.
0: No a co pro tebe bylo na té roli nejtěžší? Fyzická část nebo ta psychická? Protože to byly obě dvě vlastně stránky té role.
1: Já celkově, co se týče nějaký fyzický práce, tak to mám hodně rád, takže to je něco, na co jsem asi víc zvyklý. A ta psychická příprava, ta byla asi mnohem silnější. On to je, je to psychologický drama, je to hodně založený na psychologii těch postav a takovouhle práci. Herec v Česku nemá úplně každý den, že by měl takovýhle prostor a celkově takovýhle dílo, na kterým může takhle pracovat a takhle o tom přemýšlet. Takže ta byla určitě větší.
0: No a my jsme na začátku změnili tvé začátky u filmu a ty máš zkušenosti i se studenty nebo se začínajícími filmaři. Mm-hmm. Tak jaký je podle tebe rozdíl oproti profesionálním produkcím?
1: Tak studenti mají menší štáby, to je úplně jasný. Točí mnohem vlastně menší projekty na menší ploše, ale to vůbec nevadí. Jako za mě, co se týče natáčení se studentama, tak já to mám strašně rád. A myslím si, že většina herců je ráda, když může točit se studentama, protože to většinou jsou něčím strašně zajímavý projekty, něčím odvážný, nejsou bržděný, když to řeknu blbě, televizema nebo třeba producentama nebo něčím, co třeba nesmí v té televizi být vyřknutý nebo by tam nemělo být podle někoho. Studenti si můžou natočit v ten moment vlastně, co chtějí. Ta škola mi přijde, že většinu věcí povolí, když si to odůvodnějí. A ty projekty jsou něčím strašně zajímavý, strašně otevřený a většinou je tam strašně moc fajn věcí, co hrát, takže za mě práce se studentama je strašně důležitá pro mladý herce a strašně krásná.
0: S Filipem Františkem Červenkou si nespovídáme o herectví i o tom, co se děje mimo kamery. A za chvíli se dostaneme k jeho dalším projektům, k hudbě a k plánům do budoucna. Zůstaňte s námi, pokračujeme po písničce.
2: Český rozhlas Zlín,

0: Na Českém rozhlasu Zlín pokračuje náš festivalový rozhovor s mladým sympatickým hercem Filipem Františkem Červenkou. Teď trochu odbočíme od filmu a seriálu a podíváme se na jeho další projekty a život mimo herectví. Filipe, když zrovna nehraješ, ty se věnuješ i hudbě, viď? Mm-hmm. Co ti kapela dává jiného než herectví?
1: Je to už zase úplně jiný způsob nějakého sebevyjádření, si myslím, pro lidi. A hlavně tady u nás v Česku, já si myslím, že být herec a být hudebník je dost propojený mezi umělcema. Není to vůbec tak vzácný, že by člověk dělal oboje právě. A je to za mě nějaký způsob, jak se vyblbnout hlavně, být na tom pódiu, trošku si tam zalítat, zakřičet si, a je to nějaký způsob nějakého uvolnění, podle mě.
0: Ale přitom je to podobný způsob exhibice, a to nemyslím ve špatném slova smyslu. No. Je to vlastně vydávání stejné energie.
1: Ano, nějaký stejný energie, ale člověk je tam zase na koncertě v něčem víc sám za sebe, než před tou kamerou, kde je za někoho jiného, což mě upřímně vyhovuje, vejít jako za ty postavy. Ale na tom pódiu je to zase něco úplně jiného. Tam člověk jde bavit ty lidi, nějak se ponoří do té hudby, a je to v něčem blíž divadlu, kde je to nějaký společný zážitek s divákama oproti filmu.
0: A možná i ty reakce toho publika jsou vlastně intenzivnější a okamžité.
1: Jo, ano, je to tak.
0: Tak možná v tom to spočívá. No ovšem, ty píšeš i scénáře, tak je to pro tebe spíš ventil, anebo třeba takový záložní plán do budoucna?
1: Asi spíš nějaký ventil. Ono jako, já si myslím, že psaní je důležitý pro každýho, ať už nějakýho deníčku, nebo jakýkoliv tvorby, nebo čehokoliv, co ho napadne, nějaký způsob nějakého sebeuvolnění. A takhle to pro mě začalo, ale já to teda upřímně zatím neplánuju jako nějakou kariéru, nebo tak je to nějaký vyplňování volného času zase něčím kreativním pro mě.
0: Zkrátka píšeš zatím do šuplíku a ten šuplík se může kdykoliv otevřít, bude k dispozici. To je skvělé. Ty jsi už v minulém stupu zmínil, že jsi velmi aktivní člověk. Já vím, že běháš, lezeš, boxuješ. Je ještě nějaký sport, kterému se věnuješ?
1: Asi ne úplně aktivně, jako rád si vyzkouším každý sport, ale lezení, běhání, box je to hlavní.
0: No a co ti pohyb dává? Je to relax nebo zase ventil?
1: Asi nějaký ventil, pro mě je strašně důležitý se hýbat. Já si pamatuju, že když byl třeba covid a já jsem trávil většinu času doma v posteli, tak jsem se málem zbláznil z toho nepohybu a nějakého nevydávání energie, takže za mě je to nějaký způsob, jak se dobře unavit, jak to tělo udržovat zdraví v pohybu, a to je asi nejdůležitější.
0: Máš to tak, že když se nehýbeš, tak ti něco chybí?
1: Jo, 100%. 100% potřebuji nějaký energetický vybití, většinou každý den aspoň jedno.
0: Jo? A pomáhá ti sport třeba i v herectví, třeba se stresem nebo naopak s koncentrací?
1: No, to je otázka. To asi nevím, jestli přesně takhle, ale třeba co se týče divadla, tak já mám rád všechny práce, které jsou i nějakým způsobem pohybový a propojený s pohybem, ať už nějakého tance, nějaký akrobacie nebo takhle. A tam si myslím, že mi to pomáhá hodně, nějaký celoživotní sporty.
0: Takže třeba pohybová paměť ti nedělá potíže.
1: Ne.
0: Naopak ti to pomáhá třeba.
1: Jo, 100%. A já si myslím, že mladý herec by se zkrátka měl umět hýbat. To je nějaký můj názor, že je to fajn umět být pohybově založený.
0: No a když jdeš běhat, tak přemýšlíš, nebo si naopak úplně vypneš hlavu?
1: Ne, já si dám hudbu, já si dám nějaký playlist a nějaký něco, co najdu, nebo podcast, nebo cokoliv, a vypínám hlavu.
0: Vypínáš hlavu a umíš vypnout i jindy, než třeba při sportu?
1: Před usínáním. Nebo možná při tom psaní, nevím, asi. Při většině mých koníčků, snažím se, no.
0: Zmínili jsme tvou našláplou kariéru, tak máš kolem sebe něco nebo někoho, co tě dokáže vrátit zpátky do reality, pevně na zem?
1: Tyjo, do reality. Asi většina mých správných kamarádů. Myslím si, že to by měl být nějaký, co kamarádi dokážou, člověka vrátit zpátky na zem, uklidnit ho, zpomalit ho.
0: Dnes se hodně řeší popularita na sítích. Tak vnímáš rozdíl mezi tím být herec a být známý?
1: 100%. Já si myslím, že termíny celebrita a herec, umělec jsou úplně jiný. A dneska celebrita může být někdo, kdo nedělá absolutně nic s uměním. Takže za mě to jsou dvě naprosto rozdílné věci, které jdou trochu ruku v ruce, ale trochu se rozjíždějí, třeba co se týče nějakých minulých dob toho, co si myslím. Myslím si, že dřív byli umělci a herci hlavně postavení na tom, že jsou celebrity. Dneska i světově je mnohem víc celebrit, který třeba do tady toho vůbec netíhnou.
0: Milí posluchači, herec Filip František Červenka byl hostem našeho vysílání přímo ze 66. Zlín Film Festivalu. Filipe, díky, že jsi dorazil. Ať se ti daří v dalších rolích, ať tě tvá práce baví a naplňuje. A hlavně říkal jsi, že odjíždíš až zítra, tak si užij zbytek svého festivalu tady ve Zlíně.
1: Díky moc. Díky.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Holešov slaví Dny města oceněním významných osobností. V Hutisku Solanci na Vsetínsku si dnes připomínají 100 let od odhalení pomníku Charlotte Garrigue Masarykové. Češi poslali potravinovému ombudsmanovi za první 3 měsíce funkce přes 300 podnětů. Dnes bude velká oblačnost s přeháňkami a s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. V Holešově na Kroměřížsku se po celý víkend konají Dny města. Program nabízí koncerty, mši svatou nebo dětský den. Zastupitelé také oceňují vybranou osobnost města. Starosta Milan Fritz z Hnutí ANO Českému rozhlasu řekl, že letos ocenění získal dlouholetý vedoucí Holešovského obvodního oddělení policie České republiky Jan Novák. Zvláštností letošního ročníku je pak udělení čestného občanství in memoriam Otmaru Rídlovi, dodává starosta.
4: Což je osobnost, která žila ve městě Holešov dlouhá léta, je zde i pohřben a byl to první parašutista, který byl vysazen z Anglie do protektorátu. Bohužel navigační chybou dopadl v Landeku v Rakousku, nicméně se mu podařilo válku přežít a pak působil a žil v Holešově.
3: V Hutisku Solanci na Vsetínsku si dnes připomínají 100 let od odhalení pomníku Charlotte Garrigue Masarykové. Na akci vystoupí od 13 hodin folklorní soubory. Pískovcový balvan s bystou první dámy byl odhalen v roce 1926 z iniciativy místního učitele Cyrila Macha. Je jediným samostatným volně stojícím pomníkem na světě, který byl manželce prezidenta osvoboditele věnován.
5: Pískovcový balvan s bronzovým reliéfem od sochaře Emila Hlavici stojí za kopcem od roku 1926. Vznikl z iniciativy místního učitele Cyrila Macha. Za druhé světové války ho místní vlastenci ukryli a zakopali a zachránili ho tak před jistým zničením. Oslavy svého výročí začínají dnes ve 13 hodin. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
3: Potravinový ombudsman řešil za první 3 měsíce od vzniku funkce přes 300 podnětů. Skoro polovina z nich se týkala cen potravin a slevových akcí. Řekl to vrchní ředitel sekce potravinářství na ministerstvu zemědělství Jindřich Fialka, který funkci ombudsmana zastává. Češi podle něj taky často řeší bezpečnost a kvalitu potravin.
6: Podněty třeba na snělou zeleninu, snělé ovoce, nesprávné označení, to obratem vyřešila státní zemědělská a potravinářská inspekce. Další věci v tom střednědobém horizontu řešíme právě na mé pracovní skupině pro transparentnost potravinového řetězce, která se právě sejde již toto pondělí 1.6.
3: Pracovní skupinu tvoří zástupci ministerstev, potravinářů i obchodních řetězců. Jednání se účastní taky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Od začátku roku zatím zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů. Proti loňskému roku je to dvojnásobek. Ukazují policejní statistiky do 28. května. Jednou z častých příčin tragických nehod je moc velká rychlost nebo předjetí do protisměru. S tím by mohlo pomoct nové elipsovité značení. BESIP ho testuje v zatáčkách na Červenohorském sedle a plánuje i rozšíření na další silnice.
2: Počasí.
3: Během dneška bude ve Zlínském kraji velká, ale proměnlivá oblačnost s četnějšími přeháňkami a místy se také mohou vyskytnout bouřky. Večer očekávejte od severu postupné ubývání srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 21 až 26 stupňů a vítr povane mírný severozápadní až západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Kvůli práci na silnici je průjezdný pouze jeden jízdní pruh na dálnici D1 v obou směrech v úseku u Hulína na Kroměřížsku. Zprávy končí a začíná 2. hodina sobotního pořadu. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a s Pepou Kolerem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Přeji příjemné sobotní odpoledne ze Zlína. A to je nejen vám, posluchačům Českého rozhlasu Zlín, ale i festivalovým návštěvníkům a vlastně všem kolem jdoucím, protože jsme pořád usazeni v našem improvizovaném studiu v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně, které se během 66. Zlín Film Festivalu proměnilo v jedno velké centrum dění. No a dnes to není jen o poslechu. Klidně se za námi zastavte a můžete nás tak zkontrolovat na vlastní oči. Ne všechno se ale dnes bude točit jen kolem filmového festivalu a nebudeme vás seznamovat jen s filmovými hvězdami. Tak například redaktorku Petru Sedláčkovou můžete z vysílání Českého rozhlasu Zlín znát jako regionální stopařku. Ve všední dny vyjíždí po celém zlínském kraji za zajímavými místy, lidmi a na akce, kde to žije. Kam zamířila tento týden, se dozvíte už za okamžik. A co zajímavého můžete zažít v našem krásném kraji, tak o tom si budeme povídat okolo 15:45. Tolik a ještě víc si pro vás chystá Český rozhlas Zlín, který je vaším společníkem pro dnešní odpoledne, a Pepa Koller vám přeje jeho nerušený poslech.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Regionální stopař. Regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková se i tento týden vydávala za zajímavostmi Zlínského kraje. Vyšlápla si například do kopců v okolí Halenkovic na Zlínsku a v Holešově si dala do těla na sportovním dní seniorů. Je tady pravidelný stopařčin souhrn týdne.
1: Co dělá opuštěný lodní kontejner na náměstí práce ve Zlíně, jsem se rozhodla zjistit hned na začátku týdne. V jeho útrobách jsem objevila výstavu uherskobrodského ateliéru Žampach a posluchačům dobrého odpoledne Českého rozhlasu Zlín popsala, co je zde k vidění.
2: Já jsem přímo uvnitř toho lodního kontejneru, kde právě v těchto dnech probíhá výstava s názvem Když umění mluví. A když vejdeš dovnitř, tak se vlastně ocitneš v takovém menším prostoru, zdi jsou černé a právě na tom nejkrásněji vyniknou vystavované obrazy nebo sklo.
1: Hluk města jsem v úterý vyměnila za klid obce Halenkovice na Zlínsku. Na výlet po zajímavých turistických cílech mě sem vzal náš spolupracovník Zdeněk Urbanovský. Navštívili jsme kapli sepjatých dlaní nebo památník u Mrazíka. Dozvěděla jsem se také něco o Halenkovicích u Alenčiny lavičky, která zachycuje důležité historické a zeměpisné informace o obci. Velkým překvapením pro mě byla přítomnost autora lavičky, řezbáře Oldřicha Plisky přímo na místě.
2: Já mám velkou radost, protože v dnešním dopoledním vysílání nás zaslechl místní řezbář, právě pan Oldřich Pliska, že se do Halenkovic chystáme, aby jsme jeho dílo obhledli. Je tady dneska s námi. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, zdravím posluchače Českého rozhlasu.
2: My jsme si tady před chvíličkou říkali, že jste místní rodák. Co pro vás znamenalo vlastně oslovení obcí, abyste právě byl autorem tady Alenčiny lavičky, která se nachází na návsi?
3: Velkou radost a velkou poctu na tak důležité místo do centra obce něco vlastně vyřezat z materiálu, jako je dřevo, byla to zároveň velká zodpovědnost.
1: A když jsem se během úterního výšlapu tak krásně protáhla, byla by škoda nepokračovat ve sportovních výkonech. Příležitost jsem dostala ve středu na sportovní dni seniorů na stadionu Míru v Holešově. Se Sokolkami Zdeňkou a Bedřiškou jsem si povídala o tom, co je na akci přilákalo.
4: Tak mě nalákalo to, že ráda soutěžím a jsou dlouholetá členka Sokola Holešov a zúčastňuju se každé akce, bych řekla.
2: Jak to má paní Bedřiška, co nalákalo vás?
5: Mě nalákala ta spousta dobrých lidí, kteří se tu setkají a zasportují si, pobaví se, zkamarádí se.
1: Ve čtvrtek jsem zatoužila po troše kultury a vyrazila na nádvoří nového kláštera v Napajedlech, kde se konal open air koncert základní umělecké školy Rudolfa Firkušného. Setkala jsem se s destalentovaným bubeníkem Romanem Kolaříkem, který mi mimo jiné prozradil, jak se k bubnování dostal.
6: Hra na bicí nástroje je velmi různorodá. V tom je kouzelná a krásná. Já jsem tady začínal na flétně a pak ve třetí třídě jsem přešel na bicí, protože jsem měl k tomu předpoklady a hlavně bicí učí stejný učitel, jako mě učil na flétnu, tak hlavně kvůli učitelovi.
1: A protože byl týden náročný, v pátek jsem hledala trochu klidu. Našla jsem ho v kostele Všech svatých ve Hvozdné. Návštěvu jsem absolvovala v rámci celostátní akce Noc kostelů a dozvěděla se nejen zajímavosti o historii kostela, ale podívala se také do jinak nepřístupné kostelní věže a užila si bohatý doprovodný program. Petra Sedláčková, Český rozhlas.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Je 15 hodin a téměř 16 minut. Vy posloucháte speciální Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín, protože vysíláme nikoliv z našeho studia, ale z obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně, abychom byli co nejblíže festivalovému dění. No a protože pravidelní posluchači teď očekávají kulturní tipy, několik vám jich nabídnu a samozřejmě se nebudou týkat jen festivalu, protože v našem kraji je toho hodně k prožití. Ale přesto to, co nejvíc rezonuje naším krajským městem, je Zlínský filmový festival. K vidění bude třeba irský soutěžní snímek Trat, který přijede uvést delegace tvůrců, včetně herce Aidana Gillena, známého ze seriálu Hra o trůny nebo filmu Bohemian Rhapsody. Začátky projekcí jsou v 17 a 18 hodin v Golden Apple Cinema. Na náměstí Míru můžete i dnes až do 19. hodiny navštívit kavárnu Potmě a v letním kině na náměstí TG Masaryka se bude od 21.30 promítat snímek E.T. Mimozemšťan. Největší sraz amerických aut na Valašsku je letos opět v kempu Bystřička na Vsetínsku. Těšit se můžete na spoustu výjimečných vozidel a zábavy. Návštěvníci si prohlédnou desítky klasických amerických vozů, muscle cars, pick-upů i upravených speciálů, které běžně na českých silnicích nejsou k vidění. Hlavní program v kempu Bystřička se koná dnes do 18 hodin. 10. ročník Těšnovického gulášfestu se dnes uskuteční v Těšnovicích u Kroměříže. Připravená bude soutěž gulášů, kácení máje a po celou dobu akce bude hrát hospodský Big Beat. Akce se koná až do 21 hodin. Tak, to je výběr z našich dnešních tipů, ale ještě více inspirace najdete i na našich webových stránkách zlin.rozhlas.cz. Tak si je zkuste otevřít.

0: sobotu si na pohovce Jožky Kubáníka budeme od 17. s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o tom, jak zvládat žárlivost a jestli může být žárlivost někdy i zdravá. A v neděli od 11. se zaměříme na to, jak vznikají závislosti a co s nimi dělat. Na vás i na mého hosta se těší Jožka Kubáník.
1: Jsou malí, barevní a přinášejí radost a smích dětem i těm dříve narozeným. Loutkové divadlo Pimprlata z Valašského Meziříčí baví své publikum už víc jak 3 dekády. Jak moc je náročné zaujmout dětského diváka? Za oponu nahlédneme v dalším díle cyklu Kořeny se Sylvií Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí po 14. hodině a na webu Českého rozhlasu Zlín.
2: Český rozhlas Zlín.

0: To byl Standa Hložek v Českém rozhlase Zlín. A od 1. června pro vás máme ve vysílání naší stanice jednu novinku. Každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě něco dokázali. Hosty bude zpovídat Oskar Hess. Před prvním vysíláním ho pozvala k mikrofonu Bára Kvapilová.
1: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
2: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
1: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
2: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše.
1: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
2: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek. A já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
1: A co tréma? Bojujete s ní?
2: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno, takže mám trému. Furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
1: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
2: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru. Tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
1: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka, Bára Kvapilová, Český rozhlas.
0: Tak nezapomeňte Osobnosti Česka s Oskarem Hessem v našem vysílání každé pondělí po 13. hodině, poprvé už 1. června.
3: Český rozhlas Zlín,

0: Český rozhlas Zlín pro vás při příležitosti Zlín Film Festivalu vysílá ze zlínského obchodního centra Zlaté jablko. Potkat nás můžete ale taky v parku Komenského, kde máme rozhlasovou dílnu. Programem tam dnes provází moderátorka Jarka Barbořiková, se kterou jsem ve spojení. Jarko, moc tě zdravím do našeho druhého improvizovaného stanoviště.
1: Ahoj, Pepo.
0: Co všechno si mohou příchozí v rozhlasové dílně v parku Komenského vyzkoušet?
1: Návštěvníci našeho koma modulu se mohou zkusit práce moderátora, reportéra nebo i zvukaře. Naučí se pracovat s rozhlasovou technikou a můžou si zkusit namluvit vlastní rozhlasové zprávy. A nebo rozhovor s nějakou slavnou osobností, filmovou, televizní nebo pohádkovou. Zpovídat můžou třeba žluťáka Barta Simpsona, zlobra Šreka, zpěvačku Dašu, zpěváka Richarda Krajču, ale i další známé osobnosti. A pozor, nahrávku tohoto rozhovoru posíláme i na mail, takže si návštěvníci můžou odnést i krásnou památku na návštěvu naší rozhlasové dílny. No a ti nejmenší, kteří ještě neumějí číst, tak si můžou třeba zaspívat do mikrofonu.
0: Zažila jsi dnes v naší rozhlasové dílně nějaké zajímavé setkání?
1: Můžu zmínit možná právě jednoho mladého zpěváka. Měli jsme tu 12-letého Maxe, který zpíval i na koncertě s Markem Ztraceným. A musím říct, že náš rozhlasový koma modul pořádně oživil. Potom si na první dobrou přečetl rozhlasové zprávy a sklidil velký aplaus. Jinak kolem nás samozřejmě chodí stále nějací známí herci nebo zpěváci a mnozí se zastaví a pozdraví. Třeba dneska tady byl Roman Vojtek nebo před chviličkou Honza Čenský.
0: A ještě nám doplň, kdy je rozhlasová dílna v parku Komenského otevřená pro veřejnost?
1: Po krátké pauze se vracíme znovu v 16 hodin. Rozhlasový koma modul bude otevřený do 18, takže kdo si chce vyzkoušet práci v rozhlase nebo si jenom tak popovídat s námi rozhlasáky, přijďte, budeme rádi. A teď se loučím. Ahoj.
0: Loučí se s námi naše kolegyně moderátorka Jarka Barbořiková, kterou dnes můžete potkat v rozhlasové dílně v parku Komenského ve Zlíně. Jarko, dík za tvůj čas a i informace a přeji spoustu spokojených zájemců o rozhlasové řemeslo. No a já připomínám, že po celou dobu festivalu můžete navštívit i naše živé studio v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně, odkud vysíláme i teď.
2: Magazín Natuře v kultuře vám vždy poslední neděli v měsíci přináší ohlédnutí za kulturním děním v našem regionu, přivádí až k vám zajímavé osobnosti kulturního světa a upozorňuje vás na to, co se u nás na kulturním poli chystá. V neděli 31. května se například můžete setkat s herci Lukášem a Markem Příkazkými, Vlčnovskou jízdu králů nám z pohledu ústřední postavy představí bratři František a Marek Dacíkovi a nejen o zlínském hudebním klubu Zelenáčova šopa promluví jeho zakladatel Martin Juřík. V neděli 31. května se na vás na vlnách Českého rozhlasu Zlín od 17 hodin těší váš průvodce Natuře v kultuře Pavel Vacek.

0: že jste zvyklí ve vysílání Českého rozhlasu Zlín jen na pohodovou hudbu, tak z toho vás teď vyvedou Špatní chlapci, které představí Petr Uhřík ve své rozhlasové kavárně. Ale nebojte se, jde jen o název kapely. Hudba to bude jistě opět příjemná.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Tentokrát nás bude zajímat druhá polovina 80. let. U mladých, co nepatřili mezi vyložené rockery, bodovali Depeche Mode, Modern Talking, Sandra nebo třeba Bad Boys Blue. U této sestavy se na chvíli zastavím. Přijde mi zajímavé, že původní profese všech členů neměly s muzikou nic společného. Jeden byl kuchař, druhý automechanik a třetí burzovní makléř. Každý se narodil na odlišných místech v Americe, ale nakonec je nějaká náhoda přivedla do německého Kolína nad Rýnem, kde se našli a založili skupinu. I v tomto ohledu měli všichni trochu jiné hudební začátky, ale jejich společným cílem se stala taneční muzika. Dnes už z původní sestavy žije jediný člen, pokud vím, tak se v posledních letech přidali dvě zpěvačky, ale my zůstaneme v období, které bylo pro Bad Boys Blue nejúspěšnější a kam si je taky drtivá většina fandů zařadí, tedy do osmdesátkových kapel.

0: Pomalu se dostáváme do cíle dnešního sobotního vysílání, které jsme si společně užili přímo z centra dění 66. Zlín Film Festivalu. Díky, že jste u toho byli s námi, ať už naživo, nebo prostřednictvím rádia. A pokud máte chuť pokračovat, program je připravený. Hvězdné návraty dnes nabídnou Ivana Mládka, tedy jistotu dobré nálady. No a po 17. hodině nabídne pořad Na pohovce rozhovor Jošky Kubáníka s psychologem a terapeutem Adamem Schmidtem. Tématem bude žárlivost, která má spoustu podob. Já se pro dnešek loučím a už teď se těším na zítřek ve stejnou dobu, tedy od 14 do 16 hodin, kdy se opět budeme moci setkat ať už v éteru nebo naživo tady v našem improvizovaném studiu v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně. Těšit se můžete třeba na rozhovor s hercem Petrem Lněničkou, kterého si pozvu k mikrofonu o 14:30 odpoledne. Pepa Koller přeje hezký zbytek dne a navíc mějte se a smějte se.
1: Český rozhlas Zlín.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Základní škola Ohrada ve Vsetíně chystá novou střechu se solárními panely. Domov pro seniory v Kroměříži bude mít nové výtahy. Změny ve vládě premiér a šéf ANO Andrej Babiš zatím nechystá. Přes noc a k ránu očekávejte skoro jasno až polojasno s nejnižšími teplotami kolem 8 stupňů. Posloucháte Český rozhlas Zlín a odpolední zprávy, u kterých vás vítá Lukáš Jakubíček. 416 fotovoltaických panelů pokryje střechu vsetínské základní školy Ohrada. Střecha z panely bude stát 32 milionů korun. Podle mluvčí Vsetína Jany Raškové bude hotovo do konce října. Solární panely by měly škole na nákladech za energii ušetřit až 1 milion korun ročně. Další fotovoltaickou elektrárnu připravuje Vsetín na střeše Domu kultury. V domově pro seniory u Kašny na Rýgrově náměstí v Kroměříži se připravuje výměna výtahů v budovách A plus B a D. Stávající zařízení, která jsou po více než 20 letech provozu na hranici své životnosti, nahradí nové bezbariérové výtahy s moderní technologií. Zajistí tak bezpečný provoz odpovídající současným technickým požadavkům i potřebám klientů, pokračuje mluvčí města Jan Vondrášek.
4: Celkové náklady na výměnu výtahů, technologií, elektroinstalace i šachetních dveří jsou necelé 4 miliony korun. Stavební práce začnou v červnu a hotovo by mělo být v lednu příštího roku.
3: Premiér a šéf ANO Andrej Babiš teď nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něj mohly případně až po ročním zhodnocení práce ministrů hnutí ANO, SPD a motoristů. Spekulace o výměně ministrů jsou podle Babiše nesmysl.
5: Já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotliví ministři program. A uvidíme, jak plní. A v podstatě určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí. Takže pokud by došlo k nějaké rekonstrukci, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
3: Ministři Babišovy vlády nastoupili do funkcí loni v prosinci. Evropané ztratili kvůli krizi na Blízkém východě skoro úplně zájem o cestování do této lokality. Prodeje zájezdů z Evropy směrem na Blízký východ klesly až o 95%. Vyplývá to z průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Co se týká českých cestovních kanceláří, ty měly podle výkonné ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřiny Chaloupkové v zimě silné prodeje tzv. First minute zájezdů a nepociťují obecně propady prodejů zatím v takové míře.
6: Přestože vlastně díky krizi na Blízkém východě v březnu došlo k absolutní stagnaci prodejů, tak po Velikonocích se nám prodeje už vlastně začaly obnovovat. Zároveň v těch destinacích, kterým čeští klienti třeba méně důvěřují, jako je Turecko, Egypt nebo Kypr, tak díky velmi příznivým cenám se vlastně prodeje i do těchto destinací obnovují.
3: Průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří se na začátku května zúčastnili její členové, kteří zastupují celkově asi 70 tisíc cestovních kanceláří, agentur a pořadatelů zájezdů napříč celou Evropou.
2: Počasí.
3: Přes noc a k ránu očekávejte na území Zlínského kraje skoro jasno a místy také polojasno. Nejnižší teploty se budou pohybovat v rozmezí mezi 11 a 8 stupni a vítr povane slabý proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Se zdržením počítejte na dálnici D1 v obou směrech v úseku u Hůlína na Kroměřížsku. Kvůli práci na silnici je tam průjezdný pouze jeden jízdní pruh. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už Patrik Rozehnal a sobotní hvězdné návraty.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Hvězdné návraty.
8: Je tu čas se trochu omladit. To dokáže smích, také vzpomínky, které nás přenesou do doby, kdy jsme bývali mladší. A jeden komik, který to mládí, má i ve svém příjmení. O něm vám bude vyprávět Patrik Rozehnal. Narodil se 7. února roku 1942 v Praze. Chodil na průmyslovku a pak i na Vysokou školu ekonomickou. Mimochodem tu skončil s titulem inženýr.
9: A do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek.
8: Vedle zaměstnání pracoval i v baru.
9: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
8: No jak, vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
9: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
8: Tak každému nepřilnou, ale raději k lidem. Také se později oženil.
9: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
8: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
9: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
8: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do Benjo Bandu.
9: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
7: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Tak tohle byli Děda Mládek Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bém byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7. hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hrál na banjo s tehdy populárním triem KTO.
3: No. No, na některý se hraje Benjo blbě, a na některý ještě víc blbě.
4: Proč máte Benjo, na která se hraje blbě?
3: Tak samozřejmě asi nejlíp se hraje na elektrickou kytaru, to se ty struny šimrají tím trsátkem, už to tady to musíte pořádně jako vybrnknout, pořádně domáčknout, stačí jen trochu špatně domáčknout jedno pole, už vám ten to nezazní, že jo. Na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, už to tam je, no. Je to docela jako, když to Benjo je tvrdý, tak je to opravdu práce. No.
0: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
2: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal a říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bičí zápasy, a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte co, to jsou bičí žláze, že? Takhle veliký bičí žláze za dva pesos strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty, a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žláze, on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk, že?
0: Ale zpátky do Československa. Ze začátku se Ivan Mládek pohyboval po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou Františkem Turkem. Pak vystupoval střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a taky jako banjista ve svém old-time triu. V roce 1970 na countryovém festivalu v pražské Lucerně slavil úspěch se svým trojbanjovým banjobandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjo Band Ivana Mládka. A taky občas vystupoval se svými kamarády.
2: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Kodeta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak se pamatuju, jak jsme psali písemnou práci. Mě v peře plnicím došel ingousta. Jirka si toho všiml, hnedka přiskočil do mé lavice a písemnou práci mi sám dopsal. Nebo jiný příklad. Jednou takhle už později jsme byli na honu spolu, honili jsme zajíce, teda stříleli jsme zajíce a... Já jsem střelil do zajíce a nějak špatně, protože jsem zajíce jenom zranil a chtěl jsem vypálit další ránu a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si toho všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jenom jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma a Jirka, a to není dobrý příklad.
5: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
2: Se nepamatuju na to.
5: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
2: Já už se nepamatuju na přečtí, klidně.
5: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím. 30. června v den vysvědčení za zmizí. Tak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny. Respekt z horské služby nemývají, výstrám se potěuchle posmívají. 10 piv nejprve urazí, potom si lanovkou vyrazí. Pak se vydají do dály, na nohou jen sandály. Lavina se náhle utrhne, v sandálech ji nikdo nezdrhne. Kdo lavině nezdrhne, tomu nohy podtrhne. Koho lavina sebou sebere, ten se... No a tady už... No a tady už... Ivan jenom popisuje krásy přírody.
0: O tom, jak krásy přírody dokážou vzít za své, popisoval také ve slavné písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gotwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek, a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gotwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z Bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit. Tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metallica v Praze.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Humor, písničky a povídání Ivana Mládka se na vás řítí z vysílání Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1971 natáčel pro firmu Suprafon první svou skladbu Upírova píseň. A od roku 1973 pak pravidelně už natáčel pro Československý rozhlas. Ze začátku to byly jen instrumentální skladby. Později jeho první dadaistické a recesistické písničky slyšeli i naši posluchači. V tomto období také přijímá angažmá v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou koncem roku 75 natolik populární, že si může dovolit svůj banjo band profesionalizovat. A tak se s ním rozjel po československých pódiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
2: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říkal, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám tasebnici, jo, tak je. Tak je ten Ivan Ivanovič, jo, vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krve prolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím, že já jsem si říkala, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni prosím tě, něco jednoduchý. A on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říkal, jo, tak, takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říkala, a cože jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě. Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejel ho nákladní auto, jo, úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. To jsem zrovna slyšel. Se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, já jsem tak roztržitý, představ si, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon a jsem si tu želičku přiložil na ucho a úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkala, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Pro své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
3: Nějaký velký, vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu.

kolů než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který koupil nové auto. V zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přidělal k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Komika Ivana Mládka zpropagoval také v 80. letech velmi populární pořad Možná přijde i kouzelník. Pan režisér Polák a další mu dali šanci, stejně jako průvodci pořadem Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn. Bavil hlavně svými znalostmi cizích jazyků a prim u něj vždycky hrála němčina.
1: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že. Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimetr. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda, jo. Mein Ujo ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache... Verstehen? Ich mache... Ich mache, já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenpeitzer.

0: Tak to byla další písnička z pera Ivana Mládka. Do dnešního dne jich napsal více než 600 a některé z nich v podstatě zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku. To všechno stihne muž, o kterém si dnes vyprávíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kromě všech hudebních a humoristických aktivit je Ivan Mládek také autorem patentu na Guitariano, tedy první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali, i když ho poznali. Jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
2: Jsme jenom seděli u stolu takového dlouhatánského v hospodě, a to byly stoly asi u sebe, takže jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šiško, jak čuměli po nás, jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to, a najednou ten jeden dědek se rozsměl, starý, a šel ke mně a říká: dobrý den, prosím vás, my se tamhle s Františkem přeme, jo. On tvrdí, že to nejste, já říkám, že jo. Hejte, že jste byl za války nasazený v Mandelu.

0: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
1: Personální řediteli, zatím je to hrůza teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku, to jsem ještě nezažil, zatím tady byla jedna ošklivější než druhá, to je hrůza.
2: No, to máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
1: Tady si radši hezkou línou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitou.
2: Pojďte, nechte si zajít chuť, máte doma manželku.
1: To je vůl, tak si...
2: No, ale hlejte se, co kdybychom vzali tu paní Petržilkovou, co tady byla před chvílí? Má maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
1: Co, teď má dvě brady, se si toho nevšel.
2: A to je vám málo nebo moc?
1: Co, vám nestačí jedna brada na ženský, člověče? Mi to připadá, jako kdyby sem přišla hrbatá bába a vám bylo málo, že má jenom jeden hrb, člověče.
2: No ale teď stejně je lepší, než tu Petržilkovou nenajde.
1: No, máte pravdu, asi nic lepšího neseženeme. Musíme se řídit příslovím lepší obluda v hrsti než krasavice na střeše. Že?
2: Takže ji vezmeme, tu Petržilkovou?
1: No, sem vezmeme ty, co tam zbyly, a ať sem jdou ještě ty, co jsou za dveřma.
2: Tak další, slečno, pojďte.
1: Konečně pohledná žena. Vaše jméno, prosím?
3: Betty Plešivá.
1: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
3: Betty Plešivá.
1: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo. Pardon, já rozuměl ty Kriplevšivá. Mně to bylo, to bylo divné, že to... Pardon. Promiňte, pan personální si vás trochu přeměří, jo. Míry budou jedním z faktorů, podle kterých se budeme rozhodovat při výběru, jo. Vás dělejte, já se to nemůžu dívat.
2: Pane generální, on má přes prsa víc než do libastr.
1: Neměří se to přes ruksak, nemá ruksak nebo něco, nemá ani bradavic nějakou. Takže to je v pořádku, netřeba dalších otázek, děkujeme, my vám dáme vidět, vypadá to velice dobře, děkujeme.
2: Pěkný, co? Větší už by asi nebyly hezký,
1: ne,
2: že?
1: Ne, to ne, to je žádný případ. Abnormálně velký prsa, to je, ani není hezký a taky to není praktické. Já mám jednu tetu, tam má abnormálně veliký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla si na zádech kůže, že? To je akorát to, vem to.
0: Humor Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na různých schvalovacích poradách, jako třeba Perla, šéf redaktora Zábavy v rozhlase. Co pak soudruzi nechápete? Koho myslí Mládek tou červenou karkulkou? Nás, soudruzi. A nebo výrok jednoho známého baviče, co dělal v televizi dramaturga. Tak protisocialistický pořad jsem ještě neviděl. Je pravda, že prostě nedokázali pochopit, že ty jeho texty občas mohou být úplně o ničem. A přesto budí legraci.
4: Vzpomněl jsem si na historku, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
0: Většinu slovních gagů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později mu ji nějaký kolega nevědomky vyfoukl. To se nestávalo jen jemu, ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
1: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě? Že želva přišla na policii, že ji znásilnili. No, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No, to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod cukni a sedou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod cukni, ten profesor už to nedrží, prosím vás, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, prosím vás, nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíče klíče. Se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150. A říká, jsi dobrý Čeč, já jenom dvě, jak to děláš? No, domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no, buď to si to kupte, nebo vám to přečtu. Ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A on říká, no jedu z vědecké konference. A on říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A on říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A on mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci, že? A on si zeptal, že můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiňte, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
0: A je tu další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím. Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Benjo Bendem nemohli přát. Ne, že by po Lindě, Jezu a Prachovských skalách měli málo představení, ale po Dáše už prostě nevěděli, kam dřív skočit. No a tahle píseň to způsobila.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: mu povzdychla. To jsme to vymňoukli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal. Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom kamarádi. I když na druhou stranu jeho obrazy se s úspěchem prodávají. Na svých cestách za vystoupením musí také jezdit autem. K tomu se teď dostaneme. O zabaveném řidičáku bude rozhodovat komise ve složení Ivan Mládek a Zdeněk Svěrák. Řidičem je Luděk Sobota. Dlouholetý spolupracovník Ivana Mládka a velký kamarád.
3: Nebojte se, my vás neukousneme.
4: Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
5: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
3: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
5: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
5: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
3: Ona řídila ten motocykl?
5: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve třetím patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím v přilbě.
4: Poslyšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
5: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka, pozor, padá Steinerova.
4: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
5: Hezký.
4: Umaštěný celý.
5: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
3: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
5: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
4: A co je tohle, tomu vy říkáte kupon?
5: Ano.
4: Od čeho je tak zahnědlý?
5: No, to je... Zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
4: Hleďte se, za co máte tuhletu dírku, ta jediná není zarezlá?
5: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
3: Prosím vás, za co vám to štípli?
5: To mě štípli za nečitelné číslo.
3: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
5: No, vždycky, když se mi zablátí.
4: A za co máte tuhle tu dírku?
5: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej gumách.
3: Slyšte, máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám? Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
4: Já taky, že? Ano.
3: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
4: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
5: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
3: No a co bylo dál?
5: Co?
3: Co bylo dál?
5: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
4: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
5: No to ne. To abych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. takový reflektory má.
3: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
5: Ano, to je hezká příhoda.
4: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
5: Tam vozím tchýni.
4: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
5: No, tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
3: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
5: No, trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
3: Na
5: zelenou.
3: Na zelený, správně.
4: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
5: Kterou?
4: Tuhle.
5: Tu mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
3: Co se k tomu došlo?
5: No, já mám totiž na autě zahrádku.
3: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
5: No mám, já jsem ve svazu zahrádkař.
4: No, tak, pane řidiči, dejte nám své papíry.
5: Na auto nebo na hlavu?
3: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás. Všechny,
5: co máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu, tady mám papíry na záchod.
4: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
5: Děkuji, děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
4: Vlevo, vlevo. A jděte opatrně, prší tam.
5: Já si zapnu stěrače. Prosím vás, kde tady můžu vypustit volej?
2: To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek a od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Cyklostezku po trase nedokončené Baťovy železnice dnes otevírají ve Vizovicích. Kroměříž pořídila dobrovolným hasičům ze Zlámanky automobil. Brambor je přebytek a pěstitelé v Česku letos zmenšují svá pole. Přes noc a kránu očekávejte skoro jasno až polojasno s nejnižšími teplotami kolem 8 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobrý podvečer. Vizovice na Zlínsku dnes otevírají novou cyklostezku. Více než 2-kilometrový úsek vede po trase nedokončené Baťovy železnice, tedy od sídliště Štěpská u nádraží po konec města směrem na Lutoninu. Podle studie vizovického mikroregionu by na tento úsek měly navázat cyklostezky propojující 7 obcí v okolí, vysvětluje nezávislá starostka Vizovic Sylvie Dolanská.
4: Studie byla aktualizována pro celé území mikroregionu, ale po vzájemné dohodě všech obcí jsme se dohodli, že zpracování a realizace si bude zajišťovat každá obec samostatně. Stavební práce probíhaly v roce 2024 od března do října a poté následoval více než roční zkušební provoz.
3: Kroměřížská radnice koupila jednotce dobrovolných hasičů z místní části Zlámanka dodávku na přepravu osob. Jde o starší vůz z roku 2007, za který město zaplatilo téměř 380 tisíc korun. Auto je zařízeno jako vozidlo integrovaného záchranného systému, má na střeše výstražné majáky a je upraveno pro potřeby hasičů. Pěstitelé konzumních a sadbových brambor v Česku letos zmenšují svá pole. V porovnání s loňským rokem asi o 10%. Uvádí to Bramborářský svaz, podle kterého se tak dá počítat i s poklesem produkce. Podle ředitele svazu Josefa Králíčka jde o záměr. Pěstitelé totiž reagují na přebytek brambor na trhu a nízkou poptávku.
5: My jsme tady teď měli v minulých letech trošičku nárůst ploch, který vyrovnal tu předchozí ztrátu, nicméně předpokládáme teda v letošním roce, že se to opět srovná do těch původních kolejí a že o ty hektary, za který jsme byli rádi a byli navíc, tak o ně vlastně letos zase přijdeme.
3: Přibližně 25 tisíc Čechů se léčí podle dat pacientského registru REMUS s roztroušenou sklerózou. Chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému se obvykle objevuje po 30 a častěji napadá ženy. Projevit se může například brněním nebo zakopáváním. Připomínají neurologové u příležitosti Světového dne této nemoci.
6: Naučila jsem se tu kamarádku RSku poslouchat, řekne odpočin si, tak si odpočinu. Dá se s tím žít.
7: Hodnotí život s roztroušenou multiplou sklerózou Jana Špičková. S nemocí se léčí 25 let a užívá biologickou léčbu. K vysoce účinným lékům se dnes dostávají nově diagnostikovaní pacienti stále rychleji. Potvrzuje ředitel pacientského registru REMUS Jiří Drahota.
8: Od prvních příznaků, kdy pacient pocítí například nějaké brnění, do zahájení biologické léčby nebo chorobu modifikující terapie se cesta zkrátila o měsíc. Dneska už jsme měli nějakých 6 měsících.
7: V Česku je 15 specializovaných center pro léčbu roztroušené sklerózy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Přes noc a k ránu očekávejte na území našeho regionu skoro jasno až polojasno. Nejnižší teploty se budou pohybovat kolem 11 až 8 stupňů a vítr povane slabý, proměnlivý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Momentálně nemáme na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní komplikace. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je na řadě pořad Na pohovce Jošky Kubáníka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Dobrý den, i dnes je tady hodinka plná rad a moudrých postřehů mého hosta, se kterým dnes probereme téma, které se ve vašich příbězích opakuje velmi často. Je to, ale ne, i tentokrát vám to řeknu až po první písničce. Ať si ji užijete stejně jako celý dnešní pořad vám přeje Jožka Kubáník.
0: Na pohovce Jošky Kubáníka. Laskavá talk show.

0: Už jsem to nakousnul před písničkou. O dnešním tématu mi vyprávíte často a je to možná proto, že se s ním setkáváme od pradávna. Je to totiž žárlivost. Proč žárlíme? Může být žárlivost i zdravá a kdy je dobré spozornit, protože už překročila únosnou mez. I o tom si dnes budu povídat s terapeutem Adamem Schmidtem, ale ještě předtím vám pustím kousek rozhovoru s modelkou Eliškou Havlíkovou, kde jsme na soupeření a možná i žárlivost v jejím oboru narazili.
1: Jak je to vlastně s přátelstvím mezi modelkami? O tom kolují různé legendy, že si modelky škodí. Máte s tím vlastní zkušenost?
2: Jo, určitě. Já si myslím, jako ty vztahy mezi modelkama jako holkama jsou docela komplikované, protože ta rivalita je tam obrovská, ale vím, že jako u kluků modelů to funguje úplně jinak. Můj přítel je model a řekněme, že je třeba v Miláně a napíše prostě do skupiny, kterou mají jako skupina modelů, kteří se znají, je tam třeba 20 lidí, že jsem v Miláně, nejste tady někdo, pojďme ven. A normálně prostě, kdo je v Miláně, tak se ozve, že jo, tak jdeme, prostě něco podniknem. Všichni jsou kamarádi, prostě všichni se baví, nejsou tam žádné jako velké dramata. Tak. No u těch holek to funguje trošku jinak. Tam samozřejmě pár kamarádek, který můžu napsat, jako pojďme na kafe nebo tak, ale že bych měla nějakou skupinu holek, co jsem potkala prostě v průběhu let a napsala bych, jako jsem zrovna v Miláně, pojďme něco udělat, tak to ne.
0: To byla modelka Eliška Havlíková a její zkušenosti se soupeřením a se žárlivostí a po písničce už téma rozebereme s mým hostem, terapeutem Adamem Schmidtem.
3: Český rozhlas Zlín, písnička.

0: Je stará jako lidstvo samo. Někdo o ní tvrdí, že je důkazem lásky, jiný o ní říká, že jde ruku v ruce s nevěrou. Jak to tedy je? Třeba se to dnes dozvíme, protože si budeme s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o žárlivosti. Ahoj, Adame.
1: Krásný den.
0: Tak pojďme si teda nejdřív popsat, co to znamená žárlivost.
1: To je velmi široké téma. Myslím, že bychom mohli ho uchopit jako z různých směrů a pokaždé bychom mluvili trošku o něčem jiném. Já o tom přemýšlím tak, že žárlivost je něco, nějaká jako emoce vlastně možná, která nám umí velmi komplikovat život, která velmi úzce souvisí taky s nějakou jako sebehodnotou a s naším sebevědomím. Je to něco, co se velmi často ukazuje v nějakým jako sociálním kontextu našeho života, takže v partnerských vztazích a v nějakých jako dalších vztazích. No a určitě je žárlivost taky něco, co nám dává příležitost se posunout vlastně dál.
0: Jak se můžu z žárlivosti posunout dál?
1: Já myslím, že je to jako v jakémkoliv dalším kontextu takových těch jako věcí, které nám komplikují život. Že jo, mluvili jsme spolu o odmítání, mluvili jsme spolu o změnách. Tak i žárlivost je určitě něco, co můžu v tom svém životě využít taky jako příležitost, protože myslím, že je to jako přirozená, já vlastně nechci říkat vlastnost, ale je to velmi přirozená emoce, která se v našem životě objevuje a zároveň pokud o ní víme a jsme ochotni s ní nějakým způsobem pracovat, tak nás určitě je schopná osobnostně posunout zase nějakým jako dalším směrem.
0: Kde se v nás žárlivost vlastně bere?
1: Pro mě žárlivost opravdu jako velmi úzce souvisí s nějakým, ono to tak krásně jako se prolíná se všemi možnými různými jako tématy, jako je právě třeba strach z odmítnutí, jako je nějaké jako nízké sebevědomí, nízká sebehodnota. Já myslím, že se v nás žárlivost bere ve chvíli, kdy se cítíme nějakým způsobem ohrožení. Velmi často. A zůstaňme možná teď u těch partnerských vztahů, protože tam to je jako srozumitelnější. Když budu s někým ve vztahu a budu na něj hodně žárlit, tak velmi pravděpodobně se budu cítit jako ohrožený. Budu mít velký pocit nějakého jako strachu z toho, že mě ten člověk opustí, že někde najde něco jako lepšího a to je zase o tom, jako jsem dostatečný, zasloužím si to, může mě mít někdo rád takového, jaký jsem.
0: Já když jsem se připravoval na dnešní rozhovor, tak jsem objevil pojem žárlivecké uvažování. Co to znamená?
1: Žárlivecké uvažování, no já mám jako takovou fantazii o tom, že když jsme mluvili o těch černých scénářích našeho života, tak je to možná nějaká jako forma přemýšlení o situacích, které jako zažívám v rámci třeba partnerského vztahu, kdy si jako vytvářím scénáře o tom, že ten druhý člověk dělá věci, které mě jako vlastně žárlit nutí. No u té žárlivosti se mi zdá takové ošemetné to, že se to velmi snadno hodí jako na toho druhýho, jo? Protože já si jako vytvořím tisíc důvodů, proč to vlastně dělám. Ale určitě mě v tu chvíli nenapadne, že je to nějak o nějaké mojí jako nesebejistotě, o nějakém mém jako nedostatečném vnímání sám sebe, svojí jako hodnoty toho, že by mě v tom vztahu ten člověk taky třeba nemusel podvádět. Takže se to jako velmi snadno vlastně hází ta zodpovědnost na tu druhou osobu, no, kdy vymyslím spoustu důvodů, proč já vlastně žárlit musím, proč já vlastně ty obavy mám, protože ten druhý člověk se prostě chová tak, že mě k tomu nutí.
0: A za chvíli budeme s terapeutem Adamem Schmidtem v povídání pokračovat.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: určitě jako pojem, který ve mně teda vyvolává jako velkou, velkou obavu, protože když se představím dva lidi, kteří spolu žijí, a ten jeden je nějak jako patologicky žárlivý, tak je to vlastně i něco, co toho druhého člověka jako velmi často ohrožuje. Jo, potkáváme se s tím v tom terapeutickém povolání taky hodně často u lidí, kteří se pak uchylují k nějakému jako násilí a podobně, že už to jako přerůstá tu míru toho, kdy se s tím dá vlastně nějakým způsobem jako zdravě pracovat. Ale jinak si představuju někoho, kdo žárlí na věci, které by nás v té běžné realitě ani nenapadly, že by mohly být spouštěčem k tomu žárlit. Čte ty situace absolutně jako zkresleně a jinak a vlastně si jako vytváří nějaký svůj vlastní příběh toho, jak se ten jeho partner nebo partnerka chová vlastně nezdravě a jak dělá všechno pro to, aby ten druhý vlastně žárlit musel.
1: Je patologická žárlivost vlastní spíše mužům nebo ženám?
0: No, já tohle jako vlastně fakt nemám jako rád. Nebudu to popisovat v kontextu jako genderu a nějak jako házet tu zodpovědnost na muže nebo na ženy. Myslím si, že na obou těch stranách i u mužů, i u žen jako patologická žárlivost prostě může fungovat. Velmi často samozřejmě trošku v jiném jako kontextu a ražení, jak jsem mluvil o tom násilí a podobně, tak si myslím, že pořád je to samozřejmě mnohem bližší ze strany jako mužů k ženám. Nezobecňujeme, bavíme se o nějaké skupině, která je v tomhletom směru fakt jako nezdravá. Ale ženy umí taky jako žárlit výrazně a hodně a ukazuje se to, takže...
1: Když za tebou přicházejí klienti, jsou to spíše ti, kteří mají problém s tím, že jejich partneři žárlí, anebo i ti, kteří přiznávají, já sám žárlím hodně a nevím, co s tím dělat?
0: Já sám žárlím hodně a nevím, co s tím dělat. To vyžaduje nějakou míru sebereflexe, takže to mi přijde jako vlastně moc fajn. Já bych řekl, že tak půl na půl.
1: Opravdu?
0: Jo. Že opravdu spoustu těch lidí v terapiích téma žárlivosti otevírá. Ta moje zkušenost je taková, že většinou, pokud je to jako v nějaké jako velké míře, tak ten kontext toho jejich vztahu jako není úplně zdravý. Jo. Takže je to o tom, že klienti mluví, já jsem můj partner, má ještě další partnerku, žijeme v nějakým více či méně otevřeném vztahu, konsenzuálním nebo nekonsenzuálním. A ono to potom nějakým způsobem potom jako vystupuje mnohem víc na povrch a nechci tím říct, že otevřený konsenzuální vztah je něco, co já bych si dovolil hodnotit jako něco nezdravého, nechávám to opravdu tak, jak to má každý právo si svoje hranice a to, v čem mu je nebo není dobře jako určovat sám, to bych určitě jako nerad, ale zároveň velmi často tam v tom vztahu se objevuje něco, co té žádlivosti vlastně dává trošku jako smysl.
1: A co to může být?
0: Třeba to, že je tam nějaký další partnerský vztah, nebo je to vztah, kdy jeden z těch partnerů je třeba ženatý a ten druhý je v nějaké jako milenecké rovině. Asi to je to, co mě teď napadá.
1: Kdy se objevují první známky žárlivosti? Může to být třeba už v dětství, kdy žárlíme na sourozence?
0: Určitě, určitě. A myslím, že jako všechny vzorce chování a všechny ty zážitky, které nějak jako v dětství zažíváme skrze taky velmi často naše rodiče, kteří nám poskytnou buď nějakou zdravou formu toho zážitku a nějak nám v tom pomáhají růst, anebo to třeba úplně nenasedne z nějakých jako různých důvodů. Tak i žárlivost má svoje prvopočátky a i s žárlivostí nějak rosteme a i to, jakým způsobem se potom v určitém věku jako projeví, má svůj důvod.
2: A po písničce se k povídání s terapeutem Adamem Schmidtem zase vrátíme.
3: Český rozhlas Zlín, písni.

0: Terapeut Adam Schmidt, to je můj dnešní host, se kterým si na pohovce Jošky Kubáníka povídám o tom, jak si poradit se žárlivostí.
1: A kdy máme v souvislosti se žárlivostí zpozornět, pokud si někoho namlouváme? Všechno je zalité sluncem, vypadá to, že to bude krásné, ale někde tam ten červíček je.
2: Možná teda i takový ten obrázek toho, všechno je opravdu extrémně zalité sluncem, už by mohl být takový jako první red flag nebo první náznak toho, že OK, je to opravdu zalité sluncem, nebo se vyhýbáme těm situacím, o kterých bychom mohli narazit. Nebo otevřít nějakou jako diskuzi, protože mám pocit, že to je jako velká iluze, že jsou věci zalité sluncem. To je jako určitě běžné realitě našich životů, si troufám říct, nelze. Myslím, že taková jako velká míra kontroly, velká míra nějakého vstupování do mého osobního prostoru, kdy cítím, že to není dobře, že ten člověk jako mi pokládá otázky, kterých mě nějak třeba zavinuje, obvinuje z nějakého kontaktu s ostatními lidmi, kontroluje mě, neakceptuje můj život, neakceptuje to, že si chce jít s kolegy sednout jednou za čas po práci nebo s nějakým kamarádem chodím dlouhodobě sportovat a začne tyhle věci nějakým způsobem vlastně patologizovat nebo je dělat jako nezdravými, začne mi nějakým způsobem lézt do toho mého osobního prostoru. Tak to mám dojem, že je celkem výrazné červené světlo.
1: A ty bys doporučoval odejít anebo zkoumat?
2: Já nejsem úplně ten, který doporučuje lidem obecně nebo se i na svůj život dívá, takže je potřeba z věcí okamžitě jako utíkat. Myslím si, že je fajn tu situaci kriticky zhodnotit. To znamená podívat se na ní trošku z pozice nějakého pozorovatele nebo se o tom i pobavit s blízkýma lidma nebo i zajít jako za terapeutem a nějak o té situaci jako mluvit, abych byl schopen na to získat nějaký jakoby kritický náhled, ne ten náhled toho člověka, který je třeba zamilovaný a vlastně jako nevidí moc napravo a nalevo. A co by se mi zdálo fajn, je to otevřít jako téma. Pokud otevřu téma s partnerem nebo partnerkou a řeknu mu, hele, já mám pocit, že já se v tomhle vlastně necítím fajn, mám pocit, že se jako něco děje a otevřeme mezi sebou téma nějaký jako jistoty toho, jak to jako máme mezi sebou, proč a v jakých situacích se vlastně cítím nějak nepříjemně nebo na co mi to jako naráží a jsme schopni se o tom pobavit, tak si myslím, že je příležitost si ty věci vykomunikovat. Neznamená to, že když narážíme, že je potřeba z toho okamžitě utíkat, ale zároveň je jako velmi důležitý vyhodnotit kriticky tu situaci, kdy už jako mě někdo manipuluje, kdy někdo nerespektuje absolutně moje hranice a zasahuje mi do mýho prostoru.
1: Řekněme, že jsme ta varovná světla, červená varovná světla přehlédli. Jsme ve vztahu, ten trvá už nějakou dobu a uvědomujeme si čím dál víc, že jde o patologického žárlivce, máme vedle sebe. Je pravda, že soužití s někým takovým je nemožné?
2: V téhle podobě soužití s někým takovým je určitě není možný, nebo takhle možný. Já si v tom několik lidí taky třeba jako žije, ale bavme se o tom zdravé, fajn, fungující partnerské soužití určitě možné není. Možné by bylo v případě, že by na tom ten patologický žárlivec začal aktivně pracovat pomocí nějaké jako intenzivní terapie. Případně potom nějaké párové terapie. To by byl potenciál ke změně a určitě by to bylo fajn. Zároveň není to úplně snadná cesta. A praxe ukazuje.
0: A teď si dáme písničku a po ní budeme v rozhovoru s terapeutem Adamem Schmidtem pokračovat.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte pořad Na pohovce Jožky Kubáníka, ve kterém si dnes o tom, jak si poradit se žárlivostí, povídám s terapeutem Adamem Schmidtem.
1: Může být žárlivost v něčem dobrá? Platí, že ten, kdo žárlí, ten miluje?
2: Tak já myslím, že nějaká míra žárlivosti do vztahu jako patří a že já bych jako určitě nerad spatologizoval jako žárlivost jako takovou, protože nesouhlasím úplně teda s takovými těmi jako bonmotami typu, kdo nežárlí, nemiluje a podobně. To si vůbec nemyslím, že tak musí být. Myslím si, že jako zdravý jedinec, který má dobrý nějaký základ své osobnosti, pracoval na sobě, má odžito a umí se svýma věcma nějak zacházet, tak může klidně nežárlit a zároveň milovat. Zároveň se taky klidně může vymezovat situacím, který mu v tom partnerství nejsou příjemný. Když bude můj partner otevřeně někoho balit přede mnou, tak nemusím být žárlivý člověk, ale může mi to vadit a můžu to říct. A zároveň myslím, že nemusí být nutně škodlivá, když s ní umím zacházet, když je to v takové té míře toho jako koření, řekněme, toho vztahu, kdy prostě díky tomu, že partnerka zažálí, tak vnímám, že mě má rád, že je to vlastně takový to jako nějaký roztomilý, tak pokud to se bavíme v tomhle kontextu o tom, tak za mě v pohodě. Ale myslím si, že ta hrana umí být velmi tenká, kdy se může dlouhodobě něco tvářit jako roztomilé žárlení, ale vlastně je to jako dost velký průšvih.
1: A je pravda, že když se potom, o čem teď mluvíš, otevřeně rozžárlíme, tak prudce klesá u partnerky, u partnera naše atraktivita?
2: No, umím si představit, že to partnera a partnerku může pěkně otravovat, že to může být něco, co rozhodně toho člověka ke mně nepřipoutává, ale naopak, ale přijde mi v tom ještě jako hrozně důležité říct jako jednu věc a to, když se bavíme o tom, že si chorobně vymýšlím příběhy a žárlím na každého, kdo se na mýho partnera nebo partnerku podívá, nebo kdy ten druhý člověk opravdu dělá věci v rámci toho našeho partnerského vztahu, které ve mně opravdu spouští nejistotu, zraňují mě a já pak žárlím, protože prostě žárlím, ano, protože o něj nechci přijít a on dělá věci, které se tváří tak, že by se to mohlo stát.
1: A jak jednat s žárlivým partnerem?
2: No, já myslím, že má smysl jako všechno to nějak oslovit a určitě s tím jako nevyčkávat. Oslovit to, promluvit o tom, v čem je to pro mě vlastně nějak nepříjemný, bolestivý, zraňující. No a hledat možnosti, jak v tom nějak plout dál společně.
1: Jak vypadá terapie se žárlivým člověkem? Co zkoumáš?
2: Určitě neskoumám žárlivost jako takovou, ale vždycky v terapiích zkoumáme ty věci, které jsou zatím, takže pro mě by ty otázky byly třeba, co spouští tu vaši žárlivost, v jakých situacích cítíte, že na toho partnera žárlíte, jaký máte jinak vztah, máte pocit, že vám váš partner nebo partnerka dává opravdu jako objektivní, subjektivně objektivní důvody k tomu, abyste na ní žárlil.
1: No a co, promiň, že ti skáču do řeči, a co když on ti řekne ano, má, protože furt se dívá po nějakých chlapech? A ty vidíš, že to třeba ani nemusí být pravda, ale on si to tak vždycky vyhodnocuje.
2: Tak bychom se bavili pro tom, proč je pro něj nutný si to vyhodnocovat tímto způsobem. Nějak bychom mluvili o tom, proč on se v tom partnerském vztahu třeba cítí takhle na sebe jistě, jestli tenhle vzorec nebo tuhle tu situaci zná ze svého života, zná i ze svého dětství a tak.
0: A o tom, jak mít dušu v péří, si budeme s terapeutem Adamem Schmidtem opět povídat i po písničce.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: O tom, jak si poradit se žárlivostí, si dnes na Pohovce Jožky Kubáníka povídám s terapeutem Adamem Schmidtem.
1: Existuje nějaká prevence žárlivosti?
2: Tak já si umím představit, že nějaké preventivní opatření v tom můžou fungovat, ale je to o tom, že si je musím vytvořit společně v tom partnerském vztahu s tím protějškem. A myslím si, že je velmi fajn brát svého partnera nebo partnerku v úvahu a nedělat věci, které ho zraňují, a mluvit s ním o nich. Takže když budu vědět, že pro mého partnera je velmi, velmi zraňující, když trávím jako žena čas o samotě s mnoha dalšími muži, tak samozřejmě záleží na to, v jakém kontextu to je, jestli to je jako práce, jestli to je, že mám spoustu kamarádů a chci trávit svůj volný čas za single heterosexuálníma chlapama jako žena a můj manžel doma jako z toho není nadšený, což by mi nějak vlastně dávalo smysl, že to může být ohrožující situace. Tak je fajn o tom mluvit a možná si ty situace v rámci té prevence nějak jako nastavovat. Jo, já jako nemusím netrávit vůbec čas s chlapama, ale můžeme na té důvěře nějak pracovat. Můžeme dělat věci v rámci našeho vztahu, který tu důvěru budou upevňovat a ne podkopávat. Já ti můžu dávat nahlídnout do toho mýho světa. Můžeš mít příležitost vědět, kde jsem. Zase pokud je to o domluvě těch dvou lidí, tak si myslím, že si mají právo nastavit jakýkoliv pravidla, který v tom pro oba budou fajn. Jo, takže v tom bych nějak viděl tu prevenci, nastavování společných pravidel a nenabíhání si do těch situací.
1: Ale asi bys varoval i před tím, že já přestanu dělat nějaké chování, protože ten, řekněme, patologicky žárlivý bude mít ty nároky větší a větší. A ještě řekne, a ještě tohle nedělej, a ještě tohle nedělej, ještě tohle nedělej, a já proto, abych zachoval vztah, to všechno přestanu dělat. To asi taky není úplně cesta.
2: To je hrozně důležitá věc, kterou říkáš, protože v tom případě to samo o sobě už jako zní velmi patologicky. Tady už se jedná fakt o nějakou jako míru neadekvátní kontroly. Ten člověk mě obírá o moji autonomii, což je nějaká jako schopnost nebo možnost žít ten svůj vlastní život taky sám za sebe s tím, jak já ho chci mít, takže určitě tohle cesta není. Určitě tohle je důležité kriticky zvažovat, přemýšlet nad tím a tyhle red flagy, což je výraz, který se mi hrozně líbí a spoustu lidí ho nemá rádo.
1: To znamená červené vlajky, červené světlo.
2: Jo, vnímat, fakt to vnímat, fakt být pozorný k těm situacím a možná si je nepřikrášlovat, ale naopak být klidně trošku kritický k tomu, co se kolem mě děje.
1: Když to ale shrneme, asi důležité je o tom mluvit, stavět se k těm věcem, řekněme, odpovědně, pokud to jde s nadhledem, a snažit se to vybalancovat tak, aby to ani jednomu v tom vztahu neubližovalo.
2: Jo, hledat to, kde se protneme. Někde jsem já, někde je ten druhý člověk a my hledáme něco, kde se můžeme potkat. To vůbec není snadný úkol a samozřejmě to stojí za to, ale je to za mě jako jediná cesta hledat ten společný bod toho, kde jsme schopní se spolu na tom nějak domluvit.
1: Adame, tak já ti přeju, aby ses se žárlivostí potkal jenom u svých klientů a děkuji za všechny moudré rady. Dnes jsem si o žárlivosti povídal s terapeutem Adamem Schmidtem. Děkuju, ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Dnes jsme si na pohovce Jožky Kubáníka povídali o tom, jak si poradit se žárlivostí a já se těším na další vaše příběhy. Pište je na adresu napohovce@rozhlas.cz a já se vám budu snažit vyřešit je tak, abyste měli dušu v péří. Přeji vám ji a těším se na setkání zase za týden. Váš Jožka Kubáník.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
4: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Ve Vlčnově na Uherskobrodsku dnes převezme vládu nový král jízdy králů. Koupaliště v Bystřici pod Hostýnem otevřelo jako jedno z prvních v kraji. Vláda se už nebude zabývat návrhem nového mediálního zákona. Přes noc a k ránu očekávejte skoro jasno až polojasno s nejnižšími teplotami kolem 8 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Ve Vlčnově dnes začal program Jízdy králů. V amfiteátru se koná soutěž tanečníků Verbuňku, na které se představí nejlepší verbíři z celého Uherskobrodska. Hlavním bodem dnešního programu je večerní pořad s předáním vlády králů, říká hlavní organizátorka Petra Kučerová-Brandisová.
6: Letos máme takovou jako výjimečnou událost, protože pokud víme, ještě se to nikdy nestalo, vlastně předává vládu bratr bratrovi. No a shodou okolností ten Marek Dacík, který právě je letoš král, je stý v pořadí od toho roku 1909, kdy vlastně my ty krále jakoby nějak evidujeme a děláme ten seznam.
5: Samotná jízda králů, která je na seznamu kulturního dědictví UNESCO, se pojede v neděli. Letní sezónu včera zahájilo koupaliště v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku. Otevřeno mají denně od 8 hodin ráno do 8 hodin večer. Návštěvníci mají k dispozici 50-metrový bazén, dvě skluzavky i brouzdaliště pro děti. Další koupaliště se dnes otevírá ve Valašském Meziříčí. Novým mediálním zákonem ministra kultury o ty klempíře za motoristy se už vláda zabývat nebude. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce kabinet hlavně převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. K tomu podle něj stačí změna existujícího zákona.
7: Na klempířův návrh se sešlo 400 připomínek od 30 institucí. I proto se Andrej Babiš rozhodl pro jiné řešení.
8: Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový. A když zůstane zbytek, tak už nemáte zakritizovat.
7: Opoziční zástupci dál odmítají převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Podle Martina Baxy z ODS tomu budou i nadále bránit.
9: Náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
7: Obě média zatím kvůli nedostatku informací nechtějí nový záměr příliš komentovat. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral čeká, že se detaily dozví 9. června na schůzce svolané premiérem. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
5: Lebka svaté Zdislavy je zpátky v bazilice v Jablonem v Podještědí. Vrátili ji tam policisté s restaurátory poté, co ji v polovině května ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Dnes je lebka k vidění naposledy, pak ji církev ukryje třeba proto, že nechce riskovat další krádež.
0: Počasí.
5: Přes noc a k ránu očekujete na území Zlínského kraje skoro jasno až polojasno. Nejnižší teploty se budou pohybovat kolem 11 až 8 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: V této chvíli se dle dopravních serverů projíždí Zlínským krajem bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. A slovo má teď Květa Navrátilová. Začíná totiž blahopřání s písničkou. Hezký sobotní večer u poslechu našeho dalšího vysílání vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Přívětivý podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali mistříňanku a polku Miloslava Richarda Procházky a otextoval Josef Vaškovič s názvem Rozmarínek. Mistříňanka zahrála. Já doufám, že vás příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Ferdinand, na Slovensku taktéž, tak ještě jednou vše nejlepší. Připomenu ještě telefon, abychom se tak nějak aktivně spojili, 726465200, protože je pravdou, že někteří z vás můžete zavolat i jako poprvé a to se může stát a my budeme rádi, když se dovoláte, takže telefonek, tak ještě jednou 726465200. Budu se velice těšit. A teď už písnička další. Vladimír Pfeffer, Františka Tomejčíková, Vesničky malebné a Žadovy.

0: Vítám ve vysílání paní Ludmilu z Nové Lhoty. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer vám i všem posluchačům. Já bych chtěla dneska od vás krásnou písničku poslat naší milované tetě Zdeničce Kochové do Cejle u Jihlavy, protože ona dneska slaví krásných 80 let. Teto, já ti chci za všechny tvoje synovce, neteře a prostě za celou rodinu, za děti popřát hlavně hodně zdraví, Boží požehnání, ochranu Panny Marie, obejmout tě na dálku a říct, že tě máme hrozně moc všichni rádi a jsme vždycky rádi za tvůj vtip, za tvé přijetí, prostě za všechno. Děkuji.
0: Ano, výborně. Tak paní Ludmilo, já vám přeji krásný podvečer. Je teda moc hezky, že ano? Sluníčko nám svítí, že? Teplo
1: ano,
0: je.
1: Ano, trošku popršelo, ale teď svítí krásně.
0: Popršelo, aha, tak jak jde asi, tak místně, no. Ano. A tak to je dobře, že to trošku skrápne, aspoň vidíte. Tak v Brně teda bylo docela dusno, takové, jako byla jsem odpoledne ve městě, ale můžu říct, že velice rychle jsem se ráda vrátila tady zpět do rozhlasu, protože opravdu bylo to hodně teplé, to počasí. Tak jo, tak paní Ludmilo, ráda jsem vás
1: děkuju,
0: slyšela, přeji vám pěkný večer a budu se těšit
1: vám
0: někdy
1: pěkně.
0: Příště.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou. Tak přátelé, pojďme tady na přání, které tady mám, já ho ráda předám. Tak dobrý den, prosím o písničku pro dceru Natálku Haluzovou z Vedrovic k jejím dnešním 23. narozeninám. Velkou pusu a hlavně hodně zdraví, lásky a Božího požehnání jí přeje dceruška Sofinka, maminka, tatínek, babička Maruška, strýc Pavel Haluza z Rajhradu, sestřičky Nikolka, Anetka, Janička a synovec Maxiček. Tak předali jsme a písnička je připravena. Písnička z Moravy, Miloslav Richard Procházka, Josef Dofek otextoval a bude nám hrát Šohajka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Polka nám dozněla a pojďme přivítat paní Ludmilu Bzeneckou z Napajedel. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Navrátilová. Já bych prosila zahrát písničku pro naše rodiče. Jsou to Ludmila a František Michalcovi z Pytilských Pasek. Si řekli své ano 30.5.1937 ve Starém Hrozenkově. Mm-hmm. Tatínek nám odešel v 70 letech, maminka v 75 letech. A už jsou s něma i sourozenci, 5 sourozenců s něma, už je nahoře, už nás ano. hlídají.
0: Ano.
1: Za vše děkuji 4 sestry, vnoučata, pravnoučata a celá naše rodina. Jsme jako Ludmila, Aneška, Anička a Boženka. Vzpomínáme na ně a za vše jim mnohokrát děkuji. A vám děkuji za písničku, paní Navrátilová.
0: Ano.
1: Děkuji moc krát.
0: Rádi pošleme. Tak pěkný ano. večer, pěkný čas, ať se daří.
1: Děkuji vám taky do rozhlasu.
0: Ano, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a pojďme na další psané přání, které tady mám. V těchto dnech slaví významné životní jubileum paní Anna Končitíková ze Strání. Zajímavostí je, že už v první třídě si odnesla jedničku ze sáňkování a stejně tak jako jízda na saních byla elegantní a rychlá, stejně tak paní Anna projela životem vždy elegantně a s úsměvem. K narozeninám a do dalších let jí přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti, spokojenosti, životního elánu, úsměv na tváři a ať jí neopouští dobrá nálada a energie. Ještě spoustu krásných chvil prožitých v kruhu své rodiny a milovaných vnoučat přeje manžel Josef, synové Radek a Josef s manželkou Silvou, bratr Josef, bratr Zdeněk s přítelkyní Blankou, neteř Gabča a všichni ostatní, kteří ji mají moc rádi. Především vnoučata Valinka, Filipek a Pavlík, ke kterým se přidává i Kristýnka a Valentínka s rodiči. Tak předali jsme a hrajeme písničku. Valašská lidová zazní v této chvíli. Valaši, Valaši, Jarmila Šuláková a na cymbál Jan Rokita starší a na druhý cymbál Jan Rokita mladší.

0: krásná valašská dozněla a pojďme přivítat paní Marii z Moravce. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Navrátilová, zdravím vás a vaši kolegyně nebo kolegu a všechny posluchače. Chtěla bych poslat písničku krásného slunečného večera do Lanžota, do Němice, do Miroslavy a do Otnic. Oni vědí komu. To jim posílají Marie a Zdeněk z Moravce. A vám, paní Navrátilová a vaši kolegyni, přeji to samé, hlavně štěstí, pohodu a hlavně zdravíčko. A co, že se mě paní Navrátilová říkala, že nemám říkat?
0: Ne, o nic nejde, to jenom to bylo v pořádku. Paní Marie, v pohodě. Ano, děkuji. Tak to jako není, ano. Aby jsme to ventilovali do éteru, ano.
1: Ano, děkuji, nashledanou.
0: Ano, nashledanou. Tak přátelé, a my si dáme písničku, kterou tady máme nachystánu. Dědinu letí novinečka, Miloslav Richard Procházka, Antonín Pernička a Krumsíňanka.

Tak vaše ani, ní, pardon, a milí, pojďme, máme tady další e-mailovou poštu. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda a spolužáka Milana Adámka, jeho maminku Aničku Adámkovou ze Strání Květné. Písničku posílá kamarád Broněk s maminkou. Tak výborně, tak předali jsme a hrajeme další písničku. Modré zvonky, Vladimír Pfeffer, Marie Veselá a Moravěnka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já mám tady e-mailovou poštu. Chtěli bychom zahrát naší milované babičce Aničce Navrátilové k jejím dnešním krásným 84. narozeninám. Přejeme jí hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a spokojenosti do dalších let. S láskou vnuk Jakub, jeho manželka Jana a pravnučky Karolínka a Eminka. Tak předali jsme a doplníme písničkou. Bečičko Dubová, Václav Maňas mladší, Vladimír Salčák a Valaška.
0: Český rozhlas.

Přátelé, máme tady další e-mailovou poštu a já ji ráda předám. Dobrý večer, ve čtvrtek měl svátek kamarád pan Vilém Hochmann z Pitína. Písničku posílá a vše nejlepší přeje. Hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. Celá rodina a kamarád Broněk s maminkou. Tak předali jsme. A jakáže to bude písnička? Fanoš Mikulecký napsal krásnou písničku. V širém poli studánečka zaspívají Jožka Severin a Julie Kučerová Severinová a za doprovodu Břeclavanu.

To bylo krásné, opravdu moc. Tak pojďme na další e-mailovou poštu. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda a muzikanta pana Pavla Goroše z Nivnice. Je dobrým muzikantem, hraje na klarinet v dechové hudbě Nivničanka a jeho manželka Anička písničku posílá a posílá tuto písničku kamarád Broněk. Tak předali jsme a Václav Maňas mladší napsal polku Počkaj synečku a my si tuto polku poslechneme od Moravanky.

0: A já vítám ve vysílání našeho věrného posluchače, pana doktora Jana Boleslava. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny pravidelné i nepravidelné posluchače, tady je Honza Boleslav Stišnová. Já jsem chtěl zmínit a připomenout, že ve čtvrtek, tento čtvrtek pořadu na pěknou notečku nám Jan Kosík, zástupce Podluží, vzpomíná, že 2. června právě, to bude už 110 let, co se narodil Fanoš Mikulevský, čili František Hřebačka, autor nesčetných krásných písní, který se k ním přihlásil až po té, co zlidověli, což je pěkné.
0: Ano, on jich myslím, že prý jich napsal 50 nebo kolik.
1: Jo, a on měl navíc těžký život, že jo?
0: Ano.
1: Těžko se protloukal, nebudu to už tady rozvádět,
0: no,
1: to
0: jistě,
1: už na to
0: že...
1: jsou jiní.
0: A... Ano. Ano. No, pane Jane, a tak budete někomu vinšovat, nebo chcete se něco zeptat?
1: Já se vás zeptám, jestli už jste s prominutím natrhala nějaké květy černého bezu.
0: No to víte, že ano. Já jsem to zmínila v rozhlase. Ano, že musím užít, protože to všude kvete.
1: Tolik květů.
0: Ano. Už jsem byla včera, ale byla jsem z toho úplně vyřízená, protože jsem to musela přitahovat ty větve, protože nejkrásnější byly samozřejmě nahoře.
1: Jak už to bývá nahoře, jo.
0: Ano. Tak jsem byla jsem úplně vyřízená, pak jsem přišla domů, asi tak jsem natrhala, co jsem potřebovala, to množství, a doma jsem to, jak se říká, dala do převařené vody, kyselina citronová, zatížila. A zítra, já to dělám za studena, a zítra to dodělám.
1: Ano.
0: Dám tam ten cukr, předsedím a cukr tam dám.
1: Ano,
0: a dávám to ale do ledničky, aby se to neskazilo, a děláme si z toho ty šťávy, anebo když zbyde, tak v zimě do čaje. Je to ohromné.
1: Dobrá věc. Někdo to dělával, počkal, až to dozraje v plody,
0: jako
1: a pak
0: ty plody,
1: to udělá víno,
0: ano,
1: že jo?
0: Ano, ale oni i ty listy, prý jsou úžasné, ty když si nějak
1: nevím,
0: taky přiložíte na bolavá
1: to
0: místa,
1: možný.
0: Kolena a tak, a takovým tím nějakým igelitem takhle to převážete,
1: ano,
0: tak a zabalíte. Ano,
1: jo.
0: A takže to má úžasný vliv na bolesti, různé kloubní a takové ty revmatické a tak dále. No tak říká
1: ano.
0: se, že před bezem se devětkrát klekni, že jo?
1: Ano.
0: Je takové pořekadlo.
1: Ano, před hezmánkem smekni a před bezem klekni.
0: Ano,
1: jo, jo.
0: Že devětkrát dokonce.
1: Dokonce.
0: Jsem slyšela tu devítku tam.
1: No
0: tak, tak pane Jane, já vám přeji, vy jste takový pozorný posluchač, vy všechno opravdu sledujete a my si to velmi vážíme.
1: Ano,
0: děkuji
1: pěkné
0: vám.
1: A zajímavé věci, jak psa vám to sleduji, ale jiné raději ani ne. Kterých je bohužel,
0: rozumím.
1: Jak bych řekl, neurekom s prominutím.
0: Já vím, ale tak máme zase tyhle ty věci, které nás těší, tak
1: určitě.
0: Raději se na to zaměřujme a tak nějak se těšme se ze života těmi maličkostmi, které jsou nám nabízeny, že ano. Tak
1: děkujeme,
0: pane
1: bohu,
0: Jane, ano. Já vám přeji krásný večer, ať se vám daří, hodně
1: nejenom
0: zdravíčka.
1: Nejenom Majovi, nemusím dodávat, kdo to zpívá nejlépe.
0: Ano, váš oblíbenec Josef
1: Zima. Který krát jak nikdo jiný, aspoň pro mě.
0: Nebojte, mám
1: i
0: tady nachystanou.
1: I jsem o tom mluvil, o nesčetných dalších věcech, protože to byl člověk skutečně mimořádný.
0: Ano.
1: Já si dovolím ještě říct teda jednu věc, co mě napadá. Jedna jeho píseň vlastně se jmenuje Zázračná píseň. Jo, je to svízel s touhle písničkou a tak dál, nebudu pokračovat, že každý, kdo ji slýchá, tak brouká si dál, ale sice to není dechovka, ale ten člověk opravdu byl, jak já si dovolím říct, jak stoletý papež Agnato, to znamená taumaturgus, čili divotvůrce, abych to hodil ještě do němčiny s prominutím Wundertäter. Přesně ten člověk, který jsem ho jmenoval, Pepíček, to byl. Jsem rád, že jsem mu to několikrát řekl a měl z toho nepopsatelnou radost, stejnou jako já.
0: Ano, vy jste byli ve spojení, tak to je krásné. Tak, pane Jane, já jsem ráda, že jsme si tak popovídali pěkně. Telefonní linky neblikají, těch přáníček je tady trošku, jak se říká, méně dnes, ale to nevadí. budeme si hrát písničky, no a já vám posílám jasně pěknou písničku. Já doufám, že se vám bude líbit.
1: Všechny posluchače i vás, ano, jako tu nejsympatičtější moderátorku, kterou znám.
0: Dobře, dobře, dobře. Tak jo, tak se mějte moc hezky. Ano, vy pěkný taky, večer. Naschledanou. Tak a dáme si písničku Zvony ve křtinách. Antonín Pernička otextoval taktéž Antonín Pernička a Stříbrňanka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak, dozněly nám zvony ve křtinách, tak přátelé, pojďme na další telefon, který tady mám. Paní Zita Bémová se dovolala, prosím.
1: Dobrý večer, paní Květuško.
0: Dobrý večer.
1: Zdravím, zdravím ke zvukového mistra, všechny posluchače. Zdravím, přeju všem hodně, hodně zdraví. A musím říct dneska, musím pochlubit, že jsem zase navštívila náš nádherný kostel, kde jsem několik roků na kůru zpívala, a takže jsem byla ráda, že jsem dnes šla, bylo to požehnání pro nás, pro dříve narozené jsme dostali nádherné požehnání. Ano. A pak jsme byli pozváni na faru. Na faře se prohýbali pod hostinou
0: stoli.
1: Takže jsme si užili jako dobrot a láskomín, a pan farář s ministranty nám zahráli nádherné divadlo. Takový krásný kousek. Já se z toho nemůžu zpamatovat, jak to bylo krásný. Já jsem to, víte co, já jsem přece taky hrávala divadla.
0: Ano.
1: Takže já jsem byla tak nesmírně potěšena tím jejich výkonem.
0: Ano.
1: A děkuji chrámovému divadelnímu souboru v čele s panem farářem Pavlem Křížem, že nás takto ti chlapci potěšili. Opravdu jim moc a moc děkuji. Do éteru to říkám, aby všichni věděli, co v naší republice poslouchají i za hranicemi naší vlasti.
0: Dobře.
1: No, jak jsou šikovní naši páni ministranti.
0: Tak paní Zito, já už nám čas trošku běží.
1: Ano,
0: prosím, děkujeme za ty krásné informace.
1: Ano.
0: Jsme velmi rádi a já jsem moc ráda, že slyším váš takový spokojený, optimističtější hlas.
1: Ano.
0: A to mě moc těší. Tak paní Zito, budu se těšit příště.
1: Ivanku Slavákovou.
0: Určitě, určitě.
1: Moc a moc i zdravím a
0: ano.
1: Zdravím také Jarouška Wolfa.
0: Ano, dobře. Naschledanou,
1: naschledanou.
0: Tak a já tady hodně rychle teď přečtu ještě poslední e-mail, tady nebo poslední dva e-maily. Dobrý den, krásné narozeniny přejeme našemu tatínkovi, dědečkovi Jindřichu Pajchlovi z Písařova. Hlavně to potřebné zdraví, pohodu a radost do dalších let přichází popřát manželka Dana, bratr Pepa, dcera Zuzka a rodina z Beňova, Zašivu a Brna. Tak to bylo jedno přání a tady Jarda Wolf děkuje za pozdrav Marušce Hanákové, moc mě potěšil. A ještě zdraví pana Jana Boleslava Stišnova, velice rád ho poslouchá a rád by si s ním popovídal. Je to moc milý, sympatický pán. Tak to bylo všechno a už závěrečná písnička. Ano, závěrečná. Takže to bude, prosím, jdeme na ní.

0: Vážení a milí, skončil pořad blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těším opět já a v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Zdeňka Gurského Pod hvězdami. Hraje Gloria. Přeji vám krásný večer.
1: Český rozhlas Zlín.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Hutisku Solanci na Vsetínsku si dnes připomněli 100 let od odhalení pomníku Charlotte Garrigue Masarykové. Domov pro seniory v Kroměříži bude mít nové výtahy. Změny ve vládě premiér a šéf ANO Andrej Babiš zatím nechystá. Přes noc a kránu očekávejte skoro jasno až polojasno s nejnižšími teplotami kolem 8 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. V Hutisku Solanci na Vsetínsku si dnes připomněli 100 let od odhalení pomníku Charlotte Garrigue Masarykové. Pískovcový balvan s bystou první dámy byl dokončen v roce 1926 z iniciativy místního učitele Cyrila Macha. Je jediným samostatným volně stojícím pomníkem na světě, který byl manželce prezidenta Masaryka věnován. V domově pro seniory u Kašny na Rígrově náměstí v Kroměříži se připravuje výměna výtahů v budovách A+B a D. Stávající zařízení, která jsou po více než 20 letech provozu na hranici své životnosti, nahradí nové bezbariérové výtahy s moderní technologií. Zajistí tak bezpečný provoz odpovídající současným technickým požadavkům i potřebám klientů. Pokračuje mluvčí města Jan Vondrášek.
2: Celkové náklady na výměnu výtahů, technologií, instalace i šachetních dveří jsou necelé 4 miliony korun. Stavební práce začnou v červnu a hotovo by mělo být v lednu příštího roku.
0: Premiér a šéf ANO Andrej Babiš teď nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něj mohli případně až po ročním zhodnocení práce ministrů hnutí ANO, SPD a motoristů. Spekulace o výměně ministrů jsou podle Babiše nesmysl.
3: Já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotliví ministři program a uvidíme, jak plní. A v podstatě určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí, takže pokud by došlo k nějaké rekonstrukci, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
0: Ministři Babišovy vlády nastoupili do funkcí loni v prosinci. Na českých silnicích letos dosud zemřelo 23 motocyklistů. Oproti stejnému období loni je to víc než dvojnásobek. Vyplývá to z předběžných policejních statistik za období od ledna do 28. května. Mezi nejčastější příčiny patří nepřizpůsobení rychlosti, stavu vozovky, nedání přednosti nebo předjetí do protisměru, říká policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
4: Proto apelujeme na motorkáře, aby nepřeceňovali své schopnosti, přizpůsobili rychlost a počítali s tím, že silnice nemusí odpustit ani drobnou chybu. A na řidiče ostatních vozidel apelujeme, aby při odbočování, předjíždění nebo výjíždění na hlavní silnici opravdu pečlivě sledovali provoz kolem sebe.
1: Počasí.
0: Přes noc a kránu očekávejte na území Zlínského kraje skoro jasno až polojasno. Nejnižší teploty se budou pohybovat kolem 11 až 8 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Se zvýšenou opatrností projíždějte po silnici 49 mezi Otrokovicemi a Zlínem. Máme zde totiž hlášený tuning sraz, který může omezit provoz. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začíná sobotní pořad Utajené poklady regionů.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

tato krásná lidová píseň otevřela naše dnešní pátrání po dalším z utajených pokladů, který nás v roce 2010 dostal na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jejím sokolnictví a vydáme se za ním do Prahy a jižních i východních Čech a částečně i na Moravu. Díky finalistce soutěže Děti a píseň Dorotě Nevělíkové z Vizovic, která nám teď onu krásnou baladu o Sokolovi dospívá až do konce.

0: Pokud vám připadá zvláštní, že nás na seznam UNESCO dostalo právě sokolnictví, vězte, že tento historický způsob lovu je na našem území znám už od dob Velké Moravy a 9. století. Chovem dravců byl proslulý především kníže Svatopluk a pokud se přesuneme v historii do století 14., významným sokolníkem byl také Karel IV. Tehdy se sokolnictví velmi rozmohlo, o čemž svědčí i dnešní názvy měst a obcí, jako Sokolov, Sokoleč či Sokolnice. Za Rudolfa II. Vzniklo velké sokolnické zázemí přímo na Pražském hradě a tam se teď spolu vydáme, do paláců Černínského a Nostického. V jednom sídlí ministerstvo zahraničí a ve druhém ministerstvo kultury. A v obou těchto institucích pracoval muž, jemuž vděčíme za všechny tuzemské zápisy na seznam UNESCO. Odborník na světové kulturní dědictví Michal Beneš. A právě s ním jsem rozebírala, jak ona složitá procedura zápisu našeho sokolnictví na seznam UNESCO vlastně probíhala.
1: Návrh zapsat sokolnictví na seznam nemateriálního dědictví lidstva byl nápad, který vzešel z veřejnosti. On byl opřen o české sokolníky, kteří si našli stezičku na ministerstvu zemědělství, které to tu nominaci podpořilo. V České republice se to nořilo z dola a to bylo dobře. A takhle to má být a je to linie, která je doporučovaná, i UNESCO samo tohle to chce. Druhý mohutný impuls byl, že my jsme byli osloveni, to nebyla naše iniciativa, to byla iniciativa Spojených arabských emirátů, aby se Česká republika připojila k nominaci, kterou oni prezentovali. To byl projekt, kde od začátku bylo dohromady 9 států ze 3 kontinentů, Asie, Evropa a samozřejmě ten arabský svět. Proč si vybrali Spojené arabské emiráty zrovna Českou republiku? Byla oslovena proto, že si vybudovala velmi silnou pozici tím, že stála u zrodu příslušné mezinárodní úmluvy. Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Já si myslím, že je to jedna z mála světových úmluv, kde ten impuls k ní, ten základní, vzešel z České republiky. Úsměvné bylo, že tomu arabskému světu na tom tak záleželo, že přijeli do České republiky intervenovat, aby jsme se k té nominaci připojili a mělo to pro Českou republiku nedozírné důsledky.
0: A jaké byly právě ty benefity a případně nějaké potíže, které to přineslo?
1: Spojené arabské emiráty mají mezi arabskými zeměmi trochu zvláštní pozici, jak vlastně vidíme i dnes. A oni nás považovali za své obrovské spojence, takže když jsme kandidovali, už jsme byli zvoleni do toho řídícího grémia a bylo to díky vlivu arabských zemí a jejich přátel.
0: Když to ještě vztáhneme úplně konkrétně na sokolníky samotné, tím zápisem se mohou chlubit, je to natolik zásadní a validní argument, pokud poté prezentujete někde to nemateriální kulturní dědictví, že jak si to otvírá brány úplně všude. Vy máte určitě zkušenost s tím, jak to funguje.
1: Držitelé těch statků jako ten zápis využívají, protože je tu text té úmluvy o tom, že je potřeba, pakliže je dotyčný statek nemateriálního dědictví zapsán, že je potřeba vytvářet podmínky pro jeho zachování, což mohou být podmínky právní, morální, výchovné, finanční a tak dále. To už se nechává na těch jednotlivých státech, tam se jenom ukazuje to všechno. A mimo jiné také podmínky v oblasti publicity.
0: A my se o to snažíme, o tu propagaci tady tohoto kulturního statku, z čehož plyne, že tuzemské sokolnictví nezahyne, což konec konců i za chvíli uslyšíme od našich dalších hostů. Já moc děkuji Michalu Benešovi, jemuž vděčíme za veškeré naše zápisy na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Moc děkuji, pane doktore, a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: A z historie se teď vrátíme do současnosti. Klub sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty měl lví podíl na našem zápisu na seznam UNESCO. Združuje dnes více než 500 členů a má pobočky po celé republice. A jeho jednatelem je rodák ze severních Čech a vášnivý sokolník Tomáš Kunca. Kdo se vlastně může stát sokolníkem?
1: Podle mě to je tak, že to má v sobě trošku ten člověk. Buď to může mít samozřejmě od předků z rodiny, kdy zpravidla jsou to muži. Dneska už začíná být i mnoho žen v sokolnictví, takže někdo z rodiny, ale stejně tak jako u mě, v mém případě to bylo tak, že jsem z ničeho nic v pubertálním věku najednou měl to štěstí potkat sokolníka a v podstatě jsem zjistil, že to je to, co asi chci v životě dělat a plnohodnotně mě to naplňuje.
0: No a čím to bylo? Co vás uchvátilo na tom?
1: Tenkrát, když jsem se setkal se sokolnictvím úplně poprvé, tak jsem pořádně netušil, co to znamená. Ale je to určitá láska k těm dravcům a určitý obdiv. A myslím si, že to byl ten první pohled na mladou jestřábí samici, který nezapomenu a který si neustále připomínám se svým každým dravcem, kterého mám a kterého cvičím a používám pro lov, kdy se dokážu na toho dravce dívat prostě hodiny a hodiny, pozorovat ho v těch jeho náladách při tom lovu. A to si myslím, že z těch sokolníků a toho vztahu mezi tím dravcem a sokolníkem dělá to pevné pouto v tom sokolnictví.
0: My víme, že jsou dravci nízkého a vysokého letu, tak si zkusme vysvětlit, jak vlastně se to pouto, o kterém jste mluvil, rodí.
1: Ačkoliv je sokolnictví více než 4000 let staré, a mohli bychom si říct, že už všechno víme, všechno známe, tak každý ten dravec je jedinečný individualista a ten výcvik vždycky probíhá trošičku jinakým způsobem. Ten prvopočátek je samozřejmě nějaké navázání vztahu s dravcem, kdy si ho zpravidla od chovatele přivezete domů. Nejdřív ho musíte vycvičit v tom, aby začal akceptovat své okolí. Jednak toho člověka, lidi okolo, auta, cyklisty, všechno možné. Psi hlavně, pokud je používáte v sokolnictví při lovu. A tím hlavním klíčem k úspěchu v sokolnictví je hlídání takzvané kondice. To je v podstatě váha toho dravce. A buď je teda ve vysoké kondici, kdy ten dravec ještě má zpravidla strach, projevu nějaký stresový chování, nechce žrát a nemá úplně ochotu se k vám vracet. A jakmile snižujete tu kondici, tu váhu, musíte postupně, nemůžete ho vyhladovět během týdne, to je špatně, musíte postupně malými kroky ho snížit tu váhu na takzvanou loveckou kondici, kdy ten dravec je mnohem méně náchylný ke stresu a zároveň má začíná vnímat i jako zdroj potravy. Není to úplně nejlepší, když vás vnímá jako potravu jako takovou, protože to vás potom začne lovit. To není úplně chtěné chování, ale pro ně je lovit úplně normální a sokolník je v podstatě už jenom tím nástrojem toho dravce.
0: Mimochodem, se kterými z těch dravců se vám pracuje nejlépe? Dá se nějak odlišit charakter orlu od sokolu? Protože to jsou přesně ti reprezentanti toho nízkého a vysokého letu, tak liší se nějak povahově, když to řekneme takto lapidárně?
1: Určitě se liší. Je tam velký rozdíl mezi právě orly, sokolovitými dravci a dravci nízkého letu, což je zpravidla jestřáb a krahujec. Mně nejblíže jsou právě dravci nízkého letu. Je to nějaká má obliba v jestřába a krahujec. Líbí se mi ten způsob lovu, jakým loví, jejich povaha. Sokoly jsou naopak klidnější, ale zároveň náročnější pro výcvik, protože to finále toho krouživého čekání je velmi, velmi těžké a můžete udělat během toho výcviku několik chyb, které vám toho dravce můžou naprosto zkazit pro celou sezónu i pro celý jeho jako život v sokolnictví. Takže výcvik sokolovitého dravce ke krouživému čekání není vůbec jednoduchý. A ti orly, to jsou samozřejmě majestátní dravci, jednak to zabere mnohem více času, ale jakmile se tam naváže to pouto s tím orlem, tak myslím si, že se jedná celoživotní vztah velmi, velmi pevný a pakliže se povede výcvik toho orla úspěšně, tak se jedná o taky velmi krásné sokolnictví.
0: Znamená to, že sokolníci pracují víc se samci dravých ptáků nebo se samicemi?
1: No tak v sokolnictví je to trošičku jinačí. U dravců obecně pro posluchače samice je zpravidla o třetinu větší než samec, proto my samcům menším říkáme terčci a díky té rozdílnosti ve velikosti se používají i na lov jiné rozdílné zvěře. Proto ten sokolník, pokud má dostupné třeba více pernatou zvěř, jako bažanty, kachny, tak zpravidla sáhne třeba u jestřábů pro samce, kdežto pokud má mít třeba zajíců možnost lovit, tak si samozřejmě bere samici. A není dobré přetěžovat toho jedince, to znamená, se samcem byste nešla na zajíce, protože je to nebezpečné, těžké, velké a pravděpodobně by nebyl úspěšný. Dlouhodobě je vypozorováno, že samice jsou klidnější, kdežto ti samci jsou zpravidla takový impulzivnější. A nechci říct, že hůře cvičitelní, ale je tam určitá taková míra neustálé nejistoty, ostražitosti. Jo? Ten samec v té přírodě je menší, on se i trošku bojí té samice. Takže i v tom výcviku se to projevuje, že ty samice jsou klidnější, povahově lepší a ti samci jsou takový impulzivnější.

0: Tak, milí posluchači, pokud chcete vědět o historii sokolnictví, ale nejenom sokolnictví, ale také rybářství, lesnictví a myslivosti obecně, měli byste se vypravit na zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou, kde se právě nacházím s jeho ředitelem Václavem Kinským. Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme pobočka Národní zemědělského muzea, ale jak jste vyjmenovala ty obory, tak my jsme vlastně nejstarším muzeem dvou oborů, a to je lesnictví a myslivost. Od roku 1842 tady funguje pro veřejnost muzeum. No a teď jsme v expozici sokolnictví, která tak nějak s tím konvenuje, protože je to tradiční součást myslivosti, to znamená lovu zvěře. Zároveň asi, řekl bych, jedna z nejelegantnějších. Jsou různé školy toho přístupu k tomu lovu, sokoly nebo dravci vůbec. A mě zajímá na tom to, jak je vlastně tato expozice prospěšná pro poznání běžných lidí. Protože to, že sokolníci ví a myslivci ví o dravcích spoustu věcí a cvičí je, tak to je samozřejmě jedna věc. To, že jsou to nějaké prastaré tradice, které my máme za úkol jako muzeum udržovat, to je další věc. Ale my tady chceme zdůraznit i to, jak sokolnictví pomáhá dnešku. Protože to není samoučelná věc, zábava, ale je to v podstatě věc, která pomáhá lidem, vlastně nám všem.
0: Teď bychom měli asi říci čím, aby to lidé věděli. Tak asi už někteří slyšeli o tom využívání na letištích, ale vy jste mě překvapil, že to vůbec není pouze tady toto současné využití sokolů.
1: Princip toho je vlastně hlídání prostor, to znamená ano, letiště, ohlídání toho prostoru proti drobnému ptactvu. Nicméně stejným způsobem se hlídají skládky. A teď v současné době se dokonce cvičí dravci proti dronům. Takže to jsou prostě věci, které veřejnost vůbec neví, zejména o těch skládkách, protože to je bezpečnost nás všech, a zejména těch letištích také, jo, protože asi všichni ví, jak je fatální střet prostě s hejnem drobného ptactva do motoru a tak dále.
0: Tak na letištích brání tedy dravci tomu, aby se zkomplikoval letecký provoz. Na těch skládkách oni mají vyloženě čistící funkci, či jak?
1: Ne, je to zase odstrašující hlídací funkce toho prostoru, protože samozřejmě drobné ptactvo, ale i třeba kavky nebo straky, tak roznáší ty zbytky z těch skládek, které jsou plný infekcí, plísní a tak dále. To znamená, ten dravec má dohled nad tím, aby ty ptáci nebyli v klidu a vlastně

0: Tak jak jste k tomu všemu, co tady naši posluchači uvidí, pokud sem přijedou, vlastně přišli?
1: No, je třeba říct, že tady již malá část expozice byla a my ji dotváříme vlastně do podoby opravdu největší stálé expozice. Spolupracujeme se sokolníkem Milanem Zalešem a i s dalšími sokolníky. Ten Milan možná ho lidé budou znát z hradu Rabí, kde on lítal s dravci. No a on nám vlastně zapůjčil a věnoval část své sbírky, která čítá desítky preparátů dravců, ale zároveň má obrovský archiv, který my použijeme při tvorbě té expozice.
0: Víte od těch vašich kolegů, který z těch dravců, protože ono se využívají sokoly, orly, káňata a jestřáby, tak který je jako nejvyužívanější?
1: To se takhle říct nedá, protože každý ten sokolník má nějakého svého dravce, kterého si vychovává a cvičí. Ale u nás běžně se používají sokoly, používají se taky ale orly, najdete ale i káně, dokonce i poštolku. To znamená, spíše to o tom principu té práce s tím dravcem, protože to je pak součást rodiny toho sokolníka. To je jako ze psy, úplně stejné.

0: Sokolníci v České republice pravidelně pořádají sokolnická setkání na Opočně. A do východních Čech se vydáme i teď za doajeny tuzemského sokolnictví manželi Křivkovými.
1: Jsme ve východních Čechách, nad námi se tyčí zřícenina a část hradu Košumberk, ale mnohem podstatnější a zajímavější je zahrada, v níž se teď nacházíme, protože ta patří sokolníkům, manželům. Luborovi Křivkovi, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A paní Mirce,
3: dobrý den.
1: Musíme vysvětlit posluchačům, že ten, kdo se postaví někde s nějakým dravcem a udrží ho na rukavici, není sokolník. Co je principem tady té 4000 let staré profese, nebo toho krásného řemesla, nebo toho umění, či jak tomu říkat?
2: To bychom museli hrozně daleko do historie. Prapůvod byl asi v tom, že kdysi dávno člověk, který neměl zbraň palnou, neuměl střílet, viděl dravce, kteří lovili, a nejprve jim asi tu jejich kořist sebral. V podstatě jim to ukradl. Později, když přišel na to, že ten dravec by šel ochočit, tak se stal zdrojem získávání potravy. V podstatě ten člověk potřeboval jíst, no a ten dravec mu částečně umožňoval získat stravu. Teprve ve středověku, kdy už lidé měli jaksi jídla dost, se stal dravec něčím jiným. Stal se prestižní záležitostí určité vrstvy, která se samozřejmě zabývala lovem, ale ten lov nebyl primární. Primární byla ta společenská záležitost. A on se stal vlastně ten pták něčím, co ukazovalo na postavení lidí. Například orla směl vlastnit pouze král nebo císař. Sokola mohl mít šlechtic. A jestřába směla mít i církev nebo zeman. Ano, obyčejní lidé jako vůbec sokolničit víceméně nemohli, anebo velmi omezeně. Takže těžko říct, co to vlastně bylo. Ono to v průběhu dějin se opravdu hodně měnilo. Dneska je sokolnictví něco mezi sportem, kulturou, oživením prastarých tradic. Ale je to samozřejmě i klasický lov. Ten lov se liší oproti tomu, co provozují normálně myslivci ze zbraní, v tom, že ten dravec vybírá a dělá selekci. On neloví všechno, co vidí. On si hledá takovou kořist, která je slabá, třeba i nemocná, handicapovaná. Často najdete, když

0: se prohlídne ulovená zvěř, že byla kdysi postřelená, že má v sobě broky nebo že je zraněná od nějakého dopravního prostředku. Takže on působí jako selektivní zařízení nebo jedinec v té společnosti. Takže vyberte si, co to je.
1: Paní Mirko, co vám sokolnictví, k němu jste se dostala vlastně díky panu Choti dalo? Jaká byste byla bývala bez něj?
2: Tak dalo mi nesmírné množství přátel, dalo mi nesmírné radosti zdravců, krásné lovecké zážitky, dalo mi životní styl. Asi vždycky bych k těm zvířatům šla a já jsem prožila nádherný život přes 50 let s těma dravcema a určitě bych to nechtěla vyměnit.
1: Říká Mirka Křivková, no a co pán domu? Lubor Křivka, co dalo sokolnictví vám?
0: Sokolnictví tím, že se nám stalo životním stylem, tak to bylo to nejhezčí, co jsme si mohli ze svých zálib a zájmů v životě přát. A jsem strašně rád, že se sokolnictví stalo kulturním dědictvím lidstva, že bylo zapsáno jako nehmotné dědictví v UNESCO a že se stalo i v rámci naší republiky kulturním pokladem, stejně jako jsou jízda králů nebo loutkářství v Česku a Slovensku. No a jsem moc rád, že jsme měli možnost se oba dva i podílet na činnosti klubu, který máme, který má dneska 500 lidí a české sokolnictví patří na této planetě nejenom v rámci Evropy, ale v rámci celého světa mezi ty činnosti, které jsou všeobecně dobře oceňovány a respektovány.
3: Na úplný závěr se ještě jednou vrátíme do Prahy a dostane slovo jednatel klubu sokolníků Tomáš Kunca.
1: Jak se liší ty jednotlivé sokolnické školy? Existuje arabská škola, existuje ta naše, zároveň se mluví o kavkazské škole.
4: Já bych řekl, že to je stejná disciplína s regionálními rozdíly. Arabské sokolnictví využívá výhradně sokolovitých dravců, radohu velkých sokolů stěhovavých, dnes i sokolů loveckých a arabští sokolníci zpravidla loví z pěsti. To znamená, že po spatření a vyplašení kořisti sundají čepičku sokolovi a ten přímým letem se snaží tu kořist ulovit. Ještě naopak u nás sokolníci využívají sokoly pro takzvané krouživé čekání, kdy cílem je, aby ten sokol byl vycvičen tak, aby nad tím sokolníkem kroužil v co nejvyšší výšce, pak se dá zpravidla pokyn psovi nebo sokolník si sám tu kořist vyplaší a ten sokol útočí střemlavým letem dolů na tu kořist.
3: A to je z dnešního pátrání po utajených pokladech regionu, tentokrát v podobě sokolů a sokolníků vše, milí posluchači. Tedy ne úplně. Pokud totiž budete někdy obdivovat jakékoliv dravé ptáky, nezapomeňte, jakým zdrojem inspirace pro nás jsou. Protože kdo viděl sokola v letu, ten ví, že svoboda není jen volnost, ale především dokonalá síla a kontrola nad vlastním osudem. Volnost, sílu a také spoustu krásy do dalších dní vám přeje Markéta Ševčíková.
5: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Já mám obavy o to, že cizinecký výbor zanikne, protože to není téma, kterému by se chtěli na nějakých rezortech velmi věnovat. Je náročné, myslím si, že je těžké a je těžké i politicky.
2: Důvodem k těmto slovům po případě obava Magdy Faltové, předsedkyně výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva, bylo uznesení vlády číslo 302 z letošního 18. května. Týká se přesunu lidskoprávních agend z úřadu vlády České republiky na ministerstva spravedlnosti, kultury, práce a sociálních věcí a zdravotnictví. O tom, co se vlastně stalo a jak se situace dál vyvíjela, budeme mluvit. Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Už v pondělí 25. května se změna dočkala vlastních změn. Není ale jisté, zda jsou konečné. Jisté je, že ti první vyvolali na veřejnosti a v odborných kruzích kritické reakce. Mnozí nevěděli, jaký signál krok vlády představuje.
3: Já vlastně nevím, jak ho úplně číst, jestli se tedy máme obávat toho, že nás lidská práva, práva menšin, práva Romů, práva ostatních skupin teď budou zajímat méně, nebo co to vlastně přesně znamená?
2: To pro pořad My a oni řekl dětský ombudsman Martin Beneš. Předtím ale spolu s veřejným ochráncem práv Stanislavem Křečkem a jeho zástupcem Vítem Alexandrem Šormem podepsal nesouhlas s tímto krokem.
3: Spolu s kolegy jsme se vyjádřili svoje nesouhlas a svoje znepokojení s tímhletím krokem.
2: Jedná se o organizační změnu, nebo to může mít hlubší následky, například na postavení právě dětských uprchlíků nebo nezletilých migrantů?
3: Já se obávám, že to může mít i jako konkrétní negativní dopady, už proto, že vlastně odbor lidských práv byl záměrně nastaven jako mezirezortní. Právě proto byl na úřadu vlády České republiky, tak aby byl nad těmi rezorty a aby nějakým způsobem propojoval, koordinoval, integroval při implementaci lidských práv do těch jednotlivých rezortních politik a legislativ. Takže tím, že se ten odbor teď vlastně nějakým způsobem delimituje a rozdělí na jednotlivá ministerstva, tak o tu nadrezortnost přijde a z mého pohledu to je prostě chyba a může to skutečně znamenat ohrožení těch jednotlivých skupin. Prostě my jsme se vyjádřili jasně, že ten krok nepovažujeme za šťastný, považujeme ho za, jak z organizačních důvodů, velmi, velmi jako diskutabilní a potenciálně zhoršující postavení lidí, jejichž práva mají být chráněna.
2: Bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková, Laurenčíková nebo Helena Válková také změny kritizovali. Slovy své tiskové mluvčí Karly Mráčkové vláda argumentovala, že existují důvody, proč tento systém měl být nastaven už dávno.
4: Jde jednoznačně o zjednodušení celého systému, aby fungoval efektivně. Jen odbor rovnosti žen a mužů s odborem lidských práv zajišťují společně 6 rad vlády s téměř 40 výbory a pracovními skupinami, které často projednávají stejná témata. Jednotlivé agendy budou teď přímo propojeny s rezorty, kde se jejich převážná část reálně řeší a vždy řešila. Strategické směřování dál zůstává přímo pod premiérem na úrovni rad vlády, které předseda vlády řídí. Tam se určuje směřování, na jednotlivých rezortech bude samotný výkon. Současný stav nedává smysl a pod úřadem vlády tyto odbory zůstaly jako relikt. Úřad vlády má být především servisním místem vlády tak, jak je to i popsáno v kompetenčním zákoně.
2: Krokem, způsobem komunikace ani argumenty většina expertů a odborníků veřejně nesouhlasila. Někteří z členů vládních poradních orgánů odevzdávali své rezignace. Celá situace vyústila po týdnu novou stěhovací změnou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na tiskové konferenci 25. května prohlásil.
5: Na základě všech těch připomínek a děkuji za všechny ty maily a připomínky jsme otevřeli znovu téma přesunu agent, protože ve veřejném prostoru samozřejmě se objevily spoustu různých dezinformací. Vládní zmocněnci pro lidskoprávnou agentu Táňa Malá nebo menšiny Lucie Fuková i koordinace protidrogových záležitostí, to všechno se nemění. Takže rady se nikam nepřesouvají. Co přesouváme, jsou jenom úředníci. Nebudou sedět na úřadu vlády, ale na ministerstvu. Ty rady nadále řídím já a budou tam zástupci různých rezortů. Samozřejmě nadále tam bude ta nadrezortnost.
2: Premiér Babiš připomněl, co si přáli a čekali od přesunu.
5: Náš cíl je od začátku jediný, a to, aby to fungovalo lépe a aby ty agendy z té změny těžily. S ohledem na veřejnou debatu jsme se rozhodli pro dvě úpravy. Za prvé, zřizujeme dvě kanceláře přímo pod premiérem, jednu pro lidská práva a ochranu menšin, druhou pro duševní zdraví a závislosti. Každá rada bude mít svého tajemníka na úřadu vlády a 8 úředníků zůstane na úřadu vlády. A nadřízeným těch úředníků budu přímo já, doteď to byla vedoucí úřadu vlády a vládní zmocněnkyně tak bude mít vlastní tým pro koordinaci lidskoprávní politiky, včetně mezirezortního připomínkového řízení. Druhá změna je, že odbor rovnosti žen a mužů se nově nepřesouvá pod ministerstvo práce a sociálních věcí, ale bude pod ministerstvem spravedlnosti.
0: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
2: Jednání o přesunu lidskoprávných agend se ukázaly jako příležitost promluvit si o výboru pro práva cizinců. Jaké to být poradným orgánem, přes který proházejí skoro všechna migrantská témata? Co se může změnit za měsíc? Když jsem kdysi psala dopis výboru, uváděla jsem adresu úřadu vlády. Mám to napsat i v červenci? Ptám se předsedkyně Magdy Faltové.
1: No, to je dobrá otázka. Podle usnesení vlády tak bych řekla, že ne. Ale na druhou stranu z vyjádření pana premiéra se zdá, že on nadále chce předsedat těm radám. A pak je tady samozřejmě otázka, jestli rady nakonec tedy podle něj zůstávají na úřadu vlády bez toho aparátu a tedy pravděpodobně i výbory jako poradní orgány těch rad. Ale jinou odpověď v tuhle chvíli nemám.
2: Když už mluvíte o Radě pro lidská práva, ta poslední schůzka byla 12. května. Jestli aspoň pod různě byla nějaká informace o tom, že ta agenda lidských práv se bude stěchovat?
1: Nebyla.
2: Jak vnímáte fakt, že se takové rozhodnutí konalo bez odborných konsultací?
1: Tak já myslím, že to je rozhodnutí poměrně fatální pro ty agendy lidských práv, národnostních menšin, občanské společnosti a samozřejmě i pro tu oblast rovnosti žen a mužů. Jsou to všechno průřezové agendy, které právě potřebují tu centrální koordinaci. Vnímám to velmi negativně i proto, že všichni, kdo v těch poradních orgánech působíme, tam působíme bez nároku na honorář, jako dobrovolníci pro ten stát, aby se ty věci zlepšovaly, aby tam byla vlastně nějaká platforma pro diskuzi a řešení situací, které jsou jako komplikované v těch agendách. Neproběhla žádná debata ani mezi těmi úředníky, kterých se to týká. Považuji to za projev nezájmu o tu samotnou problematiku. Je to neúctivý a je to nedemokratický, protože právě ty poradní orgány jsou projevem určité participace na té správě věcí veřejných.
2: Nicméně vedoucí úřadu vlády se vyjádřila o odborných konzultacích jako o tlaku a že by v tomto případě to rozhodnutí nebylo možné. Je tomu tak?
1: Myslím, že odborná i veřejná diskuze do demokracie patří a myslím, že je důležité právě proto, aby to bylo nějaké dobré participativní vládnutí, naslouchat tomu, co ty odborníci, ale i veřejnost, která se to dotýká, říká. Samozřejmě to nutně nemusí znamenat, že to vždycky musí uposlechnout, ale pokud tomuhle říkáme nátlak, tak by to znamenalo, že jediný, kdy můžeme vyjádřit svůj názor, je ve volbách.
2: Jedná se o rozsáhlý rozhovor pro deník N, ve kterém paní vedoucí mimo jiné se zmínila o tom, že si myslí, že jde o takový jednoduchý odpor k změnám tím pracovním.
1: Já souhlasím s paní Tinde Bartou, že prosazovat změny je náročný a určitě by tento návrh, kdyby šel do nějakého meziresortního řízení nebo do jiné formy diskuze s těmi poradními orgány, tak by na odpor narazila, ale možná by to mohlo ukázat, že to není ta cesta, anebo třeba by se ukázalo, že část té agendy se dá někam přesunout, může být ta agenda efektivnější, může být efektivnější na úřadu vlády, kdyby třeba mohla vzniknout sekce, která by znamenala, že nebude vše spadat pod ní, a že by to třeba získalo větší efektivitu všeho. Ale pokud takovou diskuzi ani nepřipustím, tak se to asi nikdy nemůžeme dozvědět.
2: Jak vy vidíte práci výboru v těch nových okolnostech?
1: Já si to v tuhle chvíli moc představit nedovedu. Z těch informací, které máme, se zdá, že to usnesení směřuje k tomu, že se budou měnit vlastně statut, nějaké jednací řády, obsah těch poradních orgánů. Já mám obavy o to, že cizinecký výbor zanikne, protože to není téma, kterému by se chtěli na nějakých rezortech velmi věnovat. Je náročné, myslím si, že je těžké a je těžké i politicky. Zároveň si myslím, že právě ta ztráta té nadrezortnosti, že to vlastně oslabí.
2: Mezitím se, jak jste slyšeli, vláda opět vrátila k tématu přesunu a částečně upravila první usnesení. Komentář Magdy Faltové jsem natočila po telefonu.
6: Změny k přesunu agend představené na tiskové konferenci vlády v pondělí 25.5. nepovažuji za dostatečné. Neposkytují žádné záruky, jak celý systém bude fungovat, naopak dále tříští jednotlivé odbory na více míst. Není k dispozici žádný dokument, který by změny více vysvětloval a opět nebyly nějak diskutovány s experty a expertkami. Veškeré mé výhrady tak stále trvají a obávám se o budoucnost jak agendy lidských práv a menšin, tak rovnosti žen a mužů.
2: Téma bylo aktuální ve středu 27. května, kdy se premiér Andrej Babiš spolu se šéfkou úřadu Tinde Bartou snažili vysvětlovat členům jednotlivých rad vlády, expertům na problematiku lidských práv, národnostních menšin nebo duševních ozdraví či protidrogovou politiku, proč kabinet schválil přesun. Někteří odborníci ale schůzku opustili dřív. Jednání pro Český rozhlas sledovala kolegyně Daniela Brichtová.
7: Ti, kteří opouštěli to jednání předčasně, tak zmiňovali, že vůbec nešlo o jednání, že se nevedl dialog. Dokonce to označili i za komedii nebo šaškárnu. Mezi prvními odešla například ředitelka Centra pro oběti domácího a sexuálního násilí Profem Jitka Poláková. Stejně reagovala i expertka na drogovou problematiku Jana Michajlidu.
8: Jsme dostali prostor pro dotazy, které ale byly podmíněné tím, že oni nám vysvětlí, co nechápeme. A vysvětlí nám, proč je to vlastně skvělý nápad.
7: Odborníci dál trvají na svém, tedy na zachování současného stavu. Předsedovi vlády předali dopis, který podepsalo přes 60 odborníků a členů rad a výborů, které teď působí při úřadu vlády. Iniciátorkou dopisu je bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimunková.
9: Ta usnesení, která ta jednotlivé rady přijímají, tak ta jsou tvořena právě dnes na úřadu vlády s tím, že jim dávají tu odbornou expertizu úředníci, kteří jsou nezávislí na jednotlivých ministerstvech.
7: Ta zároveň připomíná, že Česko je vázáno řadou mezinárodních závazků v otázce lidských práv.
2: Premiér Andrej Babiš posoudí do konce týdne návrhy expertů a do pondělí by měl oznámit výsledek. Na příští mi a oni se těší Goranka Oljača.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Změny ve vládě premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zatím nechystá. Aviatickou pouť v Hradci Králové komplikoval vítr a policie pátrala po ztracených parašutistech. Hokejisté Švýcarska postoupili do finále mistrovství světa. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, později hlavně v jihozápadní polovině republiky přehánky i bouřky. Maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zatím nechystá změny ve své vládě. Uskutečnit by se mohly případně až po ročním zhodnocení práce ministrů hnutí ANO, SPD a motoristů. Jakékoliv spekulace o výměně ministerských postů jsou podle premiéra Babiše nesmyslné.
3: Já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotliví ministři program. A uvidíme, jak plní. A v podstatě určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí. Takže pokud by došlo k nějaký rekonstrukci, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
2: Ministři Babišovy vlády nastoupili do funkcí loni v prosinci. Záchranáři a policisté dnes museli zasahovat na aviatické pouti v Hradci Králové. Silný vítr totiž narušil seskok desítky armádních parašutistů. Po několika z nich musela policie pátrat, všichni přistáli v okolí letiště. Do areálu vyjelo celkem 7 posádek záchranářů i vrtulník. Lékařskou pomoc nakonec potřebovali 2 muži, upřesní mluvčí hradeckých záchranářů Lucie Hanušová.
4: Jeden muž s poraněním ramene byl převezen pozemní posádkou do fakultní nemocnice v Hradci Králové, druhý muž byl ošetřen a ponechán na místě, protože jeho zdravotní stav nevyžadoval převoz do zdravotnického zařízení.
2: V jeskyních na Pomezí na Jesenicku začaly opravy elektrické instalace, která už je ve špatném stavu. Nová technologie by měla mimo jiné přispět ke zlepšení prostředí podzemí labyrintu. Omezit má například vznik takzvané lampenflory, říká správce jeskyní Martin Kubalák.
5: Lampenflora nám tady v jeskyních roste kolem světel, jsou to mechy a řasy. Zlepšit by se mohlo právě po té rekonstrukci to, že my dokážeme instalovat světla, která mají třeba jinou vlnovou délku, která nepřispívá tolik tomu růstu, nebo můžeme si pak měnit samozřejmě i intenzitu toho svícení, nehledě na to, že ty nová světla budou vyzařovat mnohem méně tepla. Sport.
2: Hokejisté Švýcarska jsou ve finále letošního mistrovství světa, když doma porazili Norsko hladce 6-0. Druhé semifinále mezi Kanadou a Finskem začalo před několika málo minutami.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v Česku jasno až polojasno, na jihozápadě a také na severovýchodě území přechodně až oblačno, ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. Zítra přes den zpočátku většinou polojasno, během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti a postupně přehánky i bouřky. A zejména v jihozápadní polovině území budou srážky častější, naopak na severovýchodě jen ojedinělé. Maxima mezi 24 a 28 stupni, vítr zpočátku slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v bouřkách bude přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Brněnsku v Židlochovicích je zavřená silnice číslo 416. Je to hlavní průtah městem. U prodejny Penny havarovala 2 vozidla a je to vážná nehoda. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v krabici. Přejeme příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
6: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: Ty dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vous jako pastér a dal mi kytku aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí. To stalo se v 2:30.

0: že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén goth. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 208 913 dětí a jedním z nich byla holčička Pavlína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala, a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

Včera neděle byla, napsali Jiří Šlitr a Jiří Suchý, a nahodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů. Až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to, a tak se vydala úplně jinou cestou.

Pavlína Filipovská studovala soukromně herectví a později i zpěv u pana profesora Roberta Reznera. V roce 1958 scháněli v televizi záskok za Štěpánku Haničincovou, která šla na mateřskou, vzali právě jí a když se Štěpánka vrátila, dělali pořady pro děti společně. V televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu. Účinkovala tenkrát ve většině inscenací tehdejšího tvůrčího období autorské dvojice Šlitr Suchý a zpívala tam i hit Kapitáne, kam s tou lodí?

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý Slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny.

a Gott je zlatým slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění až do 30. místa. Už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 čtvrtou nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky. A Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel Gott. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

Encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše: Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to sedmé místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. Šestkrát byla v první dvacítce.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík. A tohle je jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Žárlím.

Na dvě krabice, které mám před sebou, lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Česká vláda využije ke změně financování Českého rozhlasu a České televize současné zákony. Návrh ministra Klempíře už nebude řešit. Na českých silnicích letos zemřelo už více než 20 motorkářů. A počasí zítra zpočátku dne polojasnou, později hlavně v jihozápadní polovině republiky přehánky i bouřky a maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Novým mediálním zákonem ministra kultury Oty Klempíře za motoristy se už vláda zabývat nebude. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce kabinet hlavně převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. A k tomu podle premiéra stačí změna existujícího zákona.
3: Na Klempířův návrh se sešlo 400 připomínek od 30 institucí. I proto se Andrej Babiš rozhodl pro jiné řešení.
4: Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový. A když zůstane zbytek, tak už nemáte co kritizovat.
3: Zástupci dál odmítají převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Podle Martina Baxy z ODS tomu budou i nadále bránit.
5: Náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
3: Obě média zatím kvůli nedostatku informací nechtějí nový záměr příliš komentovat. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral čeká, že se detaily dozví 9. června na schůzce svolané premiérem. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Na českých silnicích letos zemřelo už dvakrát více motorkářů než za stejné období loni, a to 23. Vyplývá to z předběžných statistik policie za období od ledna do 28. května. Jednou z hlavních příčin je přejetí do protisměru. Motorkářům by s tím v budoucnu mohlo pomoci elipsovité značení na silnici, které stát od loňského podzimu testuje v zatáčkách Červenohorského sedla v Jeseníkách. Upřesní vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
6: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě.
2: Ukradená lebka svaté Zdislavy je zpět v bazilice v Jabloném v Podještědí. Dnes byla vystavená na hlavním oltáři a dohlížela na ní policie. Církev ji ale dnes vystavila naposledy. Nechce už riskovat její další krádež. Po dnešku by tak lebka měla být uložená v hrobce.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno. Na jihozápadě a na severovýchodě republiky přechodně až oblačno. Ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. A zítra přes den zpočátku většinou polojasno, během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti a postupně přehánky a bouřky, a hlavně v jihozápadní polovině České republiky budou srážky častější. Naopak na severovýchodě republiky budou jen ojedinělé. Maxima zítra většinou mezi 24 a 28 stupni. Vítr zpočátku dnes slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v bouřkách a přehánkách bude přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme na Moravu, pozor na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce v omezení u Drysic. Na 9. kilometru stojí osobní vozidlo, projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín, dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakytník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakytníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakytníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuju nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakytník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakytníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuje jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakytníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové žištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakytníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlínku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby jim to nerozmrzlo při tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku
3: a pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakytníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakytníkovou takovou tu pomazánku, džem. Co ještě je možné z rakytníku dělat?
3: Nejrůznější druhy syrupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakytník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakytník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No, máte toho dost na celý den.
1: Rakytníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. 3/4 roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámek na zahradnicích, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rádi hodně vzduchu. Také, kdo teda tohle to nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mám ořešák a nese mi po něm břečťan. A obrost celý kmen a už povětví hleze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten ořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
0: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat. Nebo břečťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břečťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břečťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustřihli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břešťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání

0: Hobby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělí kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá. Takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou, a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše.
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku. Jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu. A vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být. Tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, pojď se rozloučit. No, pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně. Jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobby redaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo starý okna vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme tepelný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky?
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zališťujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom chtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého okna to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo v eurooknu, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zasklivací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme nadělně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení pevnitřku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníku přijdeme na oblídku, tak mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, tak i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobrujeme, upravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech. Vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl, volí třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak se dělá většinou, budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a doveze za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobby redaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: rybářský kalendář.
1: Podle pranostik a ty nelžou je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert a ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert a to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu. A pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem, nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá, už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Čeští meteorologové opět varují před bouřkami. V bruntálské nemocnici od dneška funguje nová zubní pohotovost. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v prestižní lize mistrů. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, později, a to hlavně na jihozápadě republiky, přehánky i bouřky. Maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Velkou část Čech, dále také Vysočinu a Znojemsko, zítra zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od zítřejšího poledne až do půlnoci na pondělí. Problémy hrozí zejména tam, kde bude bouřit déle nebo opakovaně, a také v obydlených oblastech. Tam může déšť zaplavit podjezdy a podchody. Může se také stát, že množství vody nepojme kanalizace, říká meteorolog Vojtěch Umlauf.
3: Bouřky by mohly přinést intenzivní déšť s úhrny kolem 30 mm. Také menší kroupy a možná, že i nárazy větru budou vyšší, dosáhnou 55 až 70 km v hodině.
2: V bruntálské nemocnici od dneška funguje nová zubní pohotovost. Ordinaci vybudovala a provozuje krnovská nemocnice. Dosud se na pohotovostech pro celý okres střídaly soukromé ambulance. Pacienty s akutními problémy tam stomatologové ošetří o víkendech a o svátcích, říká vedoucí lékař Antonín Chudárek.
4: Momentálně je v provozu jedna ambulance pro výkon zubní pohotovosti s příslušným komplementem, to znamená sterilizační dezinfekční místnosti, šatny a místnosti pro personál. K dispozici je velká čekárna.
2: Už třetí sezonu zahájil turistický autobus z Liberce směrem na Ještěd. Z konečné tramvaje v Horním Hanichově vyveze cestující na parkoviště Ještědka. Turistům částečně nahrazuje lanovou dráhu, která po pádu před 5 lety stále není v provozu. Podle jednatele krajské společnosti Korit LK o ty Pospíšila bude linka během letních prázdnin ještě více posílená.
5: Počítáme s tím, ona jezdí v hodinovém intervalu a o prázdninách by mělo dojít ke zkrácení do půlhodinového intervalu o víkendech. Za první 2 roky provozu jsme připravili přes 30 000 cestujících a očekáváme i v letošní sezóně, že bychom se měli pohybovat někde mezi 15 20 000 cestujících, ale samozřejmě uvidíme taky podle počasí.
0: Sport.
2: Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v lize mistrů. Ve večerním finále v Budapešti proti Arsenalu vyhráli na penalty poté, co utkání skončilo po prodloužení 1-1. Fotbalisté ostravského Baníku vyhráli v Táboře 5-0, celkově baráž o první ligu ovládli 8-0 a zůstávají tak v nejvyšší domácí soutěži. Ostravský záložník Jiří Boula po utkání vyzdvihl početnou podporu svých fanoušků.
6: Zachránili jsme ligu v globálu, samozřejmě ta sezóna vypadá špatně, ale momentálně šťastný jsem, že se dám to povedlo zachránit. Je to důležitý pro lidi v klubu, pro region, pro celou Ostravu. Ta podpora je důležitá, tak to jsme viděli, vlastně když o něco jde, tak opravdu se ukazují ve velkém počtu. To jenom jako dokazuje to, jak moc důležitý to pro tu Ostravu je.
2: O posledním týmu pro nový ročník nejvyšší domácí soutěže se rozhodne zítra odpoledne. Slovácko doma nastoupí proti brněnskému Artisu. První zápas Celek z Uherského Hradiště vyhrál vysoko 4-1.
0: Počasí.
2: Zítra bude velmi podobně jako dnes, nejdříve ale předpověď pro noc. Má být jasno nebo polojasno na jihozápadě a severovýchodě republiky, přechodně oblačno, ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. A zítra přes den zpočátku většinou polojasno. Během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti, postupně přehánky a bouřky. A hlavně v jihozápadní polovině republiky budou srážky častější. Naopak na severovýchodě budou jen ojedinělé. Maxima většinou mezi 24 a 28 stupni. Vítr zpočátku dne slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v přehánkách a bouřkách bude přechodně zasilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Problémy jsou na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Je za sjezdem na Koberovice dálnice neprůjezdná. Na 80. kilometru havarovalo několik vozidel. Uzavřené místo mohou osobní vozidla objet z exitu 75 přes Senožaty a Miletín na exit 81. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. Ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
8: Dobrý den, to je pan Marván.
9: Co?
8: No kdo? Tady Patrik, ty jsi mě nepoznal, co?
9: Ale jak pak, ne, no to víš, že jo, hned jsem tě poznal, jak jsi promluvil, no.
8: Prosím tě, co ještě děláš doma?
9: Co tady dělám? No co bych tady dělal, no, jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?
8: Co asi, moderuju v rozhlase a ty jsi tu měl být s tou ukázkou z Anděla na horách.
9: No jo, no tak to si tam dej pozor, víš.
8: Hele, bez vytáček, máme lidi bavit telefonáty a ty jsi měl být tady.
9: Co?
8: Ale mě je to fuk.
9: Jo? Tak to je to fuk?
8: Zavolám jiným hvězdám. Budu točit kolem telefonu.
9: Tak.
8: Ale ne, že já tebe budu schánět.
9: Ajím, to je mi.
8: Ale jak říkám, bude to bez tebe, když na tebe není spolek.
9: Tak. No tak počkej, tak to zase ne. To si nezvíkej.
8: Hele, Jardo, my bez tebe začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku. Víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
9: Počkej, až přijedu dolů. Jo, hned.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Vítejte v pořadu, který se věnuje legraci, ale taky ho dnes celý provoláme. Takže si chystejte dost peněz, anebo velký kredit. Začínáme právě teď. Vytáčím číslo k Bohdalce. Zkouším to jinde prostě. S Marvanem to nevyšlo.
2: Haló, tady Zděnička Pajutová. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak to jsme si pokecali. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
3: Jak jsem poznal, že je pobatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husím brkem na hlavě a zčista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici dva silné muže, svěrací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
1: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Ťopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak přijede revize, je třeba použít i služební telefon.
3: No dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknout?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: No tak prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
3: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
1: V té výuce telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
5: Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Vetnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu sedmičku. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená ku předu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, že ještě jedno, vetnu, vezmu libovolný, vyvinu, zarazím, zvraci. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
6: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domov.
5: Jak malý chlapci někteří? No poslechněte, já mám času dost.
6: Kolego, to jsou jedni a tichí, že byste měl přesadit.
5: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost. Nebo vám zabavíme svačiny. Tak to zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Učera, nehraj si s tím věčně. Tak učera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
6: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím.
5: Kolego, se svačino. Učero, co to u vás kučelo? To byl jenom takový vtip, tak už dost chlapci na úkor kučer. No a
6: kolego, pokračujte, vy jste taky samý nevhodný šprým.
5: To ne.
6: Žertujete, prosím, tady o kučerovi.
5: Já se snažím látku zpestřit.
6: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Přijdete potom za mnou a já vás vyhodím.
5: Tak,
6: pokračujte.
5: Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. Já rozumím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libůstka. Uhni kolego s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento. Tento taky. Prosím, ještě jednou. Stisk prska zde tež. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? I ti vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
6: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
5: Kolego, říkej si to sám. Říkej mi, aby se býval ke šňůře. Dostal, říkej si to sám.
6: Prosím, přátelé, ta kolega napřed sám prýma, pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vyvěrá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Co je uvnitř? Já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, budeš mi motiku, budeme šroubovat, motiku, dlátko.
5: Vy to rozebrám místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
6: Vevnitř je místo.
5: Místnost, a co je asi na v té místnosti?
6: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuješ.
5: Jak tam asi vlezou?
6: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
5: Jenže tam se docela samočině, ta šňůra ta je kroucená, pač je zbytečná, to je stejně všecko jenom ozdoba.
6: Ozdobí,
5: to se urve.
6: Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená, proto aby jim to neklouzalo.
5: Ta šňůra je kroucená, pač je zbytečná, to je stejně všecko jenom automat.
6: Automat. Jako bifet.
1: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.
7: No tak dobře, no tak Jirka Korn by
8: mohl, no.
7: Že bychom zaspívali spolu.
8: No. Jako, Zimko bych zastepoval, rozumíš, jako ale zpívat.
7: No dobře, jako si představuješ teda, dobře, když...
8: Gota. Pánové, na
7: žádku. Ale tady není, počkej.
8: Ne.
7: Počkej, máme tady telefon, zavoláme. Co zavoláme? Ne, moment, počkej. Máš číslo?
9: 5, 4, 4.
7: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo. Ale počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
8: On nebude tutově doma. No, není.
7: Vem si ho. Ne, teď.
8: No, tak ahoj.
7: Počkej.
10: Haló?
7: Haló, to je Karel Gott?
8: Počkej.
7: Tady je Kajzer. Jirka Korn. Ahoj. Co chceme, prosím tě, Karle?
10: Dobrý večer,
7: pánové. Dobrý večer. No. Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
8: No, vidíš.
7: Tak to jsou to pro noviny. God, no, telefon je zvaný. Ne, prosím vás, Karle, my vás tady opravdu nutí. Haló? Co se stalo?
9: Co to by?
10: To nic. Upadlo mi mejdlo.
7: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle. My vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijďte. Čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
10: Tak já jedu.
7: Fajn, prima.
8: No jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
7: A možná, že jo?
8: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete,
7: dobře,
8: jo?
7: A pak tě zavoláme.
8: Fajn.
1: Dobře. Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly dílem Františka Poláka. No a mám pocit, že i do dnešního dílu to ten Karel Gott stihne. A taky nám v písničce zavolá.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Vy posloucháte Český rozhlas a pořad věnovaný jen a jen telefonátům.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první telefon byl sestrojen v Bostonu v roce 1876, ale podle novějších údajů vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v roce 1849. Jeho prvenství bylo dokonce oficiálně v roce 2002 schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Reis v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
2: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
2: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
2: Je to tu moc pěkné. No řekni George Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
3: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak co jste dělali?
4: Jsme se líbali.
0: Cože?
2: Tak pa.
0: No počkej.
2: Sbohem, George.
4: Ale Sabrino.
2: Ty jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na 10 dolarovce.
4: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
4: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
2: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. 4 vraždy stačí, drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.
5: Prosím.
6: Neruším. Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepíkovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepíka zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neřekej. Jo.

0: Pro mě je to zásadní otázka.
1: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Protože kdybych já měla na Františka žárlit, tak kam bych přišla?
0: Každej jsme na to asi jináč, citlivý. Tobě možná nevadilo, když František se vmontoval na to školení. Ale já bych na tvým místě, já bych si ho... Co na jaký školení? Na tom Bílým kříži přece. To si neuvědomuješ, že to bylo pro technický personál? To ti nebylo nápadný?
1: Jo, ty chceš říct, jak se tam vnutil kvůli tý blondiatý inženýrce. Jo, no ovšem, že mi to nevadí. František mi všechno řekl, já jsem ovšem věděla. Proč bych mu, prosím tebe, nepovolila nějaký drobnej flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. Tak František se nám školil.
2: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televarieté, které režíroval Pavel Háša. Jiřina Bohdalová tam projednou získala i roli úřednice, která si v pracovní době stále soukromně telefonuje.
1: No byl to frajer, Verulo, co ti mám povídat? Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo? Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze a on těmi, Verulo, s takovým vlahým pohledem povídá, slečno. Já už nejedu dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo. A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek, jo. Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednou šla akorát vyžehli košily, veď. On se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Ale to nic, Veruna, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruna, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnou, veď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla, to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, veď. Já v tašce to mletý maso a ocelej rozjařený a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, veď. Veruno, ty mě znáš, já udělám dvojku kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, veď. Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, veď. Ale já ty se ty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňak, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, veď.
3: Veslo, prosím vás, nezlobte se, ale já jsem vám...
1: Moment! Veruno, hele, ty mě znáš. Mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek. Stylovej, veď. No, kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, veď. No, jenomže on mě dovedl do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, veď. Holka, podrž se. On to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vej.
3: Veslo, nehněvejte se, ale
1: já... On dal na sporách spánek. Já... A říkal, že prostře, vej. No já tam stále jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexe, páč je staré, už nemůže kousat, vej. Veruno, já umím akorát tak polivky z pytliku, vej.
3: Hezlo, prosím
1: říkám,
3: vás, nezlobte
1: se. Tak mu říkám, pane inženýre, on to měl na dveřích, vej. Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, veď? Pojď sem, Veruno, on je frajer, ale vůl.

0: On tě mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No neveru, no chápeš to?
1: Nezlobte se, no Sešo, ale já skutečně, já pospíchám. Ale ne, já...
0: Co?
1: Rozumíte, já jsem s tou Verunou v jedný kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló, můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je přerušený, to je vynález. Já bych s tím praštil nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Neprosím, milostivá paní. To byl omyl.
3: Omyl?
2: Omyl. Omyl. To byl.
1: Hlavně to byl nepodařený telefon. V ukázce z filmu Andula vyhrála, kde si zahrála třeba Růžena Šlemrová a také Václav Trégl. Film byl natočen režisérem Miloslavem Cikánem už v roce 1938. Jiné nepovedené telefonické spojení čekalo i na studenty a instruktory jednoho lyžařského zájezdu, který režíroval Karel Smyček na plátnech. Objevil se 44 let potom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dívky.
4: Ano, to jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
5: Já?
4: Ty?
5: A kdo volá?
4: Já nevím, je to mezi město.
5: Proč píšeš? Haló? Haló, tady je Brčka. Kdo volá? Tady je Brčka u telefonu.
6: Tady Praha, moment, hned vás připojím. Moment, počkejte. Mluvíte, Špindle? Tak moment, hned vás připojím. Vydržte, vydržte. Pan Prtko?
5: Ne Prtko. Brčka.
6: Brčka. Pane Prtka, vydržte u aparátu. Moment, přepojím. Ano. Vydrž, Prtka, vydrž.
5: Já vás... Haló. Tak koho to vlastně voláte?
6: Tady Praha, Bleskově. Moment, důležitý hovor. Přepojím. Moment.
5: Děkuju vám, pane vedoucí.
7: Není zač.
5: Haló. Co je s tím spojením? Haló, haló.
1: Kdysi, v dobách dávno minulých, nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat, aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
8: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem spal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo, tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, pám, jasně, já to zařídím, já se nějaká Eva, pám, ahoj Evo, zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. A pán, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pán, co mám koupit? Kuplahe vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsem můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh. A pán, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. Podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pomno, trvo, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pán, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, Tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo. Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
1: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
9: Dana Kliková, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číst. Ona přišla: Ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. Ty to vytočila, jo. Ty si jí ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolíte. Ne, mě to je jedno! Mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. Já vím, že to je složitý, ale opravdu zavřeli. To položil, oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala, vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našli jedno vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohou. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohou, protože to jsem já, jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbej, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschranou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi on. Tak se nezlobte, naschranou. Za hodinku znovu: prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl. Naschledanou, zase za hodinku: dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj. Zase za hodinu: prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu: kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?
1: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo, moment. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. Haló, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, Hergot, mě to ní, jo, mají nějaký hovadu, Jo, sakra. No, prosím vás, to se potom domluví, já mám vedle hovor. Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Vy do mobilu děláte? Jo. Tak vám pošlu Jaruš. Tak když slyším mobil, tak jde otevřít.
2: Jaruš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
2: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
4: To máte tolik žáků?
2: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
0: Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Wimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
2: Haló, teď by vám to měl zvonit. Haló, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, haló, zvrněte to, nik šopat, přicházím. Haló, slyšíte mě, Velkosklade?
3: Tomu chybí.
2: Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
2: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačítko, jdi to tam jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
3: No, takhle, ani to nemá sluchátko, ale.
2: Taky ho tam nehledejte, no, to si pak dáte k tomu obličeji svýmu.
3: Zvedně, ježišmarja. Vy to mačkává, ono to nefunguje.
2: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to otluču ty prsty svoje od takovýhle
3: dělita. Já špatně,
2: tak se neklepte jak ratlik. To jaký těžký s vámi, vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem, tam by vám to šlo.
3: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
2: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten Velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak já...
2: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, volám to denně, ping, volám.
3: No, dobře,
2: ping.
3: No, tak já to mačkám. Ping.
2: Ježiš, to je tak těžké.
3: No, už se vám zvoní, no.
2: No, zaplať, pánbo.
3: Haló, tady je Karel Černoch. Objednávám 50 lahví koňaku.
2: A je to tak složitý.
3: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
2: No, přijelou zboží, vykládají vagony, to budou skladnice.
3: Cože?
2: Vidíte? Co? Promptně.
3: Co? Promptně. Zezadu.
2: No jistě, že ze zadu truhliku snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každý vůl, tam se ženete prdlaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
3: Co, když to nebude chtít?
2: Ale bude. A potom šáhne ani nemrknete.
3: Že
2: hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, sfouknu to s ní a rychle ven. O, žádná měkota, Černochu.
3: 333 stříbrných stříkaček.
2: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Haló, slečno, koňak. My jsme 50 let, cože? Ne, kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestavíte. My chceme koňak. My, co? Helejte, já volám, ale ne večer. Já to chci vidět. Dámo, vašte slova. Vaše, já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spode kulovej?
5: Pane,
2: Karle, styďte se. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
5: Jsme mladé, jsme levé, volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď.
6: Přijď, nečekaj.
2: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
0: Telefonování bylo ale základem jednoho slavného divadelního představení. Když Miloslava Šimka opustil Jiří Grossman a on hledal inspiraci i nového partnera, pustil se sám do projektu, který nazval Zavěste prosím, volá semafor. Šlo vlastně o velice jednoduchý model. Ale to už posuďte sami.
7: Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, to je vlastně dneska už dvojice, my samozřejmě z úsporných důvodů jsme je poprosili, aby byli v jednom bytě. My jsme malé, chučí divadlo, nemůžeme si dovolit volat na všechny strany a tak budeme volat do bytu pana Uhlíře.
8: Ano?
9: Tady je Šimek, divadlo Semafor, dobrý večer.
8: Já jsem jmenuji Uhlíř, dobrý večer.
9: Proč tak zdůrazňujete to vaše jméno?
8: No, aby se mě neobjednával třeba.
9: Tak to bychom si nedovolili. Jo, vás, prosím vás, Karel Šík také?
8: Jo, je tady, mé mi okna.
9: No, a jak to?
8: No, tak my jsme čekali na ten váš telefon a já nemám rád, když Karel zahálí.
9: Aha, tak Karel Šík, mé je okna, co děláte vy?
8: No, tak já tak na ně koukám a zapisuju si, jak mu to jde.
9: No, to já si rád. Vy prostě pracujete systémem jeden dělník, jeden úředník, jo?
8: No, tak je.
9: Dejte mi prosím vás, pana Šípa, k telefonu.
8: Děkuji.
9: To je slušný člověk, pan Uhlíř. Poděkuje, když ho o něco žádáte, to mám rád.
10: Já jsem jmenuji Šíp, halo?
9: Ano, to vy nemusíte zdůrazňovat, na vás by někdo snad Šípy nechtěl. Jak to jde, to umývání oken?
10: Ale špatně, tady má velký okna, špinavý.
9: No jo, to víte, Uhlíř. No, pane Šípe, já vás vysvobodím, jestli dovolíte.
10: Ano.
9: Dneska je to takové slavnostnější představení, protože firma Suprafon ho natáčí.
10: Ano.
9: Co myslíte, byla by vaše tvář vhodná figura pana Uhlíře, kdybyste se přišli prezentovat přímo na jeviště?
10: Ano, já bych to rád.
9: Jo, no to...
10: Sám,
9: to věřím, když tam takhle dřete. A myslíte si, že pan Uhlíř to schválí?
10: No, já nevím,
9: schválí. Hovraťte mi ho. Ano, já vás slyším. I když matně.
10: Je to nutný, aby...
9: Je to nutný, velice nutný je to.
10: Já trošku pobořenu, tak to dodělám a my přijdeme, no.
9: No, to je vaše věc, jak si to zařídíte, hlavně prosím vás přijďte, ano?
10: Tak jo, tak nashledanou.
9: Děkuji, nashledanou.
0: Ať už budete volat kamkoliv, nebo někdo bude volat vám, nezapomeňte mluvit pomalu, zřetelně a dobře se představit. Aby nedošlo k něčemu podobnému, jako zažívá Uršula Kluková se svou maminkou. Vyprávěla o tom kdysi v legendárním představení Pohoda Vánoc.
11: Moje maminka je takový vděčný objekt, ona je hrozně roztomilá, ale já bych ještě chtěla říct, jak telefonuje. Ona, protože prožila přes 30 let v cizině a naučila se česky velice špatně, takže z těchto těch věcí, jako je telefon, má hrozný strach. Vždycky, když u vás někdo zazvoní, tak letí k tomu telefonu a úplně celá nervózní to zvedne a začne do toho křičet: Halo, kdo je? Každý se rekne a pohodí. Říkám, mami, prosím tě, ty musíš telefonovat, takže když někdo zazvoní, tak si to zvedneš a řekneš: Kluková, prosím. A vyslechneš si, co ty lidi chtějí. No dobře, dobře, no tak já zazvonil telefon, má na to sedla. Kluková, prosím. Halo, co chcete? Jednou přijela klidně, když jsem ještě dělala pustí nad Labem na návštěvu a já jsem nějak pospíchala do divadla a říkám mi, mami, prosím tě, zavolej na přesný čas. Já nevím, kolik je hodina, já bych nerada tu zkoušku nějak propásla, tak prosím. A jak se to volá? Já jsem říkala, no vytočíš 112 a oni ti řeknou, kolik je hodin. No počkej, jak řeknu? Já jsem říkala, no řeknou ti přesně, nic neříkej, oni ti řeknou, kolik je hodin. No dobře, za chvilku přišla a povídala, no je asi 3:15. A jak to asi? No asi, ona mě, ta ženská, řekla asi 3:15. Já jsem říkala, prosím tě, co jsi vlastně udělala? On říká, no co jsem udělala? Co jsi mi řekla? Vytočila jsem jedničku, dvě nuly, zase jedničku, dvojku, ozvala se nějaká paní, povídá, tady Bergerová, prosím, já jsem říkala, prosím vás, nevíte, kolik je hodin.

No, myslím, že kdybych zavolal na takovou službu v téhle chvíli, já zjistil bych, že nejvyšší čas říci, zazvonil telefon a dnešního dílu je konec. Nezbývá také, než si ze svého mobilního telefonu vyzvednout všechny zmeškané hovory. I napříště se na vás těší i bez telefonu Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Sobotní noční linka právě začíná. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu. Když láska překračuje hranice, to bude dnešní téma. Láska si nevybírá podle hranic jazyka ani země, odkud člověk pochází. Někdy nás život spojí s partnerem z jiného kraje, jiné kultury nebo úplně jiné části světa. Takové vztahy mohou přinášet krásné obohacení, nové pohledy i zajímavé tradice. Ale někdy také nedorozumění nebo chvíle, kdy je potřeba hledat společnou cestu. Žili jste nebo žijete ve vztahu s člověkem z jiné země, kultury nebo prostředí? Co vás obohatilo, překvapilo nebo třeba zaskočilo? Jak reagovala rodina a okolí? A myslíte, že jsou si dnes lidé napříč světy blíž než dřív? Svůj příběh volejte Jarce Barboříkové do zlínského studia 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás, přeju krásnou noc a posílám zpěvačku Lucí Bílou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu. Jaké to je, když domov najednou znamená dvě země najednou? Dnes si budeme povídat o vztazích, které spojily lidi přes mapu světa. A je s námi David, ahoj.
2: Dobrý den.
1: Davide, jak to, že ještě nespíš, kolik ti je let?
2: 13.
1: Máš mladší hlas. Tak na druhou stranu je víkend, tak proč ne? Řekni mi, co máš teda k tématu. Já teď nevím, jestli teda budeš mít o čem vyprávět, když je ti 13, všechny lásky tě teprve čekají. No. Ale možná, že pro nás budeš mít příběh někoho z tvé rodiny.
2: Já nemám z mý rodiny, ale mám jednu holku ze školy, jmenuje se Káťa, je to Ruska a miluju ji.
1: Aha, takže ty jsi teď zamilovaný do někoho, kde pochází z jiné země. Tak nevím teda v těch 13 letech, kolik má smysl, abych se tě doptávala, ale zase by si možná rádi poslechneme příběh první lásky. A už jsi to řekla, ona to ví?
2: Jo, to víte, že jo, mě se na ní líbí nejvíc ty copánky, jak má, že jo. Ona teda miluje jinýho, ale já jsem jí řekla, ať se do mě zamilá, dala mi už pusu, takže už je to taková ta první láska, no.
1: No počkej, tak chodí s tebou nebo chodí s tím druhým?
2: No, spíš se mnou.
1: Spíš, a to jde, když řekneš spíš, to bys měl vědět jistě, kamaráde.
2: Jo, spíš se mnou, je to, protože mi dala pusu, no, nechá se ode mě sahat na vlasy, takže je to dobrý.
1: Nechá se od tebe sahat na vlasy, no tak nad tím budu chvilku přemýšlet, jak to myslíš, co to znamená.
2: Hodně ty copánky, jo, to mají dobrý, ty holky.
1: Fajn. No a první rande, první pořádné rande, už bylo nebo bude?
2: Bude, ještě nebylo.
1: A jak si to představuješ vůbec, to první rande?
2: No, podle mě jako nějakých ve 18, 17, spíš 18, že bychom se přesedli někam do restaurace, nějaký kafičko, takový pusinkování, že jo, a tak.
1: Počkej, no. Pochopila jsem to dobře, že říkáš, že budeš čekat s tím prvním rande třeba do 18.
2: Jo, aby se to mohli pořádně oslavit, že už jsme dospělí a tak.
1: Tak za 5 let, super. Davide.
2: To dřív bylo, že já jsem ji moc neměla rád, ale najednou jen tak z ničeho nic jsem se zamiloval.
1: No, to bývá z ničeho nic.
2: Tak, no.
1: Davide.
2: No, já jsem měl jinou, byla Češka, ale ta mě zradila, nebo mi ji přebyla už teď nekamarád, takže teď mám tu Káťu, že jo.
1: Dobře. Tak to je hezká zpráva, zamilovanost umí člověku vykouzlit úsměv na tváři. Ty jsi ho vykouzlil i nám teď, tady ostatním posluchačům, protože bylo milé potkat někoho, kdo to má ještě všechno před sebou. Tak ať se ti daří a ať máš odvahu ji na to první rande pozvat možná dřív než v těch 18. Krásnou noc ti přeju, Davide.
2: Jenom jak volně, jak má ty copánky, to se mi líbí opravdu nejvíc, abych vám řekl pravdu.
1: Fajn, tak je pozdravuji a můžeš jí říct, že jsi o ní mluvil v noční lince, uvidíš, co tě na to řekne.
2: Pozdravuji ti Jarka Barboříková, tak no, nebojte.
1: Ahoj. Některé příběhy začínají za rohem, jiné tisíce kilometrů daleko. Právě těm druhým patří dnešní noční linka Českého rozhlasu. Pojďte mi zavolat, pojďte si se mnou povídat.

0: Máme 12 minut po 23. hodině. Každá kultura má své zvyky, ale city bývají všude podobné. Jaké zkušenosti máte se soužitím napříč hranicemi? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a je s námi pan Robert z Olomouce. Vítejte.
1: Dobrý večer. Za bolševiku nebo za totality můj tata utekl za hranice, takže mám tatu ve Vídni v Rakousku. Občas se vidíme, ale teď jsme se už dlouho neviděli teda. Telefonujem si. Ale spíš víně takové dotaz, možná to budete vědět, možná ne. Jestli může mít člověk dvě občanství, protože on byl vlastně tady ve státě, pak utekl. A tím pádem už je tam dlouho, tak budu mít i rakouské občanství. Že v některých státech ta možnost je, tak v některých není. Tak spíš se ptám, jak to je třeba v Rakousku, jak je to u nás.
0: No, člověk může mít dvě občanství, někdy i víc, pokud to právní předpisy těch dotyčných států umožňují.
1: Jo, takže to v každém státě jinak.
0: Mhm. V případě České republiky je dvojí občanství možné. To znamená, že ten český občan může mít občanství jiné země, aniž by přišel o to české. A stejně tak může někdo získat to české a ponechat si původní, ale jako svým způsobem to je k tématu, ale
1: no je,
0: pojďme, pojďme teda k tomu, o čem byste chtěl vyprávět. Je to právě ten vztah s tím tátou, anebo budete rozvíjet něco jiného?
1: No, spíš bych řekl ten vztah s tím tátou, protože on mě jako, že když je tam, tak jasně, že mě chybí, že bych byl radši, kdyby byl tady. No, ale tak jako to jsou takové věci, které asi nezmění mě, ty jeho rozhodnutí a respektu.
0: No a jak často se vídáte?
1: No, teď jsme se neviděli už 3 roky. Naposled jsem ho viděl na pohřbu moje ženy, no, ty to tam za mnou přišel, protože to jsem byl totálně váhý, jako.
0: No a nebyla by teď příležitost za ním vycestovat? Když jste sám, můžete mít možná víc příležitostí?
1: No, je to složitý, protože já mám postiženýho syna, my se s mamkou o něho staráme, když nežije moje žena, jo, takže ono časově, spíš by bylo malo dobili přílon za mnou, no, ale jako můžu mu to navrhnout, protože na něho mám telefon, tak třeba mu to napíšu ve SMS a lutí do nechcu, jako.
0: Mhm. Kdybyste se měl další den probudit v nějaké jiné zemi, kde by to bylo? Kde by se vám líbilo, Roberte?
1: No, mně se moc líbilo v Holandsku, v Amsterdamu, když jsme byli s dědou, tam se mě líbily ty lány těch tulipánů, no, to bylo strašně krásný. Pak takový ty větrný mlýny, ale já si myslel, že se tam lelo obilí, oni vlastně, když jsem čtu teď o holandskou knižku, protože já čtu hodně knihy, tak oni tam vysvětlovali, že tam je to nějak pod úrovně moře, takže ty větrný mlýny vlastně sloužil k odčerpávání vody, to je zajímavé.
0: A Roberte, dokázal byste se odstěhovat za láskou do jiné země?
1: No, to je těžká otázka.
0: Ano, je zapeklitá.
1: Je takový hodně složitý. Ale pokud bych ho měl hodně rád, tak bych to asi zkusil, jako, ale zase je to těžký kvůli syna, jo, protože my pod všem zase jdeme jeden druhý, jo, takže je to takový složitý, jako, jo, to je taková otázka hodně na tělo, abych řekl pravdu.
0: Je. Dobře, Roberte, tak já děkuji za váš telefonát do dnešní noční linky. Chcete říct něco závěrem?
1: Jenom krátce, tak pozdravujte Vlastičku z Krnova, Ludmilu z Brna, Oldu včelaře, no a všechny linkaře, ať se dovolají. A chci moc poděkovat, vyhrál jsem v Hřebíkách krásnou knížku, tak v pondělí si pro ně půjdu. Moc hezkou knížku o přírodě, tak chci poděkovat, že jste tak prima rádi. Moc vám děkuju, nashledanou.
0: Naslyšenou. Večeře, svátky, rodinné tradice. Všechno může vypadat trochu jinak. Jak jste si zvykli na odlišné prostředí svého partnera? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy je potřeba překonat stovky kilometrů, jindy předsudky. Jaké překážky jste na své cestě za štěstím překonali vy, co se týká lásky, která nezná hranic? Volejte noční linku Českého rozhlasu. Teď je tady s námi paní Hanka z Vysočiny. Zdravím vás.
1: Já vás také zdravím a zdravím i všechny posluchače Českého rozhlasu Brno, ať věrné nebo náhodné.
0: Paní Hanko, pozdravte posluchače všech českých rozhlasů. Teď vysíláme do celého Česka. Já teda můžu předestřít, že jsme spolu mluvili mimo éter o tom, že nebudete mluvit o partnerském vztahu, ale o jiných rodinných vazbách. Ale je to k tématu. Jsou to vztahy, které překonávají hranice. Tak si to povězte sama.
1: A je to i láska, která překoná hranice, je to láska k dětem.
0: No vlastně, jsem maminka, pravda, ano. Ne ta partnerská, ale mateřská.
1: Jsem maminka 3 dětí a ani jedno nežije v České republice. Před týdnem jsem se vrátila z Toronto, čili z Kanady. Druhou dceru mám v Rakousku a syna taky v Rakousku, ten je v Hinterglemu v lyžařském středisku.
0: A dcera, no tak nemohla byste nám říct, jak je to s tím občanstvím v Rakousku, jak se ptal kolega před vámi?
1: No, dívejte, v Rakousku děti, které se tam dceři narodili, tak můžou mít občanství, dcera si mohla vybrat, buď budou mít české, nebo budou mít rakouské občanství. Protože nevím, tam je to nějak uzákoněný a my jsme s tím měli teda jeden problém a to vám řeknu, kdy nám to nadělalo velkou neplechu za covidu. Manžel dcery byl nemocný rakovinou. K tomu tam měla 40 krav, penzion k tomu. A teď si představte, že ten její chlap byl teda nemocný a my jsme jeli s těma vnoučatama, protože jsem potřebovala něco vyřídit. Ty děti nechodili ještě do školy, tak jsme je vezli sebou a že se budeme hnedka zase vracet, jo, jen aby ona prostě měla klid na ten dobytek a mohla se o něho saprat, že on v tu dobu už pak ležel. A nám je nepustili přes hranice, protože nebyli občany České republiky. Takže my jsme se museli vracet zpátky. Já tady na tu dobu tak velmi nerada vzpomínám. To si nikdo nedokáže představit, jak toto bylo nedomyšlené všechno. Ale přeskočíme list, budem se bavit o něčem jiným. Tím, že vlastně oni jsou normální křesťani, tak tam se slaví Vánoce třeba normálně. My tím, že vlastně ten umřel ten partner, ty dcery, tak vlastně my jsme hodně v Salzburku, já teď jsem náhodou doma, děláme zahradu a kolem baráku. My jsme to dali dokupy a už máme první sena hotový, že jo, tam jak je dobytek, tam se dělá seno 5 až 6krát do roka, či to není sranda. Dobytek se pase, každý den se zhání na dojení. A co se týče jazykové bariéry třeba, tak my jsme německy trochu jakoby uměli. Člověk se domluví, manžel, který jazyk vůbec neuměl, tak už dneska s tím taky nemá problém, rozumíš? Takhle ty slova, které se používají a to on vždycky jakoby nastačí mě, že jo. Já umím německy trochu víc a jsem taková víc pod pohuby, jak se říká. A nemáme s tím problém. Letěla jsem z Toronto, cesta zpátky nebyla třeba vůbec příjemná anglicky. Neumím, ani se učit nechci. A bylo tam zpoždění letu až 5 hodin a já jsem letěla Toronto, Frankfurt, Salzburg a prostě musela jsem si tam potom zařídit vlastně odložený let. Poučení z toho všeho je, pokud budete mít problémy, tak vždycky se dívejte, kterou společností letíte. U té společnosti se musíte potom hlásit, aby vám zařídil další let. Ale toto není k tématu, toto je jenom rada pro ty, když by někdo někam letěl. Protože já jsem se po frankfurtském letišti díky špatným radám hodně nalítala. Ale jako jazykovou bariéru jsem neměla. Co se týče potom v Torontu, tak dcera žije.

0: kterém se v tom Torontu domluví. Tam prostě oni chtějí. Pokud nemáte bariéru vy, tak oni vám ji určitě nekladou. Já jsem šla do IKEA vracet dceři nějaký zboží a prostě úplně bez problému, jo. Tím, že tam ještě jsou velké výhody, což tady až tak není. Tam není problém jakýkoliv zboží prostě vrátit. Je to zajímavé. I blbý punčocháče. Prostě vrátíte, jo, tam mám na to, tady je to nemyslitelné, já bych to ani nedovolila jít něco takového vrátit, tam to prostě, jako by to, a jinak v bankách, tam přijdete a oni třeba tam mají napsáno, že tam mluví, já nevím, 25 jazykama, mají je tam vypsaný a není problém, aby vám zavolali úředníka, který tím jazykem daným hovoří, ale je to daný tím, že vlastně Toronto je multikulturní město, tam je opravdu spoustu národností a byli tam vlastně dneska, už se to tak přísně nedodrží, tam je třeba polská čtvrť, slovenská čtvrt, dcera žije v italské čtvrtí, ale už je to tam taky míchaný, už to není pravidlem, že prostě kdo je přistěhoval třeba z té Itálie, že by šel do italské čtvrtí, nebo ona třeba do té české čtvrtí, už ta česká komunita je tam taky jakoby rozprostřená. Tam jsem se taky setkávala s českou komunitou, Slováci se tam vraceli teďkom dom, dost se lidé vrací dom z nějakých důvodů, buď to mají dom. Už na to stáří, kdo je tohle, tak radši jede dom. Tam byl pán z Michalovců, byl se tam loučit v té české komunitě, že odjíždí a že už se patrně nevrátí nebo maximálně dořešit potom nějaké věci kolem domu, když by byly potřeba. No,
1: no Hani, čas je neúprosný. Budeme se muset rozloučit, což mě mrzí, protože si myslím, že o životě se třemi dětmi za hranicemi byste mohla vyprávět až do konce dnešní noční linky. Tak vám přeju všechno dobré. Děkuju za zavolání a budu se těšit, že budeme v tom povídání někdy pokračovat.
0: Dobře, mějte se krásně. Zdravím všechny posluchače, ať mají radost Českého rozhlasu Brno a zítra mají, vlastně dneska ne, zítra mají pout setkání na Vranově.
1: Dobře.
0: Tak jo, mějte se krásně, nashledanou.
1: Dvě srdce se často rozumějí lépe než dva slovníky. Máte podobnou zkušenost i vy? Volejte noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Špinarová dospívala Kouzlo bílejch čar. Láska často přináší i poznání nových chutí, zvyků a pohledů na svět. Co nejcennějšího dala vám ta vaše? I o tom si můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Dnešní téma totiž zní vztahy napříč hranicemi. Je s námi paní Jiří Skojová, zdravím vás.
1: Dobrý večer vám a všem posluchačům noční linky. Téma náročné. Za trochu lásky šel bych se tak ráji. Šel s hlavou odkrytou a šel bych posí. No ale to je jenom vzpomínka. Mm-hmm. Vzpomínka z básně. Příběh, který bych chtěl sdělit v rychlosti, nejtěžší je vracení se domů. To je tak nejtěžší okamžik vrátit se domů po létech cestování, po létech starostí a útrap. Kdy ten domov, skutečný domov, se úplně změní k nepoznání. Ne ta stavba, ten domeček, ale ti lidé. Proto by bylo strašně důležité, kdyby si lidi opravdu jeden druhýho vážili a na sebe se těšili. Na ten návrat, aby se měli rádi. To jsem chtěl tak v kostce říct, že tady
0: Ježí, ale mluvíte tak trošku v hádankách, takže bychom to společně mohli trošku rozplést.
1: Těžko se to říká úplně na rovinu, protože je to dost osobní. Ale takový takový návrat tam, kde člověk vyrůstal, tam, kde se narodil a chraň Bůh, nevrátil jsem se třeba z vězení, jo, nebo z nějakého zajetí, to ne, ne. Ale návrat skutečně z těžkého života a ten domov už, ten už nebyl můj. No. Mm-hmm. Takže myslím si, že je to dost takový to těžký, opravdu to těžký a je to hodně těžký aj říct. Tak bych přál všem, aby to překonali aspoň v takové síle a vůli, jak já, a nezanevřeli na to dobro lidé a posluchači, všichni dobří lidé.
0: Tak to je hezké poselství. Jiří,
1: no, to je právě ze života.
0: Děkujeme i za tu báseň od Jaroslava Vrchlického i za vaši návštěvu. Mějte se co nejlépe.
1: Já vám moc krát děkuji též za vyslyšení.
0: A pojďme se podívat na web noční linky, kam píše pan Michal. Věřte, nevěřte. Každá, kterou jsem kdy měl, byla cizinka. Fakt. Nikdy jsem nechodil s Češkou. Zvláštní pocit. Byl jsem mluvčí mezinárodního pomocného jazyka a tak bylo pro mě snaží seznámit se s cizinkou než s Češkou. Vztahy probíhaly ve vší počestnosti. Jednou jsem už měl dokonce před svatbou, měl jsem nachystané papíry, ach ta byrokracie. Druhá strana nechtěla uznat mezinárodní úmluvu a neoprávněně žádala vyšší ověření dokumentů. Nakonec jsem rád, že to nevyšlo, což ale bylo z jiného důvodu. Ta dívka se vůbec nechtěla učit anglicky a pořád se mnou komunikovala ve své mateřštině. To je tak, když děláte tu chybu, že se druhému od začátku moc přizpůsobujete. A co se přitažlivosti týče, třeba Slovenkám nebo Španělkám se spíš nelíbím. Víc se líbím Italkám, ale ne moc. Větnamkám ne tolik, jak bych si myslel. Komu se ale líbím nejvíc, i oni mě, tak to byly vždycky Rusky. Etnické Rusky, takže ne ty z velkých měst, ale z menších. U nich jsem na rozdíl od jiné národnosti a navzdory obecným představám cítil, že mě mají opravdu rádi jako člověka. Ty s nimi, když jsem měl tu čest, byly inteligentní, samostatné, uměly se oblékat. Některé už mají své rodiny, ale jsme v kontaktu pořád, i když to v současné době není snadné. Michale, děkujeme za vzkaz i vám. Teď si dáme krásnou písničku od Jana Nedvěda, jmenuje se Podvod, a potom se vás opět budu ptát na vztahy napříč hranicemi. To je dnešní téma.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas

0: To byl Jan Nedvěd a my pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu. Někdo si přiveze z cest suvenýr, někdo životní lásku. Pokud patříte do druhé skupiny, rádi uslyšíme příběh váš nebo vašeho blízkého. Je s námi paní Marie, odkud voláte?
1: Dobrý večer, já volám od Prahy Západ.
0: Těšíme se na vaše povídání, paní Marie, vítejte a máte slovo.
1: Všechny vás zdravím. Mám sestřenici na Slovensku, která obdověla, zůstali po ní jako po tom manželovi dva malí kluci. A farář je teda vzal na ministranty. Takže opravdu byli hodně nábožensky založený. Kluci byli hodný, chytrý, šli studovat. A ten jeden se na studiích zamiloval do černošky. My jsme mysleli, jako, že se rozejdou časem. Dopadlo to tak, že se vzali a odešli do Norska. Držíme jim palce. Ale ještě chci říct tohle. Já, jako ta sestřenice moje, jak jsem o ní mluvila, byla podle mě o hodně mladší. A tenkrát, jako ty její mamince, taky umřel manžel, praštil ho poleno, když řezal dřevo a ona zůstala s těma dětskama taky sama. Tenkrát jsem tam jela a ty nejmladší jsem vezla panenku a byla to panenka tmavý pleti, byla to taky černoška. Tak jestli to prostě bylo i tímhle, jestli jsou nějaký čáry máry, nevím, ale fakt je jako, že ten syn od té sestřenice si opravdu tu černošku vzal a odešli oba úplně do cizí země. Jak pro něho, tak pro ní.
0: No tak a jim to vyjde. O nich nějaké zprávy, jak se jim daří? A víte
1: já
0: něco blížšího třeba, co bylo nejtěžší překonat v tom jejich vztahu?
1: No to náboženství, ta víra.
0: Mm-hmm. A mohla byste být konkrétnější?
1: No proto, protože jako odlišná víra, nejenom barva pleti, jo,
0: myslíte,
1: ale i prostě styl.
0: Myslíte,
1: toho,
0: že ta rozdílná víra může být někdy důvodem, kdyby se ten vztah potom nakonec rozpadl?
1: Ze začátku možná ne, ale potom většinou ano.
0: Mm-hmm.
1: Většinou ano. Jako, co znám tyhle ty páry, jako buď si vzal von cizinku, nebo naopak, tak časem se vždycky rozvedli.
0: Je teda pravda, že já taky mám takové podobné zkušenosti od svých známých, proto jsem vlastně zkusila uvést do éteru i toto téma, jestli se pak dočkáme nějakých šťastných příběhů, šťastných konců, uvidíme. Tak budeme držet,
1: pokud
0: aby teda příběh těch vašich známých, aby to dopadlo ve vaší rodině dobře, třeba nám příště povíte víc, když se s nimi budete někdy povídat třeba přes internet, anebo se dozvíte od své sestřenice.
1: Já jedině Čecha teda bych si vzala. Nejsem rasistka, ale opravdu souseda, no, byla jsem s ním 25 let. Musel to být Čech jak poleno.
0: Bála byste se teda té cizí kultury a těch
1: Bála
0: rozdílností?
1: Bála bych se, určitě.
0: No, je pravda, že ty zvyky mohou být ano, velmi rozdílné a v podstatě ty rozdíly se mohou objevit úplně ve všech sférách toho vztahu. Nemusí to být jenom ty tradice, nemusí to být jenom ta řeč. Ano, tak děkuju, že jste teď s námi chviličku vysílala, paní Marie. Mějte se co nejlépe, ať se vám daří a zavolejte zase někdy příště, ano?
1: Já vám taky děkuju, naslyšenou.
0: Jsou si dnes lidé blížší než před lety, nebo jsou rozdíly stále stejně výrazné? Přidejte svůj pohled do našeho nočního vysílání, pojďte nám zavolat, jestli ten internet, který boří bariéry a překračuje hranice, pomáhá nebo spíše škodí v seznamování.

0: Někdy se člověk naučí nový jazyk kvůli lásce, jindy stačí úsměv. Vyprávějte nám o setkáních, která překonala vzdálenost i rozdíly. Je s námi paní Martina, která volá z Německa, tak to nás úplně předurčuje k tomu, že ten rozhovor bude přímo k tématu, protože překročíme hranice.
1: Já musím říct napřed takový jako poselství lidu, dobré vůle, lidu dobré vůle, aby nikoho neodsuzovali v životě. Vždycky se dívali na lidi takový jako z toho pohledu, jako by se to týkalo jeho. A kdyby se spojili pozitivní myšlenky na celé zemi, tak by nemuseli být války. Já jsem poznala člověka, kterého si nesmírně vážím. Je to Němec, s kterým jsem se vzala 1.6. změnili svatbu 91. Uhum. A teďka v pondělí u rodičů oslavíme 35. výročí svatby. Já jsem do Německa přišla hned jako týden po té svatbě 7., takže jsem to vážně jako 35 let.
0: Teda, co bylo nejtěžší? Vnímala jste tam ty rozdíly?
1: Ano, bylo mi to docela ze začátku velice i jako ukazováno, že jsem cizinka a ještě k tomu Češka. Ale já jsem ukázala, že se těch lidí nebojím a že jim můžu nabídnout, co umím, a ono to fungovalo. Já maluju a fotím teďka, jako co jsem v důchodu 2 měsíce. Ale předtím jsem taky fotila a malovala. Já jsem si vlastně promalovala tu covidový období.
0: Řekněte, Martinko, co překvapilo vašeho manžela na Češích?
1: Velice taková milý soucítění, souznění těch lidí, víte? A on měl veliký štěstí, že pocházel z rodiny, kde oni byli tak vychovávaní jako my doma. Jo, tak jako milé. Dokonce prakticky. Manžel umí vyprat, umí se o sebe postarat, když bych byla doma, teda u rodičů. A máme k sobě velice hezký vztah.
0: A jaké tradice dodržujete? Tradice obou zemí nebo Německa, když žijete tam?
1: O všeho, všech zemí. Jako myslím kuchyni třeba, tak to je Itálie, Francie, Morava, Česko, Polsko, Bliny, Ruský, všechno. Čínský. A jinak jako v 21 letech, když měl 21 roku náš syn Sebastian, tak ten mě překvapil a říká, mami, já jsem taky Čech. A předložil mě pas, kde má český občanství a i německý.
0: A děti mluví tedy oběma jazyky?
1: No, máme syna jednoho, ale mluví oba dvěma jazyky, on už jako rozumí, ale ještě pořád s tím psaním mu to trochu hapruje.
0: A kde jste vy doma? Kde se cítíte jako doma? Martinko,
1: no,
0: je to Česko.
1: A manžel mi slíbil, že na důchod, teda jak budeme v důchodu, takže si něco pořídíme jako bungalov a že se odstěhujeme. Naše místo je Vysočina.
0: Tak.
1: Já mám strašně ráda rodný město, ale my jsme tam jezdili ze Slovácka na tu Vysočinu každý rok a já jsem tam se naučila před 64 lety chodit na louce. Na třech studních.
0: No, krásné, krásné je slyšet, že láska dokáže propojit dva lidi, i když pochází z úplně jiné země. Tak já přeju vám i vašemu manželovi mnoho spokojených let, pevné zdraví a krásné společné chvíle. Mějte se hezky a moc děkuji za milé povídání.
1: Já vás moc zdravím, prožívejte hezké léto, bude líp.

0: Noční linka.
1: Krásnou noc vám přeje Jarka Barboříková. Vítám vás u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si povídáme o vztazích, přátelstvích i rodinných poutech, která překračují hranice států, jazyků i kulturu. Během první hodiny jsme slyšeli řadu zajímavých příběhů o lásce, která spojila dva světy, o blízkých žijících v zahraničí i o tom, že vzdálenost nemusí být překážkou pro silný vztah. No a pokud máte podobnou zkušenost, rádi se poslechneme i další příběhy. Volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz, což je náš mail. Ještě jednou krásný večer. Posílám Valdemara Matušku.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Máme 6 minut po půlnoci a pokračujeme v tématu vztahy napříč hranicemi. Až do 1 hodiny si můžeme povídat o tom, jaké to je, když si někdo najde partnera, který bydlí za hranicemi, nebo se vám třeba do zahraničí odstěhují vaše vlastní děti. Někdy je potřeba překonat stovky kilometrů, jindy předsudky. Jaké překážky jste na své cestě za štěstím překonávala vy? Je s náma paní Olga, která volá z Hamburku, takže zdravíme do Německa.
1: No, tak já zdravím ještě jednou všechny, kteří poslouchají a i vás jako. A můj příběh je takový, já tady žiju už 56 let v Hamburku. My jsme se brali s manželem, manžel je Němec, narozený v Hamburku, a brali jsme se v roce 70. Já jsem se potom celkem rychle mohla po té svatbě odstěhovat do Hamburku. To bylo ještě za komunistů, ale byla jsem tady legálně, já nejsem jako, nebyla jsem uprchlík. No ale musím říct, že ty začátky byly teda velice těžké, protože já jsem měla co dočinění hodně ze starší generací, že, která zažila válku a někteří byli ještě pořád nacisti, jo, i když to nedávali jako, i když to jako nepřiznali, ale poznala jste to podle jejich chování. No a oni měli vůči České republice katastrofální předsudky, jo, my jsme byli líní, chudí, neumíme nic a tak dál, jo, a opak je pravdou. Akorát, že mě manžel vždycky jako utěšoval, měl vynikajícího učitele, Němce, a ten vždycky těm žákům střebával do hlavy, Češi jsou úžasně inteligentní národ a neposlouchejte, že ty fašistické průpovídky, no. No, já jsem potom začala tady pracovat a měla jsem na to, v tom prvním zaměstnání teda velký úspěch. Tam byla ta atmosféra jiná. Tam mě měli velice rádi, žádné předsudky a tak dál. Jo, ty předsudky jsem zažívala hlavně jako v tom soukromí. No. Naučila jsem se ale taky jako dost, že velice brzy jsem perfektně mluvila německy. A potom po revoluci jsem se osamostatnila tady a založila jsem, no, cestovní kancelář to vlastně nebyla. Já nevím, jak bych to nazvala. My jsme pronajímali prostřednictvím katalogu chaty a chalupy v celém Československu. To bylo ještě jako jedna země tenkrát, že v roce 90. No a měli jsme velký úspěch a byli jsme první na trhu s těmi českými objekty, že? No, takže to byla jako krásná práce, ale taky jsme zažili i dost jako těžké chvíle, když byly povodně v 97. například ta Odra a tak dál, jo. No a celkem se mi strašně jako stýskalo ty první roky, že? A my jsme potom se i vrátili na 4 roky do Československa, ale ne jako soukromně. Já jsem pracovala potom pro jednu německou firmu, která taky začala pronajímat ty chaty a chalupy. My jsme tu naši firmu museli zavřít ze zdravotních důvodů manžela, jo? Takže proto jsme odjeli do Česka a já jsem tam vedla ty české spolupracovníky pro tu německou firmu, kteří akvírovali ty objekty zase úplně podle stejného způsobu jako my, no. Ale pak jsme to tam skončili, tak jsme se zase vrátili zpátky, ale musím říct, že ten návrat za tou prací pro tu německou firmu tenkrát, jo, kdy jsme tam odjížděli, Ježíši, 2000 nějak tak, do 2004 tak nějak, jo, tak ten byl ale velice těžký, to jsem si nikdy nemyslela, že...
0: V čem nejvíc?
1: Prosím?
0: V čem nejvíc?
1: No, právě to říkám. A přitom jsme byli v mém rodném městě, já pocházím z Ostravy, ve čtvrti, kde jsem měla spoustu přátel, rodiny a tak dál. Já jsem vám měla ty první měsíce hrozný strach vůbec vyjít z toho domu. Jo, že jsem si říkala, tady mě někdo zabije, nebo já nevím. To byla úplná psychoza u mě, jo, takže nějaký návrat domů úplně, pochopitelně, že jsme se těšili a tak dál. A manžel měl republiku naši strašně ráda a vykládal v zásadně superlativy vždycky tady v Hamburku, v jeho zaměstnání například a tak dál, jo. No já jsem vám měla úplnou psychózu z toho, že mě tady někdo prostě praští něčím na ulici. Já jsem, to bylo hrozné, jo, takže nějaký návrat jako domů, jak jsem si to představovala původně, se vůbec jako neuskutečnil, až možná potom později. No a celá ta léta jsem měla jednu nohu v Hamburku a tu druhou nohu v Ostravě. To je typické, že skutečně to znám některé lidi, kteří to zažívají zrovna tak, jo. A dneska můžu říct, že už jsem snad více doma tady. Já jsem byla já jezdívám do té Ostravy, my se pořád scházíme ze studia, já jsem tam studovala v Ostravě, takže každých 5 let se scházíváme a i mimořádná setkání jsou, že když nám třeba bylo 50 a tak dále. Takže já jsem tam byla teď 2024, jsme měli setkání. Ta setkání jsou vždycky úžasná, jo, ale jinak já vůbec nevycházím z hotelu, jo, já prostě, mě to nějak jako už vůbec nic možná neříká, že, protože rodiče už nežijí, takže asi tak, no. Ale ke konci můžu snad říct, že kdyby ještě se to mělo opakovat, tak bych to asi už neudělala, protože celých těch 56 let bylo a je pořád ještě dost svízelných, víte, že tam prostě doma to bylo všechno takové lehké, že Češi jsou družný národ, jo, tam vám řeknu příklad, my jsme byli na dovolené jednou na přehrada Bítov, se to myslím jmenovalo, jo.
0: Jenom se omlouvám, trošku nás tlačí čas k závěru, tak kdybychom přišli k té pointě.
1: Je, a to mám říct teda teď co, jak no. Se tak...
0: Nechám to na vás, čím to chcete zakončit, klidně to dopovídejte, to co jste řekla.
1: No, že bych to už neopakovala, že už bych se nestěhovala do ciziny, do žádné ciziny, protože domov je domov a byl u mě, byl ten domov i u mě, že, to je samozřejmě, ale... A taky to záleží na povaze člověka. Znám tu lidi Čechy, kterým Česko přestalo vůbec co říkat za měsíc pobytu v Německu, jo? Ale já jsem jiná, no. Takže u mě to bylo dost jako takové těžší. No.
0: Olgo, vy byste to dovyprávěla až do konce té noční linky, nás by to moc zajímalo, ale musíme být spravedliví a nechat prostor i jiným posluchačům, ale moc děkuju, že jste se s námi podělila o kus svého života, protože to bylo přímo k tématu a to my máme moc rádi.
1: Ano, no, takže mějte se všichni, vy taky všichni a mějte se. A děkuju Českému rozhlasu za ta nádherná vysílání. Tak.
0: Děkujeme, to nás těší, že nás posloucháte i za hranicemi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Vztahy napříč hranicemi. Dnešní téma.

0: Liška Zvyšková volá noční linku Českého rozhlasu. Odlišné kořeny nemusí být překážkou, ale inspirací. Jaké nové obzory vám otevřel člověk z jiného koutu světa? Na to nám můžete odpovídat. Paní Liško, vítejte.
1: Já jsem to, když šla to téma před chvílečkou, jsem došla na náš pořad. Protože říkám, to je můj pořad, to musím sedět u něho nebo ležet. Mm-hmm. Já se jenom vzpomínám, že tatínek žil kousíček od Kroměříže a měl starší sestru. A v Kroměříži byly kasárna, takže teta si namluvila tam vojáka. A když se vzali, tak se odstěhovali na Slovensko, do Sliače přímo a žili tam. Teta tam mluvila celý život československy. Ani ne slovensky, ale československy. Ale dělala ředitelku jesliček a strejda ten dělal ředitela základní škole. Trávila jsem tam veškeré prázdniny. No a jejich syn šel na vysokou školu do Vyškova. Tady se seznámil ve Vyškově s holkou, kolem tančili. Tam měla maminku v Praze a odstěhovali se do Prahy. Takže opravdu my jsme československá rodina.
0: Aha, tak na druhou stranu tady v Slovensko máme kousek, takže tam asi ani těch rozdílů tolik není. Nebo vnímala jste?
1: Ne, já jako děcko jsem to absolutně nevnímala a doteďka nevnímám, že by byly dva státy. Já to prostě pořád beru tak, protože říkám, rodinu tam mám tam bratránky, bratránka, sestřenku, vlastníci, navštěvujeme se, takže já absolutně žádný rozdíl nedělám. Když udělali hranice, říkám, to byl teda s prominutím hloupý nápad.
0: Mm-hmm. Máte spoustu kamarádů v zahraničí?
1: No, dá se říct, že pár jich mám, jo. Kamarádka se mě taky odstěhovala, nebo tak v práci jsem se seznámila se Slovenkou a chvílku bydlela tady a odstěhovala se teda zase naspátek do Bratislavy za synem. Takže, ale jo, kam na tím Slovensku jako víc.
0: Měli jsme tu dnes dotaz, kolik může mít člověk občanství. V rámci této otázky se zeptám, může mít člověk podle vás více domovů?
1: Domov je jenom jeden. Podle mýho je domov jenom jeden.
0: A kde se podle vás člověk cítí doma? Je to tam, podle toho, kde se narodí, anebo ne?
1: Kde se narodil a když už se pak o tom ožení nebo vdá, tak to už je vlastně domov i pro jeho děti. Ale domovem zůstává tam, kde se člověk narodí.
0: A to je pro vás jaké město, paní Eliško? Teď jste ve Vyškově, ale pocházíte odkud?
1: Já jsem se narodila v Nemochovicích. To je dědina, nestojí to se mnou do porodnice.
0: A u jakého města to je? Omlouvám se, neznám.
1: U Vyškova.
0: Aha, takže jste stále ve svém rodném kraji. Tak děkujeme za návštěvu, paní Eliško, přejeme vám všechno dobré.
1: Vám taky, děkuji.
0: Naslyšenou. Paní Jana píše na web. Sice nemám zkušenost se vztahy s cizinci, mám však přátelé z Moravy. Jednoho, se kterým se díky moderním technologiím mohu stýkat vždycky online. Můžeme se vidět, je to úžasné, i když nás dělí celkem velká dálka a nemůžeme se často vidět osobně, jsme stále v kontaktu. Už jsem se díky němu naučila brněnský hantec a on zase pochytil mou severočeštinu. Oba jsme bohatší o nové koníčky a je to super. Dobrou noc. Můžu přečíst ještě třeba pana Františka, jeho vzkaz. Dobrý večer. S manželkou jsme oba Češi a v jedné mojí obci nebo mý rodiče ti to měli jinak. Mámka byla Polka, otec Čech, trochu jinak to měla matka našeho taťky, jeho mamka byla Češka a jeho otec byl ruský voják z první světové války, který tady byl v zajetí. ten si babičku nevzal, když dostal amnestii, tak ji opustil a utekl do Ruska. Náš bratr Rostě emigroval do Austrálie, tam si vzal Slovenku a jsou stále spolu, ale už taky v důchodu. Tak si myslím, že všechny naše vztahy jsou v pořádku, až na toho otce našeho tatínka v rodném listě. Taťka má, otec neznámý. František. Františku, moc děkuju za vzkaz. Pojďme si poslechnout Miroslava Žbirku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Miroslav Žbirka, který zpíval V slepých uličkách. Za 2 minuty je tady 1:30 a já u nás ve vysílání Českého rozhlasu moc ráda vítám paní Boženku.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a všichni posluchače a chci vám říct, že my jsme československá rodina. Můj muž byl ze Slovenska, byl ze 7 dětí, přiměli češky, bratři, dva měli Slovenky, jedna sestra měla Slováka a druhýho měla Bulhara. Mám několik synovců, dva si vzali Maďarky a jeden synovec se odešel 68. do Chicaga, kde jako byl ten ještě s jedním kamarádem a ten tam měl tetu a tak prostě byli ze začátku u té tety. A ta měla u sebe vnučku a ta byla ze Žiliny. A tak mám příbuzný ještě ve Španělsku, v Katalánsku. Takže my jsme po celém světě. No, slyšíme se?
0: Ano.
2: Ano.
1: No. A chtěla jsem jen říct, že na Slovensku se mě jako hodně líbilo. Můj muž byl ze Strážovských vrchů, ze středního Slovenska, ale sestru měl u Bratislavy. A byla tam volna, no naši nám tam prostě sehnali parcelu, kterou my jsme koupili a rozhodovali se, že tam budeme stavět. A tak už prostě jsme si udělali plány a takové ty věci, ale my jsme vám jeli domů z té Bratislavy a já jsem říkala, no já odsud nemůžu odejít z Čech, protože jsem byla sama a mám tady rodiče. Mamka tady s námi šla, ale táta určitě ne.

0: jsem říkala, to nemůžu udělat, nemůžu prostě odejít. Takže to dopadlo tak, že prostě jsme tu parcelu prodali a zůstali jsme tady v Čechách. Ale jinak já nevím, jestli to bylo při svatbě, nebo museli jsme vyžádat výpis z trestního rejstříku z toho Slovenska a byla tam příslušná domovská obec, kde jako ty lidi, prostě kde se muž narodil, národnost měl slovenskou napsanou, ale příslušnost měl tady, no československá byla, že jo, českou. A to bylo potřeba nějak taky pak do budoucna pro důchod.
1: To je zajímavé. Boženko, a řekněte mi, váš manžel jak respektoval to rozhodnutí, že na to Slovensko nepůjdete?
0: No, manžel prostě zůstal tady, už se právě on tady vojákoval a ještě než šel z vojny domů, tak mu nabídli místo na vojenské správě a on už se nechtěl jako vrátit na Slovensko, protože on se staral o sestru, když byl švagr na vojně a ten byl tady v Čechách, v Praze a většinou to bylo tak, že hoši ze Slovenska chodili do Čech, rukovali a prostě odsud chlapci zase rukovali na Slovensko. Protože aha, pak později i můj syn rukoval do Brezna nad Hronom. No, ale tam tu tak šel do Vyškova. A tak, takže takhle jsem jenom chtěla říct, že máme teda známý snad, no, po celém světě.
1: Boženko, a vidíte, to jste začala, že jste československá rodina a nakonec jsme se takto rozvětvili i se známými. Tak děkuju, no, děkuju, že jste s náma vysílala.
0: Děkuju vám taky a přeju dobrou noc.
1: Krásnou noc i vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ať už váš příběh začal v sousední zemi nebo na jiném kontinentu, patří sem. Noční linka dnes otevírá téma vztahů bez hranic. Pan Jiří bude odpovídat. Jiří z Olomouce, vítejte.
1: Hezký večer do Zlínského rádia. Zdravím paní moderátorku Jarušku Barbožikovou. Přeju hodně zdravíčka zároveň. No a teďka k tomu tématu. Abych se ze srdce přiznal, tak mě to nikdy nelákalo do ciziny. Akorát, když jsem měl 16 let, tak jsme byli ve třetině na táboře dětském, kde s náma byli Poláci. No a prostě byli tam a jak kluci, tak holky, že? No a prostě mě tam do té Poznaně, to je město, polské město, tam mě to moc taky nelákalo, ta holka byla z Poznaně. Tak postupem času jsem se seznámil tady v Olomouci s jednou holkou přes inzerát, kde s ní žijí do dnešního dne, jak je to Anička, jmenuje se Anička, pochází z Kojetina.
0: Pane Jiří, takže to je vztah s Češkou, tak kdybychom se mohli držet toho tématu, tak mluvil jste o tom, že teda vás to nelákalo do zahraničí, žádné vztahy teda neproběhly, nějaké mezinárodní, které by pro vás měly nějakou velkou důležitost.
1: Já jsem byl na těch dětských táborech, tam jsme byli s těma Polákama, potom jsme tam byli s Němcama, z východního, to jsem zase byl v Domašově nad Bystřicí, tady v Olomouc, no to je blízko Olomouc, je to blíž městu Štenberg. No.
0: Jirko, a co si myslíte, že může být největším problémem, když se potkají dva a
1: pro mě
0: má jejich láska překračovat hranice?
1: Pro mě největší by byl problém se naučit třeba německy, že?
0: Takže jazyková bariéra, ano.
1: To, jazyková bariéra. Ale polsky, jako když tam byli ty Poláci s náma, tak jsem jim rozuměl. No. Do toho Polska bych ještě jel. No.
0: Pane Jiří, a chybí vám někdo, kdo žije daleko od vás, za hranicemi? Máte někoho?
1: No, tu holku z toho Polska, z toho tábora. No.
0: A někdo z rodiny tam neodešel nikdy?
1: Ne.
0: Tak jste věrní domovině.
1: Akorát bratranec Jaroslav Bezděk, ten se potom vrátil a potom tam šel zase můj bratranec tady z Novosad. No, to je byl mýho tatínka, nejmladší bratr. A ten se tam prostě odstěhoval tehda a prostě mě jako strý, to byl můj strajda, které mě prostě vidět nedal prostě. Jestli tam bydli do dnešního dne, nevím. No, a akorát vím, že on měl manželku tady ze Slavonina, ten kousiček tady na Nové ulici v Olomouci. Oni se potom rozvedli, on šel potom do toho, on si našel ženskou v Německu, no a ta Vlasta, co si ta manželka jeho si potom jestli se vdala, já nevím. Já tu se taky neslykám. No, já žiju s manželkou tady v Olomouci, s Aničkou, kterou jsem si vzal na inzerát z profitu.
0: Dobře, dobře. Tak Jirko, děkujeme, že jste teď s námi trávil čas na vlnách Českého rozhlasu. Přejeme vám krásnou noc, krásné brzké ráno a budeme se těšit někde příště naslyšenou, ano?
1: Děkuji. Škoda, že se nemůžu držet tomu tématu, no.
0: Mapa světa může být pestrá, ale lidské osudy ještě pestřejší. Dnes večer nasloucháme těm, které spojila náhoda i cit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: vztahy napříč hranicemi. Dnešní téma Českého rozhlasu. Noční linka přivítá teď pana Miloše. Vítejte.
1: Dobrý večer.
0: A povídejte.
1: Ponocničku, tady Miloš. No, já bych chtěl říct k tomuto tématu se zahraničím. Já mám dvě dcery a starší dcera, ta žije ve Vídni a mladší dcera žije v Bergenu v Norsku.
0: Aha, jak se tam dostali? Odešli za studiem nebo za láskou?
1: No, ta starší dcera, ta tam odešla, dělala tam operku, no a poznala se tam s jedním showmanem a už tam s ním zůstala.
0: A druhá?
1: No, ta druhá, ta... Ta si ho našla někde po internetu, no tady měla nějaký vztahy, no se z toho nevyklubalo, tak si našla po internetu a žije dneska v Bergenu v Norsku, no.
0: Jak často se vídáte?
1: No ty vídeňský, ty sem jezdí tak jednou za 5, za 6 neděl a tyhle ty norský, ty tak, no ty tak jednou za rok, no.
0: Jednou maximálně, za rok.
1: No. Ale zase přijedou a jsou tady i přes měsíc, no.
0: Tak to je fajn, to zní dobře. No a vy jak často jezdíte do Norska?
1: No, tam jsem ještě nebyl.
0: Ještě jste tam nebyl. A co je největším důvodem?
1: Nevím. Oni žijou, mají dvě holčiny, ta tej starší, tej bylo v lednu 4 roky a tej mladší bylo teďkon 24. května se narodila, tej byl rok.
0: Mm-hmm. No Miloši, mě by to úplně lákalo tam vyrazit. Hlavně, když
1: tam
0: máte rodinu, která se
1: krajina,
0: vás
1: no.
0: postará, no tak do toho běžte.
1: No, budu muset nějak na to zapracovat, no. Ale zase jsem slyšel z druhé strany, říkali to v nějakém pořadu loni, nebo to, že Bergen to je snad jediné město na světě, kde prší až 300krát v roce.
0: Aha, no vidíte, to by třeba mě vůbec nevadilo, protože já miluju i Skotsko, tak to vlastně bych se tam cítila velmi dobře. A já musím říct, že když někdo řekne o tom, že teda má takhle za hranicema rodinu, tak mě to vždycky poprvé jakoby píchne u toho srdce, že si řeknu, že vlastně nemáte u sebe, ale hned potom tam vidím tu vlastně možnost se kdykoliv spojit po internetu, slyšet, vidět se.
1: A
0: dokonce teda jsme se teď bavili s dvouma kamarádkama, jedna má dceru za hranicemi, druhá tady a zhodli se, že tak která má dceru za hranicemi, je s tou dcerou více v kontaktu, než ta, která má dceru tady. Takže...
1: Věřím tomu.
0: Myslíte, že to tak může být?
1: Jo, klidně. No, ta moje jedna dcera, ta má kamarádku a ta no tady jsme od nás, no a žije v Praze a povídala, že Jitka jezdí do Milevska jako častěji, než ona z Prahy, no.
0: Mm-hmm.
1: No takže
0: fajn.
1: Každý to má jináč, no. Je to zajímavý, no.
0: Miloši, tak jestli chcete říct něco závěrem, máte prostor, pomalu bude noční linka končit.
1: No, akorát vám řeknu, že ta... ve Vídni mám vnučku a vnuka a v Bergenu mám dvě vnučky. Ale ta vnučka, co je ve Vídni, ta se narodila 5.5.2015.
0: Teda samé pětky.
1: No.
0: A jaké jazyky ovládají ty dětičky, které už umí mluvit?
1: No, ty v té Vídni, ty mezi sebou a s mámou mluví česky, což je perfektní. A s tátou mluví německy, no a v tom Norsku se ta malá, ta starší, ta čtyřletá, ta rozumí česky, ale moc česky nemluví, no. A to právě říkám dceři, že by jí měla učit česky, že by to mělo být automaticky, aby uměla česky po mámě, že jo, no. A nějak se jí do toho nechce, no.
0: No, rozumím. Tak Miloši, říká se, že Bergen je město mezi horami a mořem. Já tak, vám budu držet pěstí, abyste se odhodlal a někdy se tam vydal. Stálo by to
1: jo,
0: za to.
1: Určitě, no, tak nám o tom to, no.
0: Třeba příště děkuju, řeknete, děkuju. Jestli jste pokročil v plánech. Mějte se co nejlépe, zloučíme
1: děkuju
0: se.
1: Děkuji taky, mějte se hezky. Na skle.
0: Jarka Barboříková se s vámi loučí. Noční linka se chýlí ke konci. Děkuji za společnost, za vaše telefonáty, příběhy, vzpomínky i zamýšlení nad tím, jak vztahy, přátelství a rodinná pouta dokážou překonávat hranice i vzdálenosti. Příjemnou noc a příjemné probouzení do nového dne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Automechanik, loutkoherec, divadelník, zpěvák, sportovec, komik, smečař, bavič i moderátor. Tím vším byl a mnohdy i je muž, který je pojítkem všech dnešních filmových, televizních i rozhlasových ukázek v našem pořadu. Příjemnou zábavu vám u toho přeje Patrik Rozehnal. Zmiňovaný komik se narodil 25. dubna roku 1942 v Horní Cerekvi na Vysočině. Než bych vám ale o něm vyprávěl sám, předvede vám svůj život ve zvukové a pantomimické zkratce. Už se nám dere na svět.
2: Mami, můžu?
1: Komentář vám obstará Bolek Polívka.
3: Člověče, to musí být vaši radost. Narodil se nám věkrej pták. Co jdeš do školy?
2: No. Jsem šel ze školy.
3: Já jsem si měl dvě školy, víš? Jo, jo. Kolověžka, to poznáme, ty. Motorka?
2: Pionýr.
3: Pionýr.
2: Vojna, ano.
3: Odezdáváš samopal?
2: Ne, vojna není kojná.
3: Jo, takhle.
2: Ano, takhle.
3: A? Gorilý samec?
2: Ano. Ano. Ano. Ano.
3: Počkej, to jako vím, jako že jo, ženíš se, ale proč to říkáš tolikrát?
2: Já jsem se ženil čtyřikrát.
3: To je zkrátka, sověč.
1: Dámy a pánové, bavit nás dnes bude Josef Dvořák.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tohle byl Josef Laufer, ale zábavu nám dnes obstará především Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Je to vynikající groteskní komik. Jeden z mála, který ještě dnes ctí takzvaně starou školu. Je to báječný herec, který vlastně ale hercem vůbec původně být nechtěl. Jako malý spíš vyváděl různé skopičiny a bavil celou třídu. Zatímco ostatní kluci si čutali někde fotbal, tak on poslouchal v kostele, kam chodil s rodiči, něco, čemu nerozuměl. A aby si ukrátil dlouhou chvíli, tak se zavěšoval zuby za rantl kostelní lavice. No a cíleně si tak dlouhá léta tvaroval svůj pověstný předkus. Než si o Josefu Dvořákovi povídat, co ho přivítat rovnou tady u nás v pořadu. Dobrý den.
2: Dobrý den. A jakže se ten pořad jmenuje, co teď v něm já vystupuji?
0: Je to pořad Hvězdné návraty, kde se v podstatě naši posluchači pobaví.
2: Přátelé, jestli můžu poradit, přelaďte si.
0: Jako pokaždé, tak i s vámi na začátku musím vyřešit otázku, co byli vaši rodiče?
2: Rodiče, chudí. Rodiče byli chudí, povoláním byli chudí, ale ne na duchu. Tatínek i maminka byli báječní lidi. Maminka vyrostla v hospodářství, ale v malinkatým opravdu oni měli pár nějak jednu krávu, to krávo jako kravičku a nějaký políčko, nějaký záhumenek a protože všechno se to zavčas odevzalo do JZD tenkrát a tatínek byl vyučený pletařský dělník a maminka dostala od svého nevlastního tatínka v Horní Cerekvi jí, já nevím, jestli koupil nebo pronajal obchod. A takový kšeftík, kam se vešla akorát ona za pultík a jedna, dvě, možná tři zákaznice víc, nebo zákazníků, víc lidí tam nevešlo. To bylo strašně malinkatý, ale oni byli hrozně pracovitý. Tatínek třeba, když se vrátil z práce v té pletárně, tak sednul na kolo a objížděl vesnice a svážel máslo. A tenkrát každý ten hospodář stloukal máslo doma, svrtěl a ty šišky másla zabalený v pergamenu, on svážel do toho krámku, tam měl od truhláře vyrobený takový bedničky, to máslo do toho uložili, zajistili to nějak proti tomu, aby se to nerozteklo, odvez to na dráhu a posílal to do velkoobchodu, do Děčína. A takhle se živili. Já jsem ho obdivoval, jeho to bavilo, on to dělal rád. A říkám, Pepíčku, a my jsme si za rok s maminkou našetřili na zařízení celého bytu. Tak on ten byt byl tak malý jako ten krámek, tak ono to šlo zařídit snadno. Ale oni si opravdu vážili desetníku a dokázali s ním hospodařit. Jo. Ale já to mám možná po nich, že jsem spořivej, někdy až lakomej. Protože já se bojím jedné věci, zůstat jednoho dne na ulici bez peněz. To je takový celoživotní trauma, ne, že bych večer co večer kvůli tomu bulel a natahoval, ale to je takový vzadu zasunutý, že to je strašný osud člověka a tomu nechtěl bych, aby mě potkal.
0: Mám pocit, že Josef Dvořák se o svůj život bát nemusí. Ale abychom si také pustili kousky jeho hereckého talentu, nachystal jsem hned na úvod známý seriál z pera Jaroslava Dítla v pořadí 24., který tehdy Československá televize natočila a vy už podle muzik určitě dobře poznáváte, že mám na mysli Nemocnici na kraji města. První díl tohoto seriálu se vysílal u nás poprvé 5. listopadu 1978 a protože se Nemocnice u diváků setkala se zcela mimořádným ohlasem, taky následovala už v roce 1981 druhá řada, ze které vybíráme i ukázku, kde manžel Ivy Janžurové, Pepa Dvořák, tak trochu nevěří, že dítě, které čekají, je jeho. S touhle myšlenkou přijde na oslavu svých narozenin domů.
3: Vstupte směle, mladý muži, jste očekáván. Tady vám nehrozí žádné nebezpečí. My dva co teď právě k tobě promlouváme. Ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, promiň, brzkého potomka, pokud možno nejlíp radši hned 2 až 3 najednou. Tak, tady máš něco na sebe, prosím, tak, tady máš něco do auta a teď mi to zase vrať, tak, tady, to je ze všeho nejdůležitější, to se rozbal hned. No, rozbal ti to.
2: To je pro mě?
3: No, to přece patří k základnímu vybavení každého nastávajícího tatínka.
2: Jak to?
3: No, ty přece budeš učit naší ratolesce dávat na noční váze.
2: Máš něco k jídlu?
3: Co se stalo, Vašku?
2: Co by se stalo, mamela?
3: Jo, tebe urazilo, že jsem ti dala k narozeninám nočníček?
2: Prosím tě, nech mě bej. Se musím umejt.
3: Tak, co tě urazilo, nebo co se tě dotklo? To mi snad můžeš říct, ne? To mi musíš říct.
2: Ale nic. Navíc jsem ti to sám poradil, tak...
3: Co jsi mě sám poradil?
2: No nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím.
3: Na co?
2: Že to prostě není možný. Aby
3: to dítě bylo tvoje. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný! Ono není možný! Aby to dítě bylo...
2: Tak je ti nové,
3: jo? Ono to není možný! Ono není možný, abych já měla normální dítě! Se s tím mužem, že jo? U všech ostatních to možný je. A u mě to možný není, jo?
2: Já ti věřím.
3: Ono to není možný.
2: Ne, ne!
3: Ono to není možný. Co?
2: Martičko. Martičko. Tohle jsou moje nejkrásnější narozeniny.
3: Nestalo se ti nic.
2: Akorát mám furt hlad.
0: Ano, Josef Dvořák jako pan Pěnkava a sestra Huňková samozřejmě nemohli chybět v nemocnici. Ale vrhněme se do začátku. Už bylo řečeno, že Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi. Ale jako divadelník začínal v ochotnickém spolku v Kadani. Pak působil v Kladivadle v Ústí nad Labem, kde jeden čas dokonce dělal ředitele. A v letech 1972 až 1990 byl členem pražského divadla Semafor a v televizi má za sebou více než 800 rolí. Jak po takhle prožitém životu vzpomíná na svůj vůbec první film?
2: První film byl Čest a sláva. První televize byla taková jít na větrnou stráň. To si pamatuju tyhle věci, protože to přijel Pavel Kraus do Kadaně a točili film o panu Štěpánkovi, což byl můj budoucí tchán, to jsem nevěděl. A on byl jeden z prvních lidí, který obsazovali, nebo osidlovali pohraničí. Protože se stal tam někde v Perštejně předsedou Národního výboru, tak oni o tom točili dokument a já jsem v tom dokumentu si zahrál. Víte, jak je ta země malá, jak jsou ty osudy jednoho, druhého z nás blízko. Já jsem v té větě, v tom filmu měl říct jako jenom mimicky. Vy víte přesně, to odezřete z pusy, co to je. No, já to musím říct nahlas, protože já jsem vozil v té době pivo, byl jsem řidič pivovarského autáku a tam na mě mával četník, SM-bank a já jsem se vyklonil z okýnka a pantomimicky jsem mu říkal, jdi do prdele. A to byla moje první věta v televizi. No, opravdu, jako nejsem na ní nějak pyšnej, ale tak já jsem ji nevyslovil nikdy.
0: Zamíříme teď opět za zábavou. Co třeba do ringu? Do pořadu tehdy Československé televize, kde se objevovaly známé tváře z řad herců i zpěváků. No a Pepa Dvořák se potká se zpěvačkou Věrou Špinarovou.
4: Umí zpívat z lístku?
3: Jak z lístku?
4: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem tě připravila takový malý překvapení. Tady máš text.
3: Já to nevím.
4: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
3: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově, jako slabší.
4: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
3: Zkus to. Tak dobře. Já to zkusím. Dobře, jo.
4: Pojďme.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A je tu další povídání o Josefu Dvořákovi, který umí skoro všechno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tak za prvé, vyučil se jako automechanik, nakonec ve filmu i automechanika hrál. A to ve snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Ve svém skutečném životě, ale ještě než se stal hercem, také jezdil s pivovarským vozem. Umí moderovat, dabovat, hrát, bavit lidi, psát a vlastně i zpívat. A co je zvláštní, že jako jeden z mála herců umí zahrát i ženskou roli. Vzpomenete si ještě na Polednici, tu, která se hrála v Semaforu?
2: No, to je taky známá příhoda, to s Opáknem. Klidně já jsem byl v Semaforu, jatej už, smlouvu podepsanou, ale nebyla pro mě role. A to mi zase tolik nevadilo. Jenomže tím pádem nebyly ani peníze. A abych to upřesnil, ta smlouva nebyla podepsaná. A já už, protože jsme jako Kladivadlo a Semafor patřili pod jednu firmu, Státní divadelní studio, tak mě jenom přebukovali v občance razítka. Kladivadlo jsem opustil, protože to se nezadržitelně řítilo do maléru, protože to byla, začala normalizace a ty místní úředníci odmítli tomu divadlu odpustit, teda vzít ho na milost a tak ho prostě tlačili prostě do kanálu, zničit ho. Ale šel jsem se podívat do Semaforu na představení a druhý den jsem měl odevzdat klíče v kanceláři, protože já byl ředitelem Kladivadla. Proti svý vůli, já nikdy nechtěl nic šéfovat. Tak jsem šel panu řediteli vrátit klíče s tím, že nevím, co se mnou bude, ale u divadla končím. A ausgerechnet ten večer předtím jsem dostal nápad jít se do Semaforu podívat. A tak jsem si sednul a za mnou seděl Suchý. A po pauze se mě ptal jako ředitele, co budete dělat příští sezonu. Já jsem říkal, nic. Říkal, zajímavý dramaturgický plán. Já jsem říkal, končím, vracím klíče. Říkal, pojďte k nám. Je zvláštní, že některé takové věci, které měnějí život, se odehrajou tak úplně, jako kdyby o nic nešlo. Jo. Kdyby bývali, já jsem si vždycky představil, že přijede poselství z Prahy, že přijedou na koních a budou mít nějakou supliku, nějaký tubus a z toho to vytáhnou a zbubnou lidi na náměstí. Tímto vám oznamujeme, že Dvořáku Josefovi, narozenému 25.4.1942 v Hornice Rekvi, je nabízená role v tomto divadle. Ne, nic takového, jenom takhle padly dvě věty. Já jsem říkal, no já bych to vzal, ale museli byste vymalovat tady, to už jsem se blbnul. No a tím jsem byl přijatý, jenomže, a tak jsem chodil do divadla, protože to bylo v lednu a všude byla zima, akorát v divadle se topilo, tak jsem se tam chodil ohřát a oni zkoušeli. Blaze je herci, když ostatní zkoušejí a on nemusí. To je neuvěřitelné, jak rychle jdou texty těch cizích lidí do hlavy najednou. Mě to tam padalo a já jsem nemusel, jo. Jenom jsem seděl, v pauze jsem si doběhnul do automatu, do koruny, tam jsem si dal, to jsem měl spočítaný přesně párek, a dvě piva, dvě desítky, to jsem vypil a jupí zpátky do divadla. A pak jsem měl ještě na jedny cigára. To jsem měl našpérovaný z ústí, protože jsem předpokládal, že tak minimálně čtvrt roku od nich ani korunu neuvidím. Tak jsem to rozpočítal a dělal to nějak kolem 25 korun na den. To muselo vyjít, jinak bych byl ztracený. A tak jsem chodil takhle do divadla a Renda Tůmová, která hrála Polednici, protože to bylo obsazený jinak, já jsem měl začít zkoušet až někdy po prázdninách. Ta z nějakého důvodu nepřišla opakovaně na zkoušku a někdo přišel na nápad zase, jak jsme si vyprávěli, že by to někdo měl doaranžovat, tu scénu. A tam seděl Láďa Hrabánek a říkal, tady sedí novej člen, pan Dvořák, tak ať nám s tím pomůže. No to já byl jak závodník, jak chrt, připravený, celou dobu už napěněný, jsem byl nahřátý, prostě leskla se mi srst, připravený vletět na jeviště a teď mě tam pozvali dokonce, protože jsem viděl předtím, jak si představuje pan režisér, dělal to Jirka Cízler, to představení, a Jirku Cízlera jsem znal z ústí, tak jsem tam vzadu někde v portále čapnul deku, hodil jsem si ji přes hlavu. Vlít jsem na jeviště, vysunul jsem pařáty a zasyčel jsem a zaječel, dej sem dítě. Oni začali chechtat, chechtali se všichni. No a tím byl můj osud spečetěný. Jo. Teď začala, vznikla debata, jako, že je škoda, to nemůžu hrát. Říkají, proč ne? Tam byli nějaký oportunisti hned. Proč ne? No, protože je to chlap a polednice je ženská. A teď začala zajímavá debata, kdo ví, jakýho pohlaví je polednice.
1: No tak to je jasné. Přece mužského.
3: U lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo, na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nepeče se pečeně, co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně, mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty, táta bude bez oběda, pro tebe ty zlobo, ty. Zadech řvaní, moje zlato, hrej si, tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch, bác, letí do kouta. Podlili se krví oči povalené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí u lednice, nepracuje, huláka.
4: Nejsem dítě.
3: Co je?
4: Nejsem dítě.
3: Helejte, rozpaní. Nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a hned, nejsem dítě. Navíc mi tady rušíte veřejnou produkci.
4: Ale já chci dítě.
3: Zasloužila byste naplácat. Helejte, taková veliká, seberte se jistě. I s těma vašima nestýrařejma požadavkama vystřelit moc, ale v bytě.
4: Tak to ne. Na předtím jsem zavol a teď vyšla pryč. Já se odsaď nehnu, dokud nedostal to slíbený dítě.
3: Já si nepamatuju, že bych vám kdy co slíboval. Když to nevylučuju, člověk slíbí tamhle něco a tamhle něco slíbí, ale že bych vám slíboval dítě, si skutečně nepamatuju. A jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatý. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že jste si na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik. My se můžeme sejít jinde, někdy nezřešitovat, pohovořit.
4: Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě, nejsem dítě.
3: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zapisovat.

0: Když tak přemýšlím, tak tu polednici jste vpašoval téměř kamkoliv. A na televizní obrazovku ještě jednou, jak se stalo, že polednice Karla Jaromíra Erbena ze Semaforu přes Josefa Dvořáka se objevila v seriálu Jaroslava Dítla Byli jednou dva písaři?
1: No, tam to vzniklo tenkrát. Ta polednice se tam objevila náhodou, protože my jsme točili písaře, nebo točili se písaři někde v Roztokách u Prahy. Statek, který pan Čálek, produkční z krátkého filmu, vyjednal, pronajmul, majitel to opustil na dobu filmování. A my jsme tam se natočil celý seriál, což bylo pro produkci a pro herce strašně výhodný. Jenomže stejně se přihodilo, že na jedno filmování nepřijel autobus s hercema. Něco se stalo prostě a zůstali viset. A teď pan Roháč, tomu bylo líto ten čas prostě promrhat, a tak šel za panem Horníčkem a říká, hele, nemohu by si Mirku napsat nějakou scénu tady, že byste jí s Pepou odehráli? A on říká, no jo, počkej, co kdybychom něco připomenuli třeba, protože my tady budeme hrát divadlo, že on by něco, já jsem ho viděl v Semaforu, říkal pan Horníček, chtěl byste udělat kousek polednice? Já jsem říkal, klidně. Tak pojďte. A vzal psací stroj a na psacím stroji napsal stránku. Říkal, přečet si to. Tak já si to přečet. A Roháč říkal, můžeme to jít natočit, zkoušet. Já jsem říkal, já už to umím. A ten horníček říkal, já taky. A tak jsme během hodiny a půl natočili scénu, která vůbec nikdy nebyla ve scénáři a nic. A když to skončilo, tak pan Roháč řekl větu, kterou si dodneska pamatuju, ale tenkrát jsem jí nepříliš rozuměl. Tak přátelé, to byl poslední moment svobody u seriálu. Na tohle rychle zapomeňte, anebo na to dlouze vzpomínejte. Tohle už nebude. To nikdo neschvaloval. A nikdo nepřišel, nikomu se to nemuselo předkládat. Rup a už to bylo.
0: A jak tedy vypadala ta jediná a na dlouhou dobu svobodná scéna československého seriálu?
2: A nešlo by to... Že bych třeba ještě předtím takhle jako vyprskla?
3: Počkejte, jak to vyprskla? To je zajímavý nápad, já vám to nahraju. Zkuste to, nejlepší to zkusit. Navrhuji pro tuto ženu trest smrti. Poslyšte, to je výborný. To je výborný.
2: I to plácnutí takhle, jo?
3: To je výborný. Ovšem do jiné hry a do jiné postavy.
2: Ono to není ještě přirozený, víte? No,
3: ano, teď jste to vystihl. Vy máte veliký talent od přírody, ovšem spíš pro role bytostí nadpřirozených. Vy byste nádherným způsobem zahrála čarodějnici, tedy zahrál čarodějnici, že?
2: Jo.
3: Dokonce čerta byste zahrál. A co by vám nejlíp šlo, jak vás tak vidím, polednice.
2: Že jo? Ale to je ono. To je... Klidněte, já si jdu do chlíva zkoušet. Já už to cítím v sobě. Hejte, blíží se poledne, dej zvoní zvonec. Din-dan, din-dan, din-dan, dej sem dítě, dej sem dítě.
0: Josef Dvořák tedy odběhl jako polednice, ale teď přichází jako zpěvák.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
5: Mě celou tu dobu vrtá hlavou, jak vy do toho, do všeho tak vidíte.
6: No jo, no.
5: Jak máte přehled.
6: Ale no.
5: Jak se na to dovedete podívat z vrchu. Co vlastně umíte?
6: Co to?
5: Co umíte?
6: No jo, no, takovouhle otázku jste mi měli položit dřív, že jo? Teď už je pozdě, co umím. To.
5: No, počkejte, s takovouhle funkcí musíte něco umět.
6: No, hodilo by se, že jo?
5: No.
6: No, takhle, plavu.
5: No tak tady na náměstí s ním.
6: To je dost nesmysl.
5: A co takhle lítat? Lítáte?
6: No zatím se to po mně nechtělo. No ale kdybyste vy projevil přání, pane režisére, no. To já bych lítal.
5: No?
6: Že já bych lítal, abych se vznesl, já kroužím, no. Já zpívám, já stepuju, já bych plachtil, já bych využíval termiku, zpíval bych zobáček otevřenej.
5: Ale když byste zpíval, tak máte fofr, tohle je váš playback.
6: Aha, aby mi to někdo nevyfouk, víte?

0: ¿no?
1: Dolí fumetuje, naše Máňa fetuje. U novýho města svítá. Od nějakýho šikuly koupila si šikuly.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Dvořák je hlavně hvězdou televizní. Má za sebou obrovské množství televizních inscenací a zábavných pořadů vyprodukovaných právě před kamerami televize. U filmu ho až takové štěstí nepotkalo. Ale to vůbec není mínus. Nakonec i díky tomu nás může pobavit právě teď v další scénce, kterou jsme nazvali Odposlechy. Karel Šíp je tu jako poslanec a Josef Dvořák s Josefem Náhlovským jsou technici, kteří zajišťují odposlechy. Bavte se dobře při ukázce z pořadu Za oponou v režii Viktora Polesného.
2: Já vás vyťukám, no. Ha?
3: Haló, kdo je tam?
2: Blbej kontakt.
3: Těší mě.
2: Ale ne, blbej kontakt to byl. Teď je slyšet krásně, ven co, řekni něco.
3: Počkej, já ne.
2: Zkouška od poslechu.
3: Jo.
2: Zkouška od poslechu. Odposlech slyší. Odposlech slyší. Aha, je nám to paráda.
3: Halo, tady je poslanecká sněmovna. Hlásím, že jsou tady se mnou nějaký úplný blbci.
2: Teď slyším krásně. Každý slovo, člověče. Takhle pěkný odposlech jsme už dlouho neměli, Venco, co?
3: Halo.
2: Akorát, že to slyším dvojmo, člověče, dvojmo to
3: halo.
2: Slyším.
3: Halo.
4: No, protože stojíš vedle něj, vole.
2: No nevadí, ale slyším to krásně.
3: Počkej, ale teď dávíte pozor. Vy jste 2.11.
2: Moment.
3: Tohle z toho roku.
2: Jo.
3: Po ránu takhle řek. Žaludek.
2: Pauza.
3: Zvedá.
2: Tady byla větší pauza.
3: Blinkat.
2: To bylo už bez pauzy.
3: Ustel mi v koupelně. Co jsi ti myslel?
2: Aha.
3: Že jsem byl odělalej.
2: No to já si pamatuju, to jsem měl zrovna službu. Jak ta bába tam tak strašně řvala.
3: To byla moje manželka.
2: Jo. Máňa! Maruška, to my známe dobře. A taky dcerku známe. Kačenka, že jo, Katuška. Ty musí být nejmín 20 roků už podle. A podle hlasu, pane poslanče. To bude kus.
3: Počkejte, pánové, jestli tomu
2: to
3: dobře rozumím.
2: Kus?
3: Vy odposloucháváte celou moji rodinu?
4: A vy se tomu furt divíte?
2: No jistě.
4: Teď my už do vaší rodiny patříme, pane poslanče. Vy byste nás třeba v neděli mohl pozvat na oběd.
2: No jistě, ať Máňa udělá husu nebo kačenu.
3: Počkejte, pánové, abych se v tom trošku zorientoval. Když už jsme se takhle potkali a vidím, že jsme k sobě takhle upřímní a otevřený, můžete mi vůbec vysvětlit, jak vlastně to odposlouchávání celý, jak ono to funguje?
2: Tak to je jednoduchý, tak to si můžeme vyzkoušet, jestli chcete, tak zavolejte třeba manželku, no.
4: Je, počkejte, kluci, na mě,
2: jo.
4: Já se taky napíchnu.
2: No, napíchni se. Marie,
3: to jsem zase já.
2: A taky já.
3: Ale v žádný hospodě. Jsem ve svý kanceláři se svýma odposlechama, no.
2: Hele, Marie. Nejste náhodou u toho Tondy z druhého patra, co? Jak kterýho Tondy? Tak si rozumíme, ne? Hele, tady mám tu vaši SMS-ku. Hele, psala. Miláčku, ten blbec šel hlasovat. No. Rozestel postel.
3: Marie, to je pravda tohleto?
4: Vidíš, Karle, ještě že nás máš.
3: Marie, tak tohle si pak budeme muset vysvětlit, jo? No, ahoj.
5: Teda, pánové, vidíte, co?
2: Co vidíme?
5: No tak, jako rozumíte, já, zatímco já tady v parlamentu v jednom kuse mačkám tlačítko.
2: No tak ona mačká Tondovi.
5: No tak.
2: Senzor, že jo?
4: My jsme hotoví, pane poslanče.
2: Jo, my jdeme.
4: My tak pádíme, mějte se hezky.
3: Počkejte, pánové, kam byste chodili, tak když už jsme se takhle potkali, teď vy jste vnesli do mého života úplně nový světlo. Nebejt vás, co já bych dělal?
2: No by, ale bych, co byste dělal teďko? Moment. Tak za hodinu máte být u Esterky.
3: Vy znáte i Esterku?
2: Esterku přece zná každej.
3: Jak
2: stihne? Hele, to je fantom parlamentu, říkáme.
3: Jak stihne? Co Esterka stihne?
4: Jak stihne? On si myslí, že je sám? Pane poslanče, ta se umí otáčet.
2: Kájo, hele, poslouchej, no. Kájo. kamaráde. Hmm. Pamatuješ, jak si loni měl zápal plic? Hmm. 14 dní jsi byl mimo. Hmm. Za tu dobu stačila zmáknout 4 lidovce a 2 komunisty.
5: Ne. Ne.
2: Hele, hele. Halbí.
4: Aspoň, že i tam byli komunisti v menšině, vidí?
2: Hele, a jeden z toho zazelenal.
5: Teda, pánové, víte, když už jsme se takhle potkali, ještě, že ty odposlechy jsou, teď vidím, že jsou k něčemu dobrý.
1: V roce 1984 se poprvé v Československu vysílal nový seriál v novém formátu. Jmenoval se Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl šel do vysílání jednou za měsíc. A vtip byl v tom, že děj byl rozdělen do několika okamžiků, kdy mělo dojít k rozhodnutí hlavního hrdiny, kuchaře Svatopluka. O tom, co udělá, rozhodovali diváci jednak v televizním studiu a jednak doma pomocí rozsvěcovaných žárovek. Tahle sága byla vlastně na principu původního kinoautomatu, který se poprvé objevil na výstavě v Montrealu. Z toho, jak to mluvím, musí být jasné, že hlavní roli svěřil režisér František Filip Josefu Dvořákovi. A tak se také musím zeptat, Josefe, to jste opravdu před těmi kamerami vařil?
6: No tak něco jsem vařil. Něco jsem vařil, je to šéf kuchař. Tak na něj zase toho vaření tolik nevybíde. Nebyl jsem kuchař. Já jsem jako řádový kuchař skončil velice rychle. A postoupil jsem na místo šéfkuchaře a ten už tolik nemusí, ale my jsme vařili v Pupu 3 měsíce a to je opravdu velký zážitek, bydlet v Pupu, neplatit si pokoj, platí vám o produkce, krásný pokoj, já jsem personálním výtahem sjížděl na pracoviště do kuchyně dole a my jsme točili za plného provozu té kuchyně. Takže, protože František Filip nechtěl stavět kuchyni někde, na Kavčích horách, mu to říká, to se pozná, to chce kuchyně, která je zaběhnutá, s personálem, který tam je zaběhnutý, ty budou v tom hrát a do toho se herci jenom vložej. Jenomže tam existovalo opravdu nebezpečí, že to, co my kuchtíme, tak ji může dostat host na plac. Protože to byla taková motanice chvilkama v tom, že to jídlo, které se dávalo, nebylo to často, ale mohlo se to přihodit. Nepřihodilo se to. Protože to jídlo se dostalo na režon a tam už ty číšníci zase lítali, protože oni obsluhovali normálně, mohli klidně potom talíři sahnout, který jsme uvařili my. To vám řeknu, že to bylo takové jídlo, že třeba pod titulky, kdy nebylo vidět, bylo vidět jenom ruce, tak já jsem třeba dělal guláš. A František Filip, který na to dohlížel, říkal, ještě tam hoď papriku, to tam hodil takhle papriku, říkal, a ještě pepř, tak jsem dal pepř, říkal, ještě bych tam dal papriku, to jsem nabral papriku a posypal jsem to, on to viděl v barvách, jo. My jsme vařili v barvách vlastně, to bylo výtvarné dílo. To byla taková záležitost, že to, kdyby dostal nějaký žlučníkář na stůl, tak mu to urvalo, to by urvalo držku i Maďarovi tohle. To vás ujišťuju, to bylo nepoživatelné, to byla exploze, to byla bomba. Tak tomu jsme se vyhnuli. Říkám, nestalo se to, ale tohle nebezpečí tam hrozilo.
1: A víte co? Teď se podíváme na jeden konflikt. Josef Dvořák jako zástupce šéf kuchaře v Grand Hotelu Pup má podezření, že jeden z jeho podřízených během služby pije. A právě teď se zdá, že ho přistih, když si schovával lahev piva.
7: Počkej, Venco. Prozraď mi, jak se to pivo dostalo do toho hrnce?
2: No, že mi ho tam někdo strčil.
7: Ti ho tam někdo strčil, jo? No. To ty nevíš, co se děje kolem tvýho stolu a kolem tvýho sporáku?
2: Nevím, bylo mi špatně.
7: Ty bylo špatně, je. Takže to ani netušíš, kdo spal tu omáčku.
2: Ty? Tak teda, ono se mi tady soustavně nevěří. Takovýhle atmosféře se nedá pracovat.
7: Kam jdeš? No co to povídáš, jaký nevěří, co to blábolíš, kruci?
2: Nejdřív bys měl zjistit, kdo mi tu flašku dal do toho hrnce a chtěl mě tak vodělat, víš?
7: Ven co, nechoď nikam. Já jsem neskončil, to zaplatíš tu vamáčku.
2: Budu žádat odbory, aby mě ochránili a vyšetřili, jestli ta flaška není náhodou provokace zrovna od tebe.
7: Co si to do... Ty chceš říct? Ty chceš říct, že tu flašku jsem tam do té omáčky tobě strčil já?
2: To si přeber sám.
7: Venco!
8: Kašli se na něho, teď je to grázl.
7: Je to grázl, Vendulko. Jenomže pod vaší ochranou. Pojďte, jdeme.
1: A k seriálu patří i písnička, která nádherně vykresluje atmosféru v kuchyni a povolání kuchařů. Zpívat bude Valdemar Matuška.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám je lahodné, my dohodneme se